vydal si 7 cigaret, blečí než utopený švéd, hlas lodních píštěl Titaniku, nebo jak hodně křáplý zvon, přesto kam jsi přišel, nastal zhon, davem se neslo, to je on, miláček žen a vetešníků. Miláček žen

情。

převlečený typ, koukni se znova, koukni líp. Tak si to říkal od hrncíp, každý den objev Ameriku. Krásu, co křičí, pozná hned, kde jaký vůl, kdo ale svet najít tu

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: Kup mi den.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: Posloucháte reprízu vyprávění Václava Hybše.
2: Desky, pásky, vzpomínky Václava Hybše. Ze studia vás zdraví Tomáš Kačner a můj host
3: Václav Hybš.
1: Desky, pásky, vzpomínky Václava Hybše.

0: protože jsme tady dva, tak dnešek věnujeme písním, které budou zpívat vždy dva interpreti. To nás čekají duety.
1: Suprafon ode mě chtěl slavné duety. No tak Pilarová Matuška, nejznámější od této dvojice, bylo Ach, ta láska nebeská. Ale tu dneska neuslyšíme, ale uslyšíme dvě srdce, jeden hlas. Zdeněk Marat a Zdeněk Borovec.

0: Před týdnem jsme tady slyšeli Jiřího Korna, tak koho jemu si vybral do dvojice?
1: No, tak je to duet, ale tam Naďa Konvalinková jenom její hlas řekne ano, to je jenom malinko.
0: To má pouze takový herecký výkon v tom.
1: Ano, tak tenkrát to byla krásná holka.
0: Píseň Ne, maestro, Jiří Korn a Naďa Konvalinková.
2: Jste připravena, slečno?
3: Ano, maestro.
2: Soustřeďte se. Uvolnit...

0: Skvěle. Tak přijdete zase pozítří, slečno.
1: Ne, maestro.
0: Tak ve středu.
1: Ne, maestro.
0: Ale proč? Chcete snad zahodit svůj talent?
1: Ne, maestro.
0: Tak proč? Proč nepřijdete?

0: Dnešní desky Pásky vzpomínky jsou věnovány pěveckým či pěvecko-hereckým nebo hereckým dvojicím, zpěvákům a zpěvačkám. Zatím jsme to měli genderově vyvážené, vždy mužský a ženský hlas, ale to nebylo vždycky. Někdy se taky stalo, že zpívali třeba dva chlapy nebo dvě dívky, dvě zpěvačky. A jeden slavný duet je Chytnem druhej dech. Ten už jsme tady v našem pořadu měli. Nicméně, když dneska si shrnujeme právě ty duety, všechny takhle k sobě, možná by mohlo zaznít ještě jednou. A to zpívali Valdemar Matuška spolu s Vladimírem Menšíkem. Jak ti vůbec napadlo dát je dohromady?
1: No, tak to bylo vlastně v pořadu.

0: čertem neduhým, páni chytnem druhej dech. Budete koukat
1: a až nám za pár let
0: staň se osude
1: začnou říkat kmet,
0: toho nebude, páni chytnem druhej dech.

0: no co pak, OK, to jo, ale co ta leta, ta, no?
1: Já vím, ty myslíš skleróza, no? To se musí tom, ta, to se musí...
0: Myslíš zamlčet?
1: No v mém případě zamlčet, chci jim spíš ukecat.
0: Říká se ucekat.
1: No jo, píše se to ucekat, ale čte se to ukecat. A věř tomu, že hlavní věc je chytit druhý dech.
0: A včas, no. To mě povídej, já na ten druhý dech jedu už několik let, podívej.

0: Jedna z nejznámějších dvojic v historii naší populární hudby určitě byla Iveta Simonová a Milan Chladil.
1: A mám s nima písničku jednu, Už troubějí na horách jeleni.
0: Tak to je trošku netypická
1: pro tuto dvojici. Ale k tomu je to naprosto netypický, ale měl bych tady, jak to bylo, když já jsem to Ivetě a Milanovi slíbil písničku, a ta Iveta říká, no tak tohle to já zpívat nebudu. Možná, že už jsme o tom někde mluvili. Já ti jenom řeknu takovou legraci, co se stala. Protože když Iveta řekla, ne, to já zpívat nebudu, ono se tomu říkalo jako odrhovačka taková. Uh-huh. Já povím, no tak ať je to jakkoliv, ale paní Iveto, já jsem na to objednal 8 lesních rohů. No a Milan mě pomohl, říkal, no tak když ten Hipštaj to zařídil, objednal 8 lesních rohů, tak to bychom měli teda zaspívat. No tak ono tam nebylo o těch 8 lesních rohů, ale to, aby jsme tu Ivetu zlomili, tak jsem to takhle jako nějak udělal. Je to hezká písnička, oni to udělali dobře.
0: Iveta Simonová, Milan Chladil, Už troubějí na horách jeleni.

0: Teď se zase podíváme na trochu jiný žánr. Čeká nás Tereza Duchková a Zdeněk Plech. Zaspívají nám píseň Stmívání.
1: A víš, co to je vůbec?
0: Přiznám
1: za skladbu?
0: Vůbec ne.
1: Je to Zdeněk Fibich, poem, a otextoval to Ivo Fischer, nazval Stmívání. Ta skladba je nespívatelná pro jednoho člověka. To už jsme tady taky měli asi. Mm-hmm. Tam je obrovský rozsah, proto jsem to dal zpívat dvěma zpěvákům.
0: Tereza Duchková, Zdeněk Plech, Stmívání.

0: následující píseň se jmenuje O nás dvou. Samozřejmě každý si hnedka řekne, no to bude Iveta Simonová a Milan Chladil, to je jasné. Ale kde pak kapelník Václav Hybš ji svěřil úplně jiným zpěvákům.
1: To bylo pro pořad k nedožitým snad 80 letům Vladimíra Dvořáka. Mm-hmm. Domnívám se, že autorem muziky je Pavel Bajerle, náchodák zase z našeho kraje.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: Teď nás zase čekají dva mužské hlasy. Oba to jsou Karlové, Karel Hála a Karel Štědrý.
2: No tak k tyhle skladbě ti můžu něco říct. Tu nám potom soudruzi zakázali, Aha. Protože tam zpívají, že nic není gratis, ani sjest. No a teď jako to se soudruhům nelíbilo. Ale oni to tam vysvětlují, ty kluci, že není gratis ani sjest z kopce dolů.
1: Jo, ale samozřejmě bylo to pochopeno
2: no,
1: i jinak.
2: No, tak dobře, no.
1: Karel Štědrý, Karel Hála.

0: dříve bylo špatný.
1: Gratis.
2: Pane Hála, a za kolik to vlastně dneska zpíváme?
1: Gratis.
3: A teď nás čeká píseň Sladká Zuzi neboli Sweet You. Kdo nám ji zaspívá?
4: No, je to duet Martin Dejdar a Marek Eben.
3: To je zvláštní kombinace.
4: No je.
3: Takže dva skvělí herci a Marek samozřejmě vedle toho i velmi známý zpěvák a také moderátor a spolu v písni Sladká Zuzi.

0: dnešních deskách, páskách, vzpomínkách si s Václavem Hybšem povídáme o zpěvácích a zpěvačkách, když spolu zpívají duety. Karel Štědrý a Helena Vondráčková.
1: Když jsme hráli v rokoku Filozofskou historii, což byl muzikál Zdenka Petra a Ivo Fischera, nejkrásnější sál, tenkrát to bylo v roce 68. To byl muzikál, který potom nám zakázali. Já nevím, co bych k tomu jako řekl, ale je to krásná písnička.
0: To je právě fajn, že si takhle můžeme připomenout, že tady jsme zatím slyšeli řadu písní, které se hrají, které jsou známé, které jsme i v našem pořadu už měli, ale tuhle jsme tady ještě neměli, pojďme si ji poslechnout.

0: Karel Štědrý a Helena Vondráčková spolu zpívali Nejkrásnější sál. Ne vždycky všechno zpívají zpěváci nebo herci. Ty humornější písně klidně zpívají nespěváci nebo řekněme komici, baviči.
1: Bylo to duo komiků.
0: Takže Lauer a Hardy, ale v Čechách také třeba duo.
1: Darek Vostřel a Jiří Šašek.
0: A jejich číslo se jmenuje
1: Vězeň na bezdězi.
0: Tak se

0: co děláte, když se to natáčí?
1: To se natáčí tohle?
2: No ovšem.
3: A na druhé straně THT desky značky Suprafon.
1: To je Suprafon?
3: Ano, to je Suprafon. Na druhé straně zpívají děvčata od nás z divadla, tak se snažte.
1: Teď já dělám, co můžu.
3: Jednou jste 36. ve Slavíku, tak dělejte, na mě nezáleží.
1: To tak

0: když jsme u těch vtipných písní, tady už jsme několikrát slyšeli píseň Znám jednu dívku, tvou úpravu, kterou spolu zpívali Karel Gott a Valdemar Matuška.
1: Ovšem, tenkrát to bylo zasazeno do silvestrovské opery.
0: Což jsme právě třeba i na Silvestre si tady pouštěli, když jsme právě v těch duetech, takže to tady má své místo.

0: to byla samozřejmě slavná taková směs z prodané nevěsty, tak jak ji upravil Václav Hybš. Václave, co dalšího si připravil?
1: No ještě dva chlapy zase, František Filipovský a Valdemar Matuška, tenkrát pro pořad Dobrý večer s Valdemarem, tak hostoval tam vlastně v tom pořadu František Filipovský, no a spolu s Matuškou zaspívali Kapička štěstí.

0: Desky, pásky, vzpomínky, to byl František Filipovský a Valdemar Matuška. Teď si poslechneme další dvojici zpěvaček, které spolu dnes ne tak úplně dobře komunikují, Helena Vondráčková a Marta Kubišová, Vlastenecká píseň.
1: Což je opět z filozofské historie.
2: Posloucháte reprízu vyprávění Václava Hybše.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: Desky, pásky, vzpomínky, už se dostáváme skoro k závěru. Teď tady je napsaná dvojice, kterou moc neznáme. Iveta Dufková a Robert Šicho. Ty si je dal dohromady, nebo jak k tomu došlo?
2: No ne, tak vybral si to Iveta Dufková do svého CDčka. Když přivedla toho Roberta, tak já jsem koukal, že on zpívá ohromně. Takže si to můžeme poslechnout. Nikdo v celém světě.
1: Takže tohle je jeden z mála případů, kdy ty jsi nebyl iniciátor té dvojice. Kdy jsi se spotkal se zpěvákem, proto byl vlastně novým až přímo ve studiu.

0: Nikdo v celém světě, další duet v dnešním pořadu Desky pásky vzpomínky Václava Hybše. Pane kapelníku, co nabídneme teď?
1: No tak Landiáka, já to teď jak si opravím, tak jsme ho přezdívali Landiák. Pavel Landovský a Naďa Urbanková, on tam se jim k tomu trošičku přimotá, Valdemar Matuška taky, ale není to moc slyšet, ale ten Landiák tady zazářil. A bylo to točeno do pořadu Dobrý večer s Valdemarem, protože Landovský byl hostem tohoto pořadu.
0: Tak to asi nebude žádná vážná písnička, to bude asi
1: trošku
0: legrace.
1: Ne, to je legrace, no.
0: Píseň?
1: Byla jedna holčička, to je text Jana Wericha.
2: Byla jedna holčička,

0: desky Pásky vzpomínky Václava Hybše. Ty jsi mi teď během písničky říkal, že máš pro nás velké zajímavosti připravené. Že to nebude jenom obyčejný duet, ale že to bude...
1: Double duet.
0: To je takový zvláštní hudební pojem.
1: Je, no ale povídej.
0: Čili to je tvoje licence, double duet?
1: Ano.
0: Tak co vás čeká?
1: Zaprvé řekneme, co to bude za skladbu. Chvalme zem. No tak to otextoval Ivo Fischer a je to ten známý sbor židů z opery Nabucco.
0: Nabucco, ano. Pojďme si to poslechnout a kdo nám to bude zpívat?
1: No tak to ti řeknu samozřejmě Daniela Šinkorová, Tereza Duchková, Zdeněk Plech a Bohuš Matuš.
0: Chvalme zem.

0: Tak to byl takzvaný double duet, píseň Chvalme zem z opery Nabucco. A co máš teď pro nás? Teď si říkáš, ještě. Máš úplné překvapení, že se mám opravdu na co těšit.
1: Ano, jistě, že to bude zvláštní double duet. Chceš vědět, kdo to bude zpívat?
0: Ano.
1: No tak dva duety to budou. Špejbl s Hurvinkem.
0: Ano.
1: Valdemar Matuška s Máníčkou.
0: A název písně?
1: Název písně Houpavá a ještě k tomu dodám pro zajímavost, že to bylo natočeno do pořadu Dobrý večer s Valdemarem. Proto se tam ten Valda přimotal k tomu.

0: to bylo zvláštní obsazení, zvláštní double duet. No a blížíme se už k úplnému závěru dnešního pořadu, dnešního setkání s různými dvojicemi, až teď tedy dvojitými dvojicemi.
1: No tak já mám ještě jednu zvláštnost. Jak bys to nazval, když to bude 10 duetů?
0: Velký sbor.
1: No a ty nám zaspívaj písničku, oni se představějí sami, odkud jsou, není to hradecký sbor. Hmm. Oni, no to uslyšíš všecko.
0: Takže máme se nechat překvapit. Čeká nás teď něco opět speciálního, něco, s čím se dnešními deskami, páskami a vzpomínkami Václava Hybše rozloučíme. My moc děkujeme za pozornost. Ze studia se s vámi loučí Tomáš Kačner a
1: Václav Hybš.
0: A příjemný poslech. Chceš ještě něco dodat k té písni?
1: Ne, ta píseň začne a uvidíš to.
0: Dobře, tak malé překvapení na závěr. Těšme se na to a za týden opět naslyšujeme.
2: Slyšeli jste vyprávění Václava Hybše.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy. Humoriáda.
1: Jste na správné frekvenci ve správném čase, dobře vyladěné pondělní odpoledne přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Vladimír Hron. Dobrý den, vítejte.
2: Krásný den všem.
1: I dnes si dáme slib, že s úsměvem jde všechno líp.
0: Humoriáda.

0: Kto toto byli Buty a jejich tata. Přátelé, s námi je Vladimír Hron v Humoriádě, pokud jste zaslechli rádio až teď. No a teď se dozvíte, že jedna naše kolegyně, humoriádnice a slavná to osoba, má dnes 85. narozeniny a je to...
1: Hodně štěstí, zdraví, hodně štěstí, zdraví, hodně štěstí, milá Uršulko Kluková, hodně štěstí, zdraví, no Uršula.
0: Osobně zaspíval blahopřání Vladimír Hron, připojuje se i Pavel Kučera, zdraví, štěstí a těšíme se na setkání. Třeba už pátek bude Uršula tady v Humoriádě.
1: Výborně.
0: Po oslavách.
1: Škoda, že se tu s ní nepotkám, protože v pátek jsem úplně někde jinde, ale pojďme to odstřelit, pojďme to odstartovat.
0: Dobře.
1: Pošleme Uršule nějakou krásnou scénku.
0: Ano, ať se zabaví. Tak co tam
1: myslím,
0: máme
1: že
0: na
1: Uršula
0: začátek?
1: Určitě jako každá dáma ráda sní. Že?
0: Co sní?
2: No myslím jako sen.
0: Jo tak, dobře.
2: No tak já toho sním hodně, víte. Ale když se mě zdají večer věcí, to teprve vyvádím. A kolikrát kopu ze spaní, to buďte rád, že nejste poblíž. Mám tady telebazar Zdeňka Izera.
0: Ano, s Martinou Hudečkovou se vyskytli právě ve scénce Sen, takže sníme.

0: Ahoj, Boženko.
1: Vítám tě, Františku, jak já jsem se na tebe těšila. No pojď honem, pojď, vezmeš si bačkůrky, pojď. Uděláš si pohodlíčko, posaď se. Večeřička už se nese, pivečko bude, televizku si pustíš, háčni si, Františku, udělej si pohodlí.
0: Co tě štíplo, vždycky na mě zveš a najednou samý cukrbliky.
1: Františku, prosím tě, hlavně se nepřepínej. Tak co bylo v práci?
0: No, právě proto jsem takovej zdrchaný.
1: No.
0: Představ si, tak já celý život dělám u toho ponku. Dneska za mnou přišli, že ze mě udělali nám.

0: ty máš jít se mnou, prosím tě, je to někam na nějaký ostrovy, někam, oni nám to platěj.
1: Františku, ale to ti je teda náhoda, víš, protože já jsem si dneska zrovna říkala, že to bude ale ohromně šťastný den. Víš, tak jsem zavolala mamince.
0: A začalo to tak, že jsme tí hnusní polívky dala málo.
1: No, počkej, tak já
0: ne,
1: ti
0: ne, já nechci, ne, právě, že to je takhle dobré.
1: Františku, stačí říct, abych nezapomněla. Volala jsem mamince.
0: Ježiš,
1: ano, no víš, jak nám měla na měsíc přijet.
0: No, právě.
1: No, a tak jsem jí řekla, maminko, zůstaň doma, nikam nejezdí, kdo by se tu s tebou otravoval?
0: Yeah.
1: Ano, a zůstane doma bába jedna mizerná.
0: Já tě nepoznávám, člověče.
1: Františku, fotbálek už jede, televizka. Teda víš, já jsem ti už první třetinu nahrála. Ano, aby jsi si potom pustila, měl si to komplítek.
0: Ježiš, ty jsi žodná, ale tak já tu polivku ani nějak nebudu.
1: Právě to uděláš si pohodlíčko.
0: Co mě fotbalu,
1: no.
0: Já?
1: Hajni si, dadni si.
0: Podáš mi dálkový ovladač, nebo budeš běhat ty?
1: No, já ti ho radši podám, ještě upletu své tří.
0: Já, dobře.
1: Běhečko.
0: Jo, a dej mi ho sem na krátkou ruku,
1: no,
0: prosím
1: to
0: tě.
1: To víš, že jo, stačí říct, Františku, stačí říct.
0: To jsou věci.
2: Zdravím diváky u televizních obrazovek.
0: Nazdar.
2: Vítejte v dnešním losování, šťastnější vyhrává.
0: Ježíš, kde máme ten tiket? Honem.
2: Počkáme na Františka, až najde svůj tiket.
1: Jo. Kam jsem ho jenom?
0: Nebyl v knihovně nebo v lednici?
2: Není v kredenci, Františku.
1: Františku, je v kredenci.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
4: Vládě, k tomu něco má?
5: No, já to znám z té druhé strany, z takového toho obyčejného života, jak přijde ten manžel domů, práskne dveřma, hodí tašku do rohu, sedne si naštvaně do kuchyně, manželka mu přinese polívku, říká, ani mi to nedávej, nemám hlad. A tak ona mu chce trošku zvednout náladu, jak se k němu tak sladce nakloní, dá mu pusu na spánek a řekne, miláčku, jsem těhotná, nekecej, ty taky.
4: Aha, tak to je hezká zapletka, hodně zapletená. Jinak teď vážně, Vláďo, sen se to jmenovalo. Máš už splněno, nebo ještě o něčem sníš? Vím, že spoustu i uměleckých snů si splnil i setkání s
5: hvězdami. Mně se sny plní pořád a já dokonce říkám, že člověk má jet na plný plyn a ty sny si plnit každodenně. Takže já jsem si třeba teď o víkend splnil další a těším se na to, až si splním další a další a další a pořád si plním sny. Dělejte to, plňte si své sny a sněte o nějakých hezkých věcech, abyste si nemuseli plnit ty.
4: No, ty hezky. Aby se nám nesplnili taky, no, i když někdy se tomu nevěneme. Ale ty jsi si prý zaspíval o víkendu se zahraniční hvězdou.
5: Ano, o víkendu jsme měli akci, kde byl Stacey z kapely 24/7 a bylo to hrozně legrační, protože slyšel moji show, kterou jsem měl před ním a on za mnou přišel do stanu, do mé šatny a říká, nemohli bychom si zaspívat spolu. Já jsem na něj koukal jak pouk a říkám, prosím. A on říká, no, dali bychom si spolu jednu písničku, já ti řeknu, kterou. Tak jsem říkal, OK, a zaspíval jsem si s ním skutečně na jevišti a bylo to další, jak říkám, další splněný sen.
4: To je ten tmavý blondiák?
5: Ano, to je ten, jak mi říkáme, jak mi
4: říkáme. Abychom si ho představili z 90.
5: V 90. No. letech tomu snad říkala i Tereza Blondětý Černoušek.
4: A ty zpíváš a připomeň tu písničku posluchačům jenom.
5: Byla to píseň Take Me Away. Take me away. Jo, takhle, ano.
4: A teď si dáme něco jiného, jen co vyhlásíme. První hlasovací kolor. Dámy a páni, Zdeněk Izer s Martinou Hudečkovou pokračují, to je Ačko, anebo Dana Medřická s Vladimírem Menšíkem a Josefem Větrovcem a dovolená na Kapry je Bčko. Kapry by si dal?
5: Já to Vláďa. Miluju.
4: Jo, dobře. Tak humor mezera A nebo humor mezera B, podpořte své favority na čísle 90 011 04 SMS-kou anebo na telefonu 731 800 900.

0: Kochoutkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V Zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punčochář, Ivan Bodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovýrok.cz. Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu nás čeká audience u baronky Jany Germany z Hildbrantové na vodním zámku Blatná. A v neděli se vydáme na zámek Lnáře, který prý zachránili kapři, jak nám prozradí jeho majitelé.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
2: A v tuto chvíli vás čeká audience u pána Hrona von Humoriada.
3: Guten Tag.
2: Já? Tak, přátelé, připomenu hlasování Zdeněk Izer nebo Dana Metrická. Vyberte si i vy na našem telefonu v tuto chvíli 731 800 900. Dobrý den.
4: Halo. Pavle, Standa Zemník a dva Standové Zemník. Vás oba zdraví. A pan Hron vybral dobře, pokračujte prosím vás Ačkem, jak to dopadne.
2: Zapsáno, je to tam, mějte se. Dobrý den.
5: Dobrý den, u telefonu Milan ze Soběsu, zdravím vás.
2: Dobrý den.
5: Já bych hlasoval pro Bčko. A chtěl jsem pozdravit pana Hrona, měl u nás v Otinovci vystoupení a bylo to něco perfektního.
3: Tak děkuji, děkuji.
5: Mějte se moc hezky a naschledanou.
2: Pochvala potěšila, děkujeme krásně. Dobré odpoledne, kdo je s námi?
6: Dobrý den, Pavle, tady Veronika Rakovník. Moment, já by... Ano, dobrý den, tady Veronika Rakovník. Přeju vám krásné sotě. A hlasovala bych pro Ačko a přeju hezký den.
2: To hlavně víme.
3: Děkujeme.
2: Děkujeme krásně.
3: Děkujeme velmi, Veroniko.
2: Zveme dalšího, další. Dobrý den.
7: Dobrý den, tady Eva Schodová, oba vás zdravím a chtěla bych Ačko.
2: Zapsáno, Evo.
3: Děkujeme.
2: Mějte se. Dobrý den, celý den.
8: Dobrý den, celý den, s Vlkami zdraví Honza, vás Pavle i pana Hrona.
2: I vás. A
8: chlapi určitě, Bčko.
2: Zapsáno.
3: Bčko, ano.
8: Bčko.
2: Děkujeme hned pro Danu Medřickou a spol. Dobré odpoledne, kdo je tu?
9: Dobré deštivé odpoledne, zdravím do Humoriády vás, Pavle, a vašeho milého hosta, pana Vladimíra Hrona. Dobrý den, pane Hron.
3: Děkuji velmi, dobrý den.
9: Vám vše dobré, ať se vám daří.
3: Děkuji.
9: Hlasuji, Pavle, pro Ačko a všem posluchačům a vám oběma přeji krásný deštivý večer či příjemné probouzení do nového dne, do úterního rána všem posluchačům Humoriádnice Růža z Rychnovska. Naschledanou.
3: Děkujeme, Růženko.
2: Ano. Ať u vás není blesk a hrom, ať je u vás jen Vláďa Hron.
3: dneska budeme básni.
2: Už to běží. A teď poběžíme dál ve scénce Sen z Telebazaru se Zdeňkem Izerem a Martinou Hudečkovou, přesně tak, jak se to odehrálo na TV Prima.
10: A já už mám v ruce výsledky a šťastná výherní čísla. A je mi součíslo 3.
11: Ano.
10: 7.
11: Ne.
10: 8. 11.
11: Máme.
10: 15.
11: Ano.
10: 18.
11: 21.
10: 22.
11: 29. 33.
10: A poslední šťastné číslo uzavírá 33. Věrce vyhrává jackpot 117 milionů korun a doživotní rentu. Blahopřejeme panu Františkovi.
11: Do smrti nemusím vůbec nic dělat.
12: Ale Františku, teď by si se mnou doma jenom nudil.
13: Jo?
12: No jistě. Hele, v podniku si tě budou považovat.
13: Je.
12: Jen pracuj. Určitě ti opatří mladičku a krásnou sekretářku.
13: Je, takhle. No. Já myslím, že bych třeba byl doma, nic nedělal, víš, bral tu rentu a pomohl bych ti s dětma třeba, víš. Ne?
12: Děti, no. Že jsi mi to připomněl. Tak děti jsem obě poslala za odměnu do kina.
13: Zabili domovnici.
12: Přišli domů s pochvalou, že si náhle zlepšili prospěch.
13: Pánové, tak oni se propadají, nejenom se náhle zlepšili.
12: Zlepšili.
13: Ježíš, ale to jeden mě z toho úplně šoufle. Já už se úplně bojím, co se dneska zase stane. No.
12: Hej, Františku, sama zařídím.
13: Ježíš Maria, co to zase bude? Jak to hrajou ty lajdáci?
14: Sportu zdar a fotbalu zvlášť. Druhý poločas dnešního utkání začíná za stavu 9-2 ve prospěch oblíbeného týmu pana Františka.
13: A to už to asi neprohrajou.
12: Tak, Františku, přišel nějaký pán a přines ti dopis.
13: Ježiš.
12: No, ono je to sice pro nějakýho mesie, no ale ty jsi tady napsaný taky.
13: To je za známku Paris, Paris.
12: To bude z ciziny.
13: Je.
12: Počkej, tak Františku, tak je Františku.
13: Tak co tam je?
12: Ty jsi měl bohatou tetičku a po ní si zdědil zámek v Provánci. Ty se svůj uličníku ani nepochlubil, že máš tetičku.
13: Víš, já ji ani neznám, prosím tě. Ještě zámek na hrbu, ty tam bude zahrádka jak v Průhonicích a kdo to bude sekat každý den. Ale na mě je toho štěstí dneska nějak moc, já si asi ducnu, víš?
12: No jo. Ducni si, dadni si. Počkej, sama natřesu poštáře.
13: Je, děkuju ti.
12: Potnu.
13: Boženko.
12: A spínkej
13: sladce. To jsou věci.
12: Spínkej sladce, aby si byl zítra na tu dovolenou svěží.
13: No jo. Ježiši Maria. To jsou věci. Sny. Naštěstí je všechno, jak má být.
0: Humoriák.

0: na čase být.
1: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
2: Humoriáda pokračuje aktuálním výběrem Vladimíra Hrona, našeho dnešního hosta. Tak co si dáme?
3: No tak já nevím, jestli není brzo na večeři.
2: Není, to je v pořádku.
4: Dáme si večeři, tentokrát z knihy, z geniální knihy. Doporučuji všem si přečíst Zápisky šílencovi od Ivana Mládka.
5: Vcházím do restaurace v závětří. Ve dveřích mě zastavuje starší muž a chce na mě vstupné 20 korun se slovy. Dnes je hudba z rozhlasu po drátě. Bráním se, že žádnou neslyším, že jdu pouze povečeřet. Nakonec ustupuji a lístek si zakupuji. Usedám k jednomu stolu, beru do rukou jídelní lístek. Velký výběr tu nemají, ale určitě si vyberu. Je tu vepřové ražniči? To si nedám. Když vidím ražniči, vždycky si vzpomenu na neštěstí v našem sportovním klubu. Stalo se to asi před 5 lety. Na sportovním plácku trénovalo tenkrát asi 6 atletů chůzi v těsném zástupu, takzvaný husí pochod. Současně trénoval poblíž jiný atlet hod oštěpen. Raději na to nebudu vzpomínat. Už jsem popsal v minulé kapitole sportovních tragédií dost. Dám si kachnu knedlo zélo. Je to výživné, syté a chutné jídlo. Číšník mě sděluje, že kachna už není ani ražniči, že mají jen hořické trubičky. Je to naštěstí moje zamilovaná pochoutka. Doufám, že jsou čerstvé. Hořické trubičky je nutno zkonzumovat do 30 let ode dne výroby. Jinak jsou už závadné. Říkal mi to Vráťa, který pracuje přímo ve válcovnách trub Hořice. Přinášej mi trubičky, jsou vynikající. Dojídám, zapijím je výborným plzeňským pivem, platím, vybíhám z hospody a utíkám k řece, kde mám randevu.

0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak tolik prozatím zápisky Šílencově s Ivanem Mládkem. V naší humoriádě můžete je mít i dál, když dáte Ačko, když dáte Bčko, budou tady anekdoty z pořadu To je fór s Otou Jirákem. Tak si vyberte humor mezera A, humor mezera B, pošlete na číslo 90 011 04 své SMS, anebo zavolejte své hlasy na 731 800 900. A já se teď ptám Vladimíra Hrona, protože vím, že cestuje, baví lidi po republice a možná nejen tam, kam vyrazí v nejbližší době.
2: Tak o víkend samozřejmě pracuju. V sobotu jsem v Doubravicích nad Svitavou. Tam budu patrně celý den, protože tady v kalendáři vidím, že jsem tam od 14 do 20. Tak to
1: okres Blansko, Jižní Morava?
2: Ano, to bude určitě nějaká veselá taškařice pod širým nebem. Moc se na to těším. No a v neděli to odjíždím do zahraničí, na Slovensko. Jak by řekl Karel Gott, to zase budu muset zpívat Mám rozprávkový dom. Takže v neděli jsem v Trenčianských Tepliciach, taky na nějakém open airu, tak pokud budete třeba poblíž slovenských hranic, tak se můžeme vidět i tam.
1: Mezinárodní umelec je tu s nimi, hej?
2: Pome,
1: a teda se i kapela zo zahraničia. Elán.
2: Je to tady.

0: Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
2: a Petr Kostka.
0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat suchu v ústech a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.
3: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
0: Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
4: Z dnešní humoriády vás zdraví posádka Vladimír Hron a Pavel Kučera a vy na našem telefonu si můžete připomenout dalšího Ivana Mládka z našeho archivu anebo anekdoty z pořadu. To je for, kterým provázel kolega Otte Jirák. Ano. Dobrý den.
5: Dobrý den. Já vás zdravím. Tady Petr ze Zdolnek.
4: Zdravíme.
5: Zdravím Pavla i Láďu.
6: Děkuju.
5: Láďo, já vám řeknu jednu věc, co mě udělal Pavel. Když byla soutěž v Dubnu, tak prostě všechny otázky jsem věděl a když jsem se konečně provolal, tak mi dal takový chyták, že jsem špatně odpověděl.
4: A to nebylo na schvál. Já si myslím, že to nebylo. Vy mě to máte za zle.
6: Nebojte se, jeho po vysílání za vás už krtím, slibuju.
4: Takže zítra humoriáda nebude.
5: To by byla zase škoda, protože jo. On je blásnické střevo a...
6: Dobře, já ho budu teda škrtit jenom děkuji jako, jo.
5: No. Dobře, tak jo. No, tak Petře. Otu Jiráka, prosím.
4: Koho? Otu Jiráka. Jo, jasně, už jsem pochopil, mám to zapsáno. A mějte se krásně, dobré odpoledne, kdo je s námi? Haló.
7: Pěkné odpoledne vám oběma přeji, pánové, a prosím o tu Jiráka. A děkuji za pěknou pohodu.
4: No, rádo se stalo, toho
8: ahoj,
4: jsme zde.
8: Ahoj, rádi, máme vás rádi.
6: Chtěla pana Jiráka, tak...
4: Ju a hele, vždy připraveni. Když tu není Lábus, tak je tu Jirák, anebo je tu Hron a ten zastane úplně všechny. Dobré odpoledne.
7: Dobré odpoledne přeji. Oba pánové, zdravím vás.
6: Děkujeme.
7: A chtěla bych poděkovat vašemu hostu za překrásné vystupování, 100% bezchybný, prostě pan Láďa Hron je jednička a zvězdičko a to si musí celý národ pamatovat. A
6: já se pířím.
4: Ano,
6: já se pířím.
7: Ano, protože hodně dřiny to stojí a umíte, kdo umí na jedničku s hvězdičkou, tak před něma se vždycky skloním. Děkuji, mějte se hezky, pěkný den.
4: Děkujeme
7: a
4: také.
7: Bčko.
4: Ano, zapsáno, díky.
6: Děkujeme za krásnou pochvalu.
4: Dobré odpoledne.
9: Dobrý den, tady posluchačka Eva z Prahy a já bych si přála taky pana Jiráka.
4: Máme zapsáno.
9: Jinak přeju hezký den.
4: Děkujeme, krásně. Naslyšenou. Tak, přátelé, jdeme se číst a spočítat a všechno udělat, abychom věděli, kdo to u vás vyhrál v tomto kole. Otte Jirák a další v pořadu, to je for.
10: A to takhle stojí tři ženy a ta jedna povídá, já jsem doma přestala vařit prostě. Jo? První den jsem nic neviděla, druhý den jsem nic neviděla, třetí den přijdu, navařeno, umí ty nádoby, já to manžel. Ta druhá říká, jsem přestala vařit a prát. První den jsem nic neviděla, druhý den jsem nic neviděla, třetí den přijdu, vypráno, vyžehleno, uklízeno, nachystaný svačiny pro děti dělá manžel. A Moravy holka říká, já jsem zkusila to samý. První den jsem nic neviděla, druhý den jsem nic neviděla, třetí den jsem začala vidět na pravé oko.
11: Za starých časů, když ještě u nás palili čarodějnice, tak taky tam jednu osmahli, že jo, a po těch pár letech šel takhle průvodce, vedl tam ty turisty a povídá, na tomto nádvoří v roce 1543 upálili poslední českou čarodějnici. Načež jeden z těch turistů se takhle úkosem podívá na svoji starou a říká, kdyby jsi nekecal.
2: No já to mám tady, jak se do mě neustále strefujou ty mladí křepcí hoši kvůli věku, jo. Že jako roková dračica,
12: tak.
2: Ne, a co mě se stalo opravdu? A to mě přišlo strašně líto. Jeden renomovaný hudební skladatel mi zavolal, že se se mnou musí sejít, je toho plnej, že okamžitě a zítra, tak. To jsem říkal, no tak nějaká práce příjemná. Tak jsme se setkali a on říká, že má muzikál, že tam budu hrát hlavní roli. Já jsem říkal, no konečně ten Hollywood zavolá a tak. A pak jsem se dozvěděla, že ten muzikál se jmenuje Babička. Zacouval ke kněžně, ale to bylo
13: teda... Mě taky volal ten tvůj samej a říkal, ale že pro mě má sultána s tyrlem.
14: Já musím říct, já jsem to možná někde říkal, to je jedno, to je největší zatím fox v poslední doby, to je z loňského roku a já jsem si jednou sedl, prostě jsem byl na čundu, já jsem si sedl na kládo a prostě pak jsem se nemohl odlepit skoro, já jsem prostě ten zadek úplně černý od té smůry a pak jsme ještě přijeli a šli jsme do jedné hospody a tak jsem přišel prostě nějak už domů hodně pozdě a žena spala. Kluci mi předtím poradili, to byly nový kalhoty, který jsem si požil na ten čundu a tak jsem z toho byl takový smutný a kluci říkají, hele, to normálně, když to dáš do lednice, ty kalhoty, tak si pak odloupeš tu smůlu normálně. Tak já jsem přišel, takový už jsem byl trošku no nametenej jsem byl, já to řeknu.
12: Tak jsem sundal
14: kalhoty a dal jsem nacpal se do toho mrazáku a samozřejmě jsem na to zapomněl. A asi za 3 dny jsem se potkal se ženou, protože my se nepotkáváme často. Že? A ona mi říká, hele, nepřeháníš to s tím pitím už, Honzo? A já jsem říkal, co ti jde? A ona říká, no víš, co si dal do mrazáku? Já jsem říkal, nevím. A ona říká, jak se pojď podívat. A ten vítěz dostal mě, odevřela ten mrazák a tam byly ty kalhoty. A já jsem si samozřejmě vzpomněl, jsem říkal, no to jsem tam dal proto, abych odrolil tu smůru. A ona říká, nekecej mi, ty si myslíš, že jsi ze všeho vykecáš. No, ono se nevykecá. Samozřejmě smůru jsem neodrolil. Oni si to kamarádi spletli se žvejkačkou.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
4: O té reakce v ukázce hezky smál během fóru kolegů pana Vyčítala i Petr Janu a dalších. Ale bylo ho málo. Vládě, doplníš?
15: Ano, milé, hele.
4: No, bez vás.
6: Ne, mě napadla, jak se poslouchali ty fóry, tak mě napadl taky nádherný fór, jak řve ten ředitel na toho svého zaměstnance. Tak buď to jste debil vy, nebo já. A ten zaměstnanec se na něj tak smutně podívá a říká, ale pane šéf, vždyť vy byste v životě debila nezaměstna.
4: Výborně, pokračujeme dál. Iveta Bartošová, vzpomínka z archivu na tichou píseň. Během toho hlasování humor mezera A, anekdoty, humor mezera B, Hurvínek 90 011 04, náš SMS-kující stroj, a jinak volejte na 731 800 900.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Máme tedy závěrečné hlasovací kolo, vybíráte si dámy a páni u rádia, chlapci a děvčata, anekdoty, anebo Josefa Skupu a jeho Hurvínka, který dělá dobrotu. Hurvínka tady máme i v podání Vládi Hrona.
2: Možná ještě, kdybych se trošku odkašlal. Tati, taťolínku.
3: Ano, Hurvajs. Ano. Hurvajs, a co jsi jedl?
4: Tati, užovky.
3: Ty jsi jedl hady?
4: Ale ne, já jsem jedl užovky.
3: Tak jedl jsi hady nebo hady?
2: Tak to já pamatuju, to bylo krásné.
1: Tak už nemusíme Hurvínka pouštět, dáme rovnou anekdotu.
2: Já bych ho chtěl. Dobře, ano, tak uvidíme.
1: Necháme to na našich drahých posluchačích.
2: A vox populi, vox dei.
1: Ano. Dobrý den.
5: Dobrý den. Karel Zbojkovič, zdravím vás, Pavle. I pana Hrona.
2: Dobrý den.
5: A já bych si přál teda toho Hurvínka.
1: Dobře.
2: Děkuji.
1: Jeden vám nestačil, chtěl byste dalšího. Dobře. Dobré odpoledne.
6: Miroslav Karviné, dobrý den, pane Hrone.
2: Dobrý den.
6: I vám, Pavle.
1: Dobrý den.
6: A já hlasuju pro anekdoty.
1: Dobře, máme zapsáno.
2: Jedna.
1: Děkujeme. No tak máme ještě další hlasy, Vláďo. Dobrý den. Haló. Tak ještě jednou zavoláme na náš telefon. Dobrý den.
7: Dobrý den, tady posluchačka Hanka z Vysokého Mýta a já bych si zdravím vás a dám si Hurvínka.
2: Děkujeme.
1: Uvidíme. Děkujeme a uslyšíme, jestli si dáme Hurvínka anebo anekdoty. Je to přesně naopak, Ačko, Bčko, co vy na to?
8: Dobrý den,
1: dobrý.
8: Ze Štětí a dám si Hurvínka.
1: Zapsáno.
8: Zdravím vás oba dva.
1: Děkujeme. My vás. Dobré odpoledne. Komu?
9: Honza z Brna, dobrý den.
1: Zdravíme.
9: Zdravím vás, pánové, do studia. A já teda, jestli bych mohl, tak bych chtěl anekdoty. Jinak bych chtěl také pochválit pana Hrona, že to dělá výborně.
2: Děkuju.
9: A ještě by bylo úžasné, kdyby paní Uršule popřál třeba slovy pana Krampola. Přeju hezký den.
1: Hlasem, pane Krampola, ano, rozumíme. Děkujeme za tip a za inspiraci. Bude o tom přemýšlet pan Hron zatím, co si poslechneme další hlas. Dobrý den.
10: Dobrý den, Karel z Krakova, oba vás zdravím a přeju si Ačko, anekdoty.
1: Máme zapsáno, děkujeme také pěkně a kdo pak je s námi v tuto chvíli? Dobrý den. Haló? Ozvěnu už jsme slyšeli.
2: To ještě někdo nepoložil?
1: Ne, tam někdo je a čeká a čeká.
11: Je tady restaurace u nudle, haló, kdo je tam? Haló, tady u nudle.
2: Furt nic, člověče,
1: nic.
2: Furt
1: nic. A teď, dobrý den. Další, prosím.
12: Dobrý den, já vás zdravím, Pavle, zdravím i pana Hrona.
2: Dobrý den.
12: A přidám se k té paní. Úžasný pořady měl v televizi pan Hron. Převlíkal se, imitoval, no úžasný.
2: Já se kvůli vám převlíknu snad teď hned tady.
1: Do čeho? Nebo za co?
12: Škoda, že vás nevidím, no. Tak třeba jindy v televizi.
1: Tak jo. No,
12: a já bych přála, prosím vás, Bčko, ty anekdoty.
1: Máme zapsa.
12: Nebo Ačko.
1: Ačko jsou anekdoty. Ačko, ano, ano, ano.
12: Protože ten Hurvínek už je tak obehraný,
1: no,
12: že
1: to je. Má 100 let, no tak se nedivme.
2: Víte, co by řekl Jaroslav Vojta?
3: Vždyť je to jedno, hlavně, že je hezký.
1: Ano, má hezkou kudrlinku blondiatou. Tak přátelé, blondiáček nebude dřevěný, ale budeme mít myslivecké anekdoty.
13: Myslivci a ženy už hodně dlouho patří k sobě. Už od dob platnosti Hubertova hesla. Když levá pije, pravá loví.
14: Dáma drží na klíně loveckého psa a hladí ho. Vedle sedící mladík povzdychne. Kéž bych byl na jeho místě.
15: To si nepřejte, povídá dáma. Vezu ho k zvěrolékaři zkrátit prut.
16: K lékaři přišel myslivec a stěžoval si mu, že není schopen podávat v lásce takové výkony jako jeho kolegové. Lékař ho prohlídnul a zjistil, že vše v úplném pořádku. Nakonec se ho zeptal. No jste přece myslivec, ne? No tak co vám brání v tom, abyste vyprávěl totéž, co vaši kolegové?
17: Co mám dělat? Mám ráda myslivce a matka by brání s ním chodit, aby prý se něco nestalo.
18: Uklidněte svou matku. Dokud budete pouze chodit, nic se nestane.
17: Na pasece leží nádherná dívka a opaluje se.
19: Zastaví se u ní Hajný a s obdivem jí pozoruje. Co byste dělala, kdybych si k vám přisedl, zeptal se po chvíli. Utekla bych. A co kdybych vás vzal kolem pasu? Utekla bych. A kdybych se vás pokusil políbit? No, utekla bych, pravila dívka už trochu nejistě. A kdybych... Přestaňte už, vybuchla dívka netrpělivě. Já nějak zvlášť rychle utíkat nedovedu.
1: Je to závěr dnešní humoriády, ve které hostoval, umělecky stvárnil mnoho postav. Vladimír Hron, děkujeme krásně.
2: Já děkuji za pozvání a pochopitelně přeji krásný den všem.
1: Pavel Kučera přeje dobrý poslech našich dalších pořadů na vlnách Českého rozhlasu. A mějte se krásně.

0: Bylo 5 hodin.
1: Český rozhlas Brno. Zprávy.
0: Českem se prohnaly silné bouřky, hasiči kvůli nim měli přes 500 zásahů. Hygienici na jihu Moravy zkontrolovali desítky táborů a udělili dvě pokuty. Ve skanzenu v Rymicích na Kroměřížsku se v jednom z doškových domků chystá nová expozice. A dnes čekáme oblačno a zataženo a teploty do 25 stupňů. Dobré ráno, u poslechu zpráv Českého rozhlasu Brno vás vítá David Hasman. Hasiči měli kvůli včerejším bouřkám v celém Česku asi 550 zásahů. Informoval o tom mluvčí generálního ředitelství Václav Pilný. Bouřky během odpoledne a večera postupně přešly ze severních a středních Čech směrem na východ Čech a dál na Moravu a do Slezska. Doprovázely je kroupy, přívalový déšť a silný vítr. Podle Pilného hasiči nejčastěji zasahovali u spadlých stromů, poškozených střech nebo čerpali vodu ze zatopených sklepů.
2: Nejvíce případů jsme evidovali ve Středočeském kraji, konkrétně 99, dále pak v kraji Pardubickém 70 a na jižní Moravě jsme likvidovali 67 případů.
0: Problémy byly v energetice. Na východě Čech zůstalo bez proudu 5000 domácností. Jihomoravští hygienici od začátku prázdnin navštívili 84 letních táborů a udělili dvě pokuty za celkem 10 000 korun. V jednom případě se jednalo o nedostatky stravovacího provozu, ve druhém chyběl doklad o očkování dítěte. Podle ředitelky odboru hygieny dětí a mládeže Marcely Hadámkové je případů méně než loni.
3: Na dvou táborech jsme měli případy, kde se řešili u dětí nechutenství, bolesti břicha, gastrointestinální problémy, které velice rychle odezněly, asi do 24 hodin. Jinak letos je mimořádná aktivita klíšťat.
0: Muzeum v přírodě v Rymicích na Kroměřížsku nechalo pokrýt novými došky střechu jednoho z domků. Do objektu zatékalo a podle vedoucího muzea Petra Hlavačky už bylo nutné původní došky odstranit. Do domu s popisným číslem 104 neměli dosud návštěvníci přístup. Nyní se ale i v interiéru chystá nová expozice, která by se podle Hlavačky měla otevřít od příští návštěvnické sezóny.
4: Budoucí expozice bude zaměřená na včelařství a na bylinkářství. Již stojíme teď v místnosti, která bude připomínat byt včelaře a postupně tuto budoucí expozici doplňujeme různými exponáty.
0: Podporu na bydlení v superdávce budou úřady od října počítat z nákladů domácností v jednotlivých okresech, ne podle velikosti bydliště. Ke zranitelným skupinám potom budou nově patřit samoživitelé s dětmi do 15 let. Původně tam spadali jen osamělí rodiče dětí do 7 let. Změny včera podepsal prezident Petr Pavel. Úpravy takzvané superdávky mají podle Ministerstva práce a sociálních věcí přinést hlavně přesnější a spravedlivější systém výpočtu nákladů na bydlení.
1: Počasí.
0: Na Jihomoravě dnes čekáme zpočátku místy ještě polojasno až skoro jasno, jinak bude převažovat oblačno až zataženo a opět se mohou i slabé přehánky. Nejvyšší odpolední teploty 22 až 25 stupňů. Vád bude mírný západní až severozápadní vítr. Biozátěž mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Provoz na dálnicích a hlavních tazích v regionu je teď ráno bez výrazných komplikací a hlášených nehod. Silnice jsou většinou mokré a zvlášť v lesních úsecích mohou být na vozovkách po včerejších bouřkách spadené větve, tak opatrně. Šťastné cesty přeje David Hasman.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Dobré ráno, Moravo. Jsou 4 minuty po 5 hodině. Posloucháte Český rozhlas Brno a jsme rádi, že jste s námi v úterý 18. srpna 2026. Dnešek je 213. 30. dnem roku 2026, to znamená, že do Silvestra už nám chybí pouhých 135 dnů. Svátek dnes slaví Heleny, hrát jim budeme pochopitelně po 8. hodině. A jakými písničkami ovlažíme vaše dnešní ráno? Lucie Vondráčková zaspívá Když vzlétnu já, cítím, to už bude Petr Muk a další písničky chystáme. Pavel Kašper u mikrofonu, přejeme krásné vstávání a hlavně úspěšný úterek 18. srpna. Hezký poslech a dobré ráno.
1: Český rozhlas Brno.

Tady je Český rozhlas Brno, je 5 hodin a 12 minut. Naladili jste si nás 18. srpna 2026. Před 110 lety v areálu vojenské barákové nemocnice v Králově Poli, dnešní součástí Brna, odhalili v den jeho 680. narozenin sochu Františka Josefa I. Autorem byl akademický sochař František Fabiánek. Císař zemřel téhož roku v listopadu. Osud suchy zůstává neznámý. Ve starém poddvorově na Slovácku se v roce 1933 narodil dnes už zesnulý hudebník Pavel Jurkovič, autor proslulých televizních zpívánek. V roce 1933, tedy ve stejný den i ve stejný rok, se v Kyjově narodil krajinářský architekt a profesor architektury Ivan Otruba. Mimo jiné byl autorem architektonické úpravy botanické zahrady a arboreta Mendlovy univerzity. Působil na Mendlově univerzitě v Lednici i v Brně jako pedagog a v roce 99 obdržel ocenění Cena města Brna za architekturu a urbanismus. V roce 2019 byl oceněn poctou České komory architektů. V roce 1941 se narodil sochař Kurt Gebauer. Začínal původně studovat keramiku na střední škole uměleckých řemesel v Brně, ale chtěl se věnovat sochařství, takže po roce přešel na střední průmyslovou školu keramickou a sochařskou v Hořicích. V Brně ho dnes připomíná socha Mozarta na Zeleném trhu, kterou pro město vytvořil. 18. srpen má v úmrtním listu chemik Otto Wichterle. Byl to rok 1998. Otto Wichterle pocházel z Prostějova, chemii miloval od dětství a dosáhl v ní obrovských úspěchů. Byl autorem nejméně 150 patentů a ten nejslavnější v roce 1956 vyrobil první měkké kontaktní čočky. Výsledky jeho práce budily pozornost vědců po celém světě. Navzdory tomu byl u nás ale po roce 69 zbaven všech funkcí a musel pracovat ve velmi svízelných podmínkách. Před 65 lety bylo v Brně založeno studio Československé televize a Brno se tak stalo čtvrtým městem Československa, které po Praze, Ostravě a Bratislavě získalo televizní studio na tvorbu vlastních pořadů. Dnešek je také doslova nabitý nejrůznějšími filmovými výročími. Narozeniny by dnes oslavil Patrick Swayze, 74. Narozeniny dnes slaví třeba Edward Norton nebo Christian Slater. No a dnešek by byl také krásným kulatým výročím pro Roberta Redforda. Oslavil by 90. Legendární herec a režisér paradoxně zemřel před necelým rokem ve věku 89 let. S Paulem Newmanem vytvořil Robert Redford jednu z nejslavnějších mužských dvojic filmové historie ve snímcích Butch Cassidy and Sundance Kid a také ve filmu Podraz. No a právě filmem Butch Cassidy and Sundance Kid si dnes Redforda připomeneme. Snímek totiž proslavil i písničku B.J. Thomase, kterou znáte z našeho vysílání Raindrops Keep Falling on My Head. Zajímavostí ještě je, že když měl zpěvák B.J. Thomas písničku nahrát, zotavoval se z akutního zánětu hrtanu. Lékař mu tehdy doporučil nespívat, Thomas ale do studia přišel, zvládl 5 pokusů a pak už nemohl pokračovat. Sám měl pocit, že to zní hrozně, ale režisérovi se právě tato nedokonalost líbila. Robert Redford by dnes oslavil 90. narozeniny.

0: počasí.
1: Tady je Český rozhlas Brno, je 5 hodin a 19 minut, čas na počasí. Teploty na jihu Moravy dnes po ránu podstatně nižší ve srovnání se včerejškem. Včera se teploty pohybovaly mezi 19 a 21 stupni Celsia a dnes je to od 12 do 15 stupňů v maximech. Předpověď dnes slibuje ráno polojasno až skoro jasno, postupně bude oblačno, místy slabé přehánky, odpoledne postupně srážky na většině území a nejvyšší teploty 22 až 25 stupňů Celsia. Mírný západní až severozápadní vítr povane rychlostí do 20 km za hodinu, rozptylové podmínky dobré nebo velmi dobré, bio je na jedničce a slunce, které dnes vyjde v 5 hodin a 48 minut, zapadne 7 minut po 20. hodině. Dobré ráno.
0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V Zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punčochář, Ivan Bodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovýrok.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: A v 5:23 je tu další díl našeho cyklu Temné letopisy moravské.
1: Český rozhlas Brno uvádí Temné letopisy moravské s Michalem Isteníkem.
2: 2013. Žena pohřbila vlastní novorozeňata. Nikdo tomu nechtěl věřit. Ve sklepě domu v poklidné obci Vlasatice poblíž Pohořelic na Brněnsku našli kriminalisté zakopané ostatky 3 novorozeňat. Podle patologů mohla miminka žít. 30letá matka vychovávala 2 školáky, ale i před vlastním manželem utajila opětovná těhotenství. Až do osudného policejního zásahu 18. července 2013. Tehdy policisté odkryli podlahu ve sklepě vedle domu a našli tam v ručnících a igelitech zamotanou nejen čerstvě porozenou holčičku, ale také dvojčata narozená o rok dříve. Žena měnila výpovědi, přiznala se, pak přiznání odvolala a označila je za vynucené. Tvrdila, že děti porodila mrtvé. Motivem mohly být dluhy, kvůli kterým žádala o insolvenci. Na možný problém upozornil lékař, který věděl, že je v očekávání, ale pak nezaregistroval žádný porod. Svědci zmiňovali sklony ženy k popíjení alkoholu a kouření marihuany. S manželem měla žena i krizi. Muž do protokolu řekl, že jejich intimní život nebyl takový, aby si těhotenství všiml. Přiznal bezradnost. Ani nevím, jak to mám vysvětlit dětem. Řekl jsem jim, že maminka s námi dlouho nebude. Uvedl v České televizi. Ženě vrchní soud v Olomouci potvrdil výjimečný trest 22 let vězení. Obhájce neuspěl s návrhem znovu přezkoumat její psychický stav. Podobný případ, také se 3 novorozeňaty, řešila policie o 2 roky později v relativně nedalekých Dolních Dunajovicích.
1: Český rozhlas Brno, Temné letopisy moravské.
0: To byl 45. díl našeho cyklu Temné letopisy moravské, který najdete stejně jako ostatní díly i na našem webu a v aplikaci Můj rozhlas. Další kapitolu letopisů nalistujeme společně s hercem Michalem Isteníkem a kolegou Milošem Šenkýřem jako autorem zase zítra v tomto čase. Zprávy pro vás dnes připravuje David Hasman a ty další tu budou už za necelých 5 minut. Pavel Kašpar u mikrofonu, přejeme hezký poslech a krásné úterní ráno.

0: půl šesté.
1: Český rozhlas Brno, krátké zprávy.
0: Přítoky do vodních nádrží v povodí Moravy jsou výrazně pod průměrem. Červencové hodnoty usledovaných přehrad podle vodohospodářů často nedosahovaly ani 10% dlouhodobého průměru. Týká se to například nádrže ve Slušovicích na Zlínsku nebo Vranovské přehrady na Znojemsku. Nádrže přesto podle mluvčí povodí Moravy Jany Kučerové zvládají zajišťovat zásobování pitnou vodou. Dopravě v Moravských Budějovicích má odlehčit nová jihovýchodní část obchvatu. Kraj ji plánuje stavět na začátku příštího roku. Aktuálně vybírá firmu. Stavba vyjde na 275 milionů korun. Silnice bude dlouhá téměř 3 kilometry a vyvede řidiče z centra města ve směru na Jaroměřice nad Rokytnou. Součástí obchvatu bude taky podchod pro cyklotrasu a 4 vsakovací nádrže pro odvodění obchvatu. Hotovo by mělo být na jaře 2029. U hřbitova v Hustopečích po nedávno dokončených opravách vznikl nový chodník. Příjezdová cesta a taky parkoviště u krematoria. Dělníci upravili taky kanalizaci a odvod dešťové vody před obřadní síní. V minulosti totiž voda z polí před hřbitovem při silných deštích zaplavovala hřbitov bahnem. Město za opravy zaplatilo více než 5 milionů korun. I po chystaném zpřísnění školních odkladů by měly na základních školách zůstat přípravné třídy. Jejich zachování podporuje ministr školství Robert Plaga, zvolený za hnutí ANO. Podle novely přitom měly takzvané přípravky v roce 2029 skončit. Ministerstvo ale tvrdí a věří, že se pro ně i přes úbytek odkladů stále najde dostatečné využití. A počasí na jihu Moravy dnes čekáme zpočátku místy ještě polojasno až skoro jasno, jinak bude převažovat oblačno až zataženo a objevit se mohou slabé přehánky. Nejvyšší odpolední teploty 22 až 25 stupňů. Biozátěž mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Na D2 dejte pozor na kilometru 27 ve směru na Brno. Na krajnici je odstavená dodávka s poruchou. Tolik doprava pohodové cesty s Českým rozhlasem Brno přeje David Hasman.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Brno.

0: Tady je Český rozhlas Brno, je 5 hodin a 38 minut. Vymodlený déšť. Populaci raků říčních u Holštejna na hranici Moravského krasu zdecimovalo letošní sucho a letní vedro. Potok Bílá voda totiž vyschl a v lokalitě, kde vzácných živočichů žijí tisíce, ochránci přírody v posledních dnech nachází desítky mrtvolek. Teď doufají, že do pár dnů do koryta doteče voda po včerejších bouřkách.
1: Ale koukám, vy jste našla tři tady, tam jde další, takže přece jenom dali se do pohybu.
2: Tady u Holštejna na hranici Moravského krasu se potok Bílá voda v některých místech proměnil spíš v kamenitou stezku. Téměř vyschlým korytem procházíme se zoologem Antonínem Krásou.
1: Celý to tady míchně navlhlo, to suchý koryto, kde stojíme, kde je teda vidět tři malé louže, ale voda se tady ztrácí do podzemí, ale je vidět, že ty raky, co přežili dotud, že to trošku rozhýbalo a vydali se na cestu, asi se snaží z těch nejmenších tůní, kde se doteď schovávali a kde doufali, že to přežijou, vydat se někam dál a najít třeba nové tůně.
2: Rakům ale pomohlo už pár milimetrů deště, které spadly v noci na pondělí. Teď jsme zrovna našli dalšího živého, který tady leze po kamenech.
1: Našli jsme ho mimo vodu, jak se hýbe. Jo, teď je vidět, že snažil se mě cvaknout klepítkama, ale v pohodě, do vody si zalízá, tady se trochu zvlhčí, odpočine. Kdybyste tady byla se mnou v pátek, tak to byla fakt vyprahlá, pekelná pustina.
2: Epizody sucha se tu objevují každoročně. Letos potok vyschl už po třetí, popisuje Antonín Krása.
1: Jsou tady vidět zbytky fakt desítek dalších. A to přitom tady chodí zvířata, které třeba ty mrtví raky žerou, takže oni postupně mizí. Ty zbytky, co tady vidíme, nejsou od jacha. Ty jsou tady čerství z těch posledních dvou, třech týdnů.
2: Krása se domnívá, že by potoku pomohlo, kdyby při suchu upustili víc vody rybníkáři nedaleko v sousedním Olomouckém kraji. Co se týče raků, lidem radí nepřenášet je nikam daleko.
1: Když jde někdo okolo a vidí ty raky v vysychající tůni a ví, že o 10 metrů dál je větší, hlubší, tak jim říkám, ať je tam přenesou, protože to je lokální přesun, ale nějaké přenášení na úplně jiné lokality. Ono není kam a při těch přenosech může dojít pak třeba k roznosu račího moru.
2: Podle mluvčí povodí Moravy Jany Kučerové jsou průtoky v tocích výrazně podprůměrné na celé jižní Moravě.
3: Většími vodními toky protéká okolo 5 až 30% obvyklého množství, ale menší vodní toky jsou na řadě míst zcela vyschlé. Situace je lepší na tocích pod vodními nádržemi, které odpouštějí zvýšené množství vody pro zlepšení podmínek vodních živočichů.
2: Zpráva Moravského krasu uvedla, že sucho a letošní extrémní léto je problém i pro populaci mřenek nebo střevlí potočních. Hana Novotná, Český rozhlas.
0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: počasí.
1: Ať už nás posloucháte v lesích nebo v teple své postele, za minutu bude 6:45 a jsme rádi, že jste s námi u další předpovědi počasí. Teploty na jihu Moravy dnes po ránu nízké, připravte se, nebo nízké, ve srovnání se včerejškem tedy nižší. Připravte se na rozpětí teplot mezi 12 a 15 stupni Celsia, příjemné chladné ráno minimálně na spaní. No a předpověď počasí pro dnešek, ta slibuje ráno polojasno až skoro jasno, postupně oblačno, místy slabé přehánky, odpoledne srážky na většině území a nejvyšší teploty 22 až 25 stupňů Celsia. Mírný západní až severozápadní vítr povane rychlosti do 20 km za hodinu, rozptylové podmínky dobré nebo velmi dobré, bio je na jedničce a slunce teprve vyjde zhruba za 3 minuty v 5 hodin a 48 minut. Zapadne 7 minut po 20. hodině. Dobré ráno.
2: V cyklu koncertů Fanšmekři v sedmičce zahraje u rozhlasu v Brně 1. září folková zpěvačka a autorka Marie Putnerová se skupinou. Koncert konaný ke 102. výročí zahájení rozhlasového vysílání z Brna bude výjimečný. V případě dobrého počasí se uskuteční venku, na zahradě jezuitského kostela, který s Českým rozhlasem Brno sousedí. Do výjimečně otevřeného prostoru se dostanete přes budovu rozhlasu na Beethovenově ulici. Lístky pořídíte nejsnáz na webu brno.rozhlas.cz a budou zároveň možností využít speciální noční prohlídku budovy rozhlasu hned po vystoupení. Na koncert moderního folku Marie Putnerové vás zvu 1. září od 19 hodin.
0: Český rozhlas Brno. Rozhlas naší Moravy.

0: Tady je Český rozhlas Brno, je 5 hodin a 50 minut, zpívala vám Aneta Langerová. Dnešním tématem rubriky Co v učebnicích nebylo, bude vážení. Jak se v historii vyvíjelo, přiblíží právě teď Martin Písařík.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, že historie vah je stará 5000 let? Váhy se staly důležitou součástí obchodu a také symbolem spravedlnosti. Jednoduché rovnoramené váhy jako první používali Číňané, ty pak následovali starověcí Egypťané a také Babyloniané, kteří zavedli první soustavu váhových jednotek. Do historie měření hmotnosti zasáhlo několik geniálních mužů. Nejznámější je patrně řecký matematik a vynálezce Archimedes, který ve 3. století před naším letopočtem dostal od vládce za úkol zjistit, zda je jeho královská koruna vyrobena pouze z ryzího zlata. Při řešení tohoto hlavolamu Archimedes objevil slavný zákon, jenž nese jeho jméno, a na základě této myšlenky byla sestrojena hydrostatická váha, pomocí níž lidé určovali hustotu různých materiálů. Dalším významným učencem, který se vrhl na zdokonalování procesu vážení, byl Leonardo da Vinci. Díky jeho vylepšení na konci 15. století už nebylo nutné poměřovat množství váženého předmětu na dvou miskách, postačovala jen jedna. Přibyla také stupnice, která určení výsledné hmotnosti zrychlila a zpřesnila. V 17. století byly vynalezeny váhy pákové se dvěma miskami a jazyčkem. Rodinu přístrojů k měření hmotnosti postupně rozšířily váhy kyvadlové, pružinové, elektronické, digitální, kapesní, a vážit dokážeme už i ve stavu bez tíže.
1: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.

0: Bylo 6 hodin.
1: Český rozhlas Brno. Zprávy.
0: Zkrácený výcvik pro aktivní zálohu absolvuje ve Vyškově přes 70 rekrutů. Jihomoravští zemědělství dokončují žně obilovin, zbývá sklidit zlomek osetých ploch. Ministryně financí Schillerová bude v následujících dnech jednat se šéfy rezortů o státním rozpočtu na příští rok. A počasí dnes čekáme oblačno až zataženo a teploty do 25 stupňů. Dobré ráno, zprávy Českého rozhlasu Brno přináší David Hasman. Víc než 70 lidí prochází ve Vyškově výcvikem pro budoucí členy aktivní zálohy. Jde o speciální prázdninový kurz, který trvá 4 týdny. Standardně bývají o 14 dní delší. Armáda se snaží víc vstříc profesím, pro které by bylo kvůli práci složité běžné cvičení absolvovat. Jde například o učitele, zdravotníky, ale také studenty. Obsah kurzu přibližuje mluvčí armády Martin Kresta.
2: Je to kurz, kterým dá úplně to základní penzum znalostí toho vojáka, ať už je to pořadová příprava, takhle především střelecká, ale i zdravotnická, topografická, chemická a tak dále. Ale jde o opravdu základy, na těch se potom staví od těch útvarů.
0: Rekruti zakončí výcvik slavnostní přísahou. Zemědělci v Jihomoravském kraji sklidili přes 99% ploch s obilím a řepkou. Vyplývá to z dat ministerstva zemědělství. Výnosy jsou u všech plodin nižší než v loni. S výjimkou ozimého ječmene jsou letošní výnosy taky nižší, než je celorepublikový průměr.
3: V Jihomoravském kraji se výnosy obilí pohybují nad 5 tunami na hektar, tedy asi o 1/5 méně než v loňském roce. Na vině je především suché počasí a taky vlny veder. Hlavní tuzemská obilovina, pšenice, má ale podle laboratorních rozborů převážně velmi dobrou kvalitu. Část vzorku má ale menší zrno, než je běžné. Šimon Franz, Český rozhlas.
0: Lidé na Vysočině se od září budou moct snadněji objednat na vyšetření v krajských nemocnicích. Umožní to nový portál pacienta. Ten jim umožní se nejenom objednat, ale zároveň si třeba zkontrolovat svoji rezervaci, aniž by musel do nemocnice telefonovat.
4: Nová služba poběží souběžně do konce roku se stávající e-ambulancí, kterou následně nahradí. Ta funguje od roku 2014 a v současnosti ji využívá přibližně 50 tisíc lidí. Ti se nemusí do nového systému znovu registrovat. Do portálu pacienta se profil nepřenese. Všechny existující objednávky ale zůstanou zachované. Magdaléna Machová, Český rozhlas.
0: Ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO chce do konce srpna předložit vládě návrh státního rozpočtu na příští rok. Řekla to po jednání kabinetu s tím, že do té doby bude jednat s ostatními ministry o výdajích a úsporách na jejich rezortech. Hlavními prioritami kabinetu mají v příštím roce být investice do dopravy a do zdravotnictví. Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO už dříve řekl, že schodek bude výrazně pod 400 miliard korun. Letos stát plánuje deficit ve výši 310 miliard.
1: Počasí.
0: Na Jihomoravě dnes čekáme zpočátku místy ještě polojasno až skoro jasno, jinak bude převažovat oblačno až zataženo a objevit se mohou i slabé přehánky. Nejvyšší odpolední teploty 22 až 25 stupňů. Biozátěž mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Se zdržením počítejte na silnici 50 na obchvatu Slavkova. Sílí provoz ve směru k D1. Zdržení čekejte v úseku mezi odbočkami na Kyjov a Křenovice. Tolik doprava. Pohodové cesty s Českým rozhlasem Brno přeje David Hasman.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Krásný den vám všem, milí posluchači, 4 minuty po 6. hodině s vámi Český rozhlas Brno. A jsme rádi, že jste s námi. 18. srpna je datum v kalendáři, svátek dnes slaví Heleny, ale možná nevíte, že dnešek je také dnem zmrzlinového koláče. Navíc také dnem špatné poezie, což je hodně bizární záležitost. A také dnem zásilkového katalogu, takže dnes si můžete něco objednat z nějakého e-shopu a podpoříte tím také dnešní svátek. Pavel Kašpar u mikrofonu vám bude servírovat především písničky, které nestárnou, a přijde Karel Gott, představí nám svou plnoletou a právě tu plnoletou pak může navonět voňavkami děvčat, o tom bude zpívat zase za chvíli Vašo Patejdl. Přejeme vám krásné vstávání a hlavně, ať se vám dnešek vydaří, ať máte ráno s lehkou hlavou a dobrou náladou po ruce. Pavel Kašpar u mikrofonu, dobré ráno.
1: Český rozhlas Brno.

0: stínech nebo střechách nemají oproti jiným ptačím druhům žádný stín a trpí žízní. Rozpálená hnízda tak opouští předčasně a záchranné stanice mají plné ruce práce.
1: To je on. Teď ho vidíme, tady přichází. To je klapina. Ona se nám předvěděl v plné kráse, za chvíli odletí. Takže možná jste slyšeli, má vnutí perutí. A je to naprosto šťastný čáp.
2: Ze dvora záchranné stanice v Pateříně na Olomoucku právě odlétl jeden ze dvou čápů, o které se tu se svým týmem aktuálně stará vedoucí záchranné stanice Ondřej Čík.
1: A měli stejný problém jako všichni čápy okolo dalších záchranných stanic. To znamená vedro, skokem, nemají kam se skovat, takže vypadávali se hnízd. No a ne všechno se dá zachránit, my jsme byli u hnízda, kde asi pětidenní čápata už byly i bohužel jako mrtví.
2: Podobnou zkušenost s čápy letos mají i v záchranné stanici v Rudě nad Moravou na Šumpersku, popisuje její vedoucí Jitka Majksnerová.
3: Nakonec byly 4 tady, potom jsme řešili ještě dalších 6, takže dohromady 10 letošních rozletů mladých čápů bylo fatálních. Volali nám různý obce, že to už nepřežil ten čáp. A u nás přežil jenom jeden, ten se pustil, takže z těch 10, 9 fatálně, že se to utratilo nebo uhynuli. A některé stanice měly extrémně moc mláďat už na jaře, takže jako takový čapí rok.
2: Na čápy dopadlo horké počasí zvlášť výrazně. Důvodem je poloha jejich hnízd. Staví si je na komínech a střechách, kde oproti hnízdům jiných ptáků není žádný stín. Řada čápat tak z hnízd vyskakovala a odrostlejší čápy dřív vyrážely na první lety. Jak popisuje veterinární technička ze záchranné stanice v Pateříně Alice Šimšová.
4: Za normálních okolností ty rodiče nosí v zobáku vodu. A pokud jim ty rodiče tu vodu nedonesou nebo nedonesou mokrou tu potravu, tak oni mají žízeň a snaží se dostat k té vodě. Takže jediná šance je, když si vezmeme třeba ty šťápy, když jsou na tom rozpáleném hnízdě vysoko na komíně, tak tam žádný zdroj vody není. Kdyby to bylo někde pod Římsou, mohli se schovat do stínu. Už je to zase něco jiného, ale oni tu možnost žádnou nemají, takže oni se snaží vyskočit s cílem najít nějakou kaluž, nějaký prostě zdroj vody.
2: Pokud tak lidé v přírodě najdou zraněného čápa anebo i jiné zvíře, platí zásada nesahat na něj. Odborníci radí zavolat kteroukoliv záchrannou stanici, kde lidem poradí, jak postupovat. Z Pateřína a Rudy nad Moravou Michal Poláček, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: počasí.
1: Neseme vám aktuální předpověď počasí v 6 hodin a 18 minut. Teploty po ránu dnes na jihu Moravy relativně nízko ve srovnání se včerejškem. Pohybují se v rozpětí od 11 do 15 stupňů Celsia. Předpověď slibuje ráno polojasno, dopoledne oblačno, odpoledne bude převažovat zataženo a od západu se může objevit slabší déšť. Později mohou srážky přibývat, nejvyšší teploty dnes 21 až 24 stupňů Celsia. Mírný západní až severozápadní vítr. Povane rychlo do 20 km za hodinu. Rozptylové podmínky dobré nebo velmi dobré. Bio je na jedničce a slunce, které vyšlo v 5 hodin a 48 minut, zapadne 7 minut po 20. hodině. Pavel Kašpar u mikrofonu, přejeme krásné ráno.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
2: V sobotu nás čeká audience u baronky Jany Germenis Hildprantové na vodním zámku Blatná. A v neděli se vydáme na zámek Lnáře, který prý zachránili kapři, jak nám prozradí jeho majitelé.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.
3: Hostem středeční poradny pro zdraví 19. srpna bude chirurg Petr Vlček a povídat si budeme o divertikulární chorobě, nemoci, která postihuje tlusté střevo. A přestože se jedná o poměrně časté onemocnění, mnoho lidí o něm neví a příznaky neřeší. S naším hostem probereme, jak se divertikulární choroba projevuje, jak se léčí a jaká je prevence. Prostor bude i na telefonické dotazy posluchačů. K poslechu srdečně zve Sandra Silná.
0: Poslechněte si ve středu po 11. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Brno. Rozhlas naší Moravy.

Zpívala vám Jana Kratochvílová, je 6 hodin a 24 minut, tady je Český rozhlas Brno. Zelený ring zahajuje četbu z knihy Jany Soukupové Brněnské mordy o děsivých osudech, vraždách i explozích. Poslechněte si fejeton Zdeňka Grmolce Snadný jazyk v podání herce Vladimíra Hausera. V repríze zazní také rozhovor s novinářkou Janou Soukupovou a v premiéře první díl nové 13-dílné četby z její knihy Brněnské mordy. To vše si můžete poslechnout už tuto chvíli na našem webu brno.rozhlas.cz. Vše je součástí zajímavého článku Aleny Blažejovské. Zprávy pro vás dnes chystá David Hasman a budou tu už za 5 minut.

0: Bylo 6:30.
1: Český rozhlas Brno, krátké zprávy.
0: Jihomoravští hygienici od začátku prázdnin navštívili 84 letních táborů a udělili 2 pokuty za celkem 10 000 korun. V jednom případě se jednalo o nedostatky stravovacího provozu, ve druhém chyběl doklad o očkování dítěte. Hygienici plánují pokračovat s kontrolami letních táborů do konce prázdnin. Ochránci přírody nachází na severu Moravského krasu desítky mrtvých raků říčních. Část potoka Bílá voda u Holštejna totiž kvůli letošnímu extrémnímu létu vyschla. Populace vzácných živočichů ale vodu k životu potřebuje. Ochránci přírody teď doufají, že pomůžou deště z posledních dnů. Kroměříská radnice získala dotaci 6,8 milionů korun z Národní sportovní agentury na rekonstrukci střechy sportovní haly TJ Slavia v Kotojecké ulici. K tomu žádá o příspěvek přes 1 000 000 korun i Zlínský kraj. Práce zahrnují opravu konstrukce, instalaci nové střešní krytiny i zateplení. Opravy začaly v červnu a hotovo by mělo být do konce srpna. Česko čelí žalobě Evropské komise kvůli pravidlům evropského zatýkacího rozkazu, informuje o tom server iRozhlas.cz. Komise kritizuje hlavně česká pravidla pro výslech nebo pro dočasné přidělení lidí na zatykač. Spor trvá už od roku 2020. Česko zákon upravilo, podle komise ale neodstranilo všechny nedostatky. Případem se bude zabývat Soudní dvůr Evropské unie. A počasí na jihu Moravy dnes čekáme zpočátku místy jen polojasno, jinak bude převažovat oblačno až zataženo a objevit se mohou i slabé přehánky. Nejvyšší odpolední teploty 21 až 24 stupňů. Biozátěž mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Na silnici 50 z Uherského Hradiště do Brna se zdržíte za obchvatem z Lechova. Tam pokračují s opravami vozovky, kyvadlový provoz řídí semafory. V obou směrech se tvoří kratší fronty. Tolik doprava. Šťastné cesty s Českým rozhlasem Brno přeje David Hasman.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Český rozhlas Brno. Rozhlas naší Moravy.

0: Tady Český rozhlas Brno, je 6 hodin a 39 minut. Tuhle písničku, to tak utůňa, určitě znáte i v české verzi. Naspíval Karel Gott, jmenovala se Muzika. Jedna z chaloupek muzea v přírodě v Rymicích na Kroměřížsku má novou doškovou střechu. Do objektu s číslem popisným 104 tak už nezatéká a jedinečný příklad lidového stavitelství východní Hané vydrží i pro další generace. Jde o chalupu, která dosud nebyla přístupná návštěvníkům rymického skanzenu a výletníci mohli obdivovat jen zvenčí. To už se ale brzy změní. Podrobnosti zjišťovala naše reportérka.
1: Došek vlastně je to vzrostlé žito, stará odrůda, která dosahuje výšky 120 až 150 cm.
2: Popisuje základ střešní krytiny v domku v Rymicích na Kroměřížsku etnograf Petr Hlavačka.
1: Pokud bychom se bavili v číslech, tak na 300 metrů čtverečních je potřeba 4000 došků, což je plocha asi 3 hektary pole.
2: O rymické doškové střechy pečuje doškař František Pavlica z Hroznové Lhoty, který si starodávnou odrůdu žita na 5 hektarech i sám pěstuje.
3: Začíná to vlastně z pole až na střechu, takže vy vlastně to musíte na podzim zasét a zesét starou mašinou samovás z 60. let, prostě staré žně.
2: Popisuje zdlouhavou cestu ke kvalitnímu pokrývačskému materiálu mistr doškař.
3: Abyste to stéblo neporušili, nezničili, tak to musí přejít přes mátičku, která je přes 100 let stará. No a následně se to musí vyčesat, svázat takým povříslem a vyrobit došek, který potom jde ke střeše a tam se musí navlhčit vodou a uvázat povříslem na střechu. Je to starý způsob prostě krytí.
1: V muzeu v přírodě Rymice se nachází 6 objektů s doškovou střechou, které jsou na svém původním místě už od přelomu 18. a 19. století.
2: Jakou má teda trvanlivost došková střecha?
1: Podle klimatických podmínek bývala 20 a více roků. Dnes dá se říct, že s drobnými opravami může ta došková střecha vydržet 10 až 12 roků.
2: Jaký je došek izolant?
1: Tak o tom se můžeme přesvědčit na místě. Otevřu vám dveře do chaloupky a vy sama zjistíte, jaká je asi teplota vevnitř.
2: Dobře. No tak ale tady je, venku je tropické vedro a tady je nesmírně příjemné klima. Tento domeček má sice novou střechu, ale zatím do něj návštěvníky nevodíte. Proč?
1: Z toho důvodu, že se zde připravuje budoucí expozice, která bude zaměřená na včelařství a na bylinkářství. Již stojíme teď v místnosti, která bude připomínat byt včelaře.
2: Otevření zbrusu nové expozice pod zbrusu novou doškovou střechou podle etnografa a vedoucího Petra Hlavačky plánují ve skanzenu v Rymicích na příští sezónu. Z Kroměřížska Blanka Kovandová, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: počasí.
1: 6:45 a minuta k tomu je tu aktuální předpověď počasí na vlnách Českého rozhlasu Brno. Pojďme se podívat, jak to vypadá s teplotami. Ty jsou dnes po ránu celkem nízko, ve srovnání se včereškem celkem výrazně. Od 11 do 15 stupňů Celsia, takové rozpětí teplot, těch 15 je třeba v Brodě nad Dyjí, 11 stupňů nejnižší hodnota v tuto chvíli v Kobylí. A předpověď: ráno polojasno, dopoledne oblačno, odpoledne bude převažovat zataženo a od západu se může objevit slabší déšť. Později mohou srážky přibývat a nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 21 a 24 stupni Celsia. Mírný západní až severozápadní vítr povane rychlostí do 20 km za hodinu. Rozptylové podmínky dobré, bio je na jedničce a slunce, které vyšlo v 5 hodin a 48 minut, zapadne 7 minut po 20. hodině. Dobré ráno.
0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

Kamelot na vlnách Českého rozhlasu Brno je 6 hodin a 49 minut. Prázdniny už ukrajují z poslední čtvrtiny volných dní a nejen rodiče dětí začínají už nakupovat na září. Školní potřeby, oblečení, vybavení na sport, to všechno lze pořídit z klidu domova přes internet. Má to ale svá rizika, upozorňuje policie České republiky na svých webových stránkách. No a z jejich rad, jak nenaletět, několik citujeme. Ověřte si věrohodnost prodejce, doménu si zkontrolujte v seznamu rizikových e-shopů na stránkách České obchodní inspekce. Pokud je to možné, vybírejte si ty online obchody, se kterými máte již sami zkušenost, nebo vám je doporučila rodina nebo známý. Cenové nabídky si porovnejte u více prodejců a vyhněte se podezřele nízkým cenám. Jakmile na e-shopu nakupujete poprvé, tak si nechte určitě zboží zaslat na dobírku. Buďte obezřetní při online platbách, údaje k platební kartě a pro přihlášení do interného bankovnictví si určitě chraňte. Až vám balíček dorazí, co nejdříve zkontrolujte jeho obsah pro případnou reklamaci. No a pokud se stanete obětí podvodného jednání, kontaktujte policii České republiky na tísňové lince 158 nebo na policejní služebně. Zprávy pro vás dnes chystá David Hasman a ty další tu budou za 8 minut. Dobré ráno.

0: Kováčiková také zůstává vzadu a Kateřina Neumannová si jede pro zlatou olympijskou medaili.
1: Hlas dokáže během okamžiku vtáhnout do hry. Zprostředkuje napětí, povzbudí, zrychlí tep, zvedne ze židle, strhne k fandění. Radost z vítězství přinese domů i kamkoliv na cesty. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
2: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
3: Bylo 7 hodin.
4: Český rozhlas Brno. Zprávy.
3: Vodní nádrže ve správě Povodní Moravy mají o desítky procent nižší přítoky než je běžné. Studenti střední polytechnické školy v Brně se dočkají nových praktických učeben. Budova 34 ve Zlíně by mohla být kompletně zbourána do konce srpna. A dnes čekáme oblačno až zataženo a teploty do 24 stupňů. Dobré ráno u poslechu zpráv Českého rozhlasu Brno vás vítá David Hasman. Přítoky do vodních nádrží v Povodí Moravy jsou výrazně pod průměrem. Červencové hodnoty usledovaných přehrad podle vodohospodářů často nedosahovaly ani 10% dlouhodobého průměru. Týká se to například nádrže ve Slušovicích na Zlínsku nebo Vranovské přehrady na Znojemsku. Nádrže přesto podle mluvčí Povodí Moravy Jany Kučerové zvládají zajišťovat zásobování pitnou vodou.
5: Nádrže díky akumulované vodě pomáhají nadlepšovat průtoky v tocích. Od začátku roku pustili do toku o 134 milionů kubíků vody více, než kolik do nich přiteklo. Zlepšují tak podmínky pro život v řekách. Nejvíce toky dotují nádrže Vranov, Nové Mlýny, Dalešice a Vír.
3: Střední škola polytechnická v Brně hledá firmu, která postaví na přilehlých školních pozemcích nový pavilon s učebnami pro praktickou výuku. Peníze na stavbu za skoro půl miliardy korun dostane škola od kraje. Do procesu se zapojí i samotní studenti, pochvaluje si ředitel školy Vladimír Bohdánek.
6: V současné době máme 3 odloučená pracoviště po celém Brně a veškeré ty provozy těch dílen, odborných učeben, laboratoří, cvičných stěn a tak dále, tak budou přemístěny právě do této nové budovy.
3: Začít stavět se má koncem roku. První výuka se potom v učebnách uskuteční na podzim roku 2028. 34. budovu v centru Zlína by mohla demoliční firma zbourat do 14 dnů. Bourací práce by tak byly hotové asi o týden a půl dříve, než se předpokládalo. Českému rozhlasu to řekl mluvčí společnosti Krým Marcel Schmidt.
7: Ty práce běží podle plánu v tuhle chvíli, na tom se nic nemění a nějaký aktuální předpoklad říká, že pokud všechno půjde podle plánu, tak zhruba do 14 dnů by to hrubé torzo mohlo být zbouráno.
3: Přípravné třídy mají podle ministra školství Roberta Plagy za ANO na základních školách zůstat. Původně měly v souvislosti se zpřísněním pravidel pro odklady školní docházky skončit v září 2029. Podle ministerstva školství bude i dál existovat skupina dětí, který může rok navíc v přípravné třídě usnadnit nástup do školy, pokračuje mluvčí ministerstva Ondřej Macura.
8: Ministerstvo školství je proto připraveno dopady této legislativy vyhodnotit, což bude reálně možné v následujícím školním roce, kdy do prvních ročníků základních škol nastoupí poprvé děti, jichž se dotkla přísnější pravidla pro odklady povinné školní docházky.
4: Počasí.
3: Na jihu Moravy dnes čekáme zpočátku místy ještě polojasno, jinak bude převažovat oblačno až zataženo a objevit se mohou i slabé přeháňky. Nejvyšší odpolední teploty 21 až 24 stupňů. Biozátěž mírná.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
3: Na dálnici D1 z Vyškova do Brna hustší provoz v okolí Holubic. V obou průzích zpomalíte na 211. kilometru a v podobném tempu pojedete v omezení až k Rohlence. A před Brnem se plní D2 směrem z Bratislavy. Zatím od Modřic z 3. kilometru. Tolik doprava aktuálně. Šťastné cesty s Českým rozhlasem Brno přeje David Hasman.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: K Krásný den vám všem, milí posluchači, 4 minuty po 7 hodině. Je s vámi Český rozhlas Brno. Je úterý 18. srpna a ani dnes po písničkách Dotazník Hany Zagorové a Petra Reska a Psi sa bráni útokom, což bude také duet Petr Naď a Jožo Ráš, na vás čeká soutěž Jak se u nás mluví. Dnes vyrazíme pro soutěžní slovo do Nivnice. Pro výherce dnes máme knihu, která se jmenuje Láska v Amsterdamu. Do soutěže věnovalo nakladatelství Gazda. Budeme vám držet palce, ať zvolíte správnou možnost. Pokud budete mít nápad, jaká je správná odpověď, tak to samozřejmě uvítáme taktéž. Přejeme vám krásné vstávání, hlavně ať se vám dnešek vydaří a ať vám sedne třeba jako oblíbená písnička. Pavel Kašpar přeje dobré ráno.
10: Český rozhlas Brno.

Tady je Český rozhlas Brno, je 7 hodin a 11 minut. Čas na soutěž, jak se u nás mluví. Každý den hledáme jedno ze zajímavých nářečních slov a dnes nahlédneme do nářečí Nivnice na Slovácku. Milí posluchači, co může znamenat v této oblasti něco nebo někoho znjátřit? Co to znamená, když někoho v Nivnici na Slovácku takzvaně znjátřím? To zní hodně zajímavě. Znjátřit. Dnes tedy hádáme sloveso. 726465200, linka sem k nám do studia. Zavolejte, zkuste to. Těšíme se na vaše tipy. Tak

0: Ja tým no nejako zmúcham, neviem. No.
1: Tak Karle, tak tři možnosti tady pro vás mám. Znamená to buď za A, zňátřit znamená zničit, nebo za B, změkčit mačkáním, anebo za C, zahlédnout, uvidět. Tak co myslíte, že z toho bude správná varianta? Zničit Ačko, změkčit mačkáním Bčko, nebo zahlédnout Cčko, zňátřit, co myslíte?
0: Já myslím, já vám dám to Cčko.
1: Dáte Cčko, zahlédnout. A dobře děláte, výborně.
0: Hej, Damane, děkuji.
1: Jak jste to tak na to přišel?
0: Já nevím, no znáci tak zahlédnout. Jak
1: ano,
0: říkali,
1: výborně.
0: Jo?
1: Skvělý odhad, perfektní. Já jsem si říkal, jestli náhodou nezvolíte to Bčko, jak jste říkal, někoho zmuchlat nebo něco takového.
0: No, taky je to tak napadlo.
1: No perfektní, výborně, tak trefil jste to dnes.
0: Děkuji, ještě, aby mě nějaká ryba zabrala.
1: No, tak to vám přeju samozřejmě také.
0: Děkuji.
1: Dnešní ráno je určitě příjemnější než ta předchozí, hodně horká. Karle, poprosím vás, nezavěšujte, domluvíme se na předání ceny, no ať vám ryby berou, mějte se hezky, naslyšenou.
0: Děkuji. Pozdravuju všechny, pěkný den.
1: Děkujeme také, naslyšenou. 7 hodin a 14 minut, tady je Český rozhlas Brno, soutěžit budeme zase zítra, krátce po 7. hodině. No po písničce už na vás čeká počasí. Krásné úterní ráno přejeme.

0: počasí.
1: Tady je Český rozhlas Brno, je 7 hodin a 17 minut. Máme pro vás aktuální předpověď počasí a sledujeme také, jak se vyvíjí teploty na jihu Moravy. Stoupají zatím velmi nesměle a to rozpětí ranních teplot se pohybuje mezi 13 a 15.

0: 15 stupni Celsia. Jaké čekáme počasí? Ráno polojasno, dopoledne oblačno, odpoledne bude převažovat zataženo, od západu se může objevit slabší déšť. Později mohou srážky přibývat, nejvyšší teploty mezi 21 a 24 stupni Celsia. Mírný západní až severozápadní vítr, povolené rychlosti do 20 km za hodinu, rozptylové podmínky dobré, bio je na jedničce a slunce, které vyšlo v 5 hodin a 48 minut, zapadne 7 minut po 20. hodině. Dobré ráno přejeme.
1: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
2: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
3: a Petr Kostka.
4: Čtvrtečním hostem 20. srpna bude spisovatelka Jana LeBlanc, která se synem Benjamínem napsala knihu Tramvaják. Co hlavního hrdinu příběhu přimělo pátrat po tom, jak funguje městská doprava? Jaký manuál nabízí kniha pro budoucí tramvajáky a tramvajačky? A proč je dobré nevzdat se svého snu? A jak náročné je získat dětský tramvajový řidičák? To všechno se dozvíte, když budete s námi. K poslechu tradičně srdečně zve Jarka Vykoupilová.
1: Poslechněte si ve čtvrtek po 11. hodině v našem vysílání.
5: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

Tady je Český rozhlas Brno, je 7 hodin a 22 minut. Máme pro vás několik tipů na dnešek. Poklady motýlí říše. Představuje až do posledního srpnového dne výstava na Masarykově náměstí v Boskovicích. Zájemci si mohou prohlédnout snímky denních i nočních motýlů, které odhalují krásu a detaily těchto křehkých tvorů běžně lidskému oku skryté. Výstava je výjimečná také tím, že všichni zachycení motýlí pocházejí z regionu. Naprosto ve stejný den jako u předchozí výstavy se zavřou i dveře za výstavou Ivančické fotky. Ukazuje 20 let společné vášně tisíců zmáčknutých spouští a nespočet zachycených okamžiků členů Ivančického fotoklubu. Najdete ji v památníku Alfonze Muchy. Dřevořezby Petra Novotného mohou lidé vidět v těchto dnech na zámku v Lisicích. Jeho tématem jsou zejména figurální tvorba, mimo jiné i postavy do Betlému, a najdete tam také široký záběr dřevořezeb slovenskou tématikou, včetně dýmek a hodin. Součástí výstavy jsou i kresby, které tvořily počátky autorovy tvorby. Výstava potrvá do 6. září. Zprávy chystá David Hasman, ty další tu budou za 7 minut. Dobré ráno.

0: Je půl osmé.
1: Český rozhlas Brno, krátké zprávy.
0: Zkrácený výcvik pro aktivní zálohu nabízí o prázdninách Vojenská akademie ve Vyškově. O čtyřtýdenní kurz je větší zájem než o standardní šestitýdenní. Letos se jí účastní přes 70 rekrutů. Jde především o lidi, kterým by jejich profese neumožňovala další absenci v civilním zaměstnání. Tématu se ve vysílání budeme podrobněji věnovat už krátce před 8 hodinou. Dopravě v Moravských Budějovicích má odlehčit nová jihovýchodní část obchvatu. Kraj Vysočina ji plánuje stavět na začátku příštího roku, aktuálně vybírá firmu. Stavba vyjde na 275 milionů korun. Silnice bude dlouhá téměř 3 kilometry a vyvede řidiče z centra města ve směru na Jaroměřice nad Rokytnou. Součástí obchvatu bude taky podchod pro cyklotrasu a 4 vsakovací nádrže pro odvodnění obchvatu. Hotovo by mělo být na jaře 2029. Rodičovský příspěvek vzroste od příštího roku z 350 na 400 tisíc korun. Novelu příslušného zákona včera podepsal prezident Petr Pavel. Rodiče, dvojčat a vícerčat pak dostanou od státu dvojnásobek. Podle ministra práce a sociálních věcí Aleše Juchelky z hnutí ANO navýšení pomůže rodinám s dětmi zvládat inflaci a zlepšit jejich situaci. Část opozice neúspěšně prosazovala zavedení automatické valorizace příspěvku. Na nádvoří hradu Špilberk pokračuje hudební festival Brněnské filharmonie. Ten nabídne návštěvníkům až do neděle koncerty klasické hudby ve spojení s jazzem a dalšími žánry. Pořadatelé navíc letos program rozšířili o jeden večer. Dnes proto orchestr zopakuje včerejší koncert s hudbou z české videohry Kingdom Come Deliverance. A počasí na jihu Moravy dnes čekáme zpočátku místy ještě polojasno, jinak bude převažovat oblačno až zataženo a objevit se mohou i slabé přeháňky. Nejvyšší odpolední teploty 21 až 24 stupňů. Biozátěž mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Na Dálnici D1 z Vyškova do Brna vázne provoz za Rousínovem. Brzdí se okolo 212. kilometru a pomalej se pokračuje přes omezení až za Rohlenku. A nehoda omezuje provoz v Brně v Heršpické ulici. Srazila se tam 2 osobní vozidla, místem s opatrností projedete. Pohodové cesty přeje David Hasman.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Brno. Rozhlas naší Moravy.

0: František Nedvěd na vlnách Českého rozhlasu Brno, je 7 hodin a 39 minut. Vymodlený déšť. Populaci raků říčníků Holštejna na hranici Moravského krasu zdecimovalo letošní sucho a letní vedra. Potok Bílá voda totiž vyschl a v lokalitě, kde vzácných živočichů žijí tisíce, ochránci přírody v posledních dnech nachází desítky mrtvolek. Teď doufají, že do pár dnů do koryta doteče voda po včerejších bouřkách.
1: Ale koukám, vy jste našla tři tady, tam jde další, takže přece jenom dali se do pohybu.
2: Tady u Holštejna na hranici Moravského krasu se potok Bílá voda v některých místech proměnil spíš v kamenitou stezku. Téměř vyschlým korytem procházíme se zoologem Antonínem Krásou.
1: Celý to tady míchně navlhlo, to suchý kořen, to, kde stojíme, kde je teda vidět tři malé louže, ale voda se tady ztrácí do podzemí, ale je vidět, že ty raky, co přežili dotud, že to trošku rozhýbalo. A vydali se na cestu, asi se snaží z těch nejmenších tůní, kde se doteď schovávali a kde doufali, že to přežijou, vydat se někam dál a najít třeba nové tůně.
2: Rakům ale pomohlo už pár milimetrů deště, které spadly v noci na pondělí. Teď jsme zrovna našli dalšího živého, který tady leze po kamenech.
1: Našli jsme ho mimo vodu, jak se hýbe. Jo, teď je vidět, že snažil se mě cvaknout klepítkama, ale v pohodě, do vody si zalízá, tady se trochu zvlhčí, odpočine. Kdybyste tady byla se mnou v pátek, tak to byla fakt vyprahlá, pekelná pustina.
2: Epizody sucha se tu objevují každoročně. Letos potok vyschl už po třetí, popisuje Antonín Krása.
1: Jsou tady vidět zbytky fakt desítek dalších. A to přitom tady chodí zvířata, které třeba ty mrtví raky žerou, takže oni postupně mizí. Ty zbytky, co tady vidíme, nejsou od jacha. Ty jsou tady čerství z těch posledních 2-3 týdnů.
2: Krása se domnívá, že by potoku pomohlo, kdyby při suchu upustili víc vody rybníkáři nedaleko v sousedním Olomouckém kraji. Co se týče raků, lidem radí nepřenášet je nikam daleko.
1: Když jde někdo okolo a vidí ty raky v vysychající tůni a ví, že o 10 metrů dál je větší, hlubší, tak jim říkám, ať je tam přenesou, protože to je lokální přesun, ale nějaké přenášení na úplně jiné lokality. Ono není kam a při těch přenosech může dojít pak třeba k roznosu račího moru.
2: Podle mluvčí povodí Moravy Jany Kučerové jsou průtoky v tocích výrazně podprůměrné na celé jižní Moravě.
3: Většími vodními toky protéká okolo 5-30% obvyklého množství, ale menší vodní toky jsou na řadě míst zcela vyschlé. Situace je lepší na tocích pod vodními nádržemi, které odpouštějí zvýšené množství vody pro zlepšení podmínek vodních živočichů.
2: Zpráva Moravského krasu uvedla, že sucho a letošní extrémní léto je problém i pro populaci mřenek nebo střevlí potočních. Hana Novotná, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. She's crazy like a fool.

0: počasí.
1: 7:45 a minuta k tomu, tady je úterní Český rozhlas Brno s aktuální předpovědí počasí. Pokud jste dnes ještě nebyli venku, připravte se na to, že dnešní ráno je podstatně chladnější ve srovnání s tím včerejším. Teploty na jihu Moravy se pohybují momentálně mezi 13 a 15 stupni Celsia. A předpověď pro dnešek, ta slibuje ráno polojasno, dopoledne oblačno, odpoledne bude převažovat zataženo a od západu se může objevit slabší déšť. Později mohou srážky přibývat a nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 21 a 24 stupni Celsia. Vítr mírný, západní až severozápadní do 20 km za hodinu, rozptylové podmínky dobré, bio je dnes na jedničce a slunce, které dnes v Brně vyšlo v 5 hodin a 48 minut, zapadne 7 minut po 20. hodině. Přejeme krásné ráno.
0: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
2: Naším dnešním hostem bude hudební skladatel, kytarista, zpěvák, textař a producent Michal Pavlíček.
0: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání.
3: Český rozhlas Brno vás zve k poslechu magazínu Zelený ring.
4: Kdyby někoho zajímalo, jak to vypadá třeba v takové židovské domácnosti v pátek večer, tak může přijít do prostoru velké synagogy a všechno si to tam s námi vyzkoušet a zažít na vlastní kůži a nikdo se nemusí bát, že třeba ty zvyky nezná, že neumí hebrejsky, že neví, co se dělá a tak, protože to právě připravujeme takovým způsobem, aby se všichni do toho mohli zapojit, všechno návštěvníky naučíme, všechno jim ukážeme a začleníme do toho dění.
3: Poslouchejte v sobotu po 17. hodině.
0: Český rozhlas Brno. Rozhlas naší Moravy.

0: Tady je Český rozhlas Brno, je 7 hodin a 50 minut. Někteří učitelé či studenti mají o letních prázdninách prakticky jedinou šanci absolvovat výcvik aktivní zálohy. Instruktoři Vojenské akademie ve Vyškově pro ně připravili speciální zkrácený 4-týdenní kurz. Absolvovat jej chce zhruba 70 rekrutů.
1: Pořád mět tu kamufláž nachystanou, aktualizovanou a i třeba pod tím nějakým šátkem nebo pod tou kuklou pod rukavicama.
2: Rotmistr Petr Peštuka rozdává četě pokyny, jak se má zamaskovat. Pak se všichni musí rychle rozdělit do 3 skupin a vyrazit do zákoutí výcvikového prostoru Březina a zkusit maskování v praxi.
3: 6, 5.
2: Dvojice žen, které pracují v akademické sféře, klečí naproti sobě a vzájemně si natírají obličeje maskovacími barvami. Postup mi nastěňuje rekrutka Hanka.
4: Černou barvou uši a nos, aby se ty kontury obličeje zrušily, a potom zelenou vlastně na zbytek obličeje, a potom ještě vnitř, tak jak je vlastně ten maskovací vzor, tak se ještě dají černý prvky do obličeje, jako na tváře, čelo a podobně.
2: O kus dál se zase pod vrstvu barev snaží skrýt obličeje dva studenti. Od Romana Sapíka a Davida Kopřivy chci vědět, co je motivovalo strávit prázdniny v uniformě a posloucháním rozkazů.
5: Chtěl jsem to zkusit, co moje tělo vydrží.
6: A jak to zatím vypadá?
5: Velmi dobře, zatím všechno drží. Baví mě to, těším se na střelbu, těším se na taktiku, to mě baví.
6: A já se musím zeptat, jako jestli vám není příšerná horko v tom všem, co máte na sobě.
5: Zvyknete
7: si. Už jsme si zvykli docela, no.
5: Potu je tady opravdu hodně.
6: A motivovalo vás se sem přihlásit?
7: Chtěl jsem si to vyzkoušet. Můj otec je voják z povolání. Tak jsem chtěl vědět, o čem to je. Abych nemusel poslouchat to, že
5: ty jsi
7: nebyl na vojně.
2: Zkouškou je pro některé účastníky, například pro učitelku občanské výchovy Karolínu Kovářovou, třeba i všudy přítomný diskomfort.
8: Překvapilo mě toho spousta. Hned první den sprchy, kde nebyly vlastně ani žádné předěly, celkově vlastně ta pravidla.
2: Na motivování dokončit kurz jsou všichni. Ne všem se to ale povede, připouští instruktor Tomáš Krištof.
9: Nejčastěji lidi odchází a nezvládnou ten kurz kvůli nějakému úrazu nebo nemoci. Jsou samozřejmě i lidi, kteří to vzdají z nějakých osobních důvodů. Pro nás za naši rotu to bývá průměrně 10%.
2: Účastníci výcvik zakončí slavnostní přísahou. Alena Hesová, Český rozhlas.
0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT 1. Smrt burleskní umělkyně a atentát na policejní stanici. Premiéra kriminálního seriálu inspektorka Candice Renoirová. ČT 2. Příběh slavného uherského vojevůdce, který se postavil celé Osmanské říši. Hunyady, vzestup Havrana. A ČT Art uvede portrét Itala, který dokázal dobýt Ameriku. Dokument Mé jméno je Terence Hill. Úterní večer s Českou televizí.
2: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
3: Bylo 8 hodin.
4: Český rozhlas Brno. Zprávy.
3: Českem se prohnaly silné bouřky, hasiči kvůli nim měli přes 500 zásahů. V Hustopečích je opravené okolí hřbitova. Na letní školu přijeli do Buchlovic na Uhersko-Hradišťku pedagogové z celé republiky. A dnes čekáme oblačno až zataženo a teploty do 24 stupňů. Dobré ráno, jsou tu zprávy Českého rozhlasu Brno a s nimi David Hasman. Hasiči měli kvůli včerejším bouřkám v celém Česku asi 550 zásahů. Informoval o tom mluvčí jejich generálního ředitelství Václav Pilný. Bouřky během odpoledne a večera postupně přešly ze severních a středních Čech směrem na východ Čech a dál na Moravu a do Slezska. Doprovázely je kroupy, přívalový déšť a silný vítr. Podle Pilného hasiči nejčastěji zasahovali u spadlých stromů, poškozených střech nebo čerpali vodu ze zatopených sklepů.
5: Nejvíce případů jsme evidovali ve středočeském kraji, konkrétně 99, dále pak v kraji Pardubickém 70 a na jižní Moravě jsme likvidovali 67 případů.
3: Problémy byly i v energetice. Na východě Čech zůstalo bez proudu 5000 domácností. U hřbitova v Hustopečích po nedávno dokončených opravách vznikl nový chodník, příjezdová cesta a taky parkoviště u krematoria. Dělníci upravili taky kanalizaci a odvod dešťové vody před obřadní síní. V minulosti totiž voda z polí nad hřbitovem při silných deštích zaplavovala hřbitov bahnem. Město za opravy zaplatilo více než 5 milionů korun. Práce budou podle místostarosty ze strany zelených Bořivoje Švásty pokračovat.
6: Zahájili jsme projekt na hřbitovní zeď kolem hřbitova. A rozptylové loučky, tam je zatím plot spletiva a stejně tak chodníky v této části hřbitova. A ještě letos na podzim máme vyprojektovaný a vysoutěžený ozelenění přední části před hřbitovní zdí.
3: 150 pedagogů z celé republiky se v Buchlovicích na Uhersko-Hradišťku účastní letní školy. V rámci vzdělávacího programu Začít spolu se chtějí naučit, jak udělat pro děti výuku zajímavější. Jeho podstatou je dát více prostoru právě žákům, popisuje Iveta Pasáková, ředitelka organizace Step by Step, která v České republice program zaštiťuje.
7: V té třídě je takový jako činorodý nepořádek, ruch, protože opravdu ty děti mezi sebou komunikují, pracují hodně ve skupinkách, vlastně sami si plánují výuku a potom si ji dokáží i sami nějakým způsobem jako vyhodnotit, co se jim povedlo, co se jim nepovedlo. Takže učitel spíš podporuje ty, kteří tu podporu potřebují, anebo ty, kteří si o ní řeknou.
3: Letní škola v Buchlovicích potrvá až do pátku. Dopravní podnik města Olomouce v pondělí odpoledne zahájil ve 20 vozech městské hromadné dopravy provoz terminálu na nákup jízdenek platební kartou. Do konce srpna je umístí i do dalších vozů. Olomouc byla posledním krajským městem v Česku, kde si cestující nemohli jízdenku takto koupit.
4: Počasí.
3: Na jihu Moravy dnes čekáme zpočátku místy ještě polojasno, jinak bude převažovat oblačno a i zataženo a objevit se mohou slabé přehánky. Nejvyšší odpolední teploty 21 až 24 stupňů. Vál bude mírný západní až severozápadní vítr. Biozátěž mírná.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
3: S omezením teď počítejte v Brně v ulici Hlinky. Zasahují tam složky IZS, projíždí se kyvadlově jedním pruhem. Tolik doprava aktuálně. Pohodové cesty s Českým rozhlasem Brno přeje David Hasman.
4: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
8: Krásné ráno vám všem, milí posluchači. 8 hodin a 4 minuty je aktuální čas. V kalendáři dnes svítí úterý 18. srpna a svátek dnes mají Heleny. Jméno má řecký původ a nejčastěji je spojováno se slovy Helen nebo Hele, což je tedy světlo, pochodeň nebo zář. Volně se proto může Helena vyložit jako zářící světla nebo také nositelka světla. No a přes řeckou mytologii samozřejmě okamžitě naskočí Helena Trojská, žena, kvůli které podle legendy měla vypuknout trojská válka. Helen je stále na území České republiky velká spousta, podle posledních měření zhruba kolem 80 tisíc. Určitě se spousta Helen najde i mezi posluchačkami Českého rozhlasu Brno. Takže milé Heleny, přejeme vám, ať jste zdravé, šťastné a spokojené minimálně tak, jako všichni dnešní narozeninoví oslavenci. Svého času mezi ně patříval třeba Robert Redford, ten by dnes oslavil 90. narozeniny, ale 18. srpna slavil narozeniny třeba i Patrick Swayze, no a narozeniny jsou herecké, doslova nabité. Právě v tomto dni slavit bude Edward Norton, Christian Slater a určitě mnozí z vás. Posíláme písničku od kapely Turbo, Chtěl jsem mít, přidáme Jakuba Smolíka, Neodcházej, a pak počasí s brněnskými meteorology. Pavel Kašpar u mikrofonu, dobrou chuť ke snídani a krásné ráno.
9: Český rozhlas Brno.

0: počasí.
1: Tady je Český rozhlas Brno, je 8 hodin a 14 minut. Čas na počasí s brněnskými meteorology. U mikrofonu Petr Minster. Petře, vítejte, hezké ráno.
2: Dobré ráno.
1: Ještě než se dostaneme k aktuální situaci, můžete prosím zrekapitulovat, jak to vypadalo se srážkami v uplynulém večeru?
2: Tak během včerejšího pozdního odpoledne večera se vyskytly srážky na celém území, ale určitě nebyly stejnoměrné. Na příkladu Brna, přes které postupovala dokonce i supercela, tentokrát levostáčivá, to je taková zajímavost, tak třeba v centru a v Žabinách napršelo za celý ten den 16,5 mm, zatímco v Brně Tuřanech pouze 1,5 mm, to znamená několika násobek srážek více v tom centru. Úplně v celém kraji nejvíce to bylo na jihu Znojemska, Šatov 37 mm a právě kolem toho jednoho to bylo často na Vyškovsku kolem Bučovic a podobně. To znamená, napršelo všude, ale ne tolik, kolik bychom asi chtěli. Naopak zase některé problémy způsoboval vítr, zejména to bylo zase na Brněnsku. Co se týče srážek, aktuálně se nevyskytují, protože oblačnost není taková, která by spustila srážky, spíše je to polojasno nebo skoro jasno. No a teploty, ty byly v minimech mezi 14 a 11 stupni, teď se nám dostaly většinou mezi 14 a 17 stupňů. Vítr pofukuje západní.
1: Jaké počasí přinese 18. srpen? Jak moc ovlivnilo to včerejší počasí průběh toho dnešního?
2: Tak určitě bude chladněji a to poměrně výrazně, maxima mezi 21 až 24 stupni. Ten svěží západní a také vlhčí vzduch od oceánu poznáme zejména tím, že bude trochu více oblačnosti, i když to skoro jasno, polojasno právě teď po ránu, tak v průběhu dne té oblačnosti postupně bude více. Srážek ale bude minimálně, přes den se můžou jenom výjimečně objevit, buď to někde kolem Drahanské vrchoviny na severu kraje, anebo potom později odpoledne spíše na Znojemsku nějaký ojedinělý slabší deštík, protože to rozhraní se srážkami půjde právě přes Německo a Rakousko. Zatímco večer a v noci přijde další balík srážek a tam by to měl být takový slabší dešť, který se bude vyskytovat až do brzkých ranních hodin. Vítr dnes stále západní nebo severozápadní, většinou bude ale jenom mírný do 20 km za hodinu.
1: Teploty oproti včera celkem výrazně nižší. Jak to bude vypadat aspoň teplotně, Petře, ve středu?
2: Tak ve středu se tam vrátíme na ty letní a ojedinělou tropickou hodnotu 27 až 30 v maximech, s tím, že tam ty srážky to bude podobně. Zase většinou nebude nic a jedna, dvě přehánky případně přes Blanensko by se vyskytnout mohla. Ve čtvrtek tam ty teploty budou takové hodně rozdělené, dostane se od jihovýchodu hodně teplý vzduch, zejména na jihovýchod kraje, takže Břeclav, Hodonín, tam by mohlo být tropických ojedinělou až 33, jinak to bude jenom těsně ke 30 stupňům a tam už zase nějaké srážky. Zejména ty srážky teď budou takové ty večerní, noční, což je vlastně dobře, protože se aspoň nestihnou vypařit přes den.
1: Moc krát díky. Poprosím vás ještě o teplotní rekordy pro 18. srpen.
2: Tak nejvyšší hodnotu z roku 1974 drží stanice Hevlín a je to rovných 37 stupňů. Nejnižší hodnotu v Boskovicích naměřili v roce 1965 a je to 3,4.
1: Říká meteorolog Petr Minster. Petře, moc krát díky, přejeme krásné dny, mějte se hezky a brzy naslyšenou.
2: Děkuji, pěkný den, naslyšenou.
1: Děkujeme.
3: Úterním dopoledním vysílání 18. srpna po 11. hodině přivítám ve studiu ředitelku Filharmonie Brno Marii Kučerovou. Řeč bude o letních koncertech, novinkách v nadcházející sezóně nebo dramaturgii vystoupení, která vedle klasických děl reflektují třeba i svět počítačových her. Na zajímavý rozhovor i váš poslech se těší Zdeněk Truhlář.
0: Poslechněte si v úterý po 11. hodině v našem vysílání. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní

0: kultovní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těšit se můžete na herečku Kateřinu Macháčkovou.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Tady je Český rozhlas Brno, je 8 hodin a 21 minut. Vodní nádrže na jihu Moravy letos čelí mimořádně nízkým přítokům. V řekách je kvůli horku a suchu málo vody, přehrady tak toky před sebou dopouští. Hladina v nich klesá i kvůli odběru vody. Detaily zjišťoval redaktor Ondřej Schneider, který už je se mnou ve studiu. Ondro, hezké ráno.
1: Dobré ráno.
0: Jak výrazně se sucho ve vodních nádržích projevuje?
1: Tak přítoky do nich jsou o desítky procent nižší, než je dlouhodobý průměr. Třeba do Vranovské přehrady minulý měsíc přitékalo průměrně jen necelých 0,7 metru krychlového za vteřinu. A protože povodí Moravy musí udržovat minimální odtoky z nádrží, tak ty hladiny klesají rychleji než obvykle. Právě na Vranově je to dobře vidět už na první pohled. Třeba pod hradem Býtov z některých lagun voda úplně zmizela. A i Vranovská pláž u Hráze je letos kvůli ústupu vody o poznání delší než v předchozích letech. Ještě nižší přítoky mají nádrže v Opatovicích na Vyškovsku a Letovice. Tam nedosáhly ani desetiny průměru.
0: Má letošní sucho nějaký vliv třeba i na odběr vody z nádrží?
1: Ano, podle povodí Moravy jsou požadavky na dodávky vody zvýšené o víc než 8 milionů kubíků, to je meziroční navýšení o téměř 15%, a nárůst se podle vodohospodářů nejvíc projevuje u vodáren, pro které je voda v nádržích jistějším zdrojem než mělké podzemní zdroje. Podle mluvčí povodí Moravy Jany Kučerové mají nádrže pořád dostatek vody na to, aby dodávky vody dokázaly zajistit, stejně jako minimální průtoky do řek.
2: Nádrže díky akumulované vodě pomáhají nadlepšovat průtoky v tocích. Od začátku roku pustili do toku o 134 milionů kubíků vody více, než kolik do nich přiteklo. Zlepšují tak podmínky pro život v řekách. Nejvíce toky dotují nádrže Vranov, Nové Mlýny, Dalešice a Vír.
1: Právě Vírská přehrada na řece Svratce letos výrazně pomáhá s dodávkami vody do Brna. Brnu teď dodává zhruba 40% veškeré pitné vody. Loni to bylo ve stejném období asi 16% a je to tím, že hlavní zdroj pitné vody pro Brno, tedy Březovské přivaděče, letos to sucho hodně oslabilo. A Vírská přehrada dotuje právě i přítoky v řece Svratce a díky upouštění nádrže je Svratka teď na 26% průměru a bez víru by to bylo ještě míň.
0: Podepsali se nízké přítoky třeba i na řece Dyji, mám na mysli letošní úhyny ryb.
1: Tak částečně ano, ale tím hlavním problémem na Dyji podle povodí Moravy je to výrazné znečištění řeky fosforem, které podporuje rozvoj sinic. Podle mluvčí Jany Kučerové by k pročištění Dyje od sinic byl potřeba násobně vyšší průtok, který ale v tom suchu nedokáže nádrž Nové Mlýny zajistit. Podle povodí by tomu mohlo pomoci navýšení dolní nádrže. Tento záměr ale i blokují nebo s ním nesouhlasí některé ekologické organizace. A naopak část ekologů a i některých odborníků vyzvalo vodohospodáře k diskuzi o tom, jestli naopak dolní nádrž nevypustit. S tím ale povodí Moravy nesouhlasí a argumentují také tím, že nádrže jsou podle státního podniku součástí protipovodňové ochrany nejen u nás, ale počítají s nimi i v Rakousku a na Slovensku.
0: Jaký vliv má letošní sucho na přítoky řek do jihomoravských vodních nádrží jsme probrali s redaktorem Ondřejem Schneiderem. Ondro, díky za informace, přejeme hezké ráno a naslyšenou.
1: Naslyšenou, díky.

0: Radioservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: Je 8:30.
3: Český rozhlas Brno, krátké zprávy.
2: Zemědělci v Jihomoravském kraji sklidili přes 99% ploch s obilím a řepkou. Vyplývá to z dat ministerstva zemědělství. Výnosy jsou u všech plodin nižší než v loni. S výjimkou ozimého ječmene jsou letošní výnosy taky nižší než je celorepublikový průměr. V Jihomoravském kraji se výnosy obilí pohybují nad 5 tunami na hektar, tedy asi o 1/5 méně než v loňském roce. Ochránci přírody nachází na severu Moravského krasu desítky mrtvých raků říčních. Část potoka Bílá voda u Holštejna totiž kvůli letošnímu extrémnímu létu vyschla. Populace vzácných živočichů ale vodu k životu potřebuje. Ochránci přírody teď doufají, že pomůžou deště z posledních dnů. Kroměřížská radnice získala dotaci 6,8 milionů korun z Národní sportovní agentury na rekonstrukci střechy sportovní haly Téje Slávia v Kotojecké ulici. K tomu žádá o příspěvek přes 1 milion korun i Zlínský kraj. Práce zahrnují opravu konstrukce, instalaci nové střešní krytiny i zateplení. Opravy začaly v červnu a hotovo by mělo být do konce srpna. Na ministerstvu financí začínají jednání o státním rozpočtu na příští rok s ostatními rezorty. Jeho návrh má být hotový do konce srpna. Šéfka rezortu Alena Schillerová z hnutí ANO předem upozornila, že nebude možné splnit požadavky všech ministerstev. Vyšší výdaje žádá například zemědělství. Na boji se suchem chce 5,5 miliardy korun, tedy téměř dvojnásobek oproti letošku. A počasí na Jihomoravě dnes čekáme zpočátku místy ještě polojasno, jinak bude převažovat oblačno až zataženo a objevit se mohou i slabé přehánky. Nejvyšší odpolední teploty 21 až 24 stupňů. Biozátěž mírná.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
2: Na dálnici D1 mezi Vyškovem a Brnem čekejte zdržení před sjezdem na Slavkov. Brzdí se před omezením okolo 211. kilometru, za Rohlenkou potom zrychlíte. A opět se potom brzdí na úrovni Slatiny na 201. kilometru, odtud je to k D2 asi na 10 minut. Tolik doprava aktuálně. Šťastné cesty přeje David Hasman.
3: Zelená vlna, známe lepší cestu. Český rozhlas Brno.

0: Posloucháte Český rozhlas Brno, je 8 hodin a 38 minut. O každé kapce vody mají nově přehled zahradníci botanické zahrady a arboreta Mendelovy univerzity v Brně. Ve spolupráci se startupem NextDrop ze Západočeské univerzity digitalizovali zavlažování celé zahrady i skleníků. Senzory, ventily a čerpadla umožní řídit hospodaření s vodou i na dálku z mobilního telefonu. Cílem je vodu šetřit, zefektivnit péči o rostliny a zároveň proměnit arboretum v živou laboratoř pro výzkum a výuku.
1: Teď se nacházíme v skleníku, kterém je jedna z největších sbírek orchidejí v Evropě.
2: Říká ředitel botanické zahrady a arboreta Mendelovy univerzity Michal Pavlík.
1: V tom skleníku se těch vod míchá víc, tak aby k těm orchidejím se dostala v podobě, která je pro ně vhodná.
2: Místní rostliny mají na vodu vysoké nároky. Právě s tím mimo jiné pomůže digitalizace arboreta, popisuje zakladatel startupu NextDrop ze Západočeské univerzity v Plzni. Z ní František Mach.
3: V rámci celé vodovodní sítě arboreta, která je relativně rozsáhlá, tak jsme instalovali senzory, ventily nebo čerpadla. Vlastně plně automatizujeme chod té zahrady.
2: Kolem nás rostou různé rostliny, včetně o nich orchidejí. Kouká se tady na nás želva.
3: Přímo tady ve skleníku monitorujeme vlastně všechny přívody vody, tak aby ta kvalita vody, kterou se zalévá ta samotná sbírka orchidejí, byla co možná nejšetrnější.
2: My jsme tady zašli za zelenou stěnu a přecházíme do technické části.
3: Možná můžeme to klidně otevřít, že bychom zalezli do
2: toho. Zvedáte tady podlažní poklop, pan ředitel zrovna šplhá dolů a my teda ho následujeme.
3: Na tom bude krásný, je potom jako ten smysl toho projektu.
2: Slezu po žebříku a tady jsme se dostali do technické místnosti.
1: Ten návštěvník vidí jenom tu kvetoucí kytičku, ale za ní je spousta práce, ale i spousta technologií, takže aby ta kytička mohla fungovat, tak je tady to zázemí.
2: Právě to je podle Macha jedna z výhod digitalizace. Do technického zázemí teď zahradníci téměř nemusí chodit a mají nad rostlinami mnohem větší kontrolu.
3: Tady všude vidíme jednotlivé senzory, vodoměry, ventily a přívody.
2: Takže dokážeme technickou místnost ovládat, aniž bychom se do ní dostali.
3: A zároveň vlastně máme historický data. To znamená, výzkumníci a studenti mají možnost na datech za dlouhá časová období dívat na to, jakým způsobem se zavlažovalo, jaká byla půdní vlhkost, jaká byla teplota.
2: Podobný systém už nasadili například v plzeňské botanické zahradě. S rostoucím suchem podle vědců nabývá na významu chytré hospodaření s vodou. Proto chtějí v době, kdy vody ubývá, co nejvíce omezit její zbytečné ztráty. Z Brna Marek Jensl, Český rozhlas.
0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: počasí.
1: Za minutu bude 8:45, tady je Český rozhlas Brno, neseme vám aktuální předpověď počasí. Teploty na jihu Moravy se momentálně pohybují mezi 14 a 17 stupni Celsia. A předpověď pro dnešek, ráno polojasno, dopoledne oblačno, odpoledne bude převažovat zataženo, od západu se může objevit slabší déšť, později mohou srážky ubývat, nejvyšší teploty 21 až 24 stupňů Celsia, mírný západní až severozápadní vítr, povolené rychlosti do 20 km. Metrů za hodinu. Rozptylové podmínky dobré, bio je na jedničce a slunce, které vyšlo v 5 hodin a 48 minut, zapadne 7 minut po 20. hodině. Dobré ráno.
2: V cyklu koncertů Fanšmekři v sedmičce zahraje u rozhlasu v Brně 1. září folková zpěvačka a autorka Marie Putnerová se skupinou. Koncert konaný ke 102. výročí zahájení rozhlasového vysílání z Brna bude výjimečný. V případě dobrého počasí se uskuteční venku, na zahradě jezuitského kostela, který s Českým rozhlasem Brno sousedí. Do výjimečně otevřeného prostoru se dostanete přes budovu rozhlasu na Beethovenově ulici. Lístky pořídíte nejsnáz na webu brno.rozhlas.cz a budou zároveň možností využít speciální noční prohlídku budovy rozhlasu hned po vystoupení. Na koncert moderního folku Marie Putnerové vás zvu 1. září od 19 hodin.
0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Tady Český rozhlas Brno, je 8 hodin a 48 minut. Ideální a stálá teplota 8 stupňů je celoročně v jeskyních Moravského krasu. Zajít tam se schladit a ještě k tomu zabavit svá vnoučata je celkem lákavá nabídka. Více o jeskyních ve Sloupu nabídne reportáž Jarky Vykoupilové.
1: Vešli jsme do příjemného chládku Sloupsko-Šešupských jeskyní. Miluše Hasoňová, vedoucí jeskyní, mě doprovází a představí mi prohlídku, která je specifická. Je to novinka letošního léta.
2: V letošním létě jsme naplánovali pro malé návštěvníky takovou trasu, protože při klasických prohlídkách se tady ti malí človíčkové tak od 3 do 8 let nudí. Je nezajímá výklad, který říká průvodce všem, tak oni se chcou bavit. Takže jsme vymysleli takovou speciální prohlídku s netopírem. Průvodkyně se převleče za netopíra, má opravdu oblek, takový overall netopíří, a s těmi dětmi zábavnou formou provádí jako kdyby zkrácenou trasu krátkého okruhu. Přivítá je, zacvičí si, zaběhají si, dokonce vyzkouší echolokaci jeskyní, pak je zkouší z krápníku, zkouší ozvěnu jeskyní, no a ještě hledají netopírky, které jsme jim tam náhodně rozvěsili. Takže oni pak běhají po takovém plácku na speloterapii, kde je čistý vzduch, prodýchají si plíce a ty netopírky tam hledají. Je to zkráceno o Náglovu propast, kde je hodně schodů, točitých a i schodů, a pro ty děti je ta trasa taková těžce schůdná, takže oni projdou zkratkou. Prohlídka potom končí v jeskyni Kulna, kde se jim pouští lov neandrtálců, jak lovili mamuta, no a dostávají odměnu omalovánky nebo pekseso.
1: Je zájem o tenhle druh prohlídek?
2: Tak velký zájem, jaký je, jsme nečekali. Udělali jsme na zkoušku 2 prohlídky za den, ale zájem je tak veliký, že návštěvníci vlastně mohou si tuto prohlídku objednat 3x za den v 9.20, ve 12.20 a v 15.20.
1: A ohlasy na ní?
2: Ohlasy na ní jsou fantastické.
1: Zmínila jste, že ty děti jsou vtaženy do děje, právě to tu jejich pozornost, předpokládám, drží.
2: Ano, to tu jejich pozornost drží. Byly vybrané 3 průvodkyně, které opravdu rády pracují s dětmi. Jsou to i učitelka z mateřské školky nebo potom holky, které prostě mají k těm dětem blízký vztah, a oni opravdu jsou pro ně, jako pro ty děti, hrdinkami, fotí se s nimi potom a chodí nám je chválit na pokladnu.
1: Do jakého termínu se mohou ještě rodiče s dětmi zapojit do této zážitkové prohlídky?
2: Tato prohlídka je zatím naplánovaná do 31. srpna, ale vzhledem k tomu, že je tak vysoký zájem, tak bych chtěla návštěvníky vyzvat, aby sledovali naše stránky, protože plánujeme i mimořádně tady tu prohlídku zařadit třeba jednou za měsíc nebo i mezi svátky na Vánoce, protože pro ty děti je to fakt jako úžasný.
0: I tuto reportáž ze Sloupsko-Šešupských jeskyní Jarky Vykoupilové najdete na našem webu nebo v aplikaci Můj rozhlas.

Hráli a zpívali vám Bee Gees, je 8 hodin a 55 minut, posloucháte Český rozhlas Brno, je úterý 18. srpna 2026. Jsme rádi, že jste si nás naladili. Dobré ráno se pomaličku chýlí ke svému konci, za chvíli jsou tu čerstvé zprávy s Davidem Hasmanem a po zprávách tradičně srdcovky Zdeňka Junáka, jak tak jinak, se spoustou legrace, splněných písničkových přání a dobré nálady, tak jak jste u Zdeňka zvyklí. Užijte si srdcovky, užijte si 18. srpen a spolu se uslyšíme opět zítra po 5. hodině. Na závěr trocha poezie, dnes pera básníka Jana Borny. Báseň se jmenuje Španělská plážová. Učím se, lehnout si jen tak na slunce a vyhřívat se jako kočka. Mohouřím oči a kumulují teplo, ale ambice mi cukají tělem jako utržená noha pavouka sekáče. Co bylo a co bude, mnou proniká jako špejle španělským ptáčkem. Mějte se hezky, zítra naslyšenou.

0: Bylo 9 hodin.
1: Český rozhlas Brno. Zprávy.
0: Zkrácený výcvik pro aktivní zálohu absolvuje ve Vyškově přes 70 rekrutů. Hygienici na Jihomoravě zkontrolovali desítky táborů a dali 2 pokuty. Nová část obchvatu Moravských Budějovic se začne stavit příští rok. A dnes čekáme oblačnou až zataženou a teploty do 24 stupňů. Dobré dopoledne u poslechu zpráv Českého rozhlasu Brno vás vítá David Hasman. Víc než 70 lidí prochází ve Vyškově výcvikem pro budoucí členy aktivní zálohy. Jde o speciální prázdninový kurz, který trvá 4 týdny. Standardně bývají o 14 dní delší. Armáda se snaží víc vstříc profesím, pro které by bylo kvůli práci složité běžné cvičení absolvovat. Jde například o učitele, zdravotníky a nebo taky studenty. Obsah kurzu přibližuje mluvčí armády Martin Kresta.
2: Je to kurz, kterým dá úplně to základní penzum znalostí toho vojáka, ať už je to pořadová příprava, takhle především střelecká, ale i zdravotnická, topografická, chemická a tak dále. Ale jde o opravdu základy, na těch se potom staví od těch útvarů.
0: Rekruti zakončí výcvik slavnostní přísahou. Jihomoravští hygienici od začátku prázdnin navštívili 84 letních táborů a udělili 2 pokuty za celkem 10 000 korun. V jednom případě se jednalo o nedostatky stravovacího provozu. Ve druhém chyběl doklad o očkování dítěte. Podle ředitelky odboru hygieny dětí a mládeže Marcely Hadámkové je případů méně než loni.
3: Na 2 táborech jsme měli případy, kde se řešili u dětí nechutenství, bolesti břicha, gastrointestinální problémy, které velice rychle odezněly, asi do 24 hodin. Jinak letos je mimořádná aktivita klíšťat.
0: Hygienici plánují pokračovat s kontrolami letních táborů do konce prázdnin. Dopravě v Moravských Budějovicích má odlehčit nová jihovýchodní část obchvatu. Kraj Vysočená ji plánuje stavět na začátku příštího roku. Aktuálně vybírá firmu. Stavba vyjde na 275 milionů korun.
4: Silnice bude dlouhá téměř 3 kilometry a vyvede řidiče z centra města ve směru na Jaroměřice nad Rokytnou. Součástí obchvatu bude taky podchod pro cyklotrasu a 4 vsakovací nádrže pro odvodnění. Stavba by měla být hotová na jaře 2029. Veronika Bartes-Vohrelíková, Český rozhlas.
0: Evropská komise zažalovala Českou republiku kvůli nedodržování pravidel o evropském zatýkacím rozkazu. Státu ale pokuta bezprostředně nehrozí. Serveru iRozhlas.cz to řekl mluvčí ministerstva zahraničí Adam Čergé. Spor bude posuzovat Soudní dvůr Evropské unie. Komise kritizuje hlavně česká pravidla pro výslech nebo dočasné předání vyžádané osoby státu, který vydal zatýkací rozkaz. Spor s komisí trvá už od roku 2020 a Česko mezi tím zákon upravilo. Podle komise ale neodstranilo všechny nedostatky. Podrobnosti jsou na serveru iRozhlas.cz.
1: Počasí.
0: Na Jihomoravě dnes čekáme převážně oblačno až zataženo, objevit se mohou i slabé přeháňky. Nejvyšší odpolední teploty 21 až 24 stupňů. Biozátěž mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Hustší provoz teď na D1 směrem z Vyškova na Brno. Kolony jsou na úrovni slatiny z 201. kilometru šťastné cesty.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: I dnes nám pěkně září jedno jméno v kalendáři. Pro dnešek je zvolena žena jménem Helena. Snad jí přijde k chuti dost, má chystaná pozornost. Junák dárek vytasí za každého počasí. Byť jsme horkem spocení, žhavý hit svět ocení. Zdravím davy rozesmáté, pár minutek, po 9. Ano, je přesně tolik hodin, kolik právě je. A to je ten správný čas pro srdcovky Zdeňka Juna.
1: Český rozhlas Brno.

0: Což, moji milí posluchači, vítejte v srdcovkách Zdeňka Junáka. Dneska máme úterý 18. srpna roku 2026. Máme léto. Měsíc se nám přehoupl do druhé poloviny, děti, škola, hola, hola, za chvilku volá. Dneska při pohledu do kalendáře jsem zjistil, že mají svátek děvčata, ženy, dívky, honosící se křestním jménem Helena. Takže všem Helenkám všecko nejlepší. A už tady mám přáníčko z mailové adresy a to zní takto. Dobrý den, pane Junáku. Ráda poslouchám vaše srdcovky. Prosím, zahrajte k svátku Helenkám pro Helenku Romaniukovou z Božic a Helenku Šormovou z Perníkové chaloupky u Pardubic. Přeji hodně štěstí, optimismu a zdraví. Přeje Hana Macková z Miroslavy. Děkuji. Milá paní Hano, to víte, že rád splní vaše přáníčko, ale ještě tu mám jedno ze záznamníku, to si pojďme poslechnout.
1: Dobrý den, pane Junáku. Přála bych si zahrát 18. srpna na svátek a chtěla bych si nechat zahrát Rapsody modrém. Děkuji, vaše posluchačka z Moravy.
0: Má drahá, to víte, že rád vám splní vaše přáníčko, ale vy začínáte ho ráda bych a já bych zase byl rád, kdybyste mi prozradil aspoň křestní jméno, abych věděl, s kým si povídám. Ale nevadí, nevadí, nebojte se, splním vaše přání, jenže vy si přejete Gershwinovu rapsodii v modrém, jenomže ta je velmi, velmi dlouhá, přes čtvrt hodiny, takže

Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat suchu v ústech a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

Dnes, moji milí, by měl narozeniny císař pán František Josef I. Ano, ano, ano. Narodil se 18. srpna roku 1830. Zůstalo po něm toho dost. Stavby, instituce, portréty uležené v depozitářích. Třeba brněnská technika. Jmenovací dekret, císařský dekret je z roku 19. září roku 1899. První česká vysoká škola na Moravě. Od roku 1911 nesla dokonce přímo jeho jméno. Dneska je to Vysoké učení technické, zkráceně VUT. A kromě toho všeho po něm zůstala i jedna průpovídka. Za císaře pána. Když se to řekne nahlas, je to zvláštní spojení. Nejvyšší titul v říši a hned za ním obyčejné pán, jak se říkalo třeba Sedlákovi nebo Hostinskému. Panovník kdesi daleko ve Vídni a přitom skoro domácí. Pan táta, co má na starosti celé mocnářství. Dneska ta věta znamená hlavně strašně dávno. Například kamna jsou ještě od císaře pána. A nebo ten předpis je z doby císaře pána. Někdy to říkáme s uznáním, ale mnohem častěji s mávnutím ruky. Přitom jeho narozeniny bývaly svátek pro celou říši, vlály prapory, průvody a děti ty měly volno. Naposledy v roce 1916. To už byla válka a v listopadu císař zemřel. Tož tak.

Máme úterý a já tady mám před sebou úterní indicii do celotýdenní hádánky Kdo, kdy, kde. Já jen připomínám, že tuhletu hádánku pro vás každý týden připravuje editor Českého rozhlasu Brno Miloš Šenkýř. To hádání spočívá v tom, že každý všední den od pondělí do pátku vám přečtu jednu indicii, vy pak v pátek to všecíčko dáte dohromady, proškrtáte, promyslíte, potrhnete, sečtete a z toho vám vyjde výsledek. A ten mi prosím pošlete na mailovou adresu srdcovky@rozhlas.cz. Do předmětu napište heslo soutěž a hlavně nezapomeňte připojit vaši korespondenční adresu, protože z vás, co uhodnete správně, vylosujeme pak jednoho šťastného výherce, který jako cenu obdrží CD s operou Libuše Bedřicha Smetany. Záznam je z představení Státního divadla v Brně z roku 1968. Tak, úterní indicie tedy zní: Svatopluk Beneš naposledy požádal svatebčany k seřazení a hned na to je seřadil totálně špatně. Opakuji úterní indicii. Svatopluk Beneš naposledy požádal svatebčany k seřazení a hned na to je seřadil totálně špatně. Tak to byla úterní indicie a už vám pouštím písničku.

Καλτούρα.

0: Moji milí posluchači, i dnešní srdcovky budou o 15 minut kratší, protože stále probíhá soutěž Zámecké léto a já tady mám ještě jedno přáníčko, to je ze záznamníku, pojďme si ho poslechnout.
1: Dobrý den, pane Juja, chtěla by touto cestou poděkovat své kamarádce Bohušce Sedláčkové z Kovárovic za dlouholeté kamarádění a přeju jí hodně zdraví a aby nám to ještě dlouho vydrželo. Posluchačka Marie, a chtěla bych písničku Zbor židů, jestli by to mohlo být. Moc vám děkuji za vyřízení. Děkuji, posluchačka Marie. Nashledanou.
0: Milá paní Marie, to víte, že to jde. Když mi to takhle hezky namluvíte a v dostatečném předstihu to pošlete, tak určitě. A já vám taky přeji, aby vám to přátelství ještě dlouho, dlouho drželo. Vybrala jste si nádhernou árii, nádhernou pasáž z opery Nabucco, Zbor židů. Tak tady je.

Cóż, moji milí posluchači, dnešní srdcovky pomaly linku končí, ale jak je mým dobrým zvykem, a vy na to čekáte. Ještě vám zopakuji úterní indicii do celotýdenní hádánky kdo, kdy, kde. Zní takto. Svatopluk Beneš naposledy požádal svadebčany k seřazení a hned na to je seřadil totálně špatně. Tak to byla úterní indicie a ještě připomínám, pokud si přejete, pokud máte přání a já rád plním vaše přáníčka, abych vám zahrál písničku, kterou máte rádi, chcete ji někomu věnovat, tak mi to musíte dát vědět. Máte tyto možnosti. Pokud se vám nechce psát, můžete mi to namluvit svým hlasem na telefonní záznamník s číslem 737 250 358. Záznamník je vám k dispozici non-stop, nebo přes e-mailovou adresu srdcovky@rozhlas.cz a nebo přes webový formulář, který najdete na našich webových stránkách brno.rozhlas.cz nebo zlín.rozhlas.cz. A pokud chcete zařadit vaše přání v konkrétní den a chcete konkrétní písničku, prosím, musíte mi to dát vědět v dostatečném předstihu, abychom to stačili zařadit, jak se říká, do playlistu a taky do scénáře. Tak, to je pro dnešek všechno a teď už předávám slovo svému kolegovi Pavlu Kudrnovi a panu hraběti Františku Kinskému, protože ve 9:45 už začíná soutěž Zámecké léto. A s vámi ostatními se těším zítra ve středu po 9:00 opět na shledanou.

0: Janecké léto.
1: Přeji vám hezký den, příjemné úterý 18. srpna. Hned v úvodu dalšího vydání Zámeckého léta bych rád poděkoval za všechny reakce, které docházejí mimo jiné i na můj e-mail pavel.kudrna@rozhlas.cz. A včera se tam objevil dotaz, kolikže to těch zámků u nás vlastně máme. No, ono to číslo se nedá úplně přesně zjistit, protože hranice mezi zámkem, hradem, tvrzí, panským sídlem je často nejednoznačná, ale specializovaný portál Hrady.cz uvádí přes 2000, no a pokud do té statistiky budeme počítat třeba i zříceniny nebo další sídla, tak snad i 4000. No, takže když my vám představujeme v loni, to bylo o prázdninách 50 zámků, letos 50 zámků, tak to nás čeká zámecké léto 3, 4, 10, 20, 50. No tak to už vás nebude provázet ani Pavel Kudrna, ani František Kinský. Tak zatím jsme tady a zveme na další objekt.
0: Zámecké léto.
2: Čeká nás cesta na Kroměřížsko, kde stojí mimořádně ceněný areál raně barokního čtyřkřídlého zámku Holešov. Při procházce parkem můžete obdivovat vodní kanály, ovocné sady a růžovou zahradu. Více už prozradí Sylvie Pospíšilová.
3: Holešovský zámek, to je symetrie, čisté linie a přímo ukázkový příklad raného baroka v českých zemích. A já už se těším na to nejlepší, co tato památka nabízí. Doprovod mi bude dělat průvodkyně zámku Viktorie Podhajská. Kam se vydáme nejdřív?
4: Právě stojíme na nádvoří našeho zámku. Barokní stavba z roku 1650. Našemu zámku se dokonce přezdívá Moravské Versailles. Protože skutečně hrabě Jan z Rotelu, který zámek postavil, velmi vzhlížel v Ludvíku 14. a skutečně chtěl mít své malé Versailles.
3: A my už jsme se ocitli v překrásném sále, kterému dominuje úžasný štukový strop a malby. V současné době slouží sál jako obřadní síň, to je patrné na první pohled. K čemu sloužil dřív?
4: Tak sala teréna z latinského překladu je přízemní sál a ten obecně sloužil šlechtě primárně v letních měsících k pobavení, osvěžení. My máme tady takovou výjimku, protože obecně tyto sály bývají na zámcích otevřené do zahrady. Ale protože je kolem našeho zámku příkop, tak se do zahrady vstupovalo netypicky, a to dveřmi na druhé straně sálu.
3: My jsme společně vstoupili do kaple, které dominuje velký oltář.
4: Který je ale poměrně jednoduchý, kdybychom chtěli nějaký bohatší, museli bychom se podívat například do kostela svaté Anny na náměstí. Nad panenkou Marií máme dva erby, erb z rodu Rotalu, ti byli nejdůležitějším rodem u nás na zámku, protože celý zámek vlastně postavili. Vedle něho máme potom erb z rodu Trautmannsdorfu.
3: A my jsme z kaple přešli do soukromých prostor některého z majitelů.
4: Ano, toto byly soukromé ložnice hrabinky Elvíry. Říkalo se jednak, že si ji nechtělo chodit do schodu druhého patra, kde měli všichni členové hraběcí rodiny své soukromé ložnice, a také byla blízko kapli, aby se mohla chodit přímo modlit.
3: Vy už držíte v rukou velkou vzácnost. Co to je?
4: Já držím památníček hrabinky Elvíry, do kterého jí přátelé psali různé vzkazy, básničky. Je to psáno jak česky, tak německy. Všechno je to napsané krasopisem. Šťastným být a jiné blažit, toť úkolem člověka. Vzpomínku vepsala Vlasta Hajná v Jankovicích 1914.
3: To, co platilo v roce 1914, by mělo platit i dnes. Vy jste si tak trochu povzdechla, že z toho původního mobiliáře v Holešově moc nezůstalo, ale že tady máte spoustu takových drobností, které určitě stojí za pozornost. A vy držíte v rukou pudřenku hraběnky.
4: Je to původní pudřenka hraběnky Elvíry, kterou se ona tedy čančala. Obsah uvnitř už je tady trošku stvrdlý, ale jinak víčko je stříbrné, skleněná dozička. Je to jedna z mých nejoblíbenějších věcí. Toho nábytku se skutečně nedochovalo hodně, ale co my tady opravdu máme, tak jsou různé deníky, dopisy, fotografie a potom i takové maličkosti, jako je třeba tady ta pudřenka.
3: Vlastně člověk trošičku nahlédne do života, který tady dřív byl.
4: A tak nějak intimně. A to mě baví mnohem víc, než kdybych se měla dívat na ty velké postele nebo židle a skříně.
3: Plně vám rozumím.
0: Zámecké léto.
2: Zámek Holešov si můžete prohlédnout osobně nebo na našich stránkách zámeckéléto.cz.
0: Zámecké léto s Františkem Kinským.
1: Tak nám do Holešova dali nahlédnout Sylvie Pospíšilová a Viktorie Podhajská. To je taky takové šlechtické jméno, Viktorie Podhajská, umělecké. No, prozradila, že majitel se zhlédl ve Versailles v Ludvíku 14. Já jenom doufám, že hygienu řešili nikoliv po francouzsku té doby, ale po česku. No, asi ne, to bylo asi dost podobné. Tak to už jak si necháme třeba na příště, ale v tuhletu chvíli nás čeká soutěž. Soutěž zámeckého léta. Získat můžete cestovatelský balíček, samozřejmě to vy už znáte. V pátek losujeme výherce z toho týdne, z těch výherců, a ten si už je soukromou prohlídku zámku v Kostelci nad Orlicí. Je to pro dvě osoby, no a už se nám taky blíží to finálové losování o tři víkendové zámecké pobyty. Za 14 dní vlastně už ani ne, tak budu se těšit samozřejmě, vám přát pochopitelně hodně štěstí a to vám přeji teď i v nastávající nebo následující soutěži. Máte-li chuť, tak se zapojte.
0: Zámecké léto. Hrajte s námi právě teď o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Vytáčejte naši studiovou linku 731 800 900.

0: Aránka umí hula hop, Ivan Hlas v našem vysílání Zámeckého leta, teď hop rychle na soutěž. Paní Ivana ze Škvořetic bude soutěžit. Dobrý den, paní Ivano.
1: Dobrý den.
0: Tak Škvořetic, jestli se nepletu, jsou u Blatné. Chtěl jsem říct, že nejbližší zámek je právě tam, ale vy máte ve Škvořeticích taky zámek.
1: Ano, máme zámek, sice není nějak historicky cenný, ale patřil rodu Heltrantů. A ano, máme ho tady. Ale sloužil jako školější středisko Českých drah původně, takže není historicky.
0: No, všechny, nebo mnoho objektů sloužilo třeba i československé nebo sovětské armádě jako skladiště hnojiv nebo různé domovy mládeže a tak dále, takže zdevastované. No a v jakém je stavu? V dobrém stavu?
1: Je v dobrém stavu, ano, je to taková dominanta lesnice.
0: A je přístupný normálně volně?
1: Ne, není. Je v soukromých rukou.
0: Aha. Dobře, tak paní Ivano, dáme se do soutěže. Ta otázka zní, kdo si nechal v 17. století vybudovat zámek v Holešově v barokním stylu? Za A. František Václav z Traumansdorfu, za B. Rudolf Bruntálský z Vrbna, za C. Jan z Rotalu.
1: No, tak to jste mě docela dostal. Je za C.
0: Za C. Chvilce přemýšlení, jste to trefila, je to Cčko, to jste trefila, nebo si vzpomněla, nebo někdo napověděl?
1: Vzpomněla.
0: Tak jste si vzpomněla správně, takže jste v našem pátečním losování. Gratuluju vám, samozřejmě zámecký balíček. Pošleme adresu, mám, ručím se s vámi. Mějte se hezky, naslyšenou.
1: Děkuju, naschledanou.
0: Tak tolik návštěva ze Škvořetic, teď už ty na Turner, no a hned další zprávy. No a já se s vámi rozloučím, zítra se vydáme na zámek Žďár nad Sázavou. Tak v 9.45 dejte si budík, ať to nezmeškáte. Hezký den.
2: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.

0: Bylo 10 hodin.
1: Český rozhlas Brno. Zprávy.
0: Vodní nádrže ve správě povodní Moravy mají o desítky procent nižší přítoky, než je běžné. Jihomoravští zemědělci dokončují žně obilovin. Zbývá sklidit zlomek osetých ploch. Ve skanzenu v Rymicích na Kroměřížsku se v jednom z doškových domků chystá nová expozice. A dnes čekáme oblačno až zataženo a teploty do 24 stupňů. Dobré dopoledne, zprávy Českého rozhlasu Brno přináší David Hasman. Přítoky do vodních nádrží v povodí Moravy jsou výrazně pod průměrem. Červencové hodnoty u sledovaných přehrad podle vodohospodářů často nedosahovaly ani 10% dlouhodobého průměru. Týká se to například nádrže ve Slušovicích na Zlínsku nebo Vranovské přehrady na Znojemsku. Nádrže přesto podle mluvčí povodí Moravy Jany Kučerové zvládají zajišťovat zásobování pitnou vodou.
2: Nádrže díky akumulované vodě pomáhají nadlepšovat průtoky v tocích. Od začátku roku pustili do toku o 134 milionů kubíků vody více, než kolik do nich přiteklo. Zlepšují tak podmínky pro život v řekách. Nejvíce toky dotují nádrže Vranov, Nové Mlýny, Dalešice a Vír.
0: Zemědělci v Jihomoravském kraji sklidili přes 99% ploch s obilím a řepkou. Vyplývá to z dat ministerstva zemědělství. Výnosy jsou u všech plodin nižší než v loni. S výjimkou ozimého ječmene jsou letošní výnosy taky nižší, než je celorepublikový průměr.
3: V Jihomoravském kraji se výnosy obilí pohybují nad 5 tunami na hektar, tedy asi o pětinu méně než v loňském roce. Na vině je především suché počasí a taky vlny veder. Hlavní tuzemská obilovina, pšenice, má ale podle laboratorních rozborů převážně velmi dobrou kvalitu. Část vzorku má ale menší zrno, než je běžné. Šimon Franz, Český rozhlas.
0: Muzeum v přírodě v Rymicích na Kroměřížsku nechalo pokrýt novými došky střechu jednoho z domků. Do objektu zatékalo a podle vedoucího muzea Petra Hlavačky už bylo nutné původní došky odstranit. Do domu s popisným číslem 104 neměli dosud návštěvníci přístup. Nyní ale v interiéru chystá nová expozice, která by se podle Hlavačky měla otevřít od příští návštěvnické sezóny.
4: Budoucí expozice bude zaměřená na včelařství a na bylinkářství. Již stojíme teď v místnosti, která bude připomínat byt včelaře a postupně tuto budoucí expozici doplňujeme různými exponáty.
0: Do zátěžového testu aplikace e-doklady je podle digitální a informační agentury potřeba posílit kapacity pro přihlašování uživatelů. Agentura o tom informovala na svém webu. Systém byl ale podle ní celou dobu stabilní. Test agentura hodnotí jako úspěšný. Před podzimními komunálními a senátními volbami chtěla ověřit, jestli systém ustojí nápor tisíců uživatelů. Zapojilo se do něj zhruba 30 tisíc lidí. Provedli téměř 60 tisíc přihlášení.
1: Počasí.
0: Na jihu Moravy dnes čekáme převážně oblačno až zataženo a objevit se mohou slabé přeháňky. Nejvyšší odpolední teploty 21 až 24 stupňů. Vád bude mírný západní až severozápadní vítr. Biozátěž mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Dálnici D2 na kilometru 59 ve směru na Bratislavu. Dejte pozor na ostavené osobní auto. Jinak je provoz bez výrazných komplikací a hlášených nehod, tak ať to vydrží. Pohodové cesty s Českým rozhlasem Brno přeje David Hasman.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Krásné dopoledne, milí posluchači, Zdeněk Truhlář u mikrofonu a je před námi dvouhodinovka plná písniček, které nestárnou, zkrátka letní dopolední vysílání Českého rozhlasu Brno, které vám ale kromě hudby nabídne také spoustu zajímavého. Už za chvíli v pochoutkovém roce budeme péct sladké, kynuté, pruhované, plněné rohlíky. Také se podíváme, co v učebnicích nebylo. Pozveme vás, respektive vaše ratolesti, na dnešní divadlo do Kuřimy. Je to odpolední divadlo, takže určitě všichni stihnete. No a babské rady, ty zase přinesou dobré rady na téma domácí kosmetika, jak třeba využít citron anebo med pro zkrášlení, tak to si také rozhodně nenechejte ujít. No a po 11. hodině to už přivítám ve studiu Marii Kučerovou, ředitelku Filharmonie Brno, a budeme si celou hodinu povídat nejenom o klasické hudbě. Tak ať se vám příjemně poslouchá.

0: Kapela Buty a píseň Vrána ve vysílání Českého rozhlasu Brno. V neděli vám Patrik Rozehnal v letošním jubilejním ročníku pochoutkového roku připomněl nejlepší recept roku 2024 podle hlasování posluchačů. Šlo o sladké, kynuté, pruhované, plněné rohlíky, původně od Žanety Bubnové z obce Polom. Naučíme se je teď dělat s mladým cukrářem Vojtěchem Vrtiškou. To vše v rámci speciálního narozeninového ročníku pochoutkového roku, kdy mezi sebou soutěží všechny úspěšné recepty z předchozích 9 let. A záměrně je nedělají znovu naši posluchači, ale porotci a profesionální kolegové, tedy Ivan Vorochodský, Roman Paulus, Naďa Konvalinková, Josef Maršálek, Jaroslav Sapík a právě také Vojtěch Vrtiška. Byl u toho kolega Patrik Rozehnal.
1: Základní otázka, bude tam změna?
2: Nebudou tady úplně radikální změny. Já jsem v těstě vyměnil olej za máslo a ještě jsem včera procházel kolem čerstvých meruněk, tak bude tvarohová náplň s meruňkama.
1: Co si máme připravit na těsto?
2: Potřebujeme 300 gramů hladké mouky, 130 gramů plnotučného mléka, 2 žloutky, 60 gramů másla, kůru z jednoho citronu, 20 gramů droždí čerstvého, 50 gramů cukru krupice, zhruba 4 gramy soli. Na tvarohovou náplň 250 gramů tvarohu takového toho z kostky, odpovídá to jednomu balení, jeden žloutek, 80 gramů cukru krupice, vanilku, kůru z jednoho citronu, 30 gramů rumu, 300 gramů meruněk odhadem a na potření budeme dávat vajíčko s trochou smetany a posypeme sekanými mandlemi.
3: Pochoutkový rok.
2: Do mísy k robotu si dáme všechny suroviny kromě tuku. Lupneme tam to droždí.
1: Teď to zamícháme.
2: Zaděláme si těsto, bude to trvat zhruba nějakých 10 minut.
1: A v robotu pracuješ hnětacím hákem?
2: Přesně, vezmeme hák a necháme hnětat na nějakou takovou dvojku.
3: Pochoutkový rok, dnes s Vojtěchem Vrtiškou.
2: Tak jo, dáme si tam máslo. Vždycky je fajn, když ten tuk je studený. Nikdy nerozpouštějte máslo. Poleze vám to z toho těsta, budete mít tendenci si to těsto spařit, takže se vám bude trhat lepit. Dáme mu takových 10 minut a uvidíte, že to bude krásný hladký těsto. Máme krásný bobánek. Necháme kynout, dokud se nám nezdvojnásobí objem.
1: A vrhneme se na náplň. Tvarohovou, s meruňkama.
2: Takže máme tady tvaroh, ten si utřeme spolu se žloutkem, tady rumík.
1: Toho tam je dost teda, pořádný panák. Cukr, vanilka a citron ještě k tomu.
2: Chceme, aby ten tvaroh byl hustej, aby nám netek ze lžíce, a zároveň to nesmí být úplně pevná hrouda, se kterou se špatně pracuje.
1: Je to skutečně těsto? Je to tak dokonalý? Šup s tím, navál.
2: Bochánek si rozdělíme na 8 stejných dílů.

0: Meruňku?
1: Jak máme tu náplň s meruňkama, tak to na té části, kde to je plocha toho těsta, přehneme, aby se to zabalilo v podstatě jako váleček. A zbyde nám ta rozstříhaná část na těch několik proužků. Myslím, že paní Bubnová jich tehdy měla 5, Vojtech má i víc odvážně. A pak to pěkně stočíme do obloučku.
0: Ještě, že tě tu mám, ty to tak krásně popíšeš.
1: 8 rohlíků se nám vyjde krásně na jeden plech, vyložený pečícím papírem. Budeme je teď ještě potírat. Čím?
0: Potřebujeme vajíčkem spolu s troškou smetany nebo mléka. Pak to ještě bohatě zasypeme mandlema, aby když by na to něco teklo, tak aby to už nebylo vůbec vidět. Necháme alespoň půl hodinu dokynout a pak budeme péct na nějakých 175-180 stupňů a dejme tomu nějakých 30 minut. Já když zavřu oči, tak cítím koláče mojí prababičky a je to strašně hezký pocit takhle zpětně. Fakt musím říct, že moc děkuju za ten recept.
2: Jo. Po sladkých, kynutých, pruhovaných, plněných rohlících se jen zapráší, věřte mi. Recept cukráře Vojtěcha Vrtišky najdete na stránce www.pochoutkovirok.cz. Je tam samozřejmě také původní recept od Žanety Bubnové. A v neděli si připomeneme recept, který se v roce 2024 umístil na bronzové příčce. Půjde o masový bochánek s doudlebským bramborovým salátem, který podle svého udělá kuchař Ivan Vodochodský.
3: Užijte si s námi narozeninový Pochoutkový rok.

0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu nás čeká audience u baronky Jany Germany z Hildprantové na vodním zámku Blatná. A v neděli se vydáme na zámek Lnáře, který prý zachránili kapři, jak nám prozradí jeho majitelé.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.
2: Hostem středeční poradny pro zdraví 19. srpna bude chirurg Petr Vlček a povídat si budeme o divertikulární chorobě, nemoci, která postihuje tlusté střevo. A přestože se jedná o poměrně časté onemocnění, mnoho lidí o něm neví a příznaky neřeší. S naším hostem probereme, jak se divertikulární choroba projevuje, jak se léčí a jaká je prevence. Prostor bude i na telefonické dotazy posluchačů. K poslechu srdečně zve Sandra Silná.
0: Poslechněte si ve středu po 11. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Máte naladěn Český rozhlas Brno, to byla Helena Vondráčková a teď už mám pro vás další díl rubriky Co v učebnicích nebylo. Jak se v historii vyvíjelo vážení, to nám právě teď přiblíží Martin Písařík.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, že historie vah je stará 5000 let? Váhy se staly důležitou součástí obchodu a také symbolem spravedlnosti. Jednoduché rovnoramenné váhy jako první používali Číňané, ty pak následovali starověcí Egypťané a také Babyloniané, kteří zavedli první soustavu váhových jednotek. Do historie měření hmotnosti zasáhlo několik geniálních mužů. Nejznámější je patrně řecký matematik a vynálezce Archimedes, který ve 3. století před naším letopočtem dostal od vládce za úkol zjistit, zda je jeho královská koruna vyrobena pouze z ryzího zlata. Při řešení tohoto hlavolamu Archimedes objevil slavný zákon, jenž nese jeho jméno, a na základě této myšlenky byla sestrojena hydrostatická váha, pomocí níž lidé určovali hustotu různých materiálů. Dalším významným učencem, který se vrhl na zdokonalování procesu vážení, byl Leonardo da Vinci. Díky jeho vylepšení na konci 15. století už nebylo nutné poměřovat množství váženého předmětu na dvou miskách, postačovala jen jedna. Přibyla také stupnice, která určení výsledné hmotnosti zrychlila a zpřesnila. V 17. století byly vynalezeny váhy pákové se dvěma miskami a jazyčkem. Rodinu přístrojů k měření hmotnosti postupně rozšířily váhy kyvadlové, pružinové, elektronické, digitální, kapesní a vážit dokážeme už i ve stavu bez tíže.
1: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem.

0: Pokud nevíte, jak dnes odpoledne zabavit děti a jste s kuřimi a okolí, máme pro vás tip na divadelní pohádku. Více nám řekne ředitelka Společenského a kulturního centra v Kuřimi, Viktorie Chomaničová, kterou zdravím po telefonu. Dobrý den.
1: Krásný dobrý den, děkuji za zavolání.
0: Na jaké představení se děti mohou těšit?
1: Zvířátka a loupežníci. Pohádka je o třech loupežnících, kteří kradli docela dost a narazili na statek, kde hospodaří babička, pejsek, koza a nějaká další zvířátka. No a tím jejich kradení a loupení bylo u konce a myslím si, že to bude asi poučné.
0: V kolik hodin pohádka začíná a na kterém místě se odehraje divadlo?
1: Dnes v 17 hodin na hřišti Podlesí, což je taková kuřimská městská část, kde budeme mít program úplně poprvé.
0: Na pohádku Zvířátka a loupežníci nás na hřiště Podlesí v Kuřimi pozvala Viktorie Chomaničová. Děkuji a přeji hezký den.
1: Taky děkuji. Naschledanou.
2: Posloucháte letní dopoledne Českého rozhlasu Brno.

0: Český rozhlas Brno vás zve k poslechu magazínu Zelný ring.
1: Kdyby někoho zajímalo, jak to vypadá třeba v takové židovské domácnosti v pátek večer, tak může přijít do prostoru velké synagogy a všechno se to tam s námi vyzkoušet a zažít na vlastní kůži. A nikdo se nemusí bát, že třeba ty zvyky nezná, že neumí hebrejsky, že neví, co se dělá a tak, protože to právě připravujeme takovým způsobem, aby se všichni do toho mohli zapojit. Všechno návštěvníky naučíme, všechno jim ukážeme a začleníme do toho dění.
0: Poslouchejte v sobotu po 17. hodině.
2: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: život je fajn, život je jako jahoda, co tě našle, háčku daj.
1: O jahodě zpíval Miraj ve vysílání Českého rozhlasu Brno, no a my u toho ovoce a dalších pochutin ještě zůstaneme, ale propojíme to s krásou. Citron může vylepšit vzhled vlasů, med pro změnu prospěje pleti. Další zajímavé triky pro krásu i domácnost nabídnou právě teď dnešní Babské rady.
2: Babské rady.
3: Krásný lesk vlasů, vpravdě hedvábný, obdrží, kdo do vody, již vlasy umývá, přidá několik kapek citronové šťávy. Obličej zbavíme vrásek, držíme-li jej často co nejdéle, nad parou vařící vody vystupující z nádoby, přičemž chýlíme nad ní hlavu zahalenou šátkem, jenž páru zadržuje pod obličejem. Tak zní jedny z nejstarších rad pro krásu. Ty novodobé doporučují medovou masku s ovesnými vločkami pro sklidnění nebo obklady z heřmánku, které stahují pory. Cibulová šťáva s medem se zase používá k zesvětlení pigmentových skvrn a pych. Skřiví-li se vám, dámy, hřeben, narovnáte jej opět tím, že jej na nějakou dobu ponecháte v horké vodě. Poté ho zabalíte do papíru a na hladké rovné ploše něčím asi na hodinu zatěžkáte. A ještě jedna voná rada. Zatuchlý vzduch ve skříni s oblečením oživí zrnka kávy nebo prázdný flakon od oblíbeného parfému.
2: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou. Český rozhlas Brno.

0: Bylo 11 hodin.
1: Český rozhlas Brno. Zprávy.
0: Meteorologové zrušili výstrahu před vznikem a šířením požárů. Registr vozidel v Brně funguje omezeně, do budovy zateklo. V Hustopečích je opravené okolí hřbitova. A počasí dnes čekáme oblačno až zataženo a teploty do 24 stupňů. Dobré dopoledne u poslechu zpráv Českého rozhlasu Brno, vás vítá David Hasman. V celém Česku dnes přestala platit výstraha před vznikem a šířením požárů. Český hydrometeorologický ústav ji zrušil. Podle meteorologů v posledních dvou dnech situaci zlepšil déšť i riziko vzniku požáru se tak snížilo. Včera po dlouhé době pršelo skoro na celém území Česka a podle předpovědi má lokálně pršet i v následujících dnech. Výstraha před požáry kvůli suchu a vedrům platila v některých částech republiky několik týdnů. Pracoviště brněnského magistrátu v Kounicově ulici dnes funguje v omezeném provozu. Do budovy zateklo během včerejších bouřek a část přepážek je mimo provoz. Omezení se dotkne hlavně registru vozidel a řidičů. Dají se očekávat fronty a proto mají lidé návštěvu radši odložit na pozdější termín. Informoval o tom magistrát Brna dnes ráno na síti X. Úředníci na odstranění následků havárie pracují. U hřbitova v Hustopečích nedávno dokončených opravách vznikl nový chodník, příjezdová cesta a taky parkoviště u krematoria. Dělníci upravili taky kanalizaci a odvod dešťové vody před obřadní síní. V minulosti totiž voda z polí nad hřbitovem při silných deštích zaplavovala hřbitov bahnem. Město za opravy zaplatilo více než 5 milionů korun. Práce budou podle místostarosty ze strany zelených Bořivoje Švásty pokračovat.
2: Zadali jsme projekt na hřbitovní zeď kolem hřbitova a rozptylové loučky, tam je zatím plot spletiva a stejně tak chodníky v této části hřbitova. A ještě letos na podzim máme vyprojektovaný a vysoutěžený ozelenění přední části před hřbitovní zdí.
0: 150 pedagogů z celé republiky se v Buchlovicích na Uherskohradisku účastní letní školy. V rámci vzdělávacího programu Začít spolu se chtějí naučit, jak udělat pro děti výuku zajímavější. Jeho podstatou je dát více prostoru právě žákům, popisuje Iveta Posáková, ředitelka organizace Step by Step, která v České republice program zaštiťuje.
3: V té třídě je takový jako činorodý nepořádek, ruch, protože opravdu ty děti mezi sebou komunikují, pracují hodně ve skupinkách, vlastně sami si plánují výuku a potom si ji dokáží i sami nějakým způsobem jako vyhodnotit, co se jim povedlo, co se jim nepovedlo. Takže učitel spíš podporuje ty, kteří tu podporu potřebují, anebo ty, kteří si o ní řeknou.
0: Letní škola v Buchlovicích potrvá až do pátku.
1: Počasí.
0: Na Jihomoravě dnes čekáme převážně oblačno a i zataženo, objevit se mohou i slabé přehánky. Nejvyšší odpolední teploty 21 až 24 stupňů. Vát bude mírný západní až severozápadní vítr. Biozátěž mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Nehoda omezuje provoz v Šanově na Znojemsku v hlavní ulici. Srazila se tam dvě osobní vozidla, místem nehody s opatrností projedete. A opatrně taky na silnici 431 u obce Kozlany na Vyškovsku. Osobní auto tam narazilo do sloupu veřejného osvětlení. Tolik doprava. Pohodové cesty s Českým rozhlasem Brno přeje David Hasman.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Máme 4 minuty po 11. 18. srpna roku 2026. No a otevíráme druhou polovinu dnešního letního dopoledního vysílání se Zdeňkem Truhlářem. Filharmonie Brno koncertuje i o prázdninách, no a nejen o tom, ale i o nadcházející koncertní sezóně si už za chvíli budu povídat s ředitelkou Marií Kučerovou. Dotkne se i dramaturgie vystoupení, která vedle klasických děl reflektují třeba i svět počítačových her. Tak to všechno už za malou chvíli, teď další muzika. Dobrý poslech.

0: Českého rozhlasu Brno.
1: Já jsem rád, že dnes mohu u mikrofonu v našem studiu přivítat ředitelku Filharmonie Brno, Marii Kučerovou. Dobrý den.
2: Dobré dopoledne.
1: Tak vy jste se prý čerstvě vrátila z dovolené, jsem se dověděl.
2: Tak, ještě předevčírem jsem byla na cestě z Holandska, kde jsem jezdila na kolech, takže...
1: Na kolech jste jezdila, jste cyklistka.
2: No, taková sváteční, ale jednou za rok si to dám. Tak najeli jsme za 5 dnů se pochlubím 220 kilometrů, takže paráda.
1: Takže sváteční cyklistka, ale ten cyklokomputer tam máte a jedete ty kilometry stejně tak.
2: Je to tak.
1: No každopádně sváteční cyklistika, no to je Holandsko skvělé, že?
2: Je to skvělé, akorát mě trošinku překvapilo, že zatímco u nás je cyklistika sport, tak v Holandsku je cyklistika všechno jiné než jiné sport. Je to prostě nejběžnější dopravní prostředek a tomu odpovídá ta infrastruktura. Takže spíš než cyklostezky, kterých je tam milion, tak jsou to cyklodálnice, kde teda Holanďané jezdí opravdu velkou rychlostí, bez helem, s dětma bez helem a člověk si musí dávat hodně pozor, aby ho nesmetli. Takže
1: panečku.
2: To mě trošku překvapilo, ale jinak to je samozřejmě nádherná země.
1: A vy jste přilbu měl?
2: Jo, samozřejmě, my jsme Češi.
1: Takže tak, jak se Čech na dovolené pozná, že má ponožky v sandálích, tak v Holandsku má Čech přilbu na hlavě. Když
2: dívali se na nás jako na takovou zvláštní skupinku.
1: No, ale tak na druhou stranu, že jo, tak každý od někud pocházíme a tady je to zkrátka standard, takže doufám, že jste si dovolenou užila. Vypadá to celá, to znamená...
2: Trošku pobolívá tělo, jo, ale fajn.
1: Ale to je jenom z námahy. To je...
2: Jo, jasně.
1: No,
2: jasně,
1: no, žádný pád nebyl, kolize.
2: Ne, chvála Bohu, všechno jsme přežili.
1: To je paráda. Běžně jezdíte na dovolené na kolech?
2: Říkám, jednou za rok se vypravím někam se specializovanou cyklostezkou a cestovkou a mě tam právě na tom baví to, že vlastně člověk pozná nějaký kus Evropy a pozná ho jako po vlastních nohách, ale rychleji se mezi těmi vzdálenostmi dopravuje, takže to něco mezi pěší turistikou a tou jako autovou turistikou. Zajedeme do měst samozřejmě, ale hodně brouzdáme venkovem, takže poznáme i takové ty věci a takové ty dvorky, které běžně člověk ze silnice nebo z dálnice nevidí. A je to opravdu jako objevování historie, krásy té země a přitom prostě jedete, samozřejmě je tam taky příroda, v tomto případě to byly písečné duny u pobřeží. Takže je to úplně jako jiný druh přírody a tak nějak si to nachodíte v těch nohách, takže vám to víc zůstane pak v té hlavě.
1: No to je možná, to je pravda. Každopádně, co vás tak nejvíc zaujalo na Holandsku? Co si odnášíte jako takový highlight?
2: Vlastně
1: řekněme?
2: Mě příjemně překvapili. Musím říct, že znala jsem Holandsko předtím, ale spíš z těch měst a vlastně mě moc překvapili jednak tím, jak jsou milí, všichni usměvaví, vyrovnaní a tím, jak je to ta protestantská země, tak jsou nesmírně takový výkonní a pragmatičtí, což se projevuje v tom životním stylu, že prostě opravdu všichni jezdí na tom kole, vůbec to nikdo neřeší jako něco extra, jezdí do vysokého věku, opravdu do vysokého věku, jako osmdesátníci nejsou žádná výjimka a švihají to teda po těch cyklodálnicích úplně neuvěřitelně a tu zemi mají teda nádherně opečovávanou. To opravdu, samozřejmě je to placká, není to tak malebné jako třeba Česko, ale každý ten kousíček ty země je prostě pořešený. Je tam kanál, ale v tom kanálu je leknin a u toho lekninu plave labuť, takže prostě je to taková opečovávána do posledního centimetru teda země, protože tam opravdu bojují s tou přírodou a s mořem, že jo, a s těmihle věcmi historicky staletí a jsou hrozně milí, jsou hrozně vysocí, štíhlí, vypadají zdravě, no. To je velká inspirace.
1: No, tak to si odnášíte spoustu pozitivních zážitků. Já se přiznám, taky jsem byl kdysi v Holandsku. Působilo na mě ta země dost podobně jako na vás, ale přece jenom jedna věc, kterou jsem si uvědomil, až jsem se vlastně vracel zpátky domů, to byl takový divný pocit, který ve mně neustále narůstal během toho týdne a zjistil jsem, že to bylo tím, že zkrátka tam není žádný kopec.
2: A to bylo právě to krásné. To je to, co
1: bavilo.
2: Já jsem nížiny typ, já jsem děvče z Jižní Moravy, takže mě jakýkoliv kopec prostě trošku jako irituje. A to byla ideální země pro takovéhoto cyklistu, protože převýšení bylo 6 metrů, jo, takže ano. Fakt vynikající.
1: Já jsem říkal, že široko daleko nikde nic a nejvyšší kopec byl násev od trati.
2: Tak.
1: Ale je pravda, že já přece jenom taky jsem z Jižní Moravy, jsem rodilý Brňák, takže na tento kraj jsem zvyklý, ale přece jenom nějaká ta krajinka Afrika trošku kopcovitá.
2: Je to jiné, no, trošku tak chybělo. Ta Evropa je prostě malebná, má různé zákoutí, tak je
1: přesně
2: to, je to
1: tak. Fajn. Ale je skvělé, jak si každý z země odnášíme svůj zážitek. Dnešním hostem je ředitelka Marie Kučerová, ředitelka Filharmonie Brno, a budeme si samozřejmě povídat také o klasické hudbě.
0: Posloucháte Letní dopoledne Českého rozhlasu Brno.

0: Českého rozhlasu Brno.
1: A dnešním hostem je ředitelka Filharmonie Brno Marie Kučerová, se kterou jsme probrali dovolenou, to je fajn takhle popovídat o dovolené. Nicméně já bych přece jenom to teď trošičku stáhnul i na vás osobně, protože léto nám pomalu končí. Navštěvujete při svých cestách také koncerty a různé kulturní akce, nebo se jim naopak v rámci odpočinku úplně vyhýbáte?
2: Nenavštěvuju. Nenavštěvuju, protože v té sezóně opravdu těch koncertů to bude ke stovce určitě. A to jsou jenom ty naše, takže a občas nějaký jiný koncert. Jsem ráda, když se mi podaří nějaká opera nebo nějaký balet nebo nějaké kino. Já opravdu jsem jako nasycená kulturně v té sezóně poměrně hodně. Taky jezdím s orchestrem na turné, na zájezdy, takže ono fakt se toho hodně nazhromáždí. A vlastně si i užívám takový ten detox hudební trošičku přes léto, že opravdu ne. Navíc ty letní festivaly, které se nabízejí, tak jsou převážně takové jako jiných žánrů, než které mě úplně zajímají. Takže určitě bych, omlouvám se, ale nejsem fanoušek žádné pop a jiné rockové hudby, takže neláká mě to opřímně. A samozřejmě si občas hudbu poslechnu, protože mě chybí, tak to jako mám svoje oblíbené věci ve sluchátkách, ale jsem docela ráda, že třeba jako měsíc nemusím.
1: No tak co v těch sluchátkách tak jako máte, když říkáte, mám svoji oblíbenou?
2: No je to buď to, co třeba zrovna jsme hráli a zaujalo mě to, tak si to potom třeba ještě 14 dnů jako poslouchám, nebo měsíc, nebo něco jiného toho autora, to je taková jako inspirace aktuální. No a pak mám takové vždycky moje objevy, které mě úplně fascinují a teda u těch vydržím hrozně dlouho a to mě stačí prostě denně. Většinou poslouchám při pohybu, to znamená při chůzi hodně často, to mě baví, anebo při nějaké jízdě dopravním prostředkem, protože ten pohyb prostě k té hudbě patří, ona ta hudba je pohybová, že jo, jako probíhá v čase, takže ten pohyb k tomu jakoby přirozeně patří. A teď mám teda svůj objev už dvouletý, možná už víc než dvouletý, a to jsou Monteverdiho Mariánské nešpory. Tak toho se nemůžu nabažit a prostě denně si určitě minimálně 10 minut z toho dlouhého opusu poslechnu. Je to taky samozřejmě díky úplně geniální interpretaci francouzského souboru La Tempête, kterou jsem objevila na Spotify a fakt jako skvělé. No a teď mám vlastně takový nový objev, inspiroval mě náš solista na závěrečném koncertu sezóny, francouzský klavirista Thomas Enko, opravdu taková jako velká star, i když je jako mladý, ale je to taková rising star, jak klavirista klasický, tak jazzový a improvizační a taky je to autor. A protože je takový kreativní, tak jsem si našla právě jeho album Bachovské, kde tímto způsobem přistoupil k Bachovi společně s Marim Bistkou a to je teda úplně úžasný, takže teď jedu ještě v tom takovém kreativním Bachovi, bych mohla říct.
1: Ano, padlo tam i slůvko jazz. Do jazzu si tedy občas uděláte výlet poslechový?
2: Jo, jazz mám taky ráda, ne, že bych byla teda expert, to rozhodně ne, ale například máme jednu z našich abonentních řad, Jazz and World Music, a to je od té doby, co jsem vlastně nastoupila a jsme jediná filharmonie, která ho nabízí, jakoby klasicky jako abonentní řadu a je to hodně oblíbené. Samozřejmě, protože nejsem expert a je to jiný žánr, než na který máme experty u nás ve Filharmonii, tak spolupracujeme s Vilémem Spilkou, ředitelem Jazzfestu, který je naopak velkým expertem a profesorem jazzu tady na Janáčkově akademii, takže opravdu znáte.

0: ten svět naprosto dokonale a ten nám vlastně dělá takový dramaturgický výběr toho cyklu, kde je jazz nejrůznějších teda žánrů, protože samozřejmě víme, že jazz je velmi široký pojem. A je to takový ten koncertní, hodně často klavírní, protože máme skvělé klavíry, takže se to nabízí v tom Besedním domě a nebo různá tria. A občas zabrousíme i do world music, což je taky moc zajímavý, a do flamenka, což je taky takový jako další žánr, který v Brně má obrovskou teda posluchačskou základnu.
1: Ano, to je pravda, protože i kytarový festival to tady podporuje docela vydatně. Jak se třeba díváte na takovéto propojení filharmonie s různými hudebníky, ať už z folku nebo třeba z rocku?
0: No, já myslím, že bychom měli být hodně jako opatrní, do čeho půjdeme, protože velmi jako po velmi zralé úvaze se k něčemu takovému odhodláváme. Jako nemyslím si, že je úplně dobrou cestou třeba na tom stavět značný díl, jakoby programové nabídky. To si myslím, že jako cesta určitě není, ale když se to hodně jako zváží a je to opravdu kvalitní muzika, kvalitní partner, s kterým do toho jdete, tak určitě jo. Já připomenu třeba čistě z té jazzové sféry, tak jsme měli tu čest teda hrát společně autorskou hudbu s Avishajem Kohenem, legendárním izraelským basistou. Že jo?
1: Byl tak jsem na tom koncertě, bylo to úžasné.
0: No, bylo to úžasné, že jo. Vyjeli jsme s tím i do Polska a do Bratislavy, myslím. Takže to je takové, že i ti naši hudebníci, kteří tohle vůbec jako nehrají, že, tak naopak si to hrozně užili a vlastně i ty rytmy, které opravdu nebyly snadné, tak do toho šli. Takže takovéhle typy, nebo Brett Meldau, že jo, legendární klavírista jazzový, tak to určitě ano, protože je to opravdu jméno, které vám garantuje tu hudební kvalitu. Pop teda ne, to určitě ne, a rock teda taky jako ne. No, to už jsou prostě žánry, které podle mého gusta nebo našeho společného gusta už zavání opravdu hodně komercí a tam jsme jako opatrní. Ale třeba například hudba k počítačovým hrám naopak je pro nás jako zajímavá.
1: Tak to zase probereme s ředitelkou Filharmonie Brno Marií Kučervou za chvíli.
2: Čtvrtečním hostem 20. srpna bude spisovatelka Jana LeBlanc, která se synem Benjamínem napsala knihu Tramvaják. Co hlavního hrdinu příběhu přimělo pátrat po tom, jak funguje městská doprava? Jaký manuál nabízí kniha pro budoucí tramvajáky a tramvajačky? A proč je dobré nevzdat se svého snu? A jak náročné je získat dětský tramvajový řidičák? To všechno se dozvíte, když budete s námi. K poslechu tradičně srdečně zve Jarka Vykoupilová.
3: Poslechněte si ve čtvrtek po 11. hodině v našem vysílání. Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
4: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
3: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Brno, písnička.

0: Host Českého rozhlasu Brno.
1: Dnešním hostem je ředitelka Filharmonie Brno Marie Kučerová, se kterou si povídáme jednak o dovolené, ale také už jsme si povídali o hudbě klasické a o různých propojeních s tím třeba i moderním světem. A co mě zaujalo, jste před chvílí říkala, že hrajete také motivy z počítačových her. Tak jaké
2: je to
1: motivy?
2: Tak, je to tak v podstatě ani ne motivy, spíš bych řekla, že to kompletní hudba, která se v těch hrách používá. A já se moc omlouvám, já nejsem hráčka teda počítačových her, takže vůbec netuším, jak to funguje v té realitě, při té hře. Ale co jsem pochopila, tak vlastně existuje jakoby partitura k celé té hře, která se tam nějakým způsobem používá. A vlastně autoři té hudby z toho udělají nějaký set, prostě, který vlastně provede třeba i nehráče tím příběhem té hry. Vlastně na plátně se odehrává ten děj i s ruchy a s mluveným slovem a se vším. A do toho zní živě ta hudba, která byla pro tu hru zkomponovaná. Živě rovná se velký symfoniák. V případě třeba legendární hry Kingdom Come Deliverance je to ještě pěvecký sbor a ještě středověká kapela. Panečku. Takže opravdu nějakých 100 muzikantů na pódiu. Živě vlastně hrají na kliky, které mají ve sluchátkách, takže to jde přesně jakoby na ten film, dá se říct. A je to teda asi úžasný zážitek, protože pro ty, kteří to hrají a je jim to jasné a ty melodie znají, tak sledují ten příběh, který jako důvěrně jim známý a postavy a všechno. A vlastně pořád mají tendenci kontrolovat, že ta hudba, jako je tam opravdu se teď tvoří, že to není playback, jo? Protože pořád si říkáte, to je tak dokonalé, že to nemůže tam teď zrovna na tom pódiu vznikat a ono to vzniká, takže tím si myslím, že je to jako obrovsky zajímavý pro ně, že se člověk, který třeba tu hru hraje, ani neuvědomí, že to hraje symfonický orchestr kolikrát, že vytváří vlastně, a je to podle mě teda podstatná část toho úspěchu taky, protože všechny ty dramatické situace a pocity a citace středověkých chorálů a podobně, tak to jako nevím, jak jinak by se ta atmosféra dala takhle jako vytvořit.
1: No rozhodně ta atmosféra se tvoří jak tím zrakovým věmem, tak i tím
2: tak
1: sluchovým.
2: Tím sluchovým.
1: To je,
2: no,
1: to je bez debat. Já jsem rád, že jste trošičku poodhalili a také to vlastně tu kuchyni toho, jak se vlastně celý ten orchestr dokáže se synchronizovat právě s tím videem, protože to mě zajímalo, jak se to dělá, no, jak prostě 100 lidí dokáže hrát tak, aby to, co je na videu dané,
2: přesně.
1: odpovídalo tomu, co oni hrají.
2: Jo, je to docela umění a ještě teda dopovím pro ty hráče, myslím si, že to vnímají takto, a pro nehráče je to prostě krásný koncert symfonické hudby, protože ku podivu ta hudba, podobně jako u filmové hudby, tak vlastně je to stejné, ta stejná sazba, jakou máte třeba u symfonii. Jo, člověk si to málo kdy uvědomí, že tam hrají, ano, to hrají všechny úplně ty stejné nástroje, prostě ten stejný velký symfoniák, jo, akorát je to použito k něčemu jinému, jako pod kres, dejme tomu, ale podstatná část teda toho výsledku, takže si myslím, že je to opravdu jak pro hráče, tak pro milovníky třeba i klasiky.
1: No, další z her, které také, respektive ne z her, ale z těch hudebních doprovodů počítačových her, které vy jste zpracovali, nebo respektive je interpretujete, tak je třeba Mafie.
2: Tak, Mafia byl ten náš vlastně první projekt, který jsme začali s brněnskou teda scénou videoher. A doteď s nimi spolupracujeme, tak několik dokonce řad jsme takhle provedli jako na živých koncertech, nejen v Brně, ale i různě jinde. No a teď vlastně Kingdom Come jsme dělali jak jedničku, tak teď dvojku. Dvojka je samozřejmě obrovský fenomén po loňském vydání, tak to je opravdu jako obrovské, už to hrajem nevím pokolikáté. A vlastně jsme i tímto titulem se rozhodli otevřít letošní Spielberg Festival, neboli Open Air Festival na Velkém hradním nádvoří. Což navíc ještě, protože to středověk, tak se to na ten Spielberg extrémně hodí, si myslím, že opravdu jste jakoby v té realitě. A zvolili jsme dobře, protože do týdne to bylo úplně vyprodané, takže jsme přidali druhý koncert, který hrajeme dneska. Ten už je taky teda úplně vyprodaný. Takže opravdu jsme se jako trefili do obrovského fenoménu, který hýbe jako minimálně českým světem, ale hýbe teda světovým světem, protože tam byla spousta zahraničních návštěvníků včera na koncertě.
1: Tak to asi budete přidávat i další koncerty, jak to tak poslouchám.
2: Uvidíme.
1: Každopádně vy jste se pustili i do takového, řekněme, trošku odvážnějšího projektu.
2: Tak třetí hra, se kterou jsme měli čest se nějak utkat, je League of Legends, což je teda hudebně trošku jiný svět. Jak Mafia, tak vlastně Kingdom je tak jako klasičtější. Je to opravdu klasičtější symfonická sazba. Možná je to i tím, že to vlastně pochází z pera teda českých autorů. Hmm. Vlastně to Kingdom, kam diriguje autor hudby Jan Valta přímo. Takže celý ten ansámbl je jako pod jeho vedením. Takže možná je to v tom takhle cítit. Ten League of Legends je tam sice taky symfoniák, ale docela podstatnou roli tam hraje, teď se omlouvám, jestli ten žánr přesně nepojmenují, nějaký hard metal nebo nějaká taková kapela švédská, která se zpěvákem, která teda samozřejmě je jako velmi atraktivní a všichni ji znají, takže tam jsme trošku v jiné pozici, ta hudba je teda daleko drsnější a na moje gusto je teda příšerně hlasitá, ale asi to nevadí těm fanouškům, asi jsou na to zvyklí, tak to je teď věc, do které se pouštíme pod takovým jako opatrnějším zvažování, protože jde o sluch hudebníků, kteří ho musí mít teda velmi jako si zachovat citlivý pro jinou hudbu, že? Ano, aby o něho nepřišli. Ale ku podivu, jako velká část orchestru vyjádřila přání si to zahrát a teď se nám rysuje možnost s tím vyjet poměrně hodně i do zahraničí, takže uvidíme. Ale zvažujeme.
1: Panečku, no tak pozor na ten sluch tedy, ale tak jak jste předtím mluvila o tom, že musíte vážit, jak ten orchestr, jak celý ten ansámbl propojit třeba s rockem nebo s popem, tak tady možná tedy je to právě taková ta výjimka, co potvrzuje pravidlo.
2: Přesně tak, přesně tak.
1: Říká ředitelka Filharmonie Brno Marie Kučeravá, se kterou si dnes povídáme a za chvíli si budeme povídat nejenom o tom, co se děje v létě, ale také, co se bude dít v nadcházející sezóně.

0: V cyklu koncertů Fanšmekři v sedmičce zahraje u rozhlasu v Brně 1. září folková zpěvačka a autorka Marie Putnerová se skupinou. Koncert konaný ke 102. výročí zahájení rozhlasového vysílání z Brna bude výjimečný. V případě dobrého počasí se uskuteční venku na zahradě jezuitského kostela, který s Českým rozhlasem Brno sousedí. Do výjimečně otevřeného prostoru se dostanete přes budovu rozhlasu na Beethovenově ulici. Lístky pořídíte nejsnáz na webu brno.rozhlas.cz a budou zároveň možností využít speciální noční prohlídku budovy rozhlasu hned po vystoupení. Na koncert moderního folku Marie Putnerové vás zvu 1. září od 19 hodin.
1: Host Českého rozhlasu Brno.
2: Dnešním hostem je ředitelka Filharmonie Brno Marie Kučerová. Povídali jsme si o tom, že Filharmonie se pouští i do projektů, které mají co dočinění se světem počítačových her. Když se na to podíváme z toho dramaturgického hlediska, je taky tak trošku cílem třeba přivést ke klasické hudbě i lidi, kteří klasiku vůbec neposlouchají?
3: Samozřejmě, máme tento podvratný záměr. Ne, ale myslím si, že jak jsem řekla už na začátku, že vlastně ti hráči, kteří ani si neuvědomí, kdo to vlastně hraje a teď to uvidí a teď vlastně slyší tu dokonalost toho zvuku na živo, tak si myslím, že to určitě jako osloví, protože vím, jak to hltají ten koncert, že opravdu jako se nenudí a inspiruje to. Nevím, jaká je návratnost toho publika samozřejmě, ale určitě si řeknou, jako proč ne. Že, jako, velmi podobná situace vlastně s filmovou hudbou, protože někdy třeba hrajem hudbu jakoby klasickou, ale moderní, dejme tomu 20. století, která může publikum i klasické odradit, nebo nenatchnout třeba, nebo neinspirovat, ale když k tomu uvedeme, že přesně tahle hudba byla použita ve filmu Tom a Tom. A jo, to je ta úžasná hudba z toho filmu, no tak samozřejmě. Takže myslím, že i tady ty jako mimohudební nějaké konotace můžou ty lidi k té muzice přivést.
2: No tak to rozhodně. Tak včera a dnes tedy přivedou nejenom hráče počítačových her na Spielberg, kde tedy včera začal festival, ale to není to jediné, festival bude pokračovat, protože Filharmonie Brno nezahálí ani o prázdninách. Tak...
3: Je to tradice, už je to vlastně 27. ročník festivalu Spielberg. My jsme tehdy začínali jako první vlastně provozovatel nebo organizátor na hradě. A je to vždycky umění udělat mix třeba v tomto případě 5 velkých orchestrálních koncertů, aby tam byl ten orchestr a aby to bylo zároveň takové odlehčenější, prostě letní. Je ta letní dramaturgie, zvlášť pod tím širým nebem, je prostě něco jiného než klasický koncertní sál. Takže vždycky mícháme, letos se to vlastně namíchalo jako klasika, opera, jazz a počítačová hudba. Takže jsou tam takové žánry, které všechny se nějakým způsobem potýkají s tím symfonickým orchestrem, ale prostě z různých úhlů pohledu. Poté počítačové hudbě budeme ve čtvrtek představovat nádherný, myslím, jazzový projekt s Ericem Trifázem, legendárním francouzským trumpetistou a rozhlasovým orchestrem Gustava Broma pod taktovkou Vlada Valoviče. A ten koncert si myslím, že bude velmi atraktivní, protože je to vlastně podsta Milesi Davisovi, který letos slaví, nebo by slavil stovku. Takže tam budou jeho hity a prostě hudba tohoto stylu, tak mám z toho velkou radost. Navíc Český rozhlas ho bude přímým přenosem přenášet na stanici Vltava. Takže i ti, kteří se na koncert nedostanou, tak si to můžou vychutnat. No a v sobotu přivítáme z žánru opery Štefana Margitu, který má vlastně letošní léto je ve znamení jeho rozlučkového turné Štefan Margita 70 a loučí se s publikem, tak na to se taky těšíme, protože to budou árie ze slavných oper a to se na to nádvoří taky velmi hodí a zakončujeme v neděli takovou tou úplně první volbou, která vás napadne, když si spojíte léto a Spielberg a to jsou slavná Orfova Carmina Burana, tak to je jako velký hit s velkým orchestrem, s velkým sborem a se solisty. Budeme mít opravdu krásný set teda mezinárodních solistů, takže to bude určitě velkolepé, ale není to všechno. V první polovině jsme zařadili ještě Bernsteina a Korngolda, brněnského rodáka, takže to bude taková ta, řekla bych, velmi atraktivní hudba 20. století. století, která jde až třeba do filmu a tak dál. Takže takový mix žánru, které my považujeme za naprosto patřičné pro nás a pro náš profil, ale zároveň si myslím, že budou velmi jako otevřené různým posluchačským skupinám.
2: Co by mě ještě zajímalo je, jak se vlastně celý ten ansámbl směřuje s tím venkovním prostorem. Někdy je zima, někdy je zase horko, pak může třeba zapršet.
3: Je to špatné. Je to špatné, protože my nejsme opravdu rocková kapela, která to má všechno nazvučené a je zvyklá na ledasco a v případě prostě tornáda popadne kytaru a může rychle jako oskočit do zákulisí, tak my jsme daleko zranitelnější teda. To vedro zvládáme, navíc začínáme až v 8 kvůli západu slunce a barevným efektům, případně mu promítání na screenu, takže to už je jako milosrdnější samozřejmě a na tom kopci tak to rošininku pofukuje a vidíte ty hvězdy, tak to jako docela jde, ale když máte prudkou změnu počasí a nedej bože fakt jako bouřku a hlavně šikmý déšť, který vám prostě zasáhne první řadu smyčcových nástrojů, což jak víme jsou delikátní dřevěné instrumenty stalet staré, tak prostě nastane moment, kdy hold koncertní mistr musí povstat a řekne, že ne, že musíme jako zachovat to vzácné, co máme a koncert se přeruší, jako musíme s tím počítat a je to prostě to atraktivní samozřejmě, ale zároveň to veliké riziko pro každého pořadatele a řeknu vám, tento týden teda nemám klidné spaní, protože měsíci veder zrovna teda tento týden přijde období dešťů, takže sledujeme každou hodinu vlastně vývoj počasí, voláme několikrát za den na letiště, jak se to vyvíjí a jestli ty mraky půjdou na Špilberg nebo kousíček bokem. Prostě to tak je.
2: A to už je zase práce ředitelky, předpokládám,
3: zorganizovat všechno. A mého týmu, který samozřejmě se o to stará.
2: Pochopitelně. Dnešním hostem je ředitelka Filharmonie Brno, Marie Kučerová.

0: Českého rozhlasu Brno.
1: A tím hostem je ředitelka Filharmonie Brno Marie Kučerová a já se nemohu nezeptat na nadcházející sezónu, která určitě pro Filharmonii Brno bude velmi naplněná. 71. sezóna. Vším.
2: Je to tak.
1: No a její název je Všechny cesty vedou do Brna. Co si pod tím mám představit?
2: No, je to zajímavé, že tím, jak jsme vlastně v té křižovatce Evropy, tak jsme i na kulturní a hudební křižovatce Evropy a to město, které prostě bylo atraktivní, bohaté, tak mělo i instituce a přitahovalo zajímavé hudebníky v historii. My je vlastně budeme všechny v té sezóně uvádět a všichni víme, Janáček přišel, že z Hukwald, tak to je nejslavnější vlastně host, který tady strávil celý život, ale byl tady Brahms, byl tady samozřejmě Mozart v 11 letech, to taky víme, ale byl tady taky Mahler, byl tady Richard Strauss, byl tady Prokofiev a všechny tyhleti velikáni, kteří nějakým způsobem prostě buď byli v Brně fyzicky, že třeba dirigovali koncert, nebo tady uvedl třeba Prokofiev světovou premiéru baletu Roma a Julie, a Dvořák tady dirigoval svoje premiéry svých děl, tak vlastně jsou historické mezníky, o kterých se učí, že to jsou opravdu jako významné osobnosti nejen českého Brna, ale i německého Brna, židovského Brna, protože Brno je prostě multikulturní město a bylo vždycky v historii. Takže tohle to připomínáme a ty jména, která jsem zmínila, tak ty opravdu zazní v té sezóně.
1: Takže posluchači a návštěvníci se mají na co těšit. Zajímalo by mě, na co vy osobně se těšíte z celé té sezóny.
2: Já se hrozně ráda, neznám všechny ty skladby a nechávám se hrozně ráda překvapit, takže určitě bych to potom nějak korigovala, až to opravdu zazní, ale třeba teď se těším na obrovský lednový koncert Laurie Anderson a Philippa Glasse, protože my jsme takový, dalo by se říct, až rezidenční orchestr obou umělců. Laurie Anderson přijede osobně do Brna, kde bude účinkovat ve své skladbě Amelia, kterou jsme s ní už hráli předtím. A Philip Glass slaví v lednu 90. a my díky našemu šéf-dirigentovi Denisi Russell Davisovi, který je s ním velmi nablízko, jako opravdu přítel celoživotní, tak máme exkluzivní přístup k jeho hudbě, takže zahrajeme jeho 6. symfonii Oda na Plutonium. Tak to bude určitě takový jako top koncert, na který vím už teď, že si kupují lístky lidi odevšud možně, protože to jsou to legendární jména, ale budou tady samozřejmě světoví solisté, na který se strašně těším, zpěváci Christoph Prigardien, Chen Rice, Julia Hagen, mladá rakouská violončelistka, americký velký dirigent David Robertson po mnoha letech zajde do Brna. Brněnský rodák Tomáš Hanus, který taky tady dlouho nehrál s námi, tak bude právě uvádět koncert s názvem Všechny cesty vedou do Brna. Takže se na to opravdu moc těším. Je toho obrovské množství, doporučuji navštívit naše webovky, protože je dobré si to tam jako přečíst a nějak si to pospojovat. Je úplně nejlepší asi, pokud člověk začíná, tak si zvolit sezónu na míru. To znamená vyzobat si to, co mě nejvíc baví a vlastně v tom balíku je velká sleva, takže i takhle lze postupovat.
1: Tak snad doufejme, budou všechny cesty vést nejenom do Brna, ale také na koncerty Filharmonie Brno. Máte toho tedy opravdu požehnaně. Tak přeji, ať se ta nadcházející sezóna vydaří. Stejně tak, ať vám přeje počasí také na tom právě probíhajícím festivalu na Špilberku. Dnes jsem si povídal s ředitelkou Filharmonie Brno Marií Kučerovou. Díky, že jste přišla k nám do studia a ať se i vám osobně daří.
2: Já děkuji moc za pozvání a budu se těšit na všechny posluchače na našich koncertech.
1: Naschledanou.
2: Naschranou.
1: No a milí posluchači, loučí se s vámi od mikrofonu už pro dnešek také Zdeněk Truhlář. No a pokud byste si cokoliv z dnešního rozhovoru s paní ředitelkou Filharmonie Brno Marií Kučerovou chtěli poslechnout znovu, tak samozřejmě můžete kdykoliv budete chtít buď pomocí mobilní aplikace Můj rozhlas, anebo také na internetových stránkách můjrozhlas.cz. Zdeněk Truhlář vám pro dnešek přeje naschledanou a naslyšenou.
0: Český rozhlas Brno.

0: Bylo 12 hodin.
1: Český rozhlas Brno. Zprávy.
0: Počet studentů v oboru zdravotní sestra se zvýšil o 40%. Policisté v Brně museli zasahovat proti agresivnímu opilci na stavebním Jeřábu. České volejbalistky se připravují na začátek domácího mistrovství Evropy. Poprvé trénovali v Brně. Odpoledne bude většinou zataženo, teploty do 24 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Brno pro vás má Věra Šenbeková. Dobré poledne. Na všeobecnou zdravotní sestru studuje díky podpoře škol o 40% víc lidí. Počet studentů dalších na lékařských zdravotnických oborů se zvedl o 30%. Oznámil to ministr zdravotnictví Adam Vojtěch za hnutí ANO. O navýšení kapacit v těchto oborech na vysokých školách rozhodla loni předešlá vláda. Stát na to každoročně uvolňuje peníze až do roku 2037. Zdravotních sester by tak mělo za tu dobu být až o 15 000 více. Přibudou také záchranáři, nutriční terapeuti nebo radiologičtí asistenti. Školy na to během 12 let dostanou skoro 13 miliard korun. Ministr školství Robert Plaga za ANO plánuje změnu vysokoškolského zákona. Chce, aby stát mohl otevření potřebných oborů poptávat přímo od škol. Novela by měla platit od roku 2028. V újezdu u Brna hoří hala se dřevem. Velitel hasičského zásahu si vyžádal část jednotek ze druhého poplachového stupně, uvedl bez dalších podrobností mluvčí hasičů Filip Venclovský. Jihomoravská policie ráno zasahovala u opilého muže na Jeřábu v ulici Hlinky v Brně. Agresivní a opilý muž odmítal ze stavebního Jeřábu slézt. Kolem 6. hodiny ráno ho našli dělníci, kteří přišli do práce. Z Jeřábu muže dostala po 2 hodinách až zásahová jednotka s pomocí hasičů, kteří použili plošinu. Pokračuje mluvčí jihomoravských policistů David Chaloupka.
2: Navíc se ukázalo, že muž, který nadýchal téměř 2 promile, je v celostátním pátrání. Po vystřízlivění bude předán policistům vyžadujícího útvaru. Sport.
0: České volejbalistky pokračují v přípravě na domácí mistrovství Evropy. Češky do něj vstoupí pátečním utkáním proti Řecku. V Brně je národní tým od pondělí a už má za sebou i trénink v hale na brněnském výstavišti, pokračuje smečařka Helena Grozer.
3: Tak máme výhodu oproti ostatním týmům, že máme možnost si tu halu vyzkoušet vlastně 4 tréninky oproti ostatním týmům, který mají třeba jenom 1 trénink, takže já myslím, že to je velká výhoda a specifická hala to trošku je, protože to osvícení je trošku jinak, trošku se ten balon v tom ztrácí, trošku jsou to jiný parametry.
0: V hlavní části evropského šampionátu se Češky utkají ještě se Srbskem, Rakouskem, Bulharskem a Ukrajinou.
1: Počasí.
0: Odpoledne bude na jižní Moravě převážně zataženo se slabým deštěm, později večer můžou srážky přibývat. Teploty nejvíce 21 až 24 stupňů, vítr mírný a biozátěž mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Dopravní nehoda, která byla na dálnici D1 u Brna ve směru na Vyškov na 195. kilometru, už provoz neomezuje. Přesto počítejte se zdržením v koloně od stého 91. a půltého postý 96. kilometru přibližně 10 minut. 5 minut naberete na příjezdu do Brna po dálnici D2. Zdržíte se v nesouvislé koloně od 5. kilometru. A pokud jedete po D1 na Prahu, tak ani tam už dopravní nehoda u Brna provoz neomezuje.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Brno.

Příjemné úterní poledne vám přeji z brněnského studia Českého rozhlasu. Posloucháte pořad Morava krásná zem a naši pravidelní posluchači již ví, co se bude v té následující hodince odehrávat. Ale pozor, nikdo ani já netušíme, zase nějaké dítko dovolá a bude nám zpívat i v rámci našeho projektu Prázdniny u babičky. Tak jim nechte prostor na telefonní lince po té následující písničce. Což ovšem vím, dnes v rámci našeho pořadu dvakrát zavítáme do zlínské redakce. Přání mám písemných spoustu, tak abychom to zvládli. Číslo k nám 726465200. Svátek slaví Helena Jelena a na Slovensku Helena Elena. A první gratulace, a to posílá Helenka Jurčíková, přeje k svátku samozřejmě svým jmenovkyním Helence Doležalové, Helence Garšicové, ta bude taky slavit 20. narozeniny, to všechno letí do Uherského Hradiště, a Helence Trkovičové do Pístovic. A Helence Jurčíkové připojeme také přání. Heli, tak všechno dobrého, ale štěstí, zdraví, prostě hlavně tu pohodičku. Další přání taky pro paní Helenku Rybovou. Tu jsem oslovila v Blansku, potřebovala jsem poradit. Nikdy jsme se neviděli, tak jsme si začali vykládat, měli jsme moc společného, trvalo to snad hodinu. Nemůžu na tu milou paní zapomenout, slíbila jsem, že ji nechám zahrát, tak to plním. Ano, Aňa Olejníčková. A ještě jedno přání k 57. narozeninám pro pana Jana Práška z Kuželova. Nejmilejší Honzo, si každý mým nadechnutím, každým mým snem rozsvítíš i ten nejsmutnější den. Dáváš mi křídla a vracíš mi klid. Jen s tebou po boku dává smysl milovat a žít. To ti z celého srdce přeje milující Ivana. A teď písnička František Koutek, Josef Dofek, Dojdi k nám a Zlaťanka. A těším se na dítě.

0: a jsem nesmírně spokojen, dovolalo se děťátko a přímo pětiletá Rozinka Trfalíková z Velké nad Veličkou. Rozinko, krásný den, ahoj. Ahoj, slyšíme se, nebo se neslyšíme?
1: Ahoj.
0: Ahoj, no, výborně. Rozinko, co nám zaspíváš?
1: Malučká su.
0: Malučká su a my se na to moc těšíme, Rozinko. Takže teď můžeš přesně začít zpívat. Ano, teď.

0: mě má ráda, máma měnka.
1: Rozinko, moc krát děkujeme, krásně, horňácky se zaspívala, potlesk, patří tobě. A jak se máš, jak užíváš prázdniny u babičky, dobrý?
0: Dobrý.
1: Dobrý, jo, co děláš? Hraješ si, já nevím, s panenkou, nebo chodíš na procházku? Haló?
0: Sila jsem sepisku.
1: Cože, cože, jak?
0: Sila jsem sepisku.
1: Aha, a jo, a s kým pak, s čím spáváš, s jakým zvířátkem spáváš, s jakým plišáčkem v posteli?
0: Já spávám s takovou jednou želviskou a s prasátkem, polstáskem.
1: Fakt? A jako to má barvu? Jako má barvu ta želvička?
0: Želviska je zelená a krumíž má hnědý.
1: Krásný, to je hezký. A ty chodíš do nějakého kroužku? Tam ve Velké nad Veličkou?
0: Ano.
1: Páně, a kolik vás tam...
0: Javornísek.
1: Aha, bezvadný. A kolik vás tam je, Rozinko?
0: Moc.
1: Hodně, dost. To je krásné číslo. Rozi, a teďka tak se zeptám, promiň, že se ptám, ale otravují tě kluci nebo ne?
0: Ne.
1: Ne, mají tě rádi, jo? Tak je toho hezký. A máš svůj kroj, Rozi, horňácký?
0: Ano.
1: Tak to ti musím moc a moc slušet. Rozinko, moc krát děkujeme, byla to paráda. No a potom samozřejmě předám v kanceláři a v neděli se losují výherci, kteří získávají potom rodinnou vstupenku do zoologické zahrady. Třeba budeš mít štěstí. Měj se moc hezky, Rozi, a děkujeme. Pozdravuj babičku.
0: Ahoj,
1: čau, ahoj. Tak a nám zahrajte Jarověci Josef Uher v Tej starej forotě.
2: Český rozhlas Brno.

Žadoviáci, Lenka Králová, Olenka Baričičová. Mám tady písemné gratulace, zahrajte k svátku Helence Dobešové z Holešova, Helence Valové z Bratislavy s přáním mnoha štěštíčka, zdravíčka, božího požehnání, lásky a všem posluchačům od Alojze Pospišlíka z Tučap. 18. srpen je den, kdy slaví krásných kulatých 70 let svatka Anka Urbanová z Rokytnice u Slavičína. Přejme jí do dalších let hodně zdraví, štěstí, lásky, rodinné pohody. Tak v sobotu 22. proběhne oslava v rodinném kruhu na Kochovci, tak to Anka nezapomeň schladit. A ještě jedna gratulace. Ano, přesně tak. Bude slavit, to je... Patří tato gratulace stejně tak, jak před chvilinkou Ance Urbanové, je to tak, z Rokytnice, 70. narozeniny. Drahá Aničko, si srdcem naší rodiny, děkujeme ti za tvou nekonečnou lásku, trpělivost a nejlepší koláče na světě. Hodně štěstí, pohody, pevné zdraví, životní elán a boží požehnání přejí manžel Joška, dcera Pavla s Petrem, syn Petr s Hankou a vnoučata Týnka, Áňa, Táda, Krištof. Máme tě moc rádi. Tak tolik jedna gratulace a písnička. Laďa Pfeffer, Eva Konrádová, Červená růža a Boršičanka Antonína Koníčka.

0: Moravakrátory.
1: Boršičanka Antonína Koníčka. No a v pořadu Morava krásná zem, tak jak je zvykem, můžete pozdravit své blízké a věnovat jim oblíbenou písničku. A dnes dokonce přímo živě ze studia. V Luhačovicích se totiž dnes nacházejí kolegové z Českého rozhlasu a pro návštěvníky lázní vysílají z mobilního studia v hale Vincentka v rámci 26. ročníku festivalu Divadelní Luhačovice, a to až do 13. hodiny. A na místě je právě teď redaktorka, aspoň doufám, Petra Sedláčková, regionální stopařka Českého rozhlasu. Petro, zdravíme, prozraďte, jaká je dnes v Luhačovicích atmosféra. Slyšíme se?
2: Ano, slyšíme se, krásný den. Je tady opravdu skvělá atmosféra. Kolem našeho studia a vlastně v hale Vincence neustále procházejí lidé, zajímají se o vysílání a fungování Českého rozhlasu. No a samozřejmě také společně s námi poslouchají oblíbenou muziku. No a někteří kolem jdoucí mají dokonce chuť vstoupit přímo do našeho vysílání a poslat vzkaz svým kamarádům a blízkým. Takže jim samozřejmě dám tady ten prostor. Zdravím už paní Evu, která přijela z Havlíčkova Brodu a je v Luhačovicích na dovolené, a předávám jí slovo. Komu budeme dnes v pořadu Morava krásná zem hrát?
3: Dobrý den. Dobrý den.
1: Ano.
3: Jsem z Havlíčkovýho Brodu a ráda bych písničku přála mému příteli, který je zde na dovolené se mnou.
2: Paní Evo, já věřím, že se bude písnička příteli líbit. No a mě nezbývá, než předat slovo zpět Karlovi Hegnerovi a čekat, co nám za písničku vybere.
1: Ano, ano, děvčata, my vás tam zdravíme samozřejmě. A písničku dokonce zaspívají dvě hvězdy. Vojta Račický, Jožinka Ducháčková, je to cymbalová muzika Moravia a píseň Z pravé strany hája. To si krásně užijete. Mějte se hezky.
2: Naslyšenou.
4: Český rozhlas Brno.

0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat suchu v ústech a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.
1: Radioservis představuje
2: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotéka.cz.
3: A zdravím první volající paní Věrušku do na Horní Loučky. Dobrý den, Věruš.
4: Dobrý den, pane Hekner, ještě jednou. Já mám dneska takové přání. Dneska slaví svátek paní Helenka Mertová v Čebině, tak bych ji chtěla popřát. Já už jsem ji sice přála ráno ale po telefonu, ale chtěla bych ji nechat ještě zahrát nějakou pěknou písničku a přeji jí hodně zdraví. A vám, pane Hekner, přeji hezkou pracovní službu a pěkný den a děkuji a nashledanou.
3: Díky, Věru, mějte se hezky. A Pavel Karlík, Dolní Dunajovice, zpěvák, autor mnoha písniček, se dovolal. Pavlíku, já tě zdravím a řekni, co máš na srdci.
5: Dobře, děkuju, taky přeji všem krásné dopoledne. Já bych dneska chtěl popřát výjimečné kamarádce, zpěvačce a kolegyni z dechové hudby Lančičané Dohovoran Lejzimkové k dnešním krásným narozeninám. Leuško, my jsme teda spolu mluvili krátce dopoledne, ale přeju ti hlavně hodně štěstí, zdraví, hodně společných, nejen společných, ale hlavně společných odzpívaných hodů a zábav. A budu se těšit v pátek na koláčkách a kávě u babičky. Tak se vidíme v pátek. A myslím si, že to můžu popřát i za dechovou hudbu Lančičané. Takže hlavně hodně písniček, slavíčka a užívání vnoučátek. Máš jich spoustu. A máme ještě 14 dnů toho volna, tak hlavně pak pevné nervy od 1. září.
3: Dobře, Pavlíku, děkujem. Samozřejmě k přání, ale si připojujeme, protože ji známe, šikovná děvčica, výborná zpěvačka, prostě bez vababa. Jo, Pavlíku, měj se krásně.
5: Ano,
3: díky,
5: den,
3: taky ahoj, nashledanou. A písemné gratulace. Prosíme o písničku, kterou bychom chtěli poslat svátku našim děvčatům, nositelkám jména Helenka. Helenka Jurčíková, Helence Trtkovičové z Pístovic, Helence Hejtmánkové z Přerova, ve čtvrtek ve Švábenicích oslaví krásné narozeniny Anička Tesařová. Všem těmto děvčatům přejeme především hodně pevného zdravíčka, trochu štěstíčka, radosti, lásky od svých milých a zkrátka jen všechno to dobré, to jim přeje Anička a Karel Štolfovi. Písnička ať potěší naše přátele a Ivance Slabákové brzké uzdravení a ať jí písnička pohladí po dušičce. Tak další gratulace, dnes svátek má Helenka, proto chceme nechat zahrát naší sousedce, nositelce tohoto jména paní Menšíkové, která bydlí v Ráječku. Písnička, kterou jí zahrajete, ať jí u srdce potěší, to přejí sousedé Pernicovi. A dnes má narozeniny paní Ludmila Mikulič, tady je překlep, asi Mikuličková z Dolního Němčí, všechno nejlepší, hodně zdraví, štěstí, lásky, božího požehnání, přejí manžel Josef, syn Michal s rodinou, syn Roman s rodinou, Petra s rodinou a sourozenci s rodinami, kolegyně z družstva, kamarád Broněk. Každý chce lásku mít, Antonín Pernička, Blatnička.

0: Ano, každý chce lásku mít. Gustav Vlk taky z Prakšic a bude hovořit. Dobrý den, Gustíku.
1: Dobrý den, Karličko. Já bych chtěl několik přání dneska mít. Dneska se dožívá narozenin Peti Němeček z firmy Adria Gold z Nivnice, který je prostě mě zajišťoval všechny akce, co jsem vařil, a pro 2000 lidí od soli až po kvalitní maso mě vždycky dodal. Takže mu chci popřát hodně zdraví a božího požehnání. Taky se narozeniny má dneska Katka Nuzíková ze Strání, Tereza Fojtíková bude mít narozeniny z Uherského Brodu, pak Jana Kunderová, Šťastková, Slávka Svobodová ze Starého Města, Soňa Vařáková z Bílovic, Jiřina Klachulová bude mít taky narozeniny 70. Tak bych jim chtěl popřát hodně zdraví, štěstí, božího požehnání. Ale nejvíc bych chtěl poděkovat doktorům a sestřičkám, kteří se starají o našeho pana faráře, otce Josefa Opluštila, který tam leží už víc jak 14 dní u umělém spánku. Ohromně se o něho starají, tak já bych jim chtěl poděkovat za velkou péči a těšíme se, až se nám vrátí zpátky. Tomu všecko přejí farníci z Prakšic, všichni kněží, kteří za něho vzpomínají v modlitbě. Tak děkuji, Karlíčku.
0: Ano, Gustíku, měj se krásně, díky.
1: Čau.
0: Květuška Vilemovice, Květuš, dobrý den.
2: No, dobrý poledne, já vám všem přijel ve studio, všem posluchačům, kteří poslouchají teďka momentálně, a ráda bych poslala písničko. Je tady na domeček jednímu chlapcovi šakovnímu, který spravoval si javičko, dal si ho do pořádku a tak mě svezli někde na motoře. Aha. Takže mu přijel hodně zdravíčka a šakovnosti a dobré nálady hlavně. Pak bych také ráda poslala Mirečkovi zpěvákovi do Velkých Bílovic a jeho paní Libušce toto písničko, protože jsme byli spolu v lázních a tak jsme si zaspívali jihomoravské písničky. Takže Mirečko a paní Libušku, ta písnička patří také vám. A doufám, že Mirečko o oběda, jak mě slíbil, posloucháš v poledne. Děkuji, pane Karličko. Aha. A ještě do Beskova, Coufalovým, Milanům, Mařince a všetkým jejich dětům také hodně zdravíčka a písničko, Karličko, je aj pro vás. Až se na vás těším někde.
0: Hezky.
2: Tak se mějte hezké.
0: Pěkné deň, Květuško. Zdraví. Mějte se pěkně.
2: Děkuji, aj vám.
0: Děkuji, nashledanou. Prosíme o písničku pro radost a hezký den pro mého manžela, pana Jiřího Slováka z Luhačovic. Tato písnička, ať potěší vás všechny ve studiu, přinese radost všem posluchačům vaší rozhlasové stanice Bohdana Křížková. Dnes slaví svůj svátek Heleny, to píše posluchač Jinek Kudláč, já jich několik znám, chci jim popřát zdraví, protože to nejde koupit, je to sousedka paní Helena Palátová, paní Helena Makovičková, obě z Hrotovic, paní Helena Fukalová z Bačic, její pravnučka Helenka Fukalová také z Bačic a to je moje vnučka. Helenky ještě jednou vše dobré přeje a na osobní setkání se těší Jinek. A dnes se dožívá 88 let naše milá maminka, babička a prababička paní Marie Tylová z Milotic. Přejeme hlavně hodně zdraví, štěstí, boží požehnání a děkujeme za všechno, co pro nás dělá. To přejí od srdce rodina Baťkova z Milotic, nejmenší pravnuk Michálek posílá babičce velkou pusu. No a náhodou nám zaspívají sourozenci Baťkovi nad milockou dědinu za doprovodu kumpanových muzikantů.

0: A my se opět vypravíme do Luhačovic. Do našeho vysílání se ozývá mobilní studio Českého rozhlasu. Posluchači ho najdou v hale Vincentka až do 13. hodiny, kde naši kolegové vysílají u příležitosti 26. ročníku festivalu divadelní Luhačovice. A na místě je i regionální stopařka, už jsme jednou se ní hovořili, redaktorka Petra Sedláčková. Petro, zdravíme opět do Luhačovic. Co se kolem vašeho studia právě teď děje? Co se tam odehrává?
1: Ještě jednou krásný den a krásné odpoledne. Je tady opravdu rušno, do haly Vincentka neustále proudí lidé a zastavují se také u nás, aby si prohlédli naše mobilní studio, jiní se zajímají o to, co právě vysíláme a samozřejmě si s námi užívají muziku z pořadu Morava, krásná zem. No a máme tu také ty, kteří se nechtějí jen dívat a poslouchat, ale rádi by se do vysílání Českého rozhlasu sami zapojili. Jednou z nich je také paní Hana z Brna, která je v Luhačovicích na letním pobytu a chtěla by pozdravit své blízké. Paní Hano, já vás vítám na vlnách Českého rozhlasu a ptám se, komu dnes posíláte vzkaz a píseň?
2: Dobrý den, ráda bych popřála k dnešním meninám své dceři Helence Novotné hodně zdraví, štěstí a radosti. Užívej si s rodinou krásnou dovolenou.
1: To byl pozdrav od paní Hany, dceři Helence, která má dnes svátek. Pozdrav máme odeslaný a já už teď Karlu Hegnerovi předávám slovo, jakou písničkou ho doplní. Z Luhačovice tedy loučíme a posíláme slovo zpátky do studia.
0: A rozdraví vás ještě jednou do Luhačovic, moc krát děkujeme a sedlo to krásně paní Haně, protože Helenky dneska mají opravdu ten svátek. Miroslav Irša napsal píseň Ej budo kamená a nádherně ji hraje a zpívá tu Faranka.
3: Český rozhlas Brno. Hey.

0: A dovolala se Boženka ze Zlechova. Dobrý den, Boží.
1: Dobrý den, zdravím Moravu. A chtěla bych zahrát písničku pro moji kamarádku, dlouholetou kamarádku Helču Perničkovou ze Zlechova. Přeji hodně zdraví, štěstí a ty splní, co si sama přeje. A to jí posílá Božena a Toník a její kamarádky Katička. Děkuji mockrát.
0: Ano.
1: Naschledanou.
0: Taky mějte se moc hezky, naschledanou. A Staňa Stýnce se dovolala a já už tuším, komu bude přát.
2: Tak já tě ještě jednou zdravím, Karle, a všechny posluchače, a chtěl bych mojí manželce popřát k meninám a hlavně zdraví. Teď to moc potřebuje.
0: Tak to přejem taky. Jo, Staníku?
2: Za celou rodinu a za kluku, za vnučky, za všech moc zdraví potřebuje. Děkuji ti, Karle.
0: Dobře, Staníku, taky pozdravuj moc a ať se drží. Jo, měj se krásně. Jo.
2: Děkuju, ahoj.
0: Ahoj. Tak naskočili ještě e-maily, ať to stihneme. Chci touto cestou popřát dobrá dirigentovi skladateli Jiřímu Wolfovi a jeho manželce Elišce. Vše nejlepší k výročí svatby a do dalších let mnoho šťastných společných chvil. Pevné zdraví, hodně lásky, to vše přeje Kamil Mezihorák. Já v tento den slavím narozeniny, to 54. Zahrajte i mě a všem dnešním oslavencům pro potěšení a pro radost. Ano, Kamila, tak samozřejmě přejeme ti hodně zdravíčka, štěstíčka. Mám takový dojem, že večer máš tam gratulaci připravenou, pokud se nemýlím. Tak a Jarda Wolf ještě zdraví moc Ivanku, těší se na její hlas, až promluví k našim milým posluchačům. Už to bude velmi brzo, těším se, Jarda Wolf. Myslím si, Jaroušku, že od září už Ivanka nastoupí. Písnička Václav Bláha, Jetilíček u vody, malá česká dechovka.

ještě tady mám 3 e-maily, dneska to tady máme opravdu našlapáno, tak snad to stihneme. Hani, Hanka Králová, krásné narozeniny, hlavně zdravíčko přejí hasiči z Prné. Další e-mail, hudební dárek, ať potěší naši tetu paní Helenku s Kučkovou do Štítne nad Vláří na Kopanice, jinak rozenou Suchánkovou ze Šanova z Kopanic na Důbravách. Teto, přeji jenom krátce štěstí, zdraví, boží požehnání, hospodářství po boku syna Janíka, ať zkvétá. V životě nic neodkvétá a radost kruhu milující rodinným 3 děti a vnoučatí přeji to a ještě mnohem víc. Od srdce přeje Neteř Věra s rodinou. A ještě jedna na e-mail. Přeji všechno nejlepší, hlavně zdraví a pohodu k svátku paní Heleně Brožové z Veselý nad Lužnicí, aby brzy opět byla spokojená, užívala si pohodu v rodině. To přeje Alena z Brna. A nám tady ještě naskočila písnička podání Bučkovanky Keď som já byl mládenečkom.

Přátelé, moc krát vám děkujeme za pozornost. 18 hodin se těšíme opět na setkání s vámi. Prožijte krásné odpoledne a teď si ještě poslechněte v podání z Dounečanky skladbu Františka Kohoutka Kubíkova. Mějte se hezky.

0: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
1: Naším dnešním hostem bude hudební skladatel, kytarista, zpěvák, textař a producent Michal Pavlíček.
0: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání.
2: Dnes večer v České televizi.
3: ČT 1. Smrt burleskní umělkyně a atentát na policejní stanici. Premiéra kriminálního seriálu inspektorka Candice Renoirová. ČT 2. Příběh slavného uherského vojevůdce, který se postavil celé Osmanské říši. Hunňady, vzestup Havrana. A ČT Art uvede portrét Itala, který dokázal dobít Ameriku. Dokument Mé jméno je Terence Hill. Úterní večer s Českou televizí.
1: Bylo 13 hodin.
0: Český rozhlas Brno. Zprávy.
1: Ústavní soud se zastal matky, které otec i přes rozhodnutí soudu odmítal dát dceru do péče. Na severomoravského Krasu uhynula část populace raků říčních. Jihomoravští zemědělci dokončují žně obilovin. Odpoledne bude převážně zataženo, postupně déšť, teploty až 24 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Brno pro vás má Věra Šenbeková. Dobré odpoledne. Ústavní soud se v opatrovnickém sporu o dceru zastal matky. Otec ji už skoro rok brání v kontaktu s dítětem. Podle pravomocného rozsudku má přitom žena holčičku v péči. Po obvodním soudu v Praze chtěla, aby otce přiměl holčičku jí předat. Soud ale o návrhu nerozhodl a nepomohl jí ani městský soud v Praze. Podle ústavní soudkyně Kateřiny Ronovské tím justice porušila právo matky na soudní ochranu a bude teď muset bez průtahu rozhodnout.
4: Obecné soudy založily určitou nejistotu v tom, v jakém postavení se nezletilá nachází, protože na jedné straně jsme měli pravomocné vykonatelné rozhodnutí o svěření do péče, na druhé straně jsme měli faktický stav, který vlastně nebyl dlouhodobě řešen.
1: Jeden z testů u nakažených klientů v prznicových léčebních lázních v Jeseníku prokázal přítomnost norovirů. Ty se rychle šíří a způsobují zvracení a průjmy. Na výsledky dalších desítek testů hygienici čekají. V lázních stále platí zvýšená hygienická opatření, uvedla mluvčí krajské hygienické stanice v Olomouci Markéta Koutná. Od neděle nepřibyl žádný nový případ nákazy, celkem jich bylo 111. Zdroj nákazy zatím hygienici neodhalili. Ochránci přírody nacházejí na severu moravského Krasu desítky mrtvých raků říčních. Část potoka Bílá voda u Holštejna totiž kvůli letošnímu extrémnímu létu vyschla. Populace vzácných živočichů ale vodu k životu potřebuje. Ochránci přírody teď doufají, že pomůžou deště z posledních dnů. Čekají až do koryta, doteče více vody, shrnuje zoolog Antonín Krása.
5: Celý to tady míchně navlhlo, to suchý koryto, kde je teda vidět tři malé louže, ale je vidět, že ty raky, co přežili dotud, že to trošku rozhýbalo a vydali se na cestu, asi se snaží z těch nejmenších tůní, kde se doteď schovávali a kde doufali, že to přežijou, vydat se někam dál a najít třeba nové tůně.
1: Zemědělci v Jihomoravském kraji sklidili přes 99% ploch s obilím a řepkou, vyplývá to z dat ministerstva zemědělství. Výnosy jsou u všech plodin nižší než v loni. S výjimkou ozimého ječmene jsou letošní výnosy také nižší než je celorepublikový průměr. V Jihomoravském kraji se pohybují nad 5 tunami na hektar, zhruba o pětinu méně než loni. Hlavní tuzemská obilovina pšenice má ale podle laboratorních rozborů velmi dobrou kvalitu. Část vzorku má ovšem menší zrno než je běžné.
0: Počasí.
1: Na jižní Moravě dnes bude zpočátku ještě oblačno, postupně zataženo, na Znojemsku i slabý déšť, večer i jinde a srážky budou přibývat. Nejvyšší teploty 21 až 24 stupňů, vítr mírný, večer částečně zeslábne, biozátěž je mírná.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
1: Dejte pozor na dopravní nehodu na silnici 52 na příjezdu do Brna od Pohořelic. Stala se na úrovni výjezdu na kruhový objezd k obchodnímu centru. Počítejte stále také se zdržením u Brna na příjezdu okolo 10 minut. Šťastnou cestu vám přeje Věra Šenbeková a Český rozhlas Brno.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Posloucháte reprízu pořadu. Alex a host.
6: V únoru oslavil 70. a k ním sobě a svým fanouškům nadělil nové album Na obzoru. Skladatel, kytarista, úzce spjatý především s kapelami Pražský výběr a Stromboli, Michal Pavlíček je naším hostem. Vítám vás, dobrý den.
7: Hezký den.
0: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Do Alex a host zavítal skladatel a kytarista Michal Pavlíček, který své kulatiny oslavil, jak se na hudebníka sluší a patří dvěma koncerty v Praze v O2 Univerzum. Dopadlo všechno, jak mělo. Užil jste si je?
1: No já jsem si ty koncerty užil, protože samozřejmě, když člověk hraje před plnou halou a dvakrát za sebou, tak je to krásný pocit a byl jsem obklopený svými nejbližšími kamarády z hudby a lidí, kterých si vážím v muzice a vlastně jsem si je užil. Přiznám se, byli nároční, protože jsme měli ještě každý jeden zkoušku, jo. A vlastně člověkovi trošku jakoby, já jsem byl ještě nemocný nějak, tak docházely jakoby pocitově síly, ale když se začne hrát, tak najednou prostě chytnete druhý dech a nese vás to a všechno je jinak na tom pódiu, no.
0: Tak to je potřeba pořád hrát.
1: No já to mám v podstatě taková moje filozofie, že vlastně ta hudba je takový elixír a člověk, když je na pódiu, tak opravdu to stáří zmizí někam a člověk je takový jako mladá mánička, která prostě do té kytary mlátí, no.
0: Vy jste někde i řekl, že když se koncert vydaří, že to všechno skvělé, že to je pohlazení a tak dále, všechno krásné, ale také jste řekl, ano, když se koncert vydaří, neumím si představit, že vám by se někdy koncert nevydařil. Zažil jste takový?
1: No určitě, jako tam to víte, ono, když ten koncert je takový, jakoby má takový prvek trošku takového vnitřního napětí, jo. Nejenom jako stane se třeba, že prostě se vám nemáte úplně dobrou nějakou třeba konstelaci hvězd, náladu, nebo se vám nechce hrát a tak se trošku přemáháte, může se stát, že třeba i zahrajete nějakou chybu, jo. A v ten moment vlastně tam je takový obranej mechanismus, který vlastně, jak se dostanete do toho napětí a ta struna je hodně napjatá ve vás, tak se snažíte to překonat, vlastně tu krizi nějakým způsobem posunout v tu euforii. A ono to potom někdy tyhle ty koncerty jsou daleko zajímavější než takový ty v uvozovkách spokojený knedlíkový, kdy všechno jde hladce a hezky všude svítí sluníčko a lidi jsou usměvaví, tak to je fajn, ale já mám rád tyhle ty koncerty, kdy člověk musí překonávat sám sebe. A to se stane třeba hodně právě i v takovýchhle velkých halách, kdy to na vás vlastně na jednu stranu dopadne jakoby ta síla těch lidí a to, že vlastně mají rádi vaši hudbu a nabíjí vás to a na druhou stranu taky velká zodpovědnost, že prostě musíte vyzářit a musíte jim dát prostě nádherný momenty chvil s hudbou, jo, jako sám sobě, když hraju. A to je taky někdy trošku má člověk i trému, jo, to není jako, že jsme cvičený opičky, který přijdou a usmějou se a jedou jako, to ne, to jsme normální lidi a někdy člověk má to napětí, ale potom třeba to povolí za 2 minuty, za 5 minut, někdy třeba 2 písničky a teprve potom.
0: Ale ta euforie, kterou zmiňujete, se dostaví na každém koncertu, dříve či později, nebo se může stát, že se nedostaví vůbec?
1: No, někdy se mi stalo, to je pár výjimek, že člověk se jako tak zakous v tom pocitu nějakého jakoby ne úplně, jak bych řekl, že prostě vás to nějak jako neoslovil ten koncert, nebo jste vnitřně nebyl v pohodě a prostě ta nálada se nese delší dobu, ale lidi to třeba nepoznají, ale vnitřně to jako cítím, jo. A zase někdy ty koncerty, které si myslím, že jsou, jakože byly fajn, že všechno bylo pěkný a že byly nápaditý a tohle, tak když se třeba člověk někdy ty koncerty natočí, jo, tak zjistí, že nejsou tak zajímavý jako ty, který jsou takový trošku víc vnitřně rozpolcený, jak bych řekl. Jo,
0: kde tam je ten boj sám se sebou.
1: No a je tam prostě, že ta emoce je má prostě takový svý různý píky a člověk v tom tak jako pluje zvláštně.
0: Michal Pavlíček je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Píseň Země vzdálená, která byla označena za největší český porevoluční hit, a autor tohoto hitu Michal Pavlíček je naším dnešním hostem. Ten text, který jsme slyšeli, to není původní text. Možná málo kdo to ví, ale původně jste oslovil...
1: No, my jsme oslovili Ondřeje Hejmu.
0: Ondřeje Hejmu.
1: Jo, ale to bylo takové, jako, že udělal pokus. Jo. To nebylo jako původní... Byla to vlastně první verze toho textu, a protože Ondřej píše výborný texty, ale bylo to tak ladění do toho světa žlutýho psa, trošku taková jako trošku ironie,

0: době rozpoložení jste byl, když jste ji skládal?
1: No my jsme v té době vlastně dělali, jsme skončili první desku BSP, to byly ty 90. rozjetý, to fakt jako vím, že jsme teda žili plným dechem na doraz, to a já jsem měl takový svoje studíčko u Dobříše na Holšinách a tam jsem tuhle písničku složil a natočil jsem demáče, naspíval jsem ho svahelsky a on tam byl u mě jeden kamarád, který tam popíjel pivo, protože mi tam občas hlídal do studio, tak akorát přišel, když jsem si tu písničku přehrával a on se tam byl nadšený a musel jsem mu to pustit ještě jednou. Takže jako tam byl jakoby první takový jako signál, že se to třeba i může líbit. Ale jinak nikdy ten hit se nedá přesně odhadnout, jo. Protože ten hit stvoří potom lidi s tím, jak je oblíbený, jak se jim líbí. Ale dá se to jakoby, jako můžete mít adepty, ale nakonec prostě třeba tuhle písničku jsme přemýšleli, že ji ani na tu desku nedáme. Protože ta deska byla laděná víc rockově. Já jsem tam autorsky jakoby trošku přitvrdil na tu kytaru a najednou jsme si říkali, jsme taková spíš ta rocková, popově rocková kapela a tohle je jako moc romantický cajdák. A nakonec vydavatelství, kdy Zbyněk Knobloch řekl, pánové, jste se zbláznili, to tam musí být, jinak ta deska nevyjde. Tak jsme ji tam zařadili jako poslední kousek.
0: A co na romantický cajdák říkal Kamil Střihavka nejprve?
1: No, to byl podobný názor, jo? Že vlastně to byla taková, ta doba byla trošku taková syrovější i vlastně drsnější a my jsme chtěli být za ty trošku ty rockery, ale zaplať pámbu, že se tak stalo.
0: Že se tak stalo a vlastně zpíváte ji nebo hrajete ji dodnes. Kamil Střihavka ji stále...
1: No, to si myslím, že...
0: Stále zpívá.
1: To je asi doživotně. Jo, to lidi chtějí. Jo, to je, i kdybyste nechtěl nebo nechtěla, tak jako to lidi vlastně vyžadujou právě od kapel zahrát ty nejslavnější hity. Jo.
0: Nejslavnější hity. Tak vy ale pracujete dál, jak už jsem v úvodu zmiňovala, nedávno jste vydal novou desku, i o ní bude řeč za malou chvíli. Naším hostem je Michal Pavlíček.
2: Posloucháte reprízu pořadu Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Těšit se můžete na herečku Kateřinu Macháčkovou.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V Zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punčochář, Ivan Vodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovýrok.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
4: To dávno všeobecně známý je,

0: cokoliv, vždy si mě najde to potěšení, že jsem živ.
1: Další píseň Kdykoliv, kdekoliv našeho dnešního hosta Michala Pavlíčka. Jaká historka se pojí, zajímavá, veselá, vtipná nebo smutná, se pojí k této písni?
2: No, já jsem vlastně asi jedinej autor, který odmít Jirkovi Suchýmu texty. Jo. To bylo v dobách raného pražského výběru, kdy jsme začali prostě dělat věci. A my jsme zpívali do té doby svahelsky, jo. Mělo to svý kouzlo. A potom jsme začali řešit, že bychom jakoby natočili tu první desku, ale to nejde svahelsky, tak jsme oslovili textaře, ale Michal Kocáb oslovil Jirku Suchýho a on přinesl krásný texty. To bylo jako opravdu z kvosty, jo, že on jiný nemá, ale prostě do toho výběru mi to nesedlo. Já jsem se proti tomu postavil, protože jsme chtěli takový jakoby nějaký prostě jiný svět, trošku drsnější, ne takový noblesný, krásný, ale trošku jako do té rockové hudby. Tak jsem teda odmít. A proč to říkám? Protože před, já nevím, to už je 10 let, nebo kdy, jak vznikl v České televizi seriál Život je ples, já jsem k tomu dělal hudbu, a režisér Petr Slavík tehdy měl nápad, že by se mohli oslovit Jirku Suchýho na napsat text, a nakonec jemu se písnička líbila, že ji nakonec naspíval. A to bylo vlastně naše první setkání s Jiřím. Hrozně já na to vzpomínám, protože jsem ho vzal s takovou jakoby pokorou, a my jsme se potom spřátelili a vlastně my jsme spolu vlastně se poprvé takhle propojili i umělecky, a zrovna to byl vlastně jeho nový hit takovej, co z toho vznikl. Jo. Tak nějak jsme se prostě tak, myslím, že to byl, že ten vztah je hrozně, hrozně milej a nesmírně si vážím Jiřího, protože to je opravdu velký umělec a noblesní člověk.
1: Čili odmítnutí v minulosti bylo zapomenuto.
2: No, bylo zapomenuto, a dokonce jsem dostal možnost psát slívnot na, nebo takový jako komentář k knize, která vyšla v Jiřím Suchým. Tak to právě říkám. A ono je, tam je hezký na tom, že když vlastně ty generace jsou si vzdálený, že jo, rockerská a ta Suchý Šlitr, celá tato éra slavná. Ale vždycky je zajímavý, jak ty člověky čím dál tím starší, tak ty bariéry mizej. A vlastně jsme si blíž a blíž jako lidi, ať jste o 20 let mladší nebo o 30, to je jedno. Ale prostě najednou jako člověk vzájemně se víc chápeme a víc jsme se blížší. No.
1: Vy ale ve své tvorbě pokračujete. Nedávno jste vydal nové album Na obzoru. Je na tom znát právě ten, já nechci říct jako pokročilý věk, to zní hrozně, ale že jste zkrátka nedávno oslavil ty 70.
2: No, já myslím, že to je prostě nějaký zobrazení mých pocitů, jak teďka vidím svět nebo jak cítím nějaký věci z hlediska emocí a člověk tak jako zraje zvláštně hudebně, a přiznám se, že ta deska jako není úplně tak je pravdivá v tom, že jsem ji dělal v době, kdy jsem měl určitou krizi jako zdravotní, a vlastně byly potom nějaký dozvuky a měl jsem do toho jako hodně práce ještě z hlediska, že jsem dělal Octopus 1, 2 a ještě Volhu s Honzou Pachlem, a byl jsem takový jako trošku jako hodně, hodně vytížený. Jo. A byla taková ta atmosféra byla trošku temnější. Měl jsem prostě ty krize a tohle, jak se to v té desce trochu zobrazilo.
1: Píseň, kterou teď uslyšíme, je, a teď už je to jednou jasný, je vaší zpovědí, je to tak? No, měl by být, má být vaší zpovědí?
2: No, jako, není to jako zpověď, ale je to něco, téma, který zasahuje do prostě to rozpad vztahu, který může být v jakýmkoliv věku a v tom pozdním věku se je samozřejmě nějakým způsobem bolestivější, dramatičtější. A to zobrazuje vlastně takový to, když člověk třeba po 30 letech se rozhodne, že vlastně k sobě nepatří. Což je jako, se stává často, že jo. Ale není to jakoby, že bych já to konkrétně to, ale je to takový téma, který znám ze svého okolí a je vlastně takový jako docela i častý.
1: Michal Pavlíček.
3: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Teď už je to jednou jasný. Michala Pavlíčka, skladba Michala Pavlíčka, který je naším dnešním hostem, interpretem byl David Koller. Dostali jsme se do takové zvláštní nálady, že? Nebo ta píseň nás uvedla do takové prazvláštní nálady. Pojďme z ní ven, ale ještě než se z ní dostaneme, tak by mě zajímalo, jestli jste textaře, když se začal textovat, tak jestli jste mu řekl svoji představu, co by v té písni mělo být, o čem má být.
1: Já vždycky pracuju teda s lidmi, který znám velmi dobře a oni znají mě. Jo. A buď oslovu na texty v poslední době nejvíc asi Honzu Sahara Hedla.
0: To je a i tento případ?
1: To je tento tak. Případ a my prostě vždycky máme nějaký takový jako nějakou zajímavou komunikaci, probíráme ty témata, hele, a o čem to má být, o čem chceš napsat ten hit, jo. A tak já mu vždycky řeknu nějaký prostě třeba témata, potom to probíráme, když to je na papíře a eventuálně třeba mu řeknu, hele, tohle je jaký naprd, udělej to jinak. Takže tady od toho textu vznikla původně asi 3 verze na to samý téma, jo. Ale až se to takhle prostě podařilo krásně nakonec úplně vyfinalizovat. A potom třeba rád zhudebňu básně Topola Jáchyma a je to vlastně ty texty musí souhlasit s vaším vnitřním pocitem nebo musí z toho vycházet, když děláte svoji desku. A tentokrát jsem oslovil člověka, kterýho úplně jsem tak neznal, jenom jsme se jednou viděli, Phil Schoenfeld se jmenuje, a domluvili jsme si, že spolu někdy něco uděláme. A teďka jsem prostě ho oslovil, aby mi napsal 2 anglické texty, či on je Angličan nebo Američan. A vlastně chtěl jsem na té desce, aby zazněla i ta angličtina, protože ji mám rád, vždycky to byla taková ta mezinárodní řeč roku a ona je zpěvnější i prostě má takovou jakoby pro mě atmosféru, kterou mám rád, ta barva toho jazyka a on napsal 2 texty, které opravdu jako kdyby mě vypadly z mých pocitů, jo. Protože on je taky stárnoucí chlapík v uvozovkách a tak jsem se s nima ztotožnil. Takže tohle je hrozně důležitý, že člověk, jako i když já jsem instrumentalista, že z velké části, tak když si vždycky dám na desku nějakou svou zpívanou věc, tak chci, aby prostě ty texty mě byly vnitřně hrozně blízký. Jo.
0: Vy jste zmiňoval básníka Jáchyma Topola, tak to je ta píseň Opice zla. To je ta báseň, Jáchyma Topola, kterou
1: mě jí poslala kdysi před, já nevím, 8 lety Monika Načeva, protože s Monikou hraju dlouho a jsme si blízký přátelé. A ona vlastně celou tvorbu má hodně postavenou na světě básní Jáchyma Topola a ona mi poslala tehdy 2 básně, který našla, jako, že se jí líbí, abych je zkusil zhudebnit. A já jsem to nějak odložil k ledu a teďka na tu desku tím asi, jak i ta doba nějak mě vlastně provokuje k tomu šahanuji po takovýmhle textu. Jo. Takže jsem vlastně nakonec to zhudebnil teďka a vznikla z toho tato písnička, kterou Monika pěkně naspívala s takovým oporutím jejím krásným hlasem a hlavně s tou přesvědčivostí, co v sobě má. No je to zobrazení prostě nějaký doby naší, která je hodně postavená už teďka z velké části na tom násilí, ty války jsou, že všude zabíjí se, prostě je to taková doba, na kterou člověk už musí nějak reagovat. No.
0: Michal Pavlíček je naším hostem.
2: Posloucháte reprízu pořadu. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat suchu v ústech a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz, nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
3: V sobotu nás čeká audience u baronky Jany Germany z Hildbrandtové na vodním zámku Blatná. A v neděli se vydáme na zámek Lnáře, který prý zachránili kapři, jak nám prozradí jeho majitelé.
2: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.
4: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Ve vašem případě, Michale Pavlíčku, by bylo jednodušší vyjmenovat interprety, pro které jste nic nesložil. Je to tak?
1: No ne, no to...
0: Milenka Filipová a píseň, kterou jsme právě slyšeli, to je také váš počin.
1: Ano, a rád na to vzpomínal.
0: Na co konkrétně?
1: No, tak Lenka je úžasná zpěvačka, taky vlastně je to kytaristka, že jo? Tak my jsme měli vždycky k sobě takový ty profesní sympatie a rád jsem tu písničku první napsal a myslím, že jí to sedlo krásně.
0: Nejskřilo to mezi vámi ve smyslu kytarista, kytarista, že byste si konkurovali, radili, ne,
1: ne
0: nic
1: ne,
0: takového.
1: Ne, tak jako, to jsme taková rodina vždycky, jo, když jsou ty instrumentalisti a je fakt, že u ní to bylo velmi výrazný, ta kytara vlastně, ale to její hraní takovým klasickým způsobem, jo, tak to k ní patřilo, jo, to mi bylo sympatický, no, že byla jako taková, jako vlastně trošku virtuózka, jo.
0: Tak my uděláme teď střih a rychle přejdeme k pražskému výběru, protože čas nás tlačí, aby jsme se k němu vůbec dostali. Pražský výběr už opět koncertuje. Všechny tedy minulé křivdy, spory, nejasnosti vyřešeno?
1: No já si myslím, že jsme opravdu přežili takovýto období, který hodně kapel mívá, když se sejde víc kohoutu na jednom smetišti. Hlavně ty kapely jsou poskládané z rozdílných osobností a z různých prostě lidí, který dohromady společně vytvářejí ten názor, ale taky jsou to jiný lidi v tom smyslu, že to mezi nima může skřípat někdy, někdy prostě jsou v symbioze, někdy se rozejdou natvrdo, jako třeba Pink Floyd. No a nám se podařilo teda, když to opravdu hodně zaskřípalo, tak po 5 letech si podat tu ruku, no, což teda bylo takový to odpuštění vzájemný, vnitřní. To si myslím, že docela i obohatilo ten vztah náš, že jsme zažili takovou velkou krizi osobní a teďka jako myslím, že výběr má jako docela našlápnuto, že hrajeme, i když jsme starší, tak de facto si myslím, že máme větší grády než před desítkama let, jo, a nějak nám to teďka sednou ty koncerty, no, tak se vždycky na to těším a hrajeme teďka, já nevím, 30 koncertů ročně. No.
0: Ano, jezdíte i na Slovensko, i tam máte řadu koncertů.
1: No tak muzikanti jsou pořád on the road, to je prostě naše profese, ale jak říkám, musíme tu desku nějak... Já jsem z začátku byl velký odpůrce, protože jsem vlastně slyšel, že jsme probírali ty naše demáče společně, já jsem tam nenašel ten potenciál na to, aby to bylo prostě kvalitní, aby aspoň jsme se přiblížili těm slavným deskám, jo. A než jakoby nějaký trapný odchod, tak radši se na to vykašlat, ale teďka přece jenom nějak asi jak už se schyluje a blízká okolo nás, tak se říká, že bychom měli ještě jeden pokus zkusit. No.
0: No, není to tak dávno, co to byl Vilémčok a zmiňoval, že se chystáte na nějaký nový single, no, že. Jak jste s ním daleko?
1: No zatím je to v milejch přáních a úvách, ale já myslím, že teďka něco vypadne. Dali jsme si jako takový jako deadline, že bychom mohli do toho podzimka, kdy budeme mít i koncert v Praze, takže jsme tam mohli odprezentovat, když se zadaří. No.
0: To je za chvíli. Michal Pavlíček je naším hostem.
2: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Ladíte Český rozhlas Alex a host a tím hostem je Michal Pavlíček, který v roce 85 založil kapelu Stromboli, ve které se proslavila Bára Basiková, kterou jsme teď opět slyšeli s Kamilem Střihavkou. Vy jste ale tehdy už byl v pražském výběru. No. Tak proč Stromboli?
1: No ne, ono to je, víte, to je trošku jiná parketa, jo, protože ten výběr byl vždycky jako tvrdý, sarkastický, ironický a zároveň to byla sranda, taky temnota, ale člověk jako potřeboval ventilovat nějaký ty svý intimnější, romantičtější pocity, jo, prostě jako normálně my jsme nikdy nespívali s výběrem o lásce a o těch věcech, no. A já jsem vlastně měl tak bylo v těch, já nevím, 83 až 86 vlastně, když byla doba toho zákazu, tak já jsem prožíval vlastně osobní tragédie, umřela mi máma, měl jsem takový jako posmutnělý nálady hodně a já jsem vlastně složil písničky, které byly z jiného úplně světa, než vůbec nepatřily do pražského výběru, jako Lalula nebo Osiřela Košilela. Jo, a já jsem vlastně prostě jenom si tehdy chtěl natočit svoje dvoj album. Ono se tak vlastně jmenuje Michal Pavlíček Stromboli a tam jsem mi pozval, že mi tam zpívá Michal Kocápy Velemčok a zároveň jsem tam právě odprezentoval jakoby část té hudby, kterou jsem potom vlastně, která tvořila páteř Stromboli a právě Báru Basikovou, která pro mě byla zásadní partnerkou v mém profesním životě a i vlastně jsme v tu chvíli prožívali takový jako vztah silnej. No. Takže to bylo ten důvod. Prostě proto ta hudba, co se napsal pro Stromboli, je taková jako romantičtější, taková jako snovější a tak.
0: Když mluvíte o romantických písní, tak není to tak dávno, co jste zhudebnil Machův máj.
1: Ano, to je krásná vzpomínka, to vlastně režíroval Vláďa Morávek, Těšínské divadlo a pro mě to byl vlastně silný osobní zážitek zhudebňovat básně a prostě Máchův svět a celá ta skladba prostě byla velmi inspirativní a mě to bavilo. Až jsem teda těch verzí udělal až moc. Já jsem třeba od jedné písničky udělal třeba 8 verzí. A chudák Vláďa se tím potom musel prokousat. On mi vždycky napsal, teď mi se líbí všechny, kterou si mám vybrat. No. Tak nakonec samozřejmě si vybral. Tak on je lepší nabízet víc verzí než jednu a vlastně, jo, takže ale mě to bavilo to zudebňovat, jo. Prostě ta nálada té poezie vlastně měla takový niance a mě to bavilo udělat prostě ty niance trošku odlišný, no.
0: Máte ještě nějakého básníka, kterého byste chtěl zhudebnit, na kterého se chystáte?
1: Teďka zatím ne, jo, ale já jsem takový trošku, jak mám slabost na to Jáchyma, ten je prostě pro mě nejzajímavější, jako jeden z těch nejvíc inspirativních pro mě a jeho texty. Ať jsem dělal písničky pro Načevu, jeho poezie je mi velmi blízká. Jo. A jak říkám, pro mě teďka nejdůležitější básník, pro mě nejbližší je Jan Sahara Hedl, protože on je básník. Já jsem s tím dělal. Jo. A ještě další velmi výrazný člověk, který mě ovlivnil svojí poezií, byl Vlasta Třešňák. A s Vlastou jsme dělali tehdy novou desku Stromboli, to jsem by si vybíral z těch jeho básní, z těch jeho šuplíků. On mi vždycky říká, hej, posílám ti šuplík básní. Tak jsem z toho potom skládal ty texty a tak já mám rád takovouhle poezii. No.
0: Nepotřebujete textaře?
1: Ale je fakt, že třeba Honza Sahara Hedl, on je nejenom básník, ale on je těžký profik jako ve frázování. Víte, on je hrozně těžký někdy ten text nafrázovat na tu svahelštinu. Když naspíváte demáč, tak prostě zpíváte takový ty jakoby anglický nesmysly. Ale ty melodie a to frázování je tím daný. Jo. A on se vlastně textař musí strefit do toho, že jo, aby prostě to mělo přesně ten rytmus a aby vybral ty správný věci na to, aby se to dalo dobře zpívat. A v tom teda je Honza neuvěřitelný. Ten to vždycky umí a to, jak mě nafrázuje ty mý svahelský texty, jsou úplně identické, jak to zpívám. A to je velký kumšt.
2: Je to mnohem větší výzva, než když píše samotný text.
1: No a je to něco jiného, když zhudebněte hotové věci, že jako od Jáchyma to jsou básně, nebo i od Vlasty Třešňáka, ale Honza to je prostě, ten umí takhle přesně psát ty texty na míru.
2: Snad nebude vadit, že prozradím, že máte zajímavé vlasy. Já na to stále se dívám, protože vy máte barvu košile a pak máte takový, ve svých krásných šedých vlasech máte modrý pramen a vlastně on vám kopíruje a ladí vám z košilí. To vy sám?
1: No ne, to je takový rozmar stáří, jako člověk prostě, já jsem jednou jsem se tak ráno, když jsem se díval do zrcadla, tak jsem si říkal, co kdybych se tam udělal melír takový, ať je ten pohled takový trošku veselější po ránu. No a nic, to byla náhoda, já jsem potom šel do salonu, kde mě stříhala jedna dívenka a já tam prostě jsem viděl nějakého kluka, jak má nějaký melý. Já jsem říkal, co kdybyste mi zkusili udělat tohle jen tak, tak to vyzkouším, teď to za měsíce pryč. No. A od té doby jsem si na to jako zvykl. Mý manželce se to hrozně líbí a vlastně je to takový, prostě člověk se udělá trošku barevnější. No a ono to ladí k těm košilím, to je taky zase můj takový druhá radost, že mám já ty barevní košile a hodně vlastně je střídám a je to takový, jako že člověk má na sobě obrazy. No.
2: Je na vás velice příjemný pohled, pane Pavlíčku, a moc děkuju, že jste tu byl, ať se vám daří.
1: Děkuju, nápodobně.
3: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Bylo 14 hodin.
1: Český rozhlas Brno. Zprávy.
0: Požár haly v újezdu u Brna mají hasiči pod kontrolou. Armáda připravila na prázdniny speciální zkrácený kurz pro zájemce o členství v aktivní záloze. Filharmonie Brno dnes přidává další festivalový koncert na hradě Špilberku. Bude většinou zatoženo, postupně s deštěm, teploty do 24 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Brno pro vás má Věra Šenbeková. Dobré odpoledne. Hala s uskladněným dřevem a dalšími předměty hořela dnes dopoledne v újezdu u Brna. Hasiči dostali požár zhruba po hodině pod kontrolu. Nyní rozebírají konstrukce a dohašují skrytá ohniska, uvedl mluvčí hasičů Filip Venclovský. Příčinu požáru zatím neznají, škodu odhadují na 100 000 korun. Nikdo nebyl zraněn. Pracoviště brněnského magistrátu v Kounicově ulici dnes funguje v omezeném provozu. Do budovy zateklo během včerejších bouřek a část přepážek je mimo provoz. Omezení se dotklo hlavně registru vozidel a řidičů, informoval magistrát Brna dnes ráno na síti X. Lidem doporučil odložit návštěvu na později. Zkrácený výcvik pro aktivní zálohu nabízí o prázdninách Vojenská akademie ve Vyškově. O čtyřtýdenní kurz je větší zájem než o standardní šestitýdenní. Letos se jej účastní přes 70 rekrutů. Jde především o lidi, kterým by jejich profese neumožnila další absenci v civilním zaměstnání.
2: Pořád mět tu kamufláž nachystanou třeba pod tím nějakým šátkem nebo pod tou kuklou.
3: Pokyny rotmistra Petra Peštuky se snaží v praxi využít schovaná v houští, například rekrutka Hanka.
4: Černou barvou uši a nos, aby se ty kontury obličeje zrušily, a potom zelenou.
3: Žena pracuje v akademické sféře, například právě na lidi z této oblasti. Zkrácený prázdninový výcvik cílí, potvrzuje mluvčí armády Martin Kresta.
5: Většinou jsou to pedagogičtí pracovníci, i vědečtí pracovníci. Často tady máme i třeba různé stavaře, i lékaře a zdravotní sestry.
3: Pokud někdo kurz nedokončí, většinou je to kvůli nemoci nebo zranění. Alena Hesová, Český rozhlas.
0: Na nádvoří hradu Špilberku večer zazní další z koncertů hudebního festivalu Brněnské filharmonie. Pro velký zájem zopakuje včerejší koncert s hudbou z české videohry Kingdom Come Deliverance. Doplňuje mluvčí Kateřina Konečná.
6: Posluchači se mohou těšit na zvuk velkého symfonického orchestru středověké hudby Bacchus a také pěveckého sboru Masarykovy univerzity. Tento koncert bude doplněný také videoprojekcí z počítačové hry.
0: K dispozici jsou na tento koncert už pouze vstupenky na stání. Jeho výjimečnost se vám pokusíme přiblížit v odpoledním vysílání krátce po půl třetí. V dalších dnech bude festival pokračovat koncerty klasické hudby ve spojení s jazzem a dalšími žánry, a to až do neděle.
1: Počasí.
0: Na jižní Moravě je někde ještě oblačno, postupně se zatáhne a na Znojemsku může být i slabý déšť. Večer i jinde postupně budou srážky přibývat. Nejvyšší teploty 21 až 24 stupňů, mírný vítr večer částečně zeslábne, biozátěž je mírná. Více o počasí bude za chvíli s meteorologem Petrem Minstrem mluvit Borek Kapitančik, který vám nabídne i další informace a zábavu s Českým rozhlasem Brno.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Na dálnici D1 opatrně, pokud jedete z Vyškova na Brno na 206,5 kilometru, máme ohlášené, odstavené, porouchané osobní auto, kolona se tam ale netvoří. Dále ve směru na Prahu, pozor na stém 75. kilometru, i tam je odstavené, porouchané auto. Opatrně na silnici 3. třídy z Dolních Louček na Kuřimské Jestřábí. U Kuřimského Jestřábí se stala dopravní nehoda, na místě zasahují záchranáři a silnice je momentálně zcela neprůjezdná. Šťastnou cestu bez nehod vám přeje Věra Šenbeková a Český rozhlas Brno.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
7: Dobrý den a hezké odpoledne, vážení přátelé. V den, kdy do konce letních prázdnin zbývají 2 týdny, v den, kdy 65. narozeniny slaví brněnské televizní studio, vám ve vysílání Českého rozhlasu Brno přinášíme další dobré odpoledne. A ono dobré odpoledne je přání, které vám předávám jménem všech, kteří se na vysílání podílejí a nejsou slyšet tolik jako já. U mikrofonu je Borek Kapitančik a jak už naznačila Věra Šenbeková, za chvíli nás bude ještě víc. přinejmenším Petr Minster. Toho můžete očekávat už po písničkách Lucie Bílé a Elvise Presleyho. Ten nám totiž řekne, jak to je s počasím a jak to možná bude s počasím v pravidelném meteorologickém okénku. Čeká vás návštěva festivalu Spielberg a na výlet vás v této hodině dobrého odpoledne pozve Petr Vejrosta z Klubu českých turistů. Mám co dělat, abych to všechno stihnul. Tak ještě, hele nám, všecko nejlepší. Český.

0: Tuhle nádhernou písničku nahrál král rock'n'rollu 8 let před svým skonem. A mimochodem, právě dnes je to 49 let, co se nad jeho tělem na smuteční slavnosti sešlo 150 zvaných hostů a 75 tisíc fanoušků, kteří doprovázeli smuteční průvod.
1: Počasí.
0: A teď k věcem praktičtějším pro ty z vás, kteří sledují pravidelně počasí a už se těší na to, co nám poví meteorolog brněnské pobočky Českého hydrometeorologického ústavu, jestli znovu bude vláha a jestli třeba i zrovna teď náhodou někde neprší. Je to Petr Minster, kterého vítám u mikrofonu. Dobré odpoledne.
2: Dobré odpoledne.
0: A ptám se rovnou na to, jaké počasí máme na jižní Moravě.
2: Oblohu máme už teď zataženou v podstatě v celém kraji s výjimkou úplného východu Hodonínska. Nicméně ta oblačnost se posouvá dále, takže zataženo bude úplně všude už za malou chvíli. Srážky ty se teď před chvíličkou vyskytovaly v takovém velice úzkém pásu na Znojemsku, na hranicích s Rakouskem. Byl to takový zhruba 20-minutový slabý déšť. Drobné přehánky se právě ještě v té jihozápadní části kraje vyskytovat mohou, ale nebude to nic významného. Větší srážky, myslím tím celoplošně, očekáváme až v průběhu večera a noci, opět od západu, severozápadu. Teploty ty se v maximech už pravděpodobně vyskytovaly, ještě než se zatáhlo, tak dosáhli do 24 stupňů, nejvíce to bylo v Ivanovicích na Hané, teď už to máme spíše o ten stupínek méně, většinou 19 až 22 stupňů.
0: Toho, co nás čeká na večer a v noci, už jste se letmo dotkl, takže noc bude zatažená, deštivá?
2: Ano, zatažená deštivá s tím, že právě ta zatažená obloha bude umožňovat jenom slabý pokles teplot do rána. Očekáváme hodnoty 16 až 13 stupňů, ale v ranních hodinách už by pršet nemělo, už v druhé půlce noci budou od západu opět ty srážky ubývat. Vítr ten zůstane zhruba jihozápadní mírný.
0: Zítra v Brně vyjde slunce v 5 hodin a 50 minut, zapadne 5 minut po 20. hodině středoevropského letního času a zítřek, 19. srpnový den, ten prožijeme za aktuálního stupně číslo 2 biometeorologické zátěže, zátěž střední. Jaké teploty nás čekají zítra a jak se bude vyvíjet zítřejší počasí?
2: Teploty v odpoledních hodinách skokově porostou oproti těm dnešním 24 stupňům. Očekáváme zítra 27 až 30 stupňů. Srážky jsem zmiňoval, že už ráno se vyskytovat nebudou, měly by odejít už v té době dál na východ, takže bude převažovat oblačno. V odpoledních hodinách se bude od jihu dokonce oblačnost ještě i zmenšovat, takže polojasno. A v té severní části na Blanensku by se k večeru mohla nějaká jedna, dvě přehánky vyskytnout, protože v té severní části České republiky se srážky později vyskytovat budou. Takže Jihomoravský kraj to zasáhne jenom výjimečně a navíc v těch večerních hodinách se bude celkově ještě oblačnost zmenšovat až na skoro jasno.
0: Zítra, tedy ve středu, oteplení a postupně polojasno, možná že i slunečno. Co nás čeká ve čtvrtek a v pátek?
2: Ve čtvrtek nás bude ovat už frontální rozhraní, už v podstatě v průběhu noci a na jižní Moravě se to projeví hlavně kránu, se mohou vyskytovat přehánky nebo dokonce i bouřky, které potom ustanou dopoledne a odpoledne, bude počasí bez srážek a opět víceméně slunečné, polojasno, oblačno a opět později odpoledne a večer další vlna těch přehánek a bouřek, které mohou být i silné, hlavně co se týče větru, budou přecházet přes celou republiku, takže i jižní Moravu. Do té doby ale v těch odpoledních hodinách teploty docela vysoké, 28 až 31 stupeň. Na jihu to může být ještě o něco tepleji, většinou 32 stupňů. Vítr ten jsem zmiňoval, že spíše bude zesilovat a to může i být výrazně v rámci těch bouřek, jinak bude pouze mírný jižních směrů.
0: Děkuji za informace do brněnské pobočky Českého hydrometeorologického ústavu. Zprostředkoval vám je Petr Minster, meteorolog, kterého tímto zdravím, stejně jako celý jeho tým pro změnu a přeju krásné odpoledne.
2: Děkujeme, pěkný den, naslyšenou.
1: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V Zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punčochář, Ivan Bodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovirok.cz.

0: Dobré odpoledne s Českým rozhlasem Brno pokračuje a já vám slíbil jednu návštěvu festivalu Spielberg. Pomalu se k ní blížíme. Dopřát fanouškům videohry živý zážitek a zároveň potěšit publikum klasické hudby. Takové cíle si stanovili hudebníci Brněnské filharmonie se svými hosty. Festival Spielberg zahájili letos koncertem hudby z videohry. Detaily uslyšíte v našem vysílání, které posloucháte už za pár chvil. Ale já bych pro vás vlastně měl pozvánky, které můžu nabídnout už teď, aniž byste museli dlouho čekat. Tak pro ty z vás, kteří mají rádi dřevořezby, tak mám jednu, která by se vám mohla líbit. Dřevořezby Petra Novotného můžete vidět v těchto dnech na zámku v Lisicích. Jeho tématem je zejména figurální tvorba, mimo jiné i postavy do Betlémů. Také tam najdete široký záběr dřevořezeb s loveckou tematikou, včetně dýmek a hodin. Součástí výstavy jsou i kresby, které tvořily počátky autorovy tvorby. Tahle výstava potrvá do 6. září, takže máte ještě pár dnů na návštěvu zámku v Lisicích. Ale možná byste uvítali jednu, řekněme, komentovanou prohlídku. Je to pozvánka památníku písemnictví na Moravě v Rajhradu u Brna, který vás zve na komentovanou prohlídku výstavy Z hlíny a ohně s autorkou Ludmilou Kováříkovou. Už pozítří v 15 hodin. Dodám, že Ludmila Kováříková je představitelkou moderní volné keramické plastiky osobitého stylu a výrazné výtvarné řemeslné kultury. Východiskem autorčiny tvorby byla a zůstává práce na hrnčířském kruhu, kterou mistrovsky ovládá a bohatě využívá do současnosti. Pro výstavu v památníku písemnictví na Moravě autorka vybrala kolekci monumentálnějších prací, často inspirovaných přírodou, v níž nachází nekonečnou přehlídku tvarů a útvarů, někdy i bizarních, které ji stále překvapují a provokují k novému tvůrčímu zápolení. V 15 hodin pozítří byste mohli být u toho, tedy na komentované prohlídce z výstavy Z hlíny a ohně. Na co ale nesmím zapomenout, je i pozvánka k dalšímu Edíkovu výtvoru.
1: Edův zvonek.
2: Kořeň háže navrátila z hokny, celé natěšené, potichonku očperuje futra, aby staro překvapil. No ale co čertisko nesce, už z chodby slyší ze šlávcimry podezřelý zvuky. Zašlajfuje, hodí navrátila do sklepa pro pantok a v návalu steku v ložnici rozseká všecko, co mu přijde pod pazoru. Když je s tím hotové, odhodí sekeru, zavře futra a jde se ošplíchnout do koupelky. Tam zčohne staro a nevěřícně čučí. No teda, Pepo, ty vypadáš, prosím ti, umej se a hlavně nedělej čurbes. Přijeli vaši, tak jsem je dala spat do naší ložnice.
3: Dobré odpoledne s Českým rozhlasem Brno.

0: mezi námi. Tyko správného elektrikáře by mě teď měla napadnout nějaká drobnůstka na téma proud, tedy střídavý, stejnosměrný a kdo ví, jaký ještě. Ne, tohle nechám bokem a raději vás zavedu na festival. Hudebníci z Filharmonie Brno spolu se svými hosty i dnes na nádvoří Špilberku zahrají melodie ze známé české videohry Kingdom Come Deliverance 2. Její děj se odehrává, mnozí jistě ví, ve středověku v Českém království. Pro velký zájem diváků hudba zazní na festivalu Filharmonie už po druhé. Naváže tak na včerejší zahajovací koncert. Umělci se snaží oslovit nejen posluchače klasické hudby, ale i publikum, které do sálu běžně nezavítá.
1: Většina těch věcí se skutečně skládá z poměrně malých, krátkých úseků, který na sebe nějakým způsobem musí umět navazovat, ale zároveň musí být strašně variabilní a kontrastní, aby právě vzbudili po každý jinou emoci a tak dále.
2: Popisuje dirigent, houslista a autor hudby k videohře Kingdom Come Deliverance 2 Jan Valta. Se symfonickým orchestrem vystupuje smíšený pěvecký sbor a středověká kapela. Jan Valta je autorem hudby i prvního dílu hry. Hudba ke druhému dílu je více komplexnější a složitější.
1: Velká změna byla, že jsme měli tentokrát živý pěvecký sbor, nějak plně máte živý zpěváky, opravdický sbor, tak můžete použít text. Tohle si myslím, že třeba je taky jako taková stříbená linka, která se vyne celým tím soundtrackem pro mě.
2: Autor a dirigent zmiňuje i hlavní témata hudebních prvků, například originální verzi svatováclavského chorálu nebo svatou Barboru jako patronku Kutné Hory, se kterou se děj videohry pojí.

0: hudby k filmům a k hrám baví nejen hrát, ale i natáčet. Jsem rád, když tahle ta muzika nejen symfonického orchestru, ale i když je i právě prolne třeba s nějakým tělesem, že to je tady středověká kapela, ten ta fúze do toho orchestru se dostane taky.
1: Hudebník Karel Hofmann je vedoucí sekce lesních rohů v brněnské filharmonii. Oceňuje i nádech dějin, který hra a její hudba nesou.
0: Přímo u Kingdom Come se mi líbí to, že je tam vypíchnutá ta česká středověká historie, že to přímo od nás.
1: Celý koncert provází projekce vybraných částí hry na velké obrazovce, která visí na pódiu nad orchestrem. Filharmonie už v minulosti stvárnila melodie i k dalším počítačovým hrám, jako je třeba Mafie, League of Legends nebo právě první díl hry Kingdom Come.
2: Mě samotnou překvapilo, jak ta hudba je kompletně symfonická. Dnes jsem si jistá, jestli ti hráči, když to hrají, si to uvědomují. Pro ně je to nějaký podkres, který je určitě hrozně důležitý, ale nevím, jestli si uvědomují, že za tím vším stojí obrovský orchestr, který je úplně ve stejném velkém obsazení, jako když hrajeme Beethovena nebo něco podobného.
1: Zdůrazňuje ředitelka Filharmonie Brno Marie Kučerová. Podle ní je hudba přístupná jak fanouškům počítačové hry, tak klasickému publiku. Jako pořadatel festivalu vystupuje Filharmonie vždy minimálně jednou. S bonusovým koncertem to letos bude dokonce třikrát.
2: To je teda výjimečné a vlastně se to potkalo, vyšli jsme vstříc zájmu publika.
1: Dodává ředitelka. Filmovou a herní hudbu plánuje Filharmonie nejen v reakci na divácký ohlas zařazovat i v budoucnu. Z Brna Martina Kašná, Český rozhlas.
3: Tak snad návštěvníkům a návštěvnicím bude přát počasí. No, před 20 minutami jsme o něm mluvili s Petrem Minstrem a vy, kteří jste to třeba nestihli nebo měli jiné povinnosti, vězte, že v audioarchivu na brnorozhlas.cz anebo pomocí aplikace Můj rozhlas si můžete dát ještě opáčko. Inspirací pro váš prázdninový výlet, notabene o nastávajícím víkendu, vám může být turistická pozvánka, kterou pro dnešní dobré odpoledne připravil Petr Vejrosta z Klubu českých turistů. Uslyšíte ji už za pár chvil. Dva večer.

0: Český rozhlas Brno vás zve k poslechu magazínu Zelený ring.
1: Kdyby někoho zajímalo, jak to vypadá třeba v takové židovské domácnosti v pátek večer, tak může přijít do prostoru velké synagogy a všechno si to tam s námi vyzkoušet a zažít na vlastní kůži a nikdo se nemusí bát, že třeba ty zvyky nezná, že neumí hebrejsky, že neví, co se dělá a tak, protože to právě připravujeme takovým způsobem, aby se všichni do toho mohli zapojit, všechno návštěvníky naučíme, všechno jim ukážeme a začleníme do toho dění.
0: Poslouchejte v sobotu po 17. hodině.

0: Dobré odpoledne, milí turisté a vážené turistky. Dobré odpoledne i tobě, Petře.
1: Děkuji za přivítání, Borku.
0: A protože jste už poznali hlas Petra Vejrosty, je jasné, že turistický tip je na spadnutí. Vír, pozor, měkké i. Kde tě tenhle turistický tip napadl?
1: No, my když jsme byli začátkem července, letos v Dolomitech, tak se přece jen občas tam stoupá, klesá, a to docela prudce. A i na téměř běžných značených trasách se turisté musí skály někdy přidržet. Často jsou k dispozici kovová lana, kovové stupy. A já to říkám proto, že právě v těch Dolomitech se někteří účastníci zmínili, že maličko trénovali ten pohyb po skalách ve víru, respektive zkoušeli si to na těch vírských feratách. V té chvíli jsem si uvědomil, vždyť mohu také z tohoto důvodu do víru turisty dneska pozvat. Těch ferat, tedy zajištěných cest, takových cvičných cest, je ve víru několik. Funguje tam možnost, řekl bych spíše i nutnost, zejména v letním období se předem přihlásit, děje se tak elektronicky. No ale vír to nejsou jenom tyto feraty, tyto atrakce, řekl bych. Připomenu, že toto místo na Vysočině bylo v 19. století kolébkou turistiky, a to díky Františku Šťastnému z čísla 29, kde dnes stále žijí potomci Šťastného rodiny. Je to 5., 6. a myslím, že už i 7. generace, byť s jiným příjmením. No a motivem k návštěvě víru může být teď v létě také malý svratecký maraton. On se uskuteční v sobotu 22. srpna. Zajímavé je, zakladatelem závodu byl doktor přírodních věd František Vojta, byl to lektor a asistent na brněnských vysokých školách, atlet, také zakladatel vysokoškolského sportu v Brně. Do víru se dostal v roce 1954 jako dělník na stavbě přehrady a jeho láska ke sportu vyústila v uspořádání malého svrateckého maratonu. Ten se běhá na trati Vír, Nedvědice Vír, má 32 kilometrů. Takže ten se uskuteční letos 22. srpna. No a kdo už ve víru bude, doporučuji vystoupat na hráz přehrady, odtud jsou nádherné pohledy na všechny strany a případná procházka kolem vodní nádrže také stojí za to. No a nesmím zapomenout na pohled ze skalního útvaru Klubačice. Toto místo je určitě zajímavé a má také opravdu zajímavou historii. No a ještě si uvědomuji, Vírský mlýnek v části Hrdá Ves také stojí za návštěvu. Takže řekl bych, hurá do víru.
0: Petr Vejrosta už má tato místa prochozena. A co vy? Vydáte se v jeho šlépějích a možná, že si zkusíte i ten maraton 22. Petře, děkuji za několikero pozvánek v jedné. Měj se hezky.
1: Naslyšenou a nashledanou.
2: Dobré odpoledne s Českým rozhlasem Brno.

0: nás umí víc než jen vyprávět příběhy. Dokáže nás vtáhnout do děje, rozesmát, dojmout i potěšit. Osvěžit vzpomínky i probudit zájem o novinky. Být s námi doma i kdekoliv venku. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Bylo 15 hodin.
2: Český rozhlas Brno. Zprávy.
1: Platy ve veřejné sféře podle ministra Aleše Juchelky od ledna vzrostou. V újezdu u Brna hořela hala, hasiči zůstávají ještě na místě. Digitalizace pomůže šetřit vodou botanické zahradě a arboretu Mendlovy univerzity v Brně. Zítra bude oblačno až polojasno, teploty až 30 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Brno pro vás má Věra Šenbeková. Dobré odpoledne. V lednu by se měly navýšit platy ve veřejné sféře, a to nejvíc za posledních několik let, řekl to ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka z hnutí ANO po schůzce se stranickou kolegyní a šéfkou financí Alenou Schillerovou. Jednali spolu o rozpočtu jeho rezortu na příští rok. Ve čtvrtek ráno budou pokračovat. Juchelka zatím neřekl, o kolik konkrétně by platy učitelů, policistů nebo zdravotníků měly vzrůst. Podle ministra je už teď jasné, že na důchody bude mít ministerstvo nejméně 740 miliard korun. Jihomoravští hasiči dnes vyjížděli k požáru haly se dřevem v újezdu u Brna. Vyhlášený byl druhý stupeň poplachu. Zhruba za hodinu měli oheň pod kontrolou. Nikdo nebyl zraněn. Na místě bylo 10 jednotek, popisuje mluvčí jihomoravských hasičů Filip Venclovský.
3: Proti plamenům nasadili celkem 4 vodní proudy, a to jak zevnitř objektu, tak zvenku a z výšky za využití automobilového žebříku. V tuto chvíli je již požár pod kontrolou. Rozebíráme konstrukce a dohašujeme skrytá ohniska.
1: V celém Česku dnes přestala platit výstraha před vznikem a šířením požárů. Český hydrometeorologický ústav je zrušil. Podle meteorologů v posledních dvou dnech situaci zlepšil déšť a riziko vzniku požárů se tak snížilo. Včera po dlouhé době pršelo skoro na celém území Česka a podle předpovědi má lokálně pršet i v následujících dnech. Výstraha před požáry kvůli suchu a vedrům platila v některých částech republiky několik týdnů. Botanická zahrada a arboretum Mendlovy univerzity v Brně ušetří více vody. Ve spolupráci se startupem NextDrop ze Západočeské univerzity můžou díky digitalizaci zahradníci přesněji řídit zavlažování celé zahrady. Získaná data využijí také vědci a studenti.
4: Návštěvník vidí jenom tu kvetoucí kytičku, ale za ní je spousta práce, spousta zkušeností, ale i spousta technologií.
5: Říká ředitel botanické zahrady a arboreta Mendlovy univerzity Michal Pavlík. Digitalizace se má především zefektivnit hospodaření s vodou, vysvětluje František Mach ze startupu NextDrop.
6: Vlastně plně automatizujeme chod té zahrady.
5: Systém o zahradě dlouhodobě sbírá cenná data.
6: Výzkumníci můžou přímo ty data využívat v rámci svého výzkumu.
5: Zahrada podle vědců nejen sníží spotřebu vody, ale i ušetří čas zahradníkům a zlepší péči o rostliny. Marek Jensl, Český rozhlas.
2: Počasí.
1: V noci bude na jižní Moravě převážně zataženo s deštěm, zítra oblačno, odpoledne polojasno, večer na Blanensku můžou být i přehánky, později ale bude zase skoro jasno. Nejnižší noční teploty 16 až 13 stupňů, denní vystoupí na 27 až 30 stupňů. Vítr ráno a večer slabý, přes den mírný. Rozptylové podmínky dopoledne dobré, odpoledne velmi dobré a biozátěž bude střední kvůli přechodu fronty a oteplení.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
1: S kolonami počítejte na dálnici D1 na příjezdu do Brna od Prahy i od Vyškova, také na D2. Ve směru od Prahy se zdržíte v nesouvislé koloně od stého 91. a půltého kilometru zhruba 10 minut po stý 96. Podobné zdržení je také na příjezdu po D2, a to od 3. kilometru, a na příjezdu po D1 se od Vyškova se zdržíte od 201. kilometru asi 5 minut. Silnice z Dolních Louček na Kuřimské Jestřábí už je po nehodě opět průjezdná. Pozor, dejte na obchvatu Slavkova, tam je dopravní nehoda, u odbočky na silnici číslo 416, tedy na Křenovice. Na místo už míří policie a počítejte i s komplikacemi v brněnské hromadné dopravě. Linky číslo 3, 5 a 9 momentálně ve směru do centra jedou v úseku Jugoslávská Česká odklonem ulicemi Cil a Rooseveltova. Vynechávají tak zastávky Dětská nemocnice náměstí 28. října a Moravské náměstí. V neobsluhovaném úseku je zavedena náhradní autobusová doprava. Informuje o tom koordinátor regionální dopravy na svém webu idsjmk.cz. Šťastnou cestu vám přeje Věra Šenbeková a Český rozhlas Brno.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu.
7: Před 5 minutami bylo 15 hodin a druhá část dobrého odpoledne našeho odpoledního vysílacího bloku je právě na svém prahu. A já pro vás v ní budu mít jednak vlny, jednak zámecké léto a taky to, co v učebnicích nebylo. Od mikrofonu vás zdraví Borek Kapitanček a po zprávách Věry Šembekové je ten nejvyšší čas říct vám, jaká 4 témata budou dnes výběru v Trefě v telefonické soutěži, do níž radím se dovolávat po té první písničce. Tedy po té, co rozpívá Michal Tučný, ale bude před námi ještě song Američanky Shania Twain. A já vlastně začnu z druhé strany, abyste věděli, jaká odměna vás čeká za 2 správné odpovědi v Trefě. Takový malý dáreček, taková malá třešnička na dortu k ceně, kterou si vyberete, bude i brožura, kterou jsem nedávno obdržel od Antonína Moravce z Klubu českých turistů. Historie, vlastně slovensky, tak historia veží v pohraničí. Ale jestli si vyberete knihu od Kazdy, tedy knihu Tichá země, anebo Žena v ohni ze stejného nakladatelství, to už nechám na vás a na tom, jak si vyberete třeba i z téhle čtveřice témat. Pro dnešek je kvartetové složení Moravský kras, Vesmír, Zeměpis a dnes tak trošku netradičně i Beatles. 726 46 52 00.
2: Český rozhlas Brno.

0: Za chvilku bude čtvrt na čtyři a je tu čas letního dobrého odpoledne Českého rozhlasu Brno. A taky čas naší trefy. Telefonické soutěže, ve které bych rád přivítal soutěžící. Dnes je to dáma, které se musím zeptat, jestli včera v Zašové taky tak hezky pršelo. Dobré odpoledne, Ludmilo.
1: Dobré odpoledne, tak pršelo, no, a tak 10 minut, čtvrt hodiny, delme.
0: Jej, stihlo napršet něco do vašich nádrží schraňujících dešťovou vodu?
1: Ale tak jo, napršelo trochu.
0: Tak na chvilku vydržíme, hurá.
1: Jo, vydržíme.
0: Ludmilo, a teď je čas na to, abyste se projevila, tedy projevila v tom smyslu, že vyberete témata vám nejbližší. Pro dnešek jsou to, jak velí tradice, opět čtyři témata. Těmi jsou Moravský kras, vesmír, možná jste znalkyně zeměpisu, tak zeměpis, anebo jste takzvaně Beatlolog, tedy znalkyně historie kapely Beatles. Beatles je to čtvrté téma. Vyberte prosím dvě.
1: Takže zeměpis a Moravský kras.
0: Je vybráno a ptám se v pořadí, ve kterém jste zmínila vybraná témata. Možná jste znalkyně v obou dvou oborech, pokud ne, tak vám nezbývá než trefit, odtud trefa, tu správnou odpověď. Ta první otázka tedy bude zeměpisná a to celé ohraničí minutový limit. Ostrovy Andamany a Nikobary. Na ty se ptám a ptám se, ve kterém zálivu se nacházejí? Bengálském, thajském nebo mexickém? Andamany a Nikobary.
1: Já bych řekla, že ta dvojka to bude.
0: Tak tedy thajském, ano?
1: Ano.
0: Potvrdila a můžu se zeptat na Moravský kras. Ačkoliv ten počet není konečný, kolik jeskyní je evidováno na území chráněné krajinné oblasti Moravský kras? Přes 1100 nebo 2900 nebo 6000 jeskyní?
1: Já bych řekla, že ta jednička by mohla stačit.
0: Přes 1100 registrovaných, evidovaných jeskyní na území chráněné krajinné oblasti Moravský kras. Za chviličku končí časový limit a zvonkem to všechno zhasne. Měla jste pravdu v oblasti Moravského krasu, je jich skutečně přes 1100. Ale bohužel zeměpis není stejně jako u mě tou vaší silnou stránkou. V Bengálském zálivu najdeme ostrovy Andamany a Nikobary. Bohužel, není to trefa.
1: No, ty názvy těch ostrovů jsem slyšela poprvé, takže...
0: Já jsem si taky musel osvěžit, ve kterých místech se nacházejí. Tak si najděte Indický oceán, jděte doprava a tam uvidíte Andamany a Nikobary. Je mi to líto, Ludmilo, můžete mi oplatit neúspěch vlastní otázkou ze všeobecných vědomostí?
1: Ale ne.
0: Budete na mě hodná. Tak to jste hodná. Děkuju, mějte se hezky, naslyšenou.
1: Taky se mějte hezky, naschledanou.
0: Nemyslete si, já jdu záměrně z kůží na trh, aby bylo zřejmé, že nikdo nemůže vědět všechno. Tak vás zdravím ještě jednou od mikrofonu Českého rozhlasu Brno. Přeji vám krásně strávené odpoledne. S tím deštěm už je to zase trošku lepší, tedy pokud jste zahrádkáři rozhodně. A tím, že se letní prázdniny pomalu blíží ke svém konci, se asi moc nezabýváte, že? Ovšem, pro ty, které to hodně trápí, říkám, že si s námi stále ještě můžou užívat zámecké léto. Už za chvíli tady bude jeho další zastávka.
2: Český rozhlas Brno. Rozhlas naší Moravy.

0: Hostem středeční poradny pro zdraví 19. srpna bude chirurg Petr Vlček a povídat si budeme o divertikulární chorobě, nemoci, která postihuje tlusté střevo. A přestože se jedná o poměrně časté onemocnění, mnoho lidí o něm neví a příznaky neřeší. S naším hostem probereme, jak se divertikulární choroba projevuje, jak se léčí a jaká je prevence. Prostor bude i na telefonické dotazy posluchačů. K poslechu srdečně zve Sandra Silná.
1: Poslechněte si ve středu po 11. hodině v našem vysílání. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
2: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
3: a Petr Kostka.
1: Český rozhlas Brno, písnička.

0: Věřím, že tenhle rytmus, mám tím na mysli rytmus písničky Jeanová láska, se přesně hodí k tomu, jak prožíváme tohle letní odpoledne. Ono není tak vedro, není ani tak studeno, není ani tolik deště, i když deště by to možná ještě chtělo trošku víc. Takže ta otázka, kterou kladla v textu předchozí písně Helena Maršálková, proč máš spěch, rozhodně není na místě. Já už sice tak trošku spěchám k tomu, co jsem vám slíbil, tedy k dalšímu dílu Zámeckého léta, ale přesto jsem vám ještě něco dlužen. Když jsem říkal, že dnes tak trošku výjimečně je jednou z možností vybrat si v trefě otázkové téma Beatles, tak to mělo svůj důvod. Tu souvislost ti už jednou zmínění Beatlologové jistě znají. Já to tedy řeknu i vám ostatním, kteří se třeba zatím jenom letmo zajímají o dějiny téhle, no zřejmě nejslavnější kapely z oblasti rockové a popové muziky. Protože právě dnes je to 64 roky a ta číslovka v historii kapely Beatles má vlastně taky své jisté opodstatnění, tedy dnes je to 64 let, co poprvé v liverpoolském Cavern Clubu vystoupil jako bubeník Beatles Ringo Starr. A protože Beatles tehdy byli zvyklí třeba i na dva koncerty za den, tak dalším místem, na kterém byl v ten den slyšet nový bubeník v řadách brouků, byl sál Halm Hall v Birkenheadu. No ale teď už ke slíbenému, i když, jak říkám, nespěcháme. Je to dobré odpoledne Českého rozhlasu Brno a když vám říkám, kolik je hodin, tak to jenom proto, abych vás ušetřil i té práce s pohledem na vaše hodiny. Soutěžíte s naším zámeckým létem? Šanci máte každý všední den dopoledne, krátce před 10:00. A jestli jste nás dnes dopoledne neposlouchali, máme tu pro vás právě teď aspoň pozvánku na jeden z našich zámků. Jaký to bude tentokrát? To už jsem vám naznačil včera, ale teď to prozradí náš průvodce František Kinský.
1: Zámecké léto. Čeká nás cesta na Kroměřížsko, kde stojí mimořádně ceněný areál raně barokního čtyřkřídlého zámku Holešov. Při procházce parkem můžete obdivovat vodní kanály, ovocné sady a růžovou zahradu. Více už prozradí Silvie Pospíšilová.
2: Holešovský zámek, to je symetrie, čisté linie a přímo ukázkový příklad raného baroka v českých zemích. A já už se těším na to nejlepší, co tato památka nabízí. Doprovod mi bude dělat průvodkyně zámku Viktorie Podhajská. Kam se vydáme nejdřív?
3: Právě stojíme na nádvoří našeho zámku. Barokní stavba z roku 1650. Našemu zámku se dokonce přezdívá Moravské Versailles, protože skutečně hrabě Jan z Rotelu, který zámek postavil, velmi vzhlížel v Ludvíku 14. a skutečně chtěl mít své malé Versailles.
2: A my už jsme se ocitli v překrásném sále, kterému dominuje úžasný štukový strop a malby. V současné době slouží sál jako obřadní síň, to je patrné na první pohled. K čemu sloužil dřív?
3: Tak sala teréna z latinského překladu je přízemní sál a ten obecně sloužil šlechtě primárně v letních měsících k pobavení, osvěžení. My máme tady takovou výjimku, protože obecně tyto sály bývají na zámcích otevřené do zahrady. Ale protože je kolem našeho zámku příkop, tak se do zahrady vstupovalo netypicky, a to dveřmi na druhé straně sálu.
2: My jsme společně vstoupili do kaple, které dominuje velký oltář.
3: Který je ale poměrně jednoduchý, kdybychom chtěli nějaký bohatší, museli bychom se podívat například do kostela svaté Anny na náměstí. Nad panenkou Marii máme dva erby, erb z rodu Rotalu, ti byli nejdůležitějším rodem u nás na zámku, protože celý zámek vlastně postavili. Vedle něho máme potom erb z rodu Trautmannsdorfu.
2: A my jsme z kaple přešli do soukromých prostor některého z majitelů.
3: Ano, toto byly soukromé ložnice hrabinky Elvíry. Říkalo se jednak, že si ji nechtělo chodit do schodu druhého patra, kde měli všichni členové hraběcí rodiny své soukromé ložnice a také byla blízko kaply, aby se mohla chodit přímo modlit.
2: Vy už držíte v rukou velkou vzácnost. Co to je?
3: Já držím památníček hrabinky Elvíry, do kterého jí přátelé psali různé vzkazy, básničky. Je to psáno jak česky, tak německy. Všechno je to napsané krasopisem, šťastným být a jiné blažit, toť úkolem člověka. Vzpomínku vepsala Vlasta Hajná v Jankovicích 1914.
2: To, co platilo v roce 1914, by mělo platit i dnes. Vy jste si tak trochu povzdechla, že z toho původního mobiliáře v Holešově moc nezůstalo, ale že tady máte spoustu takových drobností, které určitě stojí za pozornost. A vy držíte v rukou pudřenku hraběnky.
3: Je to původní pudřenka hraběnky Elvíry, kterou se ona tedy čančala. Obsah uvnitř už je tedy trošku stvrdlý, ale jinak víčko je stříbrné, skleněná dozička. Je to jedna z mých nejoblíbenějších věcí. Toho nábytku se skutečně nedochovalo hodně, ale co my tady opravdu máme, tak jsou různé deníky, dopisy, fotografie a potom i takové maličkosti, jako je třeba tady ta pudřenka.
2: Vlastně člověk trošičku nahlédne do života, který tady dřív byl.
3: A tak nějak intimně. A to mě baví mnohem víc, než kdybych se měla dívat na ty velké postele nebo židle a skříně.
2: Úplně vám rozumím.
1: Zámecké léto. Zámek Holešov si můžete prohlédnout osobně nebo na našich stránkách zámeckéléto.cz. Zámecké léto s Františkem Kinským.
0: Pro ty z vás, kteří se těší už na tu další pozvánku zámeckého léta, naznačím, že i zítra zůstaneme v oblasti, kterou dosti hojně navštěvujeme i s klubem českých turistů v našich turistických typech. Já budu ještě přesnější, zítra vás čeká návštěva ve Žďáře nad Sázavou.
1: Užijte si s námi zámecké léto a vyhrávejte v našem vysílání až do konce prázdnin zámecké cestovatelské balíčky obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
0: No, odpoledne jako drobné opáčko. Ale teď máme něco málo po půl čtvrté a musím říct, že tak hluboko, jako jsme se dostali v té předchozí informaci, tedy v předchozím zámeckém létu, nepůjdeme. Tedy rané baroko není naším cílem za těch zhruba 6 či 7 minut, ale o 58 let nazpět se vrátíme. Vpád okupačních vojsk v noci na 21. srpna 1968 doprovázel příkaz šéfa spojů Karla Hoffmana k okamžitému vypnutí rozhlasových vysílačů. Druhý díl dokumentárního seriálu Českého rozhlasu Vlny 68 mapuje tuto sabotáž, ale i to, jak pracovníci vysílacích středisek vysílání na vlnách postupně obnovovali. Druhý díl už za pár chvil.
1: Český rozhlas Brno, rozhlas

0: však blbec litovat.
1: Dobré odpoledne Českého rozhlasu Brno, je tady. Ale platit to bude už jen 20 minut, tak abych to stihnul. Vpád vojsk Varšavské smlouvy 21. srpna 1968 provázel zásah šéfa spojů Karla Hofmana, který tehdy dal příkaz vypnout hlavní rozhlasové vysílače. Zásadní roli v informování veřejnosti a odporu proti okupaci sehrála regionální studia tehdejšího Československého rozhlasu v návaznosti na pracovníky spojů, kterým se dařilo signál obnovovat, varovat před pohyby vojsk a vyvracet sovětskou propagandu. Druhou část pětidílného dokumentárního seriálu Českého rozhlasu Vlny 68 připravil hlasatel rozhlasu roku 1968 Karel Sedláček a publicista Jiří Trnka.
2: Vážení posluchači, zůstaňte u svých přijímačů.
3: Vlny 68. Pět dní na společné vlně.
4: V noci z 20. na 21. srpna 1968 překračují vojska Varšavské smlouvy hranice Československé socialistické republiky. V tu dobu ještě regionální studia spí, ale odpočítávají se poslední hodiny před začátkem rozhlasové štafety krajských studií Československého rozhlasu.
5: Tu kritickou noc na 21. volali z UVKSČ do Pražského rozhlasu, aby posílili službu, že vydají v noci prohlášení. No tak tam potom přišlo několik redaktorů, Věra Šťovíčková, Igor Kratochvíl, byl tam jeden hlasatel, Vladimír Fischer, no a najednou volají z toho UVKSČ, že jim nadiktujou tu zprávu.
2: Včera dne 20. srpna 1968 kolem 23. hodiny překročila vojska Sovětského svazu, Polské lidové republiky, Německé demokratické republiky, Maďarské lidové republiky a Bulharské lidové republiky státní hranice Československé socialistické republiky.
4: Zaznělo v 1:55, tedy 5 minut před rozkazem vypnout vysílače.
5: A potom volali z toho ústřední zprávy spojů, tam byl vrchním soudruh Hofman, že se musí vypnout všechny vysíleče, takže se vysíleče vypnuli.
4: Jenže redaktoři, technici i další zaměstnanci rozhlasu věděli, že Československo je obsazené, rozhlas musí informovat. A tak se rozhodli zapnout vysílače.
5: Oni zavolali na Strahov, aby se všechny vysílače zase zapojili.
4: Na Strahově nemohli sami rozhodnout o znovu zapnutí vysílačů a tak přišlo rozhodnutí. Zavoláme soudruha Dubčeka.
5: A on to teda nevzal soudruh Dubček, ale vzal to soudruh Smrkovský. A soudruho, máme zase zapnout vysílačky? A ten Smrkovský mu říká, ano, jsme okupovaní.
6: Ujišťujeme vás, že dokud budeme mít technické prostředky, splníme svou povinnost a budeme vás informovat o všem, co se děje po obsazení naší republiky.
4: Řada obyvatel Československa se o obsazení dozvěděla až ráno po probuzení. Stejně tak i řada hlasatelů. Karel Sedláček se to dozvěděl z telefonu jen necelé 2 hodiny před obsazením studia na Vinohradské.
5: 7:30 telefon. Co tomu říkáš? Já říkám, co se děje? Pusí rádio a slyším Šťovíčkovou a Jezdinského. Slyším střelbu.
4: 8:45 sovětští vojáci samopaly umlčují hlavní studio na Vinohradské. Okupanti si myslí, že mají vyhráno, jenže se přepočítali. V tu samou minutu spouštějí rozhlasáci v zázemí záložní plán, který byl připraven pro případ války. Štafetu okamžitě přebírá tajné studio. Když Sověti po 9. ráno odříznou i to, vysílání si jako kolí v závodě předávají krajská studia po celé republice. Systém funguje jednoduše a geniálně. Technici propojují republiku přes železniční dálnopisné linky, armádní spojovací vozy i utajené kabely. Jako první přebírají otěže České Budějovice, Liberec, Ústí nad Labem, Brno a Ostrava. Zásadní roli sehrává Plzeň. Už odpoledne 21. srpna přebírá koordinaci celostátního vysílání.
7: A teď voláme další naše východočeské stanoviště.
8: Prosím, aby se připravili naši přátelé ve středních Čechách.
1: Nevím jak vás, ale mě z těch slov přímo mrazilo. Posloucháte Dobré odpoledne Českého rozhlasu Brno. A dnešním tématem rubriky Co v učebnicích nebylo, bude vážení přátelé, vážení. Jak se v historii vyvíjelo, nám už za chvilku přiblíží Martin Písařík.
9: Český rozhlas Brno, písničky, které nestárnou.
10: Vážila málo v oku jí
0: dělaj.

0: v učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že historie vah je stará 5000 let? Váhy se staly důležitou součástí obchodu a také symbolem spravedlnosti. Jednoduché rovnoramenné váhy jako první používali Číňané, ty pak následovali starověcí Egypťané a také Babyloniané, kteří zavedli první soustavu váhových jednotek. Do historie měření hmotnosti zasáhlo několik geniálních mužů. Nejznámější je patrně řecký matematik a vynálezce Archimedes, který ve 3. století před naším letopočtem dostal od vládce za úkol zjistit, zda je jeho královská koruna vyrobena pouze z ryzího zlata. Při řešení tohoto hlavolamu Archimedes objevil slavný zákon, jenž nese jeho jméno, a na základě této myšlenky byla sestrojena hydrostatická váha, pomocí níž lidé určovali hustotu různých materiálů. Dalším významným učencem, který se vrhl na zdokonalování procesu vážení, byl Leonardo da Vinci. Díky jeho vylepšení na konci 15. století už nebylo nutné poměřovat množství váženého předmětu na dvou miskách, postačovala jen jedna. Přibyla také stupnice, která určení výsledné hmotnosti zrychlila a zpřesnila. V 17. století byly vynalezeny váhy pákové se dvěma miskami a jazyčkem. Rodinu přístrojů k měření hmotnosti postupně rozšířily váhy kyvadlové, pružinové, elektronické, digitální, kapesní, a vážit dokážeme už i ve stavu bez tíže.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem. Český rozhlas Brno, rozhlas naší.

Ještě jedenkrát vám přeju dobré odpoledne, dámy a pánové. Na vlně Českého rozhlasu Brno je čas na to připravit vás na čerstvé zprávy a tím pádem na krásný hlas Věry Šembekové, která je přinese do studia. Dalším ženským hlasem, který uslyšíte po 16. hodině, bude hlas Pavlíny Filipovské. To už bude humoriáda. Ale já se vrátím ještě k tomuhle ženskému hlasu, který vám zaspíval písničku Because You Loved Me. A pokud vám při poslechu skladby, která je za námi, v hlavě blikla podoba Michelle Pfeiffer a Roberta Redforda, tak je to správně. Tenhle song totiž patří k filmu Intimní detaily, tedy v originále Up Close and Personal. Abyste věděli, kam vlastně zařadit Celine Dion, která před chvílí dospívala. Teď ale předávám slovo Brontosaurům a já se s vámi rád setkám zase zítra po 14. hodině. Naslyšenou a dobré odpoledne.

0: Bylo 16 hodin.
1: Český rozhlas Brno. Zprávy.
0: Jihomoravští zemědělci dokončují žně. Na severu moravského krasu uhynula kvůli suchu část populace raků říčních. Artis Brno protestuje proti výrukům rozhodčích v utkání v Ostravě. Zítra bude oblačno až polojasno, teploty až 30 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Brno pro vás má Věra Šenbeková. Dobré odpoledne. Zemědělci v Jihomoravském kraji sklidili přes 99% ploch s obilím a řepkou. Vyplývá to z dat ministerstva zemědělství. Výnosy jsou u všech plodin nižší než v loni. S výjimkou ozimého ječmene jsou letošní výnosy také nižší než je celorepublikový průměr.
2: V Jihomoravském kraji se výnosy obilí pohybují nad 5 tunami na hektar, tedy asi o 1/5 méně než v loňském roce. Na vině je především suché počasí a taky vlny veder. Hlavní tuzemská obilovina, pšenice, má ale podle laboratorních rozborů převážně velmi dobrou kvalitu. Část vzorků má ale menší zrno, než je běžné. Šimon Franz, Český rozhlas.
0: Armáda začne postupně připravovat vrtulníky Venom a Viper k návratu do provozu, rozhodl o tom velitel vzdušných sil Petr Tománek. Vrtulníky začnou znovu létat, až projdou mimořádnými kontrolami a budou jejich posádky proškolené. Provoz vrtulníků armáda pozastavila po tragické nehodě na konci července v Náměšti nad Oslavou. Příčiny nehody pořád nejsou definitivně známy. Vyšetřovatelé pracují s několika možnostmi. Ochránci přírody nachází na severu moravského krasu desítky mrtvých raků říčních. Část potoka Bílá voda u Holštejna totiž kvůli letošnímu extrémnímu létu vyschla. Populace vzácných živočichů ale vodu k životu potřebuje. Ochránci přírody teď doufají, že pomůžou deště z posledních dnů. Čekají, až do koryta doteče více vody, shrnuje zoolog Antonín Krása.
3: Celý to tady míchně navlhlo, to suchý koryto, kde je teda vidět tři malé louže, ale je vidět, že ty raky, co přežili dotud, že to trošku rozhýbalo a vydali se na cestu, asi se snaží z těch nejmenších tůní, kde se doteď schovávali a kde doufali, že to přežijou, vydat se někam dál a najít třeba nové tůně. Sport.
0: Fotbalový klub Artis Brno podal protest proti několika verdiktům rozhodčích v nedělním utkání 4. ligového kola v Ostravě. Podle představitelů nováčka nejvyšší soutěže měla rozhodnutí zásadní vliv na průběh i konečný výsledek zápasu, který domácí Baník vyhrál 1-0. Artis o tom informoval na svém webu.
1: Počasí.
0: V noci bude na jižní Moravě převážně zataženo s deštěm, zítra oblačno, odpoledne polojasno, večer na Blanensku přehánky, později skoro jasno. Nejnižší noční teploty 16 až 13 stupňů, denní vystoupí na 27 až 30. Vítr ráno a večer slabý, přes den mírný, jihozápadní. Biozátěž bude střední kvůli přechodu fronty a oteplení.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Nehoda omezuje provoz na dálnici D1 u Brna ve směru na Vyškov na stém 94. a půltém kilometru. Kolona je od Kývalky, zdržíte se okolo 20 minut. Omezený je po nehodě stále i průjezd po obchvatu Slavkova u Brna. Mají kvůli tomu zpoždění i autobusy hromadné dopravy a to až 25 minut. Podobně se zdržíte také na příjezdu k místu nehody od dálnice D1 v opačném směru k D1 je zdržení okolo 10 minut. Šťastnou cestu bez nehod vám přeje Věra Šenbeková a Český rozhlas Brno.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Humoriáda.
4: Jste na správné stanici ve správném čase, dobře vyladěné úterní odpoledne přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Pavlína Filipovská. Dobrý den, vítejte.
5: Dobrý den, jsem tu ráda.
4: Dobře, jste to řekla, nemám co dodat, jen snad, že i dnes hrajeme o váš smích na tváří.
1: Humoriáda.

0: díky patří vám, zpíval Petr Rezek. My děkujeme Pavlíně Filipovské, že je tu s námi v dnešní Humoriádě. A první otázka, jak se rekreuje, kam vyráží v létě?
1: My vyrážíme s manželem, to on mě hlídá, ale není to ze žárlivosti, je to tak z péče, jo.
0: Opečovává.
1: Ano, ano, ano. Je to křesťan prostě. A my máme takový krásný postraní sídlíčko v západních Čechách na Přimdě a tam v domečku si užíváme klidu, krásného vzduchu a pohodlíčka.
0: No to zní báječně.
1: Ano. A tam zajíždíme prostě často, ono to není zas tak daleko a jsme tam šťastní.
0: Tak to je bezva. A vy jste dorazila teď odtamtud, či z domova?
1: Ne, já jsem dorazila čistě jen přes Žižkov, jsem se snažila dopracovat a docela ve mně byla malá dušička, poněvadž jsme měli před sebou, ono se to říká štrůdl, ale není to správně česky. No prostě hodně aut.
0: Fronta byla.
1: Jedno za druhým a ten pan řidič byl cizokrajnej, takže se tu v Praze moc nevyznal a několikrát za tu trasu, poměrně nedlouhou a jednoduchou, přes Žižkov dolů z kopečka, zabloudil. Já nevím, jak se to dělá, to jsem nevokoukala, ale jemu se to povedlo a měl zážitky, no a já měla strach, že si vás zmeškám.
0: No tak to bychom chvilku na vás určitě
1: vás,
0: rádi počkali.
1: Posluchače, se kterými počítám.
0: Kolona se hnula, ano, a vy jste s námi a my jsme rádi. A pojďme na první výběr, koho nabídneme posluchačům.
1: Já bych ráda nabídla hned něco veselějšího, tak abych smazala ten stres z té klikatý cesty Žižkovem. Tak já bych nabídla nejlepšího a nejveselějšího ředitele divadla, pana Josefa Dvořáka.
2: Když se hrálo utkání a on měl představení, to byly muka, to byly muka. On, my, semafor, pokud znáte, divadlo v podzemí a on měl takový rádio, takhle veliký. Opravdu, paní. V tom byly baterie dvě tuškový a on to měl na uchu a to chrchlalo. Říkal, co blázníš, Karle, dít nic neslyšíš. On nevěděl, kdo ho dal. A teď, jak byl nervózní chudák, představte si, my hrajeme ten den a inspicient volá Karla Efu, protože věděl, že je všechny nahoře Karel Efa na scénu. Karel Efa na scénu. A vždycky ho volal s předstihem, protože starý pán, aby měl čas přijít dolů. Karel Efa na scénu. A Karel Efa rádio na uchu, no, obchází. Volání bylo už asi po třetí nebo po čtvrtý, jak začalo být naléhavý. A to zaregistroval ten Karel Efa, prostě s rádiem sletěl dolů. Co je? Nic, pane Efo, nic, prosím, teď se připravte a na scénu. A on jak ztratil ten timing, tu chvilku na přípravu, kterou měl zafixovanou, když přišel pohodlně k tomu jevišti, připravil se na kouk, kdo tam je, druhým bokem zkontroloval, jestli ho jedno oko neklame. A potom rozšafně stoupil, on stupoval ovšem rozšafně, on měl jednu nohu v sádře, to byla, prosím, teda rekvizita, ta sádra, gips, a měl berlu. Tentokrát vletěl na jeviště a já jsem říkal, je zle, protože měl berlu na druhé straně. On začal kulhat na tu zdravou nohu a tou zasádrovanou flákal do podlahu, to byly rány jak v kamenolomu a on se řítil na forvínu. A řek první větu. A v okno asi tak velký, jako vypadlo on teď na nový scéně. Na Národní třídě, no v okno nevěděl absolutně. A teď stál, a já stál kousek od něj a pozoroval jsem, ono mohl se mu napovědět. Taky je pravda, že bych mu napověděl, bejno, ale říkal jsem si, to je takový moment, kdy vznikají věci a říkává pan Rizer, Filip, prosím vás, hrajte dál, ono se může něco narodit. Narodilo, přátelé. Narodilo, on stál opřenej o tu berlu, takhle s ní prošmátrával jeviště kolem sebe a jenom odfukoval. A najednou se otočil, udělal vpravo hled a tam stál náš, seděl náš klavírista a koukal na něj, co se děje. A on mu pověděl, a nemám tě rád. Ten se zase otočil zpátky k pianu. S tím nemám nic společného. A najednou ten Karel Efa vzal tu první řadu jednoho po druhém. Tebe nemám rád, tebe nemám, tebe nemám, tebe taky ne, tebe taky ne. Já jsem říkal, ty báze, tady 400 lidí. To si teda dneska vyslechneme. Ale on probral jenom tu první řadu a potom už viděl, že by to bylo velice namahavý a zdlouhavý. Říkal, nikoho nemám rád a odešel. Nešel doposlechnout to utkání, ne, to by se mýlili. On stál venku, co se stane každému komediantovi, když zažije takovouhle hrůzu, takovýhle sen a stál v portálu a každý se ptá, co jsem říkal. Karlíčku, promiň, že tě oslavujeme takhle.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak máme rozehráno s Josefem Dvořákem, ten nám zůstává na pozici A a na Bčko nastupuje dvojice z našeho archivu Miloslav Šimek a Jiří Krampol. Dámy a páni, u rádia si vyberte a to můžete SMS-kou humor mezera A nebo humor mezera B na čísle 90 011 04 nebo nám zavolejte na 731 800 900. Na vaše hlasy se těší zde přítomná Pavlína Filipovská.

0: osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
2: Pokračuje Humoriáda, dnes tu máme posádku Pavlína Filipovská a Pavel Kučera. Vy na našem telefonu můžete přidat své hlasy pro Josefa Dvořáka nebo pana Šimka s panem Krampolem. Tak koho si vyberete, zveme vás do dnešní hry. Dobrý den.
3: Dobré odpoledne, Honza z Vlkavy. Zdravím vás, Pavle, a srdečně zdravím i paní Filipovskou.
4: Já vám děkuji.
3: Jsme rádi, že včas dorazila do Humoriády, protože dneska ta Praha, to je něco otřesného.
4: No vidíte to, jak jste to krásně vymaloval. Já jsem chtěla o tom mluvit, ne, teď už je to zbytečný, vy jste to řekl. Je to hrozný, ale je vidět, víte, že tenhle národ náš je dělnej. Že prostě jakmile někde se vyskytne krumpáč, lopata, kolečko na hlínu, cokoliv, a ještě z šikovný český ručičky, tak hned do toho a už je díra, už je jáma, bylo dláždění, není dláždění a ty značky zákazový vjezdu a tohle, no to už nebudu líčit. No, to.
2: Nejlepší je, když se všechno opraví najednou.
3: Nedávno říkali na jednom rádiu, že dneska jste dřív letadlem v Londýně než autem z jednoho konce Prahy na druhý.
2: No tak naštěstí tu máme toho Krtka, čili metro, kdo je odvážný, může se svésti tady. Tak jo, a kam s vaším hlasem, Honzo?
3: Určitě za panem Šimkem a panem Krampolem.
2: Máme zapsáno, mějte se pěkně. Naslyšenou.
3: Zdravíčko, díky, naslén.
2: Dobré odpoledne.
5: Dobrý den, Bohouši Vysočina. Prosil bych Krampola.
2: Máme zapsáno, mějte se hezky i vy. Zveme dalšího, kdo pak to bude s námi. Dobrý den.
6: Dobrý den, tady je Irena z Roudnice nad Labem. Oba vás moc pozdravuji, vaše přátelé pozdravují a vás také.
4: Děkujeme.
6: A přála bych si Krampola a Šimka.
2: Děkujeme za váš hlas, mějte se hezky. Připomínám, na Ačku je Josef Dvořák, ať víme. Dobré odpoledne, pro koho jste vy?
7: Dobrý den, zdravím do Humoriády vás, Pavle, a vašeho milého hosta Pavlínku Filipovskou. Dobrý den, Pavlínko, moc vás zdravím.
4: Já vás taky. Ještě víc možná.
7: Líbí se mi vaše písničky, například Včera neděle byla, včera byl hezký den. Hlasuji, Pavle, pro Ačko a všem přeju krásný večer či příjemné středeční ráno s příjemným probouzením do nového dne.
2: Děkujeme. Růža
7: z Rychnovska, nashledanou.
4: Děkujeme vám.
2: A Pavlína nemusí dneska ani zpívat, dneska nám zpívají posluchači, tak kdo pak dál je s námi? Dobrý den. Haló, haló. Tak ozvěnu poslouchat nebudeme, slumte si rádio, když voláte, a hlavně mluvte. Dobré odpoledne, kdo je další?
8: Miroslav Karviné, dobrý den, paní Filipovská.
4: Dobrý den.
8: Dobrý den, Ivan Pavle, a hlasuju pro pokračování, Ačko.
2: Děkujeme i za váš hlas a mějte se hezky. No a přátelé, jdeme to sečíst všechno, i když tady Miroslav Karviné hlasoval pro pana Dvořáka i další, tak více hlasů dorazilo pro dvojici Šimek a Krampol, takže přepojujeme na železnou neděli.
9: Rozhlédli jste se dnes po sluncem zalité Praze? Jistě rozhlédli, kdo by odolal? Slušelo jí to. Po velkém úklidu Praha nově dýchá. Dvory, půdy, sklepy vydali svá tajemství a vydechli si. Ano, máme za sebou ostatně jako každým rokem v tuto dobu železnou neděli. Pozvali jsme proto k nám do studia inženýra Františka Vyrážku ze sběrného podniku Sebranka. Aby nás poinformoval, jak železná neděle v Praze vlastně proběhla. Dobrý večer.
10: Dobrý večer.
9: Pardon, podle hlasu a teď vidím i podobou soudru Vyrážkovi, mi silně připomínáte soudra inženýra Dlašku z havarijní údržby. Toho jsem tady zpovídal minule, je nějaká souvislost?
10: To je brácha.

0: jsme dvojčata.
1: Vy jste bratři dvojčata. A jak to, že se každý jmenujete jinak?
0: My jsme dvojčata, ale každý z nás má jiného otce. Beácha má Dlašku, já mám Vyrášku.
1: Takže jste dvojčata a každý máte jiného tatínka. No pozdravujte maminku.
0: Děkuji, vyřídím.
1: A rozumíte si s bratrem?
0: Tak brácha, když přijde normálně domů za choty, tak umakala omoubený. Neví vlastně, co se v zaměstnání, když chytne u Roně, chytne, protože neví, jak to vlastně je.
1: Pardon, co jste říkal?

0: Vy mě neslyšíte?
1: Ale já vás slyším, jenom jsem nerozuměl obsahu.
0: No, říkám, že brácha je starý huhňadlo. Že mu nikdo nerozumí ani slovo.
1: Ne, soudruvi Ráško, teď jste nerozuměl vy mě. Já myslím, jestli si s bratrem, soudruhem Dlaškou, rozumíte názorově.
0: No, názorově ano. Vždyť jsme oba vedoucí.
2: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
3: Tak tolik Železná neděle s Miloslavem Šimkem a Jiřím Krampolem. Můžete je mít dál, když bude Ačko, když bude Bčko, nastoupí Miroslav Horníček na téma Horníček a televize. Tak to je výběr. Hlasujete, připomenu jenom spojení Humor mezera A, Humor mezera B na číslo 90 011 04, telefon 731 800 900. No, všechny osoby jsou spojené se semaforem, stejně jako náš dnešní host. Tak na koho z těch tří bychom mohli zavzpomínat?
4: No, když jste teď se zmínil o Miroslavu Horníčkovi, tak on vlastně k tomu semaforu taky bytostně patří.
3: Ano.
4: Protože ta první hra, kterou jsme uvedli slavnostně v semaforu v roce 1959, tak ta se jmenovala Člověk z půdy a onen Člověk z půdy, to byla hlavní role pro Miroslava Horníčka. Posléze pro Miloše Kopeckého a taky můj tatínek si to zahrál, no, protože on trochu žárlil, že nebyl obsazen hned, ale nakonec na něj došlo. Tak, takže všichni tihle tři se střídali v té hlavní roli,
3: ano.
4: A Miroslav Horníček se vyznačoval tím, že se k nám hůďatům, neskušeným, neumětelům vlastně a ze všech možných kouta, jako koutů, ze smetených, že se k nám choval nesmírně noblesně, jako ke kolegům. Všem nám vykal. To nebylo žádný, pojď sem ty holčičko, teď si nebo si sedni, on bude lepší, když si budeš sedět. Ne. On mi vysvětlil, proč bude lepší, když si sednu. A nebudu překážet, ale byl nesmírně noblesní a jednal s námi jako s váženými kolegy. A to byl moc krásný pocit, když tahle hvězda prostě se k vám chová s úctou, poslouchá, jestli z vás něco vypadne, co má vypadnout, nebo nevypadne a on to nějak omluví, přejde. No prostě byla s ním spolupráce úžasná. Moc na něj vděčně vzpomínám.
3: Říká Pavlína Filipovská o Miroslavu Horníčkovi a my budeme vzpomínat i dál v další písni, kterou bude právě Pavlína zpívat.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: Odešel mi, tak to byla písnička Pavlíny Filipovské. Ta píseň je stejně stará nebo stejně mladá jako já. Jsem zjistil.
2: Takhle dokonce. No,
1: no a bylo to vtipné, bylo to
2: tak dítě,
1: finančně...
2: bavilo jste se?
1: Ano. Bylo to o finančně závislém muži, který byl trošku vypočítavější a ten vztah nevyšel, jak jsem pochopil z toho textu.
2: No a byla to taková předzvěst dalších mužů, který jsem za svý cesty kostrbatý potkávala.
1: Tak
2: bylitací, bylitací.
1: Nemusela otvírat tuto kapitolu, ale je to na vás, na to bych se neptal určitě.
2: No já si myslím, že na... Jak si je na to už čas v mém případě,
1: jim to spočítat,
2: abych udělala trošičku jako takovou
1: inventuru. Ano.
2: A nakonec s touhle písní docela souhlasím.
1: Výborně.
2: Ne úplně, že jo. Byli tací, kteří si mě vzali. Ale bylo jich, který mi slibovali a žádná kytka svatební se nedostavila.
1: Já bych to shrnul tak, ti, co stáli za to, zůstali.
2: Zaplať pánu.
1: Čili jeden hlavní teď v tuto
2: ano,
1: chvíli.
2: Ano, ano, ten vybraný nakonec tento odnes.
1: Ten má to nejlepší, co může mít. A my ano. Teď budeme hlasovat s našimi posluchači. Vybírají si Miloslava Šimka s Jiřím Krampolem, anebo Miroslava Horníčka. My už posloucháme další vaše hlasování. Dobré odpoledne.
3: Dobré odpoledne. Stáda Zeměk vás stále zdraví a paní Filipovskou.
2: Děkuji.
3: Ale je to těžký to rozhodnutí.
1: No proto máme vás, abyste to rozhodli za nás.
3: No, já bych chtěl teda oba, ale tak dejte mi pana Horníčka.
1: Zapsáno, Stando, mějte se.
3: Děkuju vám, naschle.
1: Naschledanou. Dobré odpoledne.
4: Dobré odpoledne, tady Míla z Prahy 8. Zdravím vás oba humoriádníka i humoriádníci.
1: A my našeho humorníka.
4: Děkuji, děkuji. Já bych byl pro pana Horníčka a jinak jsem hrozně rád, že jste zmínili pana Františka Filipa, protože já ho párkrát v práci v televizi potkal a byl to velice, a to plíno asi ví, velice šikovný pán a uměl, no, takových je škoda, že nejsou, že?
2: Díky, doufám, že tatínek poslouchá.
4: Doufám, no děkuji, děkuji, naschle.
1: Děkujeme, naslyšenou.
2: Naschle.
1: Dobré odpoledne.
5: No dobrý odpoledne, tady vám zdraví, ale na Sněžovce já vás zdravím, na zdravím Pavlínku.
2: Děkuji.
5: Mějte se hezky a já bych chtěla Ačko.
1: Zapsáno.
5: Mějte se moc hezky, Pavlínko, a vy taky, pápa.
1: Děkujeme, Pavlínka i Pavlínek vás zdraví, dobré odpoledne, kde je s námi teď?
6: Dobrý odpoledne, Pavel. Já bych chtěl pozdravit vás všechny a chtěl bych se zeptat Pavlínky Filipovský, jestli ještě někde účinkuje, že bych se rád zase na ní přišel podívat. Nicméně hlasuju pro Miroslava Šimka.
1: Zapsáno.
6: Děkuju.
1: A posloucháme odpověď.
2: No, sem tam se ještě vyskytuju, pochopitelně.
1: Například v Humoriádě.
2: V Humoriádě. Rozhlas miluju. Už odmala. Odmala. To bych pak třeba vysvětlila, kdyby byl čas.
1: No je čas.
2: Jako proč odmala. Tak to můžu hned?
1: No pojďme na to hned.
2: Pojďme na to hned. Začala jsem učinkovat v rozhlase díky tatínkovi. Tam to tak bejvá. Musí být přímluvce a někdo, kdo mě tam doved. Ale doved mě tam jenom proto, abych tak sledovala, koukala. Mě to strašně bavilo. A bylo to k panu režiséru Karlu Pechovi. Do takového nedělního krásného pořadu, který dělal tam pravidelně. A když tak viděl, jak já to sleduju, oči do kořán rozčen, já jsem se cítila nádherně v tom studiu, pak jsem viděla herce, jak se snaží u jednoho mikrofonu, teď se tam tlačili všelijak vejce, nemohli. A pan režisér Pech si tehdy usmyslel, že kus toho textu prostě budu říkat já. Jenomže netušil, že se tam vyskytují slůvka pro mě nevysvětlitelná a nevyslovitelná. Byly mi 4 roky a takový slůvko jako čtyřlístek, to bylo pro mě neuvěřitelně těžký říct. I ty zoubky ještě nebyly na to uspůsobený.
7: Přížišek.
2: Jo, jistě. No. Jsem připošišlávala. A pořád to nebyl čtyřlístek podle Karla Pecha. A už to všechny bavilo kolem a drželi palce, aby jdi do toho, jdi do, nedej se. A já jsem se nedala, já to zkoušela furt dlouho a nakonec to přece jenom dopadlo. ten čtyřlístek, víte, mě to dodneska dělá potíž.
1: Ale tak, už ho říkáte dneska v Humoriádě v současnosti, tak to dopadlo dobře v rozhlase.
2: A je znát, že to je čtyřlístek?
1: Jo.
2: No tak vidíte, a takhle jsem prorazila v rozhlase, prosím.
1: Výborně. A teď ještě, abychom posluchači odpověděli, nějaké to vystoupení mimo rozhlas nebo někde, nějaká beseda, něco občas bývá asi.
2: To víte, člověk prostě jakmile jednou okusí prkna, která prý znamenají svět, nevím, jestli celý svět, ale pro mě jsou neustále lákavá.
1: Takže?
2: Takže kdykoliv se naskytne možnost a někde si přímo i vyžádají, že jestli bych nepřijela, jestli bych nemohla, já zaplať pán Bůh můžu. A ráda se s lidmi potkávám, protože víte, je to koření našeho života, naší profese. Bez tý by to nešlo prostě.
1: Kdo jednou ochutná ten potlesk a ten úspěch, tak by ho chtěl pořád. Víte, dá se to tak neskromně říct?
2: Dá se to tak neskromně, je to neskromný to říct, ale je to vyznání v podstatě.
1: Výborně.
2: Upřímný vyznání. Mhm.
1: Tak my teď ochutnáme další kus z našeho archivu. Vítězové tohoto kola jsou Miloslav Šimek s Jiřím Krampolem.
7: Mohl byste hned v úvodu našeho rozhovoru krátce charakterizovat průběh letošní železné neděle?
8: Mohy. Zatím je to katastrofa.
7: Katastrofa. Takže i pracovní výsledky máte stejné jako bratr. Říkáte katastrofa, to mě překvapuje.
8: Mně ne. Vás možná ano, vy v Sebrance nepracujete. Zdá se totiž, že heslo, se kterým Sebranka do železné neděle vstupovala, seber, co můžeš, nebylo šťastné.
7: Můžete to nějak vysvětlit?
8: Mohu, k tomu jsem kompetentní. Tak zpátku na sobotu před železnou nedělí sice každý občan Prahy udělal před svým domem spořádaně svoji hromadu. Ale když jsme do ní v neděli píchli, železa tam bylo pomalu.
7: Jak je to možné?
8: Pražané nám hromady rozebírají. Nejhorší je, když železná neděle připadne na měsíc v úplňku. Toto na hromadách vypadá jak na bleším trhu. Lidé lezou po hromadách jako brablenci.
7: Jako kdo?
8: Brablenci.
7: Brablenci.
8: No brablenci, vy neznáte brablenci?
7: Neznám.
8: Ferda Brablenec. Práce všeho druhu. Něco jako já. Autor Ondřej Topůjko. No.
7: Aha. Ferda Mravene.
8: No když říkám Ferda Brablenec. Nic. Prostě někteří neduživí, slabí, nedonošení jedinci za jasné noci unesou na hřbetě až desetinásobně těžší břemena, nežli jsou oni sami.
7: No, o co mají Pražané na hromadách takový zájem?
8: Tak především o tovar, který je na našem trhu nedostatku. Sám jsem to o železité neděli při revizi viděl. Jeden občan na hromadě před betlémskou kaplí rovnal kosu, zřejmě se na někoho chystal. Další čtyři občané se přetahovali jako idioti o troubu. Další občan si odnášel rychle zastarelý typ papíňáku z dovozu.
7: Papiňák z dovozu, jaký ty máte na mysli?
8: Ešu za píšťalka. Víš, co je smutný soudu redaktore?
7: Nevím.
8: Já ti řeknu, co je smutný.
7: Co je smutný?
8: Smutný je to, že nám občané nekupí nahromady pouze železo, ale hlavně to, čeho se potřebují zbavit. Jsou to kolikrát tragikomické situace. Například v Praze 3 Kuberíkově ulici 44 nějací občané dali nahromadu starý otoman i se spícím dědečkem.
7: No. Soudru Vyrážko, o tom jsme četli asi všichni ve Večerní Praze. To je právě krásná ukázka toho, jak dnešní mladí lidé se dokáží vzorně postarat o své rodiče. Obětují otoman. Jakoby dědek nedokázal do starého železa dojít sám.
0: Humoriáda.

0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V Zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punčochář, Ivan Bodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovýrok.cz. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka.
0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
3: Jsme zpátky v Humoriádě. Náš dnešní host Pavlína Filipovská vybírá dalšího, kdo by vás mohl z našeho archivu příjemně zabavit.
4: S dovolením si dovolím na chvíli tedy ten váš, tady jak máte takový krásný vystoupení, pane kolego, skutečně to je vám co závidět, to se zase, a jak vám to krásně odsejpá. Ale já bych to přerušila jenom na chvilku. Já bych ráda uvítala hosta, který teď v Humoriádě, který by se teď představil, a je to moje srdeční záležitost, protože jak jsem se zamilovala tehdy díky Pechovi do toho rozhlasu Čtyřlístek, tak mě to zůstalo až do pozdních chvil a já jsem se díky dobrému jitru, který jsem dlouhá léta vysílala a byla jsem šťastná, protože jsem byla ve společnosti moudrých, laskavých a slušných lidí. A tak jsem se taky seznámila s jedním klenotem. Jmenoval se František Nepil. Škoda, že už používám toho minulého času, ale ten František je pořád s námi, aspoň se mnou určitě. Já si pořád připomínám tu jeho ušlechtilost, tu jeho laskavou mluvu, která sklidnila všechna příkoří a všechny nepěkné věci, které se bohužel na světě pořád a pořád dějí a opakují. A František Nepil byl takovým balzámem na duši i na uši. A já bych teď tedy ráda nabídla, když mám tu možnost, děkuji, já jsem si o ní řekla sama, no vy byste mi ji možná ani nedal, ale já jsem se toho chopila takhle statečně a chtěla bych nabídnout posluchačům Františka Nepila. On totiž hovoří tak léčivě a tak mile a přátelsky, že se mu nedá prostě odolat. Věřte mi, zkuste to.
5: Asi v polovině cesty se konečně něco událo. Nad královnou Astrid začal kroužit vrtulník belgické armády. Za chvíli se stoupil hodně nízko, zavěsil se nad příď a polaně spustil na palubu nejdříve jednoho, pak druhého a posléze třetího kurýra. Jeden po druhém se odebral v doprovodu námořního důstojníka do kapitánské kajuty. Nemáte představu, jak loď ožije, když se takhle konečně něco děje, jak se pasažérům rozhoří oči a co se jich shromáždí napříč. třídy, aby takový kurýr neměl kam se stoupit. Vždyť se jich tam schromáždí mnohem víc, než se jich vůbec nalodilo. A hlavně co dohadů a nejistot vyvolá přítomnost takových kurýrů v kapitánské kabině. Jedna část cestujících by se nedivila, kdyby se na trase plavby objevily miny. A druhá část předpokládá, že kapitán dostal rozkaz nepřistát v Douvru, nýbrž ve Folkestonu, popřípadě v Ipswichi, Southendu, Brightonu, Portsmouthu nebo v Lávru, jenž je ovšem ve Francii. Třetí část cestujících nevylučuje možnost, že kapitán dostal pokyn vrátit se do Ostende. Já osobně jsem byl přesvědčen, že všichni tři kurýři přiletěli za kapitánem, aby mu vysvětlili, kde je vůbec Anglie, protože jsme tam pluli už dvakrát tak dlouho než Emma Bornová a pořád jsme neviděli břehy. Kromě toho jsem měl podezření, že celá tato atraktivní operace byla už předem objednána a zahrnuta do ceny lodního lístku, aby se znudění pasažéři měli čím zabavit a nepropadli vandalismu či nějaké jiné protiprávní činnosti. Zřejmě však kurýři ukázali, kde je Anglie, neboť půl hodiny poté, co si je zase vytáhli po laně do helikoptéry, se objevily bílé útesy doverské. Nebyly v té mlze a mžení bílé, byly šedé a syré, ale mohl jsem si na vlastní oči vychutnat toto epiteton Konstanz, jež má stejný věhlas jako pojmy kararský mramor, amazonská džungle, gaskonští kadeti či cedry libánské. Jakmile jsme ovšem bílé útesy spatřili, nesměli jsme dále otálet. Museli jsme co nejrychleji zdupat po strašně úzkých točitých schodech do hlubin podpalubí a najít náš autobus. Nevěřili byste, jak špatně se něco tak zdánlivě velkého hledá, jak ztratíte jistotu, zda je ve třetím nebo ve čtvrtém podpalubí, zvláště když je v pátém. A už vůbec si nemůžete vzpomenout, zda jste před 4 hodinami nastupovali na ty šnekové schůdky z levého či z pravého podpalubí, a to tím spíše, že teď je to levé napravo a pravé nalevo. Nakonec to správné podpalubí přece jen objevíte, usadíte se na svém křesle, nakrájíte si pár koleček salámu, abyste zahnali to rozrušení ze ztráty autobusu, a než zjistíte, co jste si všechno zamastili, jste na pevnině. A co je důležité, nejste ani ve Folkestonu, ani v Ipswichi, Southendu, Brightonu, Portsmouthu či v Lávru, nýbrž v Douvru, kde být máte. Zaplať pámbu za ty kurýry.
3: A my jakožto kurýři tady s Pavlínou Filipovskou ve studiu jsme vám doručili do uší Františka Nepila. Bylo to takové sklidnění, jak Pavlína předznamenala, tak doufejme, že ta pohoda bude vládnout i dál.
4: Musí. Pojďme si ji odnést. No?
3: Výborně. Bezvá, tak souhlasím. Hezké léto přeje Pavel Kučera všem i Pavlínce. Těšíme se na příště.
4: Já vám přeji krásné. Máte dovolenou před sebou.
3: Může být.
4: Jak jsem to... Ano. Ano, No tak prosím vás, pozor na ty vlny, jo, tam ten balt se s nikým moc nemazlí. A vzpomeňte na to, že tady je spousta posluchačů, kteří se na vás těší, a třeba možná v koutě i jedna spolupracovnice, a to jsem já.
3: No tak děkujeme pěkně, budu se těšit na vlnách Českého rozhlasu na další setkání.
4: A vrať se nám v pořádku.
3: Krásný den.

0: zůstává vzadu a Kateřina Neumannová si jede pro zlatou olympijskou medaili.
1: Hlas dokáže během okamžiku vtáhnout do hry. Zprostředkuje napětí, povzbudí, zrychlí tep, zvedne ze židle, strhne k fandění. Radost z vítězství přinese domů i kamkoliv na cesty. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
2: Bylo 17 hodin.
3: Český rozhlas Brno. Zprávy.
2: Příští rok by mohly platy pracovníků ve veřejné sféře vzrůst podle ministra Aleše Juchelky nejvíce za poslední roky. V Hustopečích mají opravené okolí hřbitova. Filharmonie Brno dnes přidá další festivalový koncert na hradě v Špilberku. Zítra bude oblačno až polojasno, teploty až 30 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Brno pro vás má Věra Šenbeková. Dobré odpoledne. Platy učitelů, zdravotníků nebo policistů by měly v lednu stoupnout, řekl to ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka z hnutí ANO. Pracovníci ve veřejné sféře si podle něj polepší nejvýrazněji za poslední roky. Domluvil se na tom s ministryní financí z hnutí ANO Alenou Schillerovou. Podle Juchelky mají jasno také o důchodech.
4: Počítáme s navýšením například u důchodu. Tam je to jasné, tam je to na 740 miliardách korun, tam je už s tom započítáno úplně všechno. A celkový samozřejmě objem nemáme, protože se budeme nadále vyjednávat a samozřejmě bude zasedat i vláda například u těch důchodů. Je to jasné, tam je důležitá koaliční dohoda.
2: Jednání ministrů práce a financí bude pokračovat ve čtvrtek. U hřbitova v Hustopečích je po nedávno dokončených opravách nový chodník, příjezdová cesta a parkoviště u krematoria. Dělníci upravili také kanalizaci a odvod dešťové vody před obřadní síní. V minulosti totiž voda z polí nad hřbitovem při silných deštích zaplavovala hřbitov bahnem. Město za opravy zaplatilo více než 5 milionů korun. Práce budou podle místostarosty ze strany zelených Bořivoje Švásty pokračovat opravou hřbitovní zdi a výsadbou zeleně. 34. budovu v centru Zlína by mohla demoliční firma zbourat do 14 dnů. Bourací práce by tak byly hotové asi o týden a půl dříve, než se předpokládalo. Českému rozhlasu to řekl mluvčí společnosti Krim Marcel Schmidt. Na nádvoří hradu Špilberk večer zazní další z koncertů hudebního festivalu Brněnské filharmonie. Pro velký zájem zopakuje včerejší koncert s hudbou z české videohry Kingdom Come Deliverance, doplňuje mluvčí Kateřina Konečná.
5: Posluchači se mohou těšit na zvuk velkého symfonického orchestru středověké hudby Bacchus a také pěveckého sboru Masarykovy univerzity. Tento koncert bude doplněný také videoprojekcí z počítačové hry.
2: K dispozici jsou na tento koncert už pouze vstupenky na stání. V dalších dnech bude festival pokračovat koncerty klasické hudby ve spojení s jazzem a dalšími žánry, a to až do neděle.
3: Počasí.
2: V noci bude na jižní Moravě převážně zataženo s deštěm, zítra oblačno, odpoledne polojasno, večer na Blanensku přehánky, později skoro jasno. Nejnižší noční teploty 16 až 13 stupňů, denní vystoupí na 27 až 30. Vítr ráno a večer slabý, přes den mírný. Biozátěž bude střední kvůli přechodu fronty a oteplení.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
2: S nesouvislou kolonou na téměř půl hodiny počítejte na dálnici D1 na příjezdu do Brna ve směru od Prahy. Tvoří se už od Ostrovačic, tedy od výjezdu na stém 78. kilometru. Zhruba 10 minut se zdržíte také na příjezdu po D2. Nesouvislá kolona začíná na 9. kilometru. Počítejte také s tím, že se stále ještě zdržíte v silném provozu na obchvatu Slavkova u Brna. Ovšem dopravní nehoda, která byla poblíž od bočky na Křenovice, už provoz neomezuje a kolona se pomalu rozjíždí.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Den v kraji.
6: Dobré odpoledne, milí posluchači, jsou 4 minuty po 17. hodině. Na vlnách Českého rozhlasu Brno začíná pořad Den v kraji. Už za pár minut vám nabídneme přehled aktuálních informací z Jižní Moravy. Přibližně ve 17:15 vás čeká předpověď počasí s brněnskými meteorology. A nebude chybět ani glosa Karla Škrabala, další epizoda Temných letopisů či náš letní servis. U mikrofonu Eliška Zárecká, hezké odpoledne a dobrý poslech.
3: Český rozhlas Brno, Den v kraji.

0: Posloucháte Český rozhlas Brno, 7 minut po 17. hodině přinášíme zpravodajský souhrn. Dnes s Věrou Šenbekovou.
1: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Jihomoravském kraji? Stručně, jasně, přehledně.
2: Zemědělci v Jihomoravském kraji sklidili přes 99% ploch s obilím a řepkou, vyplývá to z dat ministerstva zemědělství. Výnosy jsou u všech plodin nižší než loni, pohybují se nad 5 tunami na hektar. To je zhruba o pětinu méně než v loňském roce. Hlavní tuzemská obilovina pšenice má ale podle laboratorních rozborů velmi dobrou kvalitu. Část vzorku má ovšem menší zrno než je běžné. V celém Česku dnes přestala platit výstraha před vznikem a šířením požárů. Český hydrometeorologický ústav je zrušil. Podle meteorologů v posledních 2 dnech situaci zlepšil déšť a riziko vzniku požárů se tak snížilo. Včera po dlouhé době pršelo skoro na celém území Česka a podle předpovědi má lokálně pršet i v následujících dnech. Registr vozidel a řidičů v Kounicově ulici v Brně dnes otevřel jen asi polovinu svých přepážek. Pondělní bouřky totiž vytopily část pracoviště. Pokračuje Klára Opálková z tiskového oddělení magistrátu.
3: Došlo k protečení vody stropem na přepážkové pracoviště. Celkem je vyřazeno z provozu 8 z 20 přepážkových pracovišť. V následujících dnech bude provedena revize budovy a podle výsledku bude stanoven další postup.
2: Hala s uskladněným dřevem a dalšími předměty hořela dnes dopoledne v újezdu u Brna. Hasiči dostali požár zhruba po hodině pod kontrolu. U požáru zasahovali asi 3 hodiny. Nikdo nebyl zraněn. Proč začalo hořet, odborníci zjišťují. Škodu vyšetřovatel odhadl na 500 000 korun, informoval mluvčí hasičů Filip Venclovský. Více než 70 lidí prochází ve Vyškově výcvikem pro budoucí členy aktivní zálohy. Jde o speciální prázdninový kurz, který trvá 4 týdny. Standardní doba je o 14 dní delší. Armáda se snaží vyjít vstříc profesím, pro které by bylo kvůli práci složité běžné cvičení absolvovat. Ochránci přírody nachází na severu Moravského krasu 10 mrtvých raků říčních. Část potoka Bílá voda u Holštejna totiž kvůli letošnímu extrémnímu létu vyschla. Ochránci přírody doufají, že pomůžou deště z posledních dnů. Digitalizace pomůže šetřit vodu v botanické zahradě a arboretu Mendlovy univerzity v Brně. Ve spolupráci se startupem Next Drop ze Západočeské univerzity můžou zahradníci přesněji řídit zavlažování. Systém vám podrobně představíme po 17:30.
1: Den v kraji. Stručně, jasně, přehledně.

0: počasí.
1: Máme 17 hodin a 13 minut a to je ten správný čas na předpověď počasí. Na druhé straně linky je meteorolog Petr Minster. Dobré odpoledne.
2: Dobré odpoledne.
1: Jaké je aktuálně počasí v městech Jihomoravského kraje?
2: Máme všude zataženo, už se objevuje i více míst, kde slabě poprchává, teď například v okolí Brna, nebo ještě na severozápadě kraje. No a těch míst bude do večera přibývat, zatím to ještě nebude souvislý déšť na celém území, ale ty srážky už se přibližují. Teď jsou teploty od 17 do 21 stupně, vítr pofukuje od západu většinou slabý.
1: Jak se bude počasí vyvíjet v průběhu večera a noci?
2: Malinko jsem naznačil, těch srážek bude přibývat, takže v průběhu noci očekáváme déšť, který zase bude ustávat až později v noci, respektive k ranním hodinám, kdy se potom už bude k ránu také protrhávat oblačnost. Teploty ty vydrží mezi 16 až 13 stupni, no a zítra nám vystoupí o dost výše, zítra čekáme mezi 27 a 30 stupni s tím, že bude převažovat oblačno v průběhu odpoledne. Nebude i polojasno a zejména tedy v té jižní polovině. Večer jenom krátce při větší oblačnosti je možnost malé nějaké přehánky spíše na Blanensku, nicméně večer potom zakončíme skoro jasnou oblohou. Přes den bude potom foukat mírný vítr opět do 20 km za hodinu, tentokrát od jihozápadu.
1: A jaká bude ta další noc?
2: V průběhu noci bude malá oblačnost, teploty do rána budou 18 až 15 stupňů v průběhu čtvrtečního rána, nicméně tam už se objeví také přehánky nebo dokonce i bouřky. V průběhu čtvrtečního dne bude srážek málo nebo nebudou žádné, zejména dopoledne a zpočátku odpoledne a na odpoledne a večer opět musíme počítat s přehánkami a bouřkami s tím, že do té doby teploty vystoupí na 28 až 31 stupňů na jihu kraje. Je dokonce až 32 stupňů.
1: To byl Petr Minster z Českého hydrometeorologického ústavu. Já vám moc děkuji a přeji vám pěkný den. Naslyšenou.
2: Děkuji. Pěkný den. Naslyšenou.

0: Čtvrtečním hostem 20. srpna bude spisovatelka Jana LeBlanc, která se synem Benjamínem napsala knihu Tramvaják. Co hlavního hrdinu příběhu přimělo pátrat po tom, jak funguje městská doprava? Jaký manuál nabízí kniha pro budoucí tramvajáky a tramvajačky? A proč je dobré nevzdat se svého snu? A jak náročné je získat dětský tramvajový řidičák? To všechno se dozvíte, když budete s námi. K poslechu tradičně srdečně zve Jarka Vykoupilová.
1: Poslechněte si ve čtvrtek po 11. hodině v našem vysílání. Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
2: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
1: Více informací na webu zámecké léto.cz. Český rozhlas Brno, písně.

0: A to je Český rozhlas Brno. Za 6 minut bude 17:30. Vodní nádrže na jihu Moravy letos čelí mimořádně nízkým přítokům. V řekách je kvůli horku a suchu málo vody. Přehrady tak toky pod sebou dopouští. Hladina v nich klesá i kvůli odběru vody. Detaily zjišťoval a v rozhovoru s moderátorem Pavlem Kašparem shrnul redaktor Ondřej Schneider.
1: Jak výrazně se sucho ve vodních nádržích projevuje?
2: Tak přítoky do nich jsou o desítky procent nižší, než je dlouhodobý průměr. Třeba do Vranovské přehrady minulý měsíc přitékalo průměrně jen necelých 0,7 metru krychlového za vteřinu. A protože povodí Moravy musí udržovat minimální odtoky z nádrží, tak ty hladiny klesají rychleji než obvykle. Právě na Vranově je to dobře vidět už na první pohled. Třeba pod hradem Býtov z některých lagun voda úplně zmizela. A i Vranovská pláž u Hráze je letos kvůli ústupu vody o poznání delší než v předchozích letech. Ještě nižší přítoky mají nádrže v Opatovicích na Vyškovsku a Letovice. Tam nedosáhly ani desetiny průměru.
1: Má letošní sucho nějaký vliv třeba i na odběr vody z nádrží?
2: Ano, podle Povodí Moravy jsou požadavky na dodávky vody zvýšené o víc než 8 milionů kubíků, to je meziroční navýšení o téměř 15%, a nárůst se podle vodohospodářů nejvíc projevuje u vodáren, pro které je voda v nádržích jistějším zdrojem než mělké podzemní zdroje. Podle mluvčí Povodí Moravy Jany Kučerové mají nádrže pořád dostatek vody na to, aby dodávky vody dokázaly zajistit, stejně jako minimální průtoky do řek.
3: Nádrže díky akumulované vodě pomáhají nadlepšovat průtoky v tocích. Od začátku roku pustili do toku o 134 milionů kubíků vody více, než kolik do nich přiteklo. Zlepšují tak podmínky pro život v řekách. Nejvíce toky dotují nádrže Vranov, Nové Mlýny, Dalešice a Vír.
2: Právě Vírská přehrada na řece Svratce letos výrazně pomáhá s dodávkami vody do Brna. Brnu teď dodává zhruba 40% veškeré pitné vody. Loni to bylo ve stejném období asi 16% a je to tím, že hlavní zdroj pitné vody pro Brno, tedy Březovské přivaděče, letos to sucho hodně oslabilo. A Vírská přehrada dotuje právě i přítoky v řece Svratce a díky upouštění nádrže je Svratka teď na 26% průměru a bez Víru by to bylo ještě míň.
1: Podepsali se nízké přítoky třeba i na řece Dyji, mám na mysli letošní úhyny ryb.
2: Tak částečně ano, ale tím hlavním problémem na Dyji podle Povodí Moravy je to výrazné znečištění řeky fosforem, které podporuje rozvoj sinic. Podle mluvčí Jany Kučerové by k pročištění Dyje od sinic byl potřeba násobně vyšší průtok, který ale v tom suchu nedokáže nádrž Nové Mlýny zajistit. Podle Povodí by tomu mohlo pomoci navýšení dolní nádrže. Tento záměr ale i blokují nebo s ním nesouhlasí některé ekologické organizace. A naopak část ekologů a i některých odborníků vyzvalo vodohospodáře k diskuzi o tom, jestli naopak dolní nádrž nevypustit. S tím ale Povodí Moravy nesouhlasí a argumentují také tím, že nádrže jsou podle státního podniku součástí protipovodňové ochrany nejen u nás, ale počítají s nimi i v Rakousku a na Slovensku.
0: Jaký vliv má letošní sucho na přítoky řek do jihomoravských vodních nádrží, jsme probrali s redaktorem Ondřejem Schneiderem. A po písničce už na vás čeká básník a publicista Karel Škrabal se svojí dnešní glosou.
4: Český rozhlas Brno, den v kraji.
5: Dávno už vím, že chodím jak tě.

0: Vaším společníkem je pořád Den v kraji a já už vás můžu pozvat k poslechu dnešní glosy Karla Škrabala. Poslechněte si postřehy známého publicisty a básníka, tentokrát o jedné legendární kapele.
1: Skupina Lucie brázdí tuzemské amfiteátry a v sobotu 5. září vystoupí i na Jižní Moravě v Dubňanech na Hodonínsku. Viděl jsem ji tento víkend na festivalu v Trutnově. Reakce ve veřejném prostoru byly značné, často negativní. Jasně, že bez Davida Kollera je to jiná Lucie, ale hanlivé označení, že Lucie je teď revivalem sama sebe, tedy jen jakousi napodobeninou, jsou nespravedlivé. Koncert to byl skvělý, nabitý emocemi a plný písniček, které publikum Lucie chce slyšet i si u nich zavzpomínat. Mně se na tom nejvíce líbí to, že po rozchodu Davida Kollera s původním zbytkem kapely si Robert Kodym, PBH a Michal Dvořák našli fungující cestu, jak pokračovat. Ať už bylo za tímto hudebním rozvodem cokoliv, vždy je dobré, když se lidé z něj otřepou a život jde a hlavně funguje dál. Lucie v Trutnově fungovala. Nový zpěvák Viktor Dyk je ve zvláštní pozici, se kterou je ale skvěle srovnaný. Není lídrem skupiny, jak zpěváci bývají. Dokonce je i trochu schválně upozaděný oproti služebně starším členům kapely. Ale když má party, které jsou jeho, stojí tam jasně a silně za sebe, i když zpívá v uvozovkách cizí písničky. Chlapi s věkem kolem 60 našli novou cestu. To samo o sobě stojí za pozornost. Pokračují po změnách, které mnozí považovali za konec kapely. A lidé, alespoň ti na koncertě v Trutnově, to přijali s nadšením. Ano, je to bez Davida Kollera jiná Lucie, ale pořád to je Lucie. Jedem dál, síla v nás, ještě nevypršel čas, každý chce dál. Zpívá se v jednom z největších hitů s názvem Krev a rock'n'roll. Dál nejde jenom Lucie, ale i David Koller. I on bude k vidění v září na Jižní Moravě. Konkrétně v sobotu 10. v amfiteátru v Brně Řečkovicích. Jedná se o jediný jeho letošní samostatný koncert v Brně. A za víkend na to vystoupí v Lednici či ve Veselí nad Moravou. Přejeme Lucii i Davidu Kollerovi amfiteátry plné lidí, kteří se budou radovat z její hudby. Choďte na koncerty a nenechte hudbu přeřvat nenávistí, která se na nás často valí ze sociálních sítí.
0: Glosu Karla Škrabala si můžete poslechnout i na webu Českého rozhlasu Brno. Další díl zazní za týden, tedy v úterý 25. srpna, opět v 17.30. A po písničce se vypravíme do botanické zahrady a arboreta Mendelovy univerzity v Brně. Ne však jen pro krásu rostlin, které tam pěstují, ale budeme zkoumat způsob, jak přitom hospodaří s vodou.
2: Den v kraji.

0: Je 17 hodin a 38 minut, pokračuje pořad Den v kraji. O každé kapce vody mají nově přehled zahradníci Botanické zahrady a arboreta Mendlovy univerzity v Brně. Ve spolupráci se startupem NextDrop ze Západočeské univerzity digitalizovali zavlažování celé zahrady i skleníků. Senzory, ventily a čerpadla umožní řídit hospodaření s vodou i na dálku z mobilního telefonu. Cílem je vodou šetřit, zefektivnit péči o rostliny a zároveň proměnit arboretum v živou laboratoř pro výzkum a výuku.
1: Teď se nacházíme v skleníku, kterém je jedna z největších sbírek orchidejí v Evropě.
2: Říká ředitel Botanické zahrady a arboreta Mendlovy univerzity Michal Pavlík.
1: V tom skleníku se těch vod míchá víc, tak aby k těm orchidejím se dostala v podobě, která je pro ně vhodná.
2: Místní rostliny mají na vodu vysoké nároky. Právě s tím mimo jiné pomůže digitalizace arboreta, popisuje zakladatel startupu NextDrop ze Západočeské univerzity v Plzni. František Mach.
3: V rámci celé vodovodní sítě arboreta, která je relativně rozsáhlá, tak jsme instalovali senzory, ventily nebo čerpadla. Vlastně plně automatizujeme chod té zahrady.
2: Kolem nás rostou různé rostliny, včetně u nich orchidejí. Kouká se tady na nás želva.
3: Přímo tady ve skleníku monitorujeme vlastně všechny přívody vody, tak aby ta kvalita vody, kterou se zalévá ta samotná sbírka orchidejí, byla co možná nejšetrnější.
2: My jsme tady zašli za zelenou stěnu a přecházíme do technické části.
3: Možná můžeme to klidně otevřít, že bychom zalezli do
2: dřeví. Zvedáte tady podlažní poklop, pan ředitel zrovna šplhá dolů a my teda ho následujeme.
3: Na tom bude krásný potom jako ten smysl toho projektu.
2: Slezu po žebříku a tady jsme se dostali do technické místnosti.
1: Návštěvník vidí jenom tu kvetoucí kytičku, ale za ní je spousta práce, ale i spousta technologií, takže aby ta kytička mohla fungovat, tak je tady to zázemí.
2: Právě to je podle Macha jedna z výhod digitalizace. Do technického zázemí teď zahradníci téměř nemusí chodit a mají nad rostlinami mnohem větší kontrolu.
3: Tady všude vidíme jednotlivé senzory, vodoměry, ventily a přívody.
2: Takže dokážeme technickou místnost ovládat, aniž bychom se do ní dostali.
3: A zároveň si máme historický data. To znamená, výzkumníci a studenti mají možnost na datech za dlouhá časová období dívat na to, jakým způsobem se zavlažovalo, jaká byla půdní vlhkost, jaká byla teplota.
2: Podobný systém už nasadili například v plzeňské botanické zahradě. S rostoucím suchem podle vědců nabývá na významu chytré hospodaření s vodou. Proto chtějí v době, kdy vody ubývá, co nejvíce omezit její zbytečné ztráty. Z Brna Marek Gensel, Český rozhlas.
0: A už za malou chvíli nás v pořadu Den v kraji čekají temné letopisy moravské. Tentokrát vás vezmeme do Vlasatic poblíž Pohořelic, kde se stal jeden z nejhorších případů vraždy hned několika novorozenců vlastní matkou.
4: Český rozhlas Brno, Den v kraji.

choď do kláštera, krásná víla. Teď pohár lásky spolu vypijeme do dna. Dám ti to nejlepší, co ve mně ještě zbylo. Jen nechoď do kláštera, buď tak hodná.

0: cyklu koncertů Fanšmexi v sedmičce zahraje u rozhlasu v Brně 1. září folková zpěvačka a autorka Marie Putnerová se skupinou. Koncert konaný ke 102. výročí zahájení rozhlasového vysílání z Brna bude výjimečný. V případě dobrého počasí se uskuteční venku, na zahradě jezuitského kostela, který s Českým rozhlasem Brno sousedí. Do výjimečně otevřeného prostoru se dostanete přes budovu rozhlasu na Beethovenově ulici. Lístky pořídíte nejsnáz na webu brno.rozhlas.cz a budou zároveň možností využít speciální noční prohlídku budovy rozhlasu hned po vystoupení. Na koncert moderního folku Marie Putnerové vás zvu 1. září od 19 hodin.
1: Český rozhlas Brno vás zve k poslechu magazínu Zelený ring.
2: Kdyby někoho zajímalo, jak to vypadá třeba v takové židovské domácnosti v pátek večer, tak může přijít do prostoru velké synagogy a všechno si to tam s námi vyzkoušet a zažít na vlastní kůži. A nikdo se nemusí bát, že třeba ty zvyky nezná, že neumí hebrejsky, že neví, co se dělá a tak, protože to právě připravujeme takovým způsobem, aby se všichni do toho mohli zapojit, všechno návštěvníky naučíme, všechno jim ukážeme a začleníme do toho dění.
1: Poslouchejte v sobotu po 17. hodině.
3: Český rozhlas Brno, písničky, které nestárnou.

0: Posloucháte Český rozhlas Brno. Je 17 hodin a 47 minut. Je tu 45. díl našeho cyklu Temné letopisy moravské, tedy další z příběhů, které připomínají smutnou historii Moravy, hrdinství záchranářů, ale také třeba to, jak jediná nedbalost, nepozornost nebo zlá myšlenka může změnit osudy mnoha lidí. Zní o prázdninách každý všední den vždy v tomto čase, vypráví Michal Isteník. A tentokrát nás vezme do Vlasatic poblíž Pohořelic.
1: Český rozhlas Brno uvádí Temné letopisy moravské s Michalem Isteníkem.
2: 2013. Žena pohřbila vlastní novorozeňata. Nikdo tomu nechtěl věřit. Ve sklepě domu v poklidné obci Vlasatice poblíž Pohořelic na Brněnsku našli kriminalisté zakopané ostatky tří novorozeňat. Podle patologů mohla miminka žít. 30letá matka vychovávala dva školáky, ale i před vlastním manželem utajila opětovná těhotenství. Až do osudného policejního zásahu 18. července 2013. Tehdy policisté odkryli podlahu ve sklepě vedle domu a našli tam v ručnících a igelitech zamotanou nejen čerstvě porozenou holčičku, ale také dvojčata narozená o rok dříve. Žena měnila výpovědi, přiznala se, pak přiznání odvolala a označila je za vynucené. Tvrdila, že děti porodila mrtvé. Motivem mohly být dluhy, kvůli kterým žádala o insolvenci. Na možný problém upozornil lékař, který věděl, že je v očekávání, ale pak nezaregistroval žádný porod. Svědci zmiňovali sklony ženy k popíjení alkoholu a kouření marihuany. S manželem měla žena i krizi. Muž do protokolu řekl, že jejich intimní život nebyl takový, aby si těhotenství všiml. Přiznal bezradnost. Ani nevím, jak to mám vysvětlit dětem. Řekl jsem jim, že maminka s námi dlouho nebude. Uvedl v České televizi. Ženě vrchní soud v Olomouci potvrdil výjimečný trest 22 let vězení. Obhájce neuspěl s návrhem znovu přezkoumat její psychický stav. Podobný případ, také se třemi novorozeňaty, řešila policie o dva roky později v relativně nedalekých Dolních Dunajovicích.
1: Český rozhlas Brno, Temné letopisy moravské.
0: To byl 45. díl našeho cyklu Temné letopisy moravské. Najdete jej stejně jako ostatní díly i na našem webu a v aplikaci Můj rozhlas. Další kapitolu letopisů nalistujeme společně s hercem Michalem Isteníkem a kolegou Milošem Šenkýřem jako autorem zase zítra v tomto čase.
1: Český rozhlas Brno.

0: Pořad Den v kraji má před sebou poslední minuty a v těch vám ještě zprostředkujeme jedno varování od policistů. Prázdniny už ukrajují z poslední čtvrtiny volných dní a nejen rodiče dětí začínají nakupovat na září. Školní potřeby, oblečení, vybavení na sport, to všechno lze dnes pořídit z klidu domova přes internet. Má to ale svá rizika, upozorňuje policie České republiky na svých webových stránkách. Z jejich rad, jak nenaletět, nyní citujeme. Ověřte si věrohodnost prodejce. Doménu si zkontrolujte v seznamu rizikových e-shopů na stránkách České obchodní inspekce. Pokud je to možné, vybírejte si ty online obchody, se kterými máte sami již zkušenost, nebo vám je doporučila rodina či známí. Cenové nabídky si porovnejte u více prodejců. Vyhněte se podezřele nízkým cenám. Jakmile na e-shopu nakupujete poprvé, nechte si zboží zaslat dobírkou. Buďte obezřetní při online platbách, údaje k platební kartě a pro přihlášení do internetového bankovnictví si chraňte. Až vám balíček dorazí, co nejdříve zkontrolujte jeho obsah pro případnou reklamaci. Pokud se stanete obětí podvodného jednání, kontaktujte policii České republiky na tísňové lince 158 nebo na policejní služebně. A také si rozhodně nezapomeňte opět zítra po 17. hodině naladit pořad Den v kraji. Už teď pro vás shromažďujeme další porci zajímavých a důležitých informací. Krásný podvečer vám přeje Eliška Zárecká.
1: Český rozhlas Brno, Den v kraji.

0: Radioservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.

0: Bylo 18 hodin.
1: Český rozhlas Brno. Zprávy.
0: Poplatky za obnovitelné zdroje energie i v příštím roce převezme stát. Hygienici na jeho Moravě zkontrolovali desítky táborů, dali dvě pokuty. Armáda připravila na prázdniny speciální zkrácený kurz pro zájemce o členství v aktivní záloze. Zítra bude oblačno až polojasno, teploty až 30 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Brno pro vás má Věra Šenbeková. Dobrý podvečer. Domácnosti a firmy nebudou muset platit za obnovitelné zdroje energie ani příští rok, řekl to ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček s ANO s tím, že veškeré poplatky znovu převezme stát. Shodl se na tom s ministryní financí Alenou Schillerovou z hnutí ANO. Společně řešili rozpočet na příští rok. Letos stát na poplatcích za obnovitelné zdroje zaplatí kolem 1,40 miliard korun. Naopak šetřit chce Havlíček na provozu ministerstva a podřízených úřadů. Jihomoravští hygienici od začátku prázdnin navštívili 84 letních táborů a udělili dvě pokuty za celkem 10 tisíc korun. V jednom případě se jednalo o nedostatky stravovacího provozu, ve druhém chyběl doklad o očkování dítěte. Podle ředitelky odboru hygieny dětí a mládeže Marcely Hadámkové je případů méně než loni.
2: Na dvou táborech jsme měli případy, kde se řešili u dětí nechutenství, bolesti břicha, gastrointestinální problémy, které velice rychle odezněly, asi do 24 hodin. Jinak letos je mimořádná aktivita klíšťat.
0: Hygienici plánují pokračovat s kontrolami letních táborů do konce prázdnin. Zkrácený výcvik pro aktivní zálohu nabízí o prázdninách Vojenská akademie ve Vyškově. O čtyřtýdenní kurz je větší zájem než o standardní šestitýdenní. Letos se jej účastní přes 70 rekrutů. Jde především o lidi, kterým by jejich profese neumožnila delší absenci v civilním zaměstnání.
3: Pořád mět tu kamufláž nachystanou třeba pod tím nějakým šátkem nebo pod tou kuklou.
4: Pokyny rotmistra Petra Peštuky se snaží v praxi využít schovaná v houští, například rekrutka Hanka.
5: Černou barvou uši a nos, aby se ty kontury obličeje zrušily a potom zelenou.
4: Žena pracuje v akademické sféře, například právě na lidi z této oblasti. Zkrácený prázdninový výcvik cílí, potvrzuje mluvčí armády Martin Kresta.
6: Většinou jsou to pedagogičtí pracovníci, i vědečtí pracovníci. Často tady máme i třeba různé stavaře, i lékaře a zdravotní sestry.
4: Pokud někdo kurz nedokončí, většinou je to kvůli nemoci nebo zranění. Alena Hysová, Český rozhlas.
1: Počasí.
0: V noci bude na jižní Moravě převážně zataženo, s deštěm zítra oblačno, odpoledne polojasno, večer na Blanensku přehánky, později skoro jasno. Nejnižší noční teploty 16 až 13 stupňů, denní vystoupí na 27 až 30 stupňů. Vítr ráno a večer slabý, přes den mírný a biozátěž střední.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Silný provoz a nesouvislá kolona je stále na dálnici D1 na příjezdu do Brna ve směru od Prahy. Nesouvislá kolona začíná na stém 80. končí na stém 96. kilometru. Zdržíte se okolo 10 minut. A na nehodu pozor na průtahu Bučovicemi ve Slavkovské ulici. Šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Český rozhlas Brno, písničky, které nestárnou.

Klidný pohodový letní podvečer přeji všem našim milým posluchačům, pro které je pořad Morava krásná zem téměř denním chlebíčkem, jak se říkává. A samozřejmě vítám i ty, kteří na naší stanici Českého rozhlasu Brno a Zlín zabrousili jen tak náhodou. Svátek neslaví Helenky a taky Jelenky a na Slovensku i Jelenky. V poledne bylo přáníček nositelkám těchto jmen požehnaně a předpokládám, že i nyní tomu bude následovně. Číslo k nám 726 46 5200. Tak, tolik úvodem. Samozřejmě nám hrála Moravanka a zpívali Danuška Magálová a Ivanka Slabáková, kterou srdečně zdravíme do Jundrova. Přejeme, ať Brna brzký návrat. Tuším, že to bude někdy tak v polovině září, se to tak odhaduje. Tak, a teď mám hned první písemné gratulace, tak se na ně podíváme. Dobrý den, chtěl bych nechat zahrát písničku k narozeninám mojí mamince Květoslavě Machalíkové. Všechno nejlepší, štěstí, zdraví a lásku přeje syn s rodinou a manžel Jaroslav. Tak tolik první gratulace, no a dívám se, ano, František Koutek, Dalibor Kozmík, na radost a Vlčnověnka.

0: Ano, a hned napřímo, takzvaně, jak se říká, zavoláme, kdo pak se dovolal. Krásný, hezký, dobrý podvečer.
1: Dobrý podvečer, Karlíčku.
0: Kdo pak?
1: Tady je Lída Šlapánice.
0: Lída Šlapánice, Liduš, dobrý podvečer. Povídejte.
1: Pršelo, máme mokro.
0: To je dobře.
1: Máme tady mokro.
0: No, tak povídejte.
1: Tak vás zdravím všechny tady v Brně a rozhlas Zlín a chtěla bych... Musím tady zeslabit to.
0: No to rozhodně, no to určitě, no. Proč to bere vazbu. Liduš, se zkušená popřát, volající, tak...
1: Ano, chtěla bych popřát Karlíčku paní Ivance Slabákové.
0: Ano,
1: a to jsme sestry Lída a Františka Konvalinovi, byli, pocházíme z Blížkovic. Taky chceme popřát, protože Ivanku známe obě. Chci popřát brzké uzdravení a taky, ať se vrátí brzy mezi nás. A tady tu písničku ji posílám a vám taky. A dneska jste měl moc pěkný pořad na Šlágru. Ty vosičku, ohromný, poslouchali jsme s Jerečkem.
0: Dobře.
1: Můj je muzikant, víte, hrával taky s dechovkou v Dambořicích u pana Majera.
0: No vidíte, za chvílinku bude hrát Dambořanka, tak to sedlo
1: no,
0: přesně,
1: vidíte,
0: no to je náhoda.
1: Bezva. A děkuji za všechno.
0: Dobře,
1: pěkný.
0: Liduš.
1: Mějte naviděnou, nashledanou.
0: Naslyšenou. Tak, podívám se, jestli ještě někdo volá. A je to tady, výborně, zkusíme. Dobrý podvečer, kdo pak se dovolal?
2: Dobrý večer, já vás všechny.
0: A kdo pak?
2: Marie z Jezeřan Marcovic.
0: Maruško, výborně, Jezeřany. Povídejte.
2: Tak, já vás zdravím ještě jednou a vašeho kolegu a všechny posluchače. Já bych chtěla popřát dnešním narozeninám kamarádce.
0: Ano, no, povídejte.
2: Už můžu?
0: No jasně, vy jste ve vysílání už, já jsem to říkal, já to beru na ostro.
2: Tak, to promiňte.
0: Ne, v pohodě, Maruško.
2: No, dobře. Emilko, tak všechno nejlepší, hlavně hodně štěstí, zdraví, božího požehnání a ať se ti ve všem daří, co si přeješ. A ještě hodně najetých kilometrů bez nehody. To ti přání se připojí kamarádka Mařenka Šlézová. Pane Hegner, děkuji moc a vám, celém vašem kolektivu také. Hlavně hodně zdraví, pohody a ať se vám ve všem daří.
0: Dobře, děkujeme, Maruško. Mějte se krásně, hezký večer.
2: Také tež. Naschledanou.
0: Naschledanou a další e-mail. Krásný večer vám ve studiu i všem posluchačům. Chceme vaším prostřednictvím předat blahopřání a písničku k dnešním narozeninám hospodářovi Lukáškovi Zálešákovému. Ať se mu pořád daří a kravičky ho poslouchají. Tomu přeju Bzenčané. Mám tady jednu takovou malinkou reklamaci, že jsem v poledne odehrál gratulaci paní Anke Urbanovej z Rokytnice, ale zapomněl uvést, kdo zaslal gratulaci. Stát se tomu, že každému nás to mrzí, manželé Removi. Tak manželé Removi, pokud tomu tak opravdu bylo a bylo to tam uvedeno, já jsem to nepřečetl, tak se vám omlouvám a myslím si, že paní Anka Urbanová se určitě dozví, že to právě ta gratulace je od vás věnovaná právě jí. Tak, podíváme se na písničku Rodné dědince, Miloš Procházka, Ivana Škrhákova a jak jsem již naznačil, Dambořanka.
3: Český rozhlas.

0: to. 6 roků, co odešla moje kamarádka Věrka Vlková ze studentce. A takže bylo to prostě, pro mě schází pořád. Už je to tolik roku, ale jen prostě schází. Byl opravdu obětavej, nejen, že se sama měla 2 nemocné děti a dokázala pomoct kde komu. Jo, teď každý rok takhle si na ní vzpomenu a na její děti. Já vím, že je tam s něma šťastná, ale vždycky říkám, Věry, hrozně mi scházíš. No, a to je... toho nebylo málo, tak ano. Ještě neděli tady umřel soused Božek Kupa, tak třeba někdo to uslyší, třeba ještě neviděl parce, bude mít pohřeb pátek ve 4 hodiny. Aha. Tak i na něho, protože ti sousedi mi taky v životě hodně pomohli. Já jako opravdu a pomáhají, nejen pomohli a odešel prostě pro nás, začal marodit a bylo to moc rychlý a tak těžko se s tím nějak srovnáváme.
1: Tak je to, Aničko, to je jasné, že když má někdo vztah, nemusí to být vyloženě rodinný příslušník, ale kamarád, přítel, kterého máte rádi, nebo kamarádka. A ještě byste si určitě spolu mnoho věcí řekli s Věruškou, že jo? Ale to prostě děti, tak v životě je.
0: Stejně jsme měli děti, tak i zavzpomínáme, vzpomínám na to, jak jsme cestovali, jak prostě užívali jsme ten život, jak... nám to dovolil.
1: No, jasně, jasně. To je prostě tak, jak život běží, že jo, mílovými kroky a člověk někdy má ty zastaveníčka taková, které si popovídáte a zavzpomínáte. Tak dneska vzpomínáte, Aničko.
0: Vám moc děkuju.
1: Jo, mějte se moc hezky.
0: Že jsem si mohla popovídat s někým ještě.
1: Dobře, dobře, dobře. Tak ať se vám daří, Aničko. Nashledanou. Ve Štítarech čeká Milan, předpokládám. Čekáš, Milane?
2: Ano, čekám, Karličku.
1: Tak se dočkal, dočkal, můžeš povídat.
2: Velice tě zdravím, svého kolegu.
1: Kolegyně, Elišku, kolegyně, já to radši napravím hned.
2: No ta kolegyni, dobře, v pořádku, šikovnou.
1: Ano, je šikovná.
2: Dobrý. Karličku, dneska má svátek Helenka Jurčíková.
1: Ano.
2: Tak bych jsme chtěli jí popřát hodně zdraví, štěstí, spokojenosti, ať se uzdraví, nevím, jestli už je doma, ale byla v nemocnici, takže aby byla co nejdříve z nemocnice doma a byla pěkně v pohodě s jejím manželem Fankem.
1: Ano, myslím si, Milane, promiň, myslím si, že už je z nemocnice doma, samozřejmě, že takové ty bolesti trápí, že tam psala právě v poledne, jsme ji také přáli a ona přála svým kamarádkám Helenkám. Tak to jenom tak mimochodem. A pokračuj
2: tak,
1: dále.
2: Tak je to dobře, všichni jsme spokojení teda a hlavně, ať je ona spokojená.
1: Ano.
2: Karličku, a ještě bych chtěl poslat písničku, i když to třeba nebude slyšet a neposlouchá to. Mojí tetičce Anešce Holbové, které je 95 roku a trošku jí teďkon zlobí zdravičko. Mm-hmm. Tak bych jí chtěl popřát taky hodně štěstí, ale hlavně to zdraví, aby se jí to ustálilo a byla v pohodě jako do teďka.
1: Dobře.
2: No a jinak bych poslal písničku všem kamarádům, Urbánkům, Karlíkovi, do Kramolína, Pačkovi, no, Mirkovi do Bánova, no a hlavně ještě Bětce Svobodové do Petrova.
1: Ano, ano.
2: A Karličku, děkuju moc a hezky si užij ještě ten zbytek těch prázdnin a zase někdy naschledanou.
1: Ano, naschledanou, naslyšenou, ahoj. No a když jsme u těch Helenek, tak budu pokračovat členky Klubu přátel Českého rozhlasu a hned to tady krásně přečtu. Helenka Metznerová z Podivína, Helenka Kolaříková z Vyškova, Helenka Skolozubová z Modřic a dále otočím list a mám tady Helenku Mičíkovou z Pítína a Helenku Procházkovou z Kroměříže. Helenky, vaše krásné jméno, ať zní v uších sladce a přejímám samozřejmě jménem všech posluchačů zdravíčko, štěstí, lásku a pohodu. A ještě jedna gratulace.

muzikantská. Pro Kamila Mezihoráka, bývalého dirigenta, inspektora vojenských hudeb a nyní učitele hudební výchovy. Milý Kamile, k dnešním narozeninám ti přejeme pevné zdraví, hodně štěstí, lásky a splněných přání. A také, aby tě nikdy neopustila láska k hudbě a ještě si složil nebo zaranžoval hodně písní a byl v životě šťastný. Píseň a přání všeho nejlepšího, hlavně hodně zdraví, patří také jeho přítelkyni Vendulce, která své narozeniny slavila 12. srpna. To vše přejí rodiče a bratři Jožin a David s rodinami. Teď nám zahrají Vracoviáci a považte, ano, Kamil Mezihorák, Anička Mráková napsali společně písničku Proč mě frajárečko?

0: Ano, a dovolal si Jožka z Hovorán. Dobrý podvečer, Joží.
1: Dobrý podvečer vám všem, přátelé, pěkné písničky. Já bych chtěl popsat, v pondělí bylo Petry, naše neteř je Petra, dneska je Heleny, moje dcera, respektive zase naše dcera, má taky dneska svátek a zítra má narozeniny syn neteře Petry, je to 14 roků. Všem jim přeju jen to dobré a ať se jim daří aspoň tak, jak mě. Řekni zbytek večera vám přeji.
0: Dobře, Joží, tak ať se vám pořád daří tak hezky. Mějte se hezky.
1: Tak. Mějte se.
0: Krásný večer, ano. A je připravena Irenka ze Stražiska. Dobrý podvečer, Irenko.
2: Dobrý podvečer, přeji vám krásný podvečer a chtěla bych popřát našemu milému tatínkovi Jiříkovi dnešním narozeninám. Takže tatínku, přejeme ti hodně zdraví, štěstí a aby jsi měl hodně elánu ještě, pohodu a to ti všechno přeje tvoje manželka, tvoje dcery Irena a Petra s rodinami, vnoučata a pravnoučata.
0: Dobře. A Irenko, kolik má taťka?
2: Tatínek má 80.
0: Kulaté, no vidíte
2: ano,
0: to.
2: Ano, kulaté. A přejeme mu ještě hodně, aby tady s námi byl dlouho a aby se měl s námi dobře.
0: No to předpokládám, že asi má, když takhle krásně přejete. Právě, slavili se už?
2: No tak trošku slavíme, ale bude mít za 14 dní oslavu, tak to ještě rozjedeme trošku víc.
0: Dobře, tak ať vám vyjde krásná oslava. Mějte se pěkně, Jirenko, nashledanou.
2: Taky. Děkuju moc krát, nashledanou.
0: A teď mám tady hodně povídání a vzpomínek od Honzika Bůřila, tak se do toho pustím a budu to všechno reprodukovat. Tak se připravte. 18. srpna 1939 se narodil v újezdě u Brna inženýr Pavel Výška. Honzík vám přeje do dalších let hlavně hodně zdraví a přeji brzké uzdravení, ať se mu ten zdravotní stav zlepší a přesto doufá, že je v pohodě a neví, zapracoval v Chemontě, chodíval na pivo k Emil ke stopkům na Českou. Pokud víte, dejte vědět do rádia, co s ním je. Honzík vzpomíná. Další. 18. srpna by měla svátek paní Helena Kopčanová, rozená Varmužová. Dětství prožila do 20 let v Králově Poli u rodiny Pokorných se sestrou Janou s Prokešovýma, s Vladimírem a Alinem. Jiřím žila 67 let v Pěšťanech, pracovala v kuse, byla vyučená krejčová, měla s Vojtíškem hospodářská zvířata, prasata, kočí a maminka jí zemřela v roce 1970, kdy měla 59 let. Tak měla nemohoucí maminku, byli spolu 50 let a její tatínek se dožil 94 let, vzpomíná Honzík. Otáčím další vzpomínku. By měla dnes svátek paní Helena Kosíková z Brna Varmužová, také vyučila se kadeřnicí, měla holičství na Slovenském, vychovala 3 syny, Jarka, Lubomíra a Ivoše, dožila se 92 let. Taky 2 vnučky měla, Kateřinku, vnuky Radka, Martina, starala se o staletou maminku Anu a o syna Lubomíra. Byl to svobodný mládenec, vzpomíná syn Još, snacha Honzík, Marie a pravnoučata, vnoučata. A ještě jedna vzpomínka. 18. srpna 1915 se narodil na Okrouhlé pan Antonín Parolek, zamiloval se do Marie, vyučil se pánským krejčím, vychoval 3 dcery, Emílii, Janu a Marii, ještě má žijícího zetě Františka, syn se jmenuje Antonín, vychoval vnoučata, pravnoučata, dožil se 92 let, 90. oslavil na Benešově, měl 5 sester a ještě taky 3 sestřenice, 3 bratrance, 2 tety, Anu Varmužovou, Marii Střížovou, vzpomíná Honzík. Tak, tolik vzpomínky a teď písnička Zdeněk Horský, Láďa Salčák, Za Petrovem, Polečko a Dolanka.
3: Český rozhlas Brno.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těšit se můžete na herečku Kateřinu Macháčkovou.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Hlas umí nejen pozvat na koncert nebo do divadla. Přináší okamžité zážitky i probouzí vzpomínky. Provází nás světy dosud nepoznanými. Rozvíjí fantazii. Hlas vykouzlí úsměv, někdy zase slzy dojetí. Zůstává, i když sál už je dávno prázdný. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
3: Toliko poutávky a zdravíme Marušku do Veselí nad Moravou. Dobrý podvečer, Mařenko.
4: Pěkný podvečer vám, pane Hegner, vaší kolegyni i všem posluchačům. Chtěla bych vzpomenout na moji milou sestřenici Helenku Michalíkovou v Milokoště. Dnes by jsme spolu oslavili její svátek, kde před 2 měsíci nás nečekaně opustila. Chtěla bych jí poslat ke svátku nějakou pěknou písničku do nebíčka. Do jisté měli a měli rádi, vzpomeňte na Helenku se mnou. Vám, pane Hegner, mnohokrát děkuji za pěknou písničku a někdy zase naslyšenou.
3: Ano, bude to pohlazení po srdíčku. To poznáte za chviličku. Mějte se krásně, Maruško. Naschledanou. No a my se vypravíme do Beskyd na Bílou a dostává slovo dnes pan Laďa a já už tuším, komu pak se bude přát. Láďo, hezký podvečer.
5: Zdravím vás, Karličku, ještě jednou a všechny v rozhlase a posluchače. Dneska bych chtěl popřát manželce Helence Kočajnarové z Bíle dnešnímu svátku a přejeme jí všechno nejlepší, hlavně to zdravíčko. Byla rodina. A pozdravujte Ivanku ještě od nás.
3: Vyřídíme. A Ladi, k tomu přání se samozřejmě připojíme i my, že jo, Helenku. Aha. Taky jo, zdravíme. Děkuji. Ano, a považte, že teď jsem otevřel e-mail a nebudete věřit, aha, a sám jsem překvapen, který budu za chvilinku citovat. Takže mějte se krásně, Láďo.
5: No, děkuju, tež se mějte.
3: Ať se vám daří. A já budu předávat ten e-mail. Dnes slaví svůj svátek paní Hela Kočajnarová z Bílé Beskydek. Helo, hodně zdraví, lásky, spokojenosti a božího požehnání ti přeje rodina a přátelé z Dambořic. Děkuje pan Majer. Pardon. Ano, vidíte to, přáníčka. Přímo hned v jedno přímé, jedno e-mailem. A písnička Zaleď Sokol, Zdena Hovorková a Bron.

0: To je pohlazeníčku, jak Zdenka Hovorková naspívala za Leč Sokol. Krása, nádhera. Pokud poslouchá Zdeníčku, tak vás zdravíme moc. Dovolala se Jituška z Konice, ale pozor, ne nahané, ale u Znojma.
1: Ano, dobrý večer.
0: Dobrý večer.
1: A dobrý večer. A ráda bych vás požádala, jestli bych mohla poslat písničku paní Božence Stichlový z Říčan u Brna a její sestře Evičce. Sice už to bude dodatečně, hodně dodatečně k narozeninám, ale vůbec to nevadí, bude to aspoň pro radost. A aby Boženka byla velice šťastná, spokojená a hlavně zdravá celý život, máme ji moc rádi a z celého srdce jí to přejeme. Rodina Bursíková z Konic, Jitka a Radek, máme ji moc rádi a proto ji posíláme písničku a vám moc krát děkujeme.
0: Ano, Jituš, ano, děkujeme taky. A 5. prosince si oslavte ano. Svátek hezky, víte?
1: Ano, ano, bude to, budu na to myslet.
0: Já mám totiž ten den narozeniny, víte, tak proto je, to tak, vím.
1: Tak ještě to bude
0: hezky. Ještě čas, ještě je dlouho. Jo, mějte se krásně, naschledanou.
1: Naschledanou.
0: V Kosticích čeká Maruška. Dobrý večer.
2: No, dobrý večer, pane Hegner.
0: No, nádhera, Maruško. Ne, nevrčí telefon, to je zázrak.
2: Tak to je vaša vina, byste se asi polepšili.
0: No tak to teda ne.
2: Nevím,
0: to
2: teda nevím, ne. Pane Hegner.
0: Ale vždycky to vrčelo a fakt dneska no právě super,
2: no,
0: super.
2: Ráda.
0: No,
2: ráda.
0: My taky, Maruško, povídejte.
2: Jak to je? No, já bych chtěla vaším prostřednictvím popřát k svátku Helenkám také. Máme sousedu tady přes jedno, paní Hela Dubovická, potom tam mám kamarádky paní Hela Malecová a má dceru Helenku také. A naproti nich bývá hned moja dobrá známá paní Hela Melicharová. Tak já jim přeju hlavně hodně zdraví, štěstí a spokojenosti v rodině. A mají vnoučátka, pravnoučátka, tak nech jim dělají všecky jménom radost, ale hlavně nech jsou zdravé, šťastné a spokojené. A k tomu jim také přeju aj boží požehnání. Zajtra vidím, že je Ludvíka, náhodou tu mám kalendář, tak já bych tu písničku pro radost poslala i panovi Ludvíkovi Řehořovi, panovi Pokryvačovi. Nech mu udělá radost a přeju mu také hodně zdravíčka, nech si dává pozor při práci a nech je zdravý.
0: Dobře.
2: A písničku ještě pošlu, pane Hegner, do Nivnice, na Březovu, do Lužic, do Brna, do Kobylí, do Bohuslavy, Cuzlina. Všetkým mojim dobrým známých a nech jsou zdraví, šťastní také a hlavně zdraví. Vy také nech jste tam hodně zdraví v tém rozhlasí, abyste nám mohli hodně dlouho vysílat a mějte se moc a moc dobře.
0: Hezký večer, Maruško, naschledanou.
2: Vám také a i vaší kolegyni, paní kolegyni.
0: Ano, děkujeme, děkujeme, díky. Mám tady vzpomínku. V životě jsou chvíle, o kterých víme, že přijdou, člověk si je nechce připustit. Nejinak tomu bylo 12. srpna před 7 lety, kdy nám bez slůvka rozloučení odešel milovaný manžel, pětinásobný tatínek, dědeček, pradědeček, pan Ludvík Štěpančík z Kochavce Výchopnice, který rád poslouchal tento pořad a ještě raději byl, když mu vnouček Pavel osobně přál. Vše už je minulostí, jen vzpomínáme při plamínku svíčky, že 8. srpen byl každoročně nejen jeho narození novým, ale zítra bychom slavili jeho svátek s krásným jménem Ludvík, které si bohužel tatínek vzal sebou a tím skončil rod Štěpančíků na Výchopnice. Dále jsme 12. srpna připomněli, že před 7 lety odešel na svou poslední cestu, tam, odkud není návratu. Každý člověk zanechá na světě stopu, některé odnese čas vítr jak v krajině, jiná zůstává vždy a vždy v lidských srdcích, takový byl můj tatínek. Mnozí z vás jste jmenovaného Ludvíka znali, laskavého, kamarádského, pracovitého, ať na poli, v lese, pro rodinu, při stavbě rodinného domu, ale především člověka s otevřeným srdcem. Svým životem předával porozumění, životní zkušenosti, ochotu pomáhat, laskavost a dobro. Za vše, co vykonal, zůstává v našich srdcích hluboká vděčnost, vzpomíná dcera Věra z rodinou Kochavce. Tak a ještě zdravím do Brna z Horní Bečvy, posílám přání k svátku Heleně z Bílé, vše nejhlavně zdraví Lojza z Mečůvky. Písnička Pohár vína, Pavel Svoboda, Miluška Plačková a Lácaranka.
3: Český rozhlas Brno.

0: Ještě dostane slovo Maruška z Nímnice. Mařenko, vy to krásně uzavřete, povídejte.
1: Dobrý večer, milý pane Karličku, ano. A milí posluchači. Tak dnes slaví svátek velmi milá paní Helenka Paludová z Nímnice. Přejeme jí pevné zdraví, pohody, lásky a úsměvu ve tváři. Helenko, živio, živio. No a srdečný pozdrav ještě posílám Anice Hlábkové do Miroslavy a jejímu manželovi, taky do Moravce, Maruce Jerábkové, Kročilové, Moravčíkové, všem přátelům přeji krásný večer. A vám, Karličku, děkuji moc.
0: Díky,
1: a na viděnou
0: díky.
1: Se těšíme ve Strání.
0: Ve Strání v neděli, na, ano, ano, ano,
1: ano, ano.
0: Tak jo, mějte se krásně, nashledanou.
1: Taky, nashledanou.
0: A je tady vzpomínka na Karla Vacka. Posílám vzpomínku na vynikajícího hudebního skladatele Karla Vacka. Narodil se 21. března 1902 v Liberci. Začínal v lidových kapelách, zdokonalil se během první světové války ve vojenských hudbách. Po návratu se stal aktivním hudebníkem, hrál u R.A. Dvorského, začal skládat v orchestru Osvobozeného divadla. Za války měl vlastní orchestr, s nímž účinkoval po celé republice. Do Mariánských Lázní jezdíval rád až do posledních let života. Přátelil se s kapelníkem zdejší dechovky Václavem Hájkem. Přijížděl v září, kdy je v Mariánských Lázních nejkrásněji. Neodmítl postavit se za dirigentský pult na kolonádě anebo u lesního pramen, kde se hrála směs jeho melodií. Publikum ho zbožňovalo, odměňovalo vždy nekonečným potleskem a jeho skladby dodnes okouzlují uchvatnou melodií, krásným textem, brilantní harmonizací, skvělou instrumentací. Byl totiž jedním z králů české dechovky a zemřel právě před 44 lety 18. srpna 1982 v Praze. Pozdrav posílá milovník všeho pěkného, zajímavého pan doktor Jan Boleslav. No a teď nám zahraje Javorinka ze Strání, vidíte to? Ríša Procházka, Miloš Procházka, Miroslav Končitík a Straňanská chasa.

ještě rychlý e-mail, dnes má narozeniny paní Ludmila Mikuličková z Dolního Němčí. Všechno nejlepší, zdraví, štěstí, lásku, boží požehnání přejí manžel Josef, syn Michal s rodinou, syn Roman s rodinou, dcera Petra, sourozenci, kolegyně z družstva, kamarád Broněk. A ještě nám zahrají Ištvánci ze Šardic, Stano Orechovský upravil, Anička Rušička.

A budeme se loučit, před chvíli nám hrála Javorinka, za chvíli bude hrát i Straňanka, se srdečně zvání v neděli 23. do Strání, 14.30, Bludověnka, Lieskovanka, Javorinka, Tufaranka a Straňanka. Tolik pozvánka. Moc krát děkuji za pozornost, Elišce děkuji za spolupráci, mějte se hezky, hezký večer, zítra paní Jiřinka Ostrá v poledne a teď Petr Krpelán, Martin Píka, dva supermani od Zdenka Gurského a Straňanka.

0: Bylo 19 hodin.
1: Český rozhlas Brno. Zprávy.
0: Registr vozidel na Jižní Moravě dnes na jednom pracovišti v Brně fungoval v omezeném režimu. Bylo to kvůli vytopení vodou. Počasí čekáme zítra většinou oblačné s teplotami do 30 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Brno pro vás má Věra Šenbeková. Dobrý podvečer. Registr vozidel a řidičů v Kounicově ulici v Brně dnes otevřel jen asi polovinu svých přepážek. Pondělní bouřky vyplavily část pracoviště a lidé tak museli počítat s dalším čekáním kvůli omezenému provozu. Jak to na pracovišti aktuálně vypadá, popisuje Klára Opálková z tiskového oddělení magistrátu.
2: Došlo k protečení vody stropem na přepážkové pracoviště. Celkem je vyřazeno z provozu 8 z 20 přepážkových pracovišť. V následujících dnech bude provedena revize budovy a podle výsledku bude stanoven další postup.
0: Ústavní soud se v opatrovnickém sporu o dceru zastal matky. Otec jí už skoro rok brání v kontaktu s dítětem. Podle pravomocného rozsudku má mít přitom žena holčičku v péči. Po obvodním soudu v Praze chtěla, aby otec přiměl holčičku jí předat. Soud ale o návrhu nerozhodl a nepomohl jí ani městský soud v Praze. Podle ústavní soudkyně Kateřiny Ronovské tím justice porušila právo matky na soudní ochranu a bude teď muset bez průtahu rozhodnout. Poplatky za obnovitelné zdroje a energie bude za firmy a domácnosti platit stát i příští rok, řekl to ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček z Hnutí ANO. Shodl se na tom s ministryní financí Alenou Schillerovou z Hnutí ANO, se kterou jednal o rozpočtu jeho rezortu na příští rok.
3: Firmy ani domácnosti nebudou dále platit za ten solární tunel za 2009-2010. Ta částka, jaká bude, vždycky až ve finále, protože to se určuje víceméně ke konci roku.
0: Letos stát na poplatcích za obnovitelné zdroje zaplatí kolem 41 miliard korun. Naopak šetřit chce Havlíček na provozu ministerstva a podřízených úřadů. Jihomoravská policie dnes ráno zasahovala u opilého muže na jeřábu v ulici Hlinky v Brně. Agresivní a opilý muž odmítal ze stavebního jeřábu slézt. Kolem 6. hodiny ráno ho našli dělníci, kteří přišli do práce. Z jeřábu muže dostala po 2 hodinách až zásahová jednotka s pomocí hasičů, kteří použili plošinu, informoval mluvčí jihomoravských policistů David Chaloupka.
1: Počasí.
0: V noci bude na Jižní Moravě převážně zataženo, déšť, zítra oblačno, odpoledne polojasno, večer přechodně na Blanensku přehánky, později opět skoro jasno. Nejnižší noční teploty 16 až 13 stupňů, denní zítra vystoupí na 27 až 30 stupňů. Vítr ráno a večer slabý, přes den mírný, jihozápadní. Rozptylové podmínky budou dopoledne dobré, odpoledne velmi dobré a biozátěž bude střední kvůli přechodu fronty a oteplení.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Na dálnici D2 je dopravní nehoda, která se stala ve směru na Brno. Na 3. kilometru havarovala 2 nákladní auta. Provoz je momentálně výrazně omezený. Tvoří se kolona, která začíná na 5. kilometru. Zdržíte se v ní okolo 10 minut. Dejte pozor a také, pokud cestujete směrem ke slovenským hranicím, po nehodě osobního auta do dopravního značení je tam neprůjezdný levý jízdní pruh. Silný provoz je také na D1 stále na příjezdu do Brna od Prahy, ovšem už bez kolony. Šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: Vážení poslucháči a vážené poslucháčky, počúvate pořad na pieknú notečku, tentokrát venovaný dýchovým kapelám malého obsadenia. Na tieto kapely sa často

0: cyklu koncertů Fanšmexi v sedmičce zahraje u rozhlasu v Brně 1. září folková zpěvačka a autorka Marie Putnerová se skupinou. Koncert konaný ke 102. výročí zahájení rozhlasového vysílání z Brna bude výjimečný. V případě dobrého počasí se uskuteční venku na zahradě jezuitského kostela, který s Českým rozhlasem Brno sousedí. Do výjimečně otevřeného prostoru se dostanete přes budovu rozhlasu na Beethovenově ulici. Lístky pořídíte nejsnáz na webu brno.rozhlas.cz a budou zároveň možností využít speciální noční prohlídku budovy rozhlasu hned po vystoupení. Na koncert moderního folku Marie Putnerové vás zvu 1. září od 19 hodin.
1: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat suchu v ústech a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

Příjemný večer. Právě je čtvrt hodinky před 8 hodinou a jsem moc ráda, že jste s námi. Lačera te šukar šuniben. Dnes se společně vydáme na dvě kulturní akce. Nejprve do Brna na Biskupský dvůr, kde se konaly oslavy romské hrdosti Romipen. Potom se přesuneme do Prahy na romský bašavel.

0: Poslech nám zpříjemnil Ondra Gizman a píseň Kelavas. Brněnský spolek Romani Hub o víkendu pořádal už 7. ročník oslav Romipenu, oslav romské hrdosti na Biskupském dvoře. Součástí programu bylo také slavnostní předání cen literární soutěže Romipen. Během programu, který pokračoval až do pozdních večerních hodin, se na pódiu vystřídalo několik tanečních souborů a kapel. Jiřího Daniela ze spolku Romani Hub oslovila Iveta Durdoňová.
1: Pane Danieli, vy jste jeden ze zakladatelů organizace z Romani Hub, která sídlí v Brně. Čemu vy se věnujete?
2: Sociální práci v terénu, sociálnímu poradenství, právnímu poradenství, komunitní práci v terénu. Můžou za námi lidé chodit do kanceláře, máme sídlo na Cejlu, lidé se ptají, jak můžou požádat o bydlení, školství, děláme doučování s dětmi, aby zvládali lépe výuku v základní škole, pracujeme s předškoláky, pracujeme s lidmi, jak zpracovat životopis, jak komunikovat na úřadě, jak si požádat o něco, co mě trápí, nebo jak řešit svůj problém. To je náš základ. Komunita, rozvoj komunity a znalost, jak na koho se obrátit v případě problému nebo řešení problému.
1: A součástí vaší organizace je organizování oslavy Romipenu. Jsme na 7. ročníku.
2: Ten Romipen máme rozdělený na dvě akce. Ten květnový Romipen je začátek nebo zahájení Romipenu jako takového celého. Ten se dělí na dvě části. Slavnostnější, to je v té budově na Husové, u Červeného kostela Brně. A druhá část je volnější, kde je ukázka toho, té romské tradice, kultury, což je tanec, hudba, zpěv, ukázka romské literatury a podobně. Tak je to akce, je v tom společenském domě a tam jsou zvány romské osobnosti známé z celé republiky. Spisovatelé, úředníci, politici, podnikatelé, kteří se pohybují mezi Romy, kteří se pohybují politicky jako zastupitelé a podobně. A tito lidé o sobě hovoří ve slušnosti a je možnost se dotazovat a ty dotazy vznášejí děti základních škol, kteří jsou diváky. Plus teda další VIP hosté, kteří si zaslouží u toho být. Jsou to různí známé osobnosti z veřejného života. A žáci základních škol a středních škol se mohou ptát těchto lidí, jak se k tomu dostali, co je k tomu vedlo, jestli to bylo těžké, jak bojovali s tím, že jsou tmavší.
1: Říkáte, že se vás ptají, jaké je vůbec být Romem v České republice, nebo vůbec být Romem?
2: Já říkám na rovinu, že v České republice být Romem, tím tmavým Romem, anebo opáleným, teď jsem přijel z Turecka, tak je to trošku potíž. V obchodech, v tramvaji, všude možně. Ale jsou i lidé, kteří vás berou, to jsou ti lidé, s kterými žijete v okolí, já bydlím na vesnici, jsem v zastupitelstvu a já mám neromku manželku, 33 let, dělám tanec folklorní české lidovky pro české děti. Takže to není o tom být Romem, to znamená mít odbornost na práci s romskou komunitou. To není o tom, to je o tom, jací jsme a jací jsme my Romové a jací jsou lidé v majoritě.
1: Jsme v Brně, jsme na Moravě a zde jsou tradice. Je tady specifický folklor na Moravě. Vy sám máte kroj nebo jste vystupoval v nějakém moravském souboru?
2: Dříve jsem tančil hromadu let v souboru Drhán, Lidový Drhán, takže jsem měl kroj. Dneska mý dva synové, Jirka ten starší, má taky kroj. Má cymbalovou muziku, hrajou lidové moravské písně. Adam, ten přebírá pomalu listě po mně, ten lidový soubor, který máme u nás na vesnici. Já kroj už nemám, já mám jenom tu lidovou vyšívanou košili a dělám vedoucího teďka dětem z druhého stupně.
1: Té tradiční lidové moravské muzice, tam jsou podobné prvky k tance, zpěv, tak jako u Romů.
2: Když se podíváte tady na ty mladé kluky, jak dělají ty romské čapáš, ten čapáš, kdyby se zpomalil, tak je to podobné verbunku. Jožka Kubík, nebo i moravský primáš, Rom. cymbálovou muzikou. Takže jak říkáte, tam ty prvky jsou.
3: Dámy a pánové, pohodlně se usaďte a užijte si poslech další Love Story. Tessie.

0: Dospívali Tessy a Refiu, je s vámi Urma Bakeren, pěkný večer. Dnes vám představíme 19-letého rapera z Jablonce nad Nisou, který si říká Young D. Ve své tvorbě kombinuje moderní rap s melodickými prvky. Čerpá ze svého života a zkušeností mladé generace. Vystupuje po celé České republice a má za sebou několik vydaných skladeb. Na romském bašavelu, který pořádala městská část Praha 4 v sobotu v centrálním parku na Pankráci, ho oslovil Dušan Vagaj. Jak se k rapu dostal a co ho při tvorbě inspiruje, nám prozradí právě teď.
1: Pamatuju doby na to, kdy to vůbec nešlo, a dneska dívej den pomalu up. Bylo
2: mi to bylo, když mi bylo tak 6-7 let a můj strejda, mámy brácha, on dělal jako rap, poslouchal právě 50 Centa, jako Rytmuse a tak. Od té doby, jak jsem to viděl u něj, tak od té doby jakoby nějak se mě to chytlo. Začal jsem jakoby to napodobovat, snažil se jako dělat prostě taky ten rap, nějaký freestyle, že hledal jsem nějaký různý instrumentály, beaty, na který se dá rapovat a zkoušel jsem to.
3: Takže strejda byl taková inspirace?
2: Jo, dost.
3: A studuješ?
2: Nestuduju, ani jsem nestudoval, jakoby byl jsem na střední, moc mi to nešlo na té střední, tak jsem se pak dal na holiče, protože mě bavilo stříhat, zajímal jsem se vždycky nějak o to, o ty účesy a tak.
3: Takže barber?
2: Jo, takže dělám barbera teďka v takovém barbershopu v Jablonci.
3: Jak se dá skloubit barber s rapem?
2: Mně přijde, že jako dost těch barberů jakoby jsou v té rapové komunitě. Jo, třeba Lucky s Rytmusem nebo jako různý slovenský barber jsou jakoby s těma raperama. Takže si myslím, jakoby, že to je dobrá kombinace, jakoby barber, rap.
3: Co tě na tom zpěvu nejvíc baví?
2: Asi to, že to jsem já, že to jde jakoby za mě a srdíčka.
3: Jakože se našel v té hudbě?
2: Jo, že to je jakoby něco, jako z čeho se může člověk vypsat prostě. Může tam dát jakoby kus sebe, něco ze sebe, jako ze svého života, zkušenosti, pocity nějaký.
3: Co ti říká romská hudba?
2: Kultura. Mí kamarádi prostě mají rádi romskou hudbu, že když se baví, chodím i na nějaký různý festivaly nebo tak.
3: Dneska vlastně jsi vystupoval, uskydil jsi s obdiv mladých lidí. Co ti to dělá, když vidíš ty diváky, kteří jsou pod tebou a řvou tvoje jméno?
2: Dáváme to sílu, motivaci. Mě to dělá dobře, jako dobrý pocit na srdci.
3: Jak dlouho rapuješ?
2: 7-8 let, věnuju se tomu aktivně třeba 6.
3: Skládáš svoji hudbu, děláš svoje texty?
2: Texty mám svoje, instrumentály, beaty mi dělají různí producenti, nebo jak kupuju od jako z různých stránek, že jo.
3: Vystupuješ převážně na festivalech?
2: V klubech většinou, no. Pár jako festivalů, takhle jako romských, jsem měl pár akcí, ale spíš jakoby preferuju víc ty kluby. To je taky víc osobnější.
3: Měl jsi už vystoupení s někým známým? Tvůj sen vystoupit s někým hodně slavným rapérem?
2: Asi nemám. Až to přijde, tak to přijde samo, si myslím. Tam vidím tu cestu se posouvat, zlepšovat se. Měl jsem vlastně koncert s pražským rapérem Elbojem a Dorianem. Pak ještě jsem měl show s Dolarem Princem z Prahy a se Sladčávem, který byl na třetím místě v Dumek v rap, v takový rapový soutěži československý.
3: Jaké je to postavit se vedle takového člověka a je docela hodně známý?
2: Určitě je to respekt. A vlastně vážím si toho, že takový člověk jako by si mě všiml a dal mi tu možnost se ukázat.
3: Tahle hudba všeobecně je o ulici, když to takhle řeknu.
2: Jo, jakoby je to, já jako neříkám, že žiju ulici, ale je to takový ten prostě život kluka, prostě kluk ze sídliště, z paneláku, který žije svůj život nějaký.
3: Co bys si chtěl do budoucna dělat, nebo kde se vidíš do budoucna?
2: To nedokážu říct, zatím se snažím posouvat tu hudbu, zvyšovat ty levely a uvidíme, kam mě ta cesta zavede.
0: Jsme v závěru dnešního Oroma Bakeren. Savorenge tumenge manga v budbacht, zorte sa stipen. Příjemný poslech Českého rozhlasu vám přeje Iveta Demeterová.

0: 20 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
2: V České republice by se příští rok v lednu měly navýšit platy ve veřejné sféře. Drogový gang z Hradecka dodal na černý trh pervitin za několik milionů korun. 7 lidí už policie obvinila. A počasí zítra převážně oblačno, od jihu až polojasno a hlavně na severu republiky s přeháňkami. Maxima kolem 26, na jižní Moravě až kolem 29 stupňů. Zprávy a Ota Nehasil, dobrý večer. Platy učitelů, zdravotníků nebo také policistů by měly v příštím roce v lednu stoupnout. Dnes to potvrdil ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka z hnutí ANO. Pracovníci ve veřejné sféře si podle něj polepší nejvíce za posledních několik let. Domluvil se na tom s ministryní financí z hnutí ANO Alenou Schillerovou. Podle ministra Juchelky mají jasno také o důchodech.
3: Počítáme s navýšením například u důchodu. Tam je to jasné, tam je to na 740 miliardách korun, tam je už s tom započítáno úplně všechno. A celkový samozřejmě objem nemáme, protože se budeme nadále vyjednávat a samozřejmě bude zasedat i vláda, například u těch důchodů. Je to jasné, tam je důležitá koaliční dohoda.
2: Jednání ministra práce a sociálních věcí a ministryně financí by mělo pokračovat tento týden ve čtvrtek. Dopravní podnik města Olomouce včera zahájil celkem ve 20 vozidlech městské hromadné dopravy provoz terminálu na nákup jízdenek platební kartou. Do konce srpna je pak umístí i do dalších zbývajících vozů. Olomouc byla přitom posledním krajským městem v republice, kde si cestující nemohli jízdenku takto zakoupit, říká primátorka Miroslava Ferancová z hnutí ANO.
4: Konečně jsme se zařadili mezi ta krajská města, která jdou s dobou. My samozřejmě jsme to chtěli už delší dobu. Ten proces trvá někdy od roku 20, takže doufám, že i zkušební provoz prokáže, že všechno je v pořádku a můžeme osadit všech 200 vozů těmito validátory.
2: Na Královéhradecku skončil několika měsíční zátah na skupinu výrobců a dealerů pervitinu. Policie obvinila celkem 7 lidí a hlavním podezřelým teď hrozí až 12 let vězení. Dva obvinění jsou ve vazbě. Na černý trh dodala zadržená skupina pervitin zhruba za několik milionů korun, upřesní policejní mluvčí Karolína Hinková.
5: Výroba drogy probíhala na různých místech v Hradci Králové a jeho okolí. Jedna z laboratoří měla být zřízena také v objektu společnosti, která měla oficiálně registrovanou vědecko-technologickou činnost a měla sloužit jako krytí pro dovoz a nákup chemikálií. Sport.
2: Kapitán fotbalových Pardubic Vojtěch Patrák si v sobotním prvoligovém utkání s Mladou Boleslaví přetrhl skřížený vaz. Východočeský klub o tom informoval na sociálních sítích. Příští týden čeká 26-letého útočníka operace.
1: Počasí.
2: V noci čekáme oblačno až zataženo, zpočátku ještě na většině území, postupně už jen ojedinělý déšť, nejnižší teploty nad ránem mezi 17 a 12 stupni. Zítra bude zpočátku oblačno až zataženo, během dne od jihu ubývání oblačnosti až na polojasno, většinou ojedinělé v severní polovině republiky místy přehánky, výjimečně i bouřka. Maxima zítra mezi 23 a 27 stupni, na jihu Moravy až kolem 29, vítr mírný od jihu západu bude večer slábnout.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna.
2: Na silnici 27 z Žatce směr Plzeň opatrně při průjezdu Jesenicí. V dalším úseku přes město hlásí motoristé vyteklý olej z kamionu. Projíždějte opatrně, šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Teď už je tu pro vás repríza pořadu Alex a host. Příjemný poslech.
1: Alex a host.
6: V únoru oslavil 70. a k ním sobě a svým fanouškům nadělil nové album Na obzoru. Skladatel, kytarista, úzce spjatý především s kapelami Pražský výběr a Stromboli, Michal Pavlíček je naším hostem. Vítám vás, dobrý den.
7: Hezký den.
1: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Do Alex a host zavítal skladatel a kytarista Michal Pavlíček, který své kulatiny oslavil, jak se na hudebníka sluší a patří dvěma koncerty v Praze v O2 Univerzum. Dopadlo všechno, jak mělo. Užil jste si je?
1: No já jsem si ty koncerty užil, protože samozřejmě, když člověk hraje před plnou halou a dvakrát za sebou, tak je to krásný pocit a byl jsem obklopený svými nejbližšími kamarády z hudby a lidí, který si vážím v muzice a vlastně jsem si je užil, přiznám se, byli nároční, protože jsme měli ještě každý jeden zkoušku, jo, a vlastně člověkovi trošku jakoby, já jsem byl ještě nemocný nějak, tak docházely jakoby pocitově síly, ale když se začne hrát, tak najednou prostě chytnete druhý dech a nese vás to a všechno je jinak na tom pódiu. No.
0: Tak to je potřeba pořád hrát.
1: No já to mám v podstatě taková moje filozofie, že vlastně ta hudba je takový elixír a člověk, když je na pódiu, tak opravdu to stáří zmizí někam a člověk je takový jako mladá mánička, která prostě do té kytary mlátí. No.
0: Vy jste někde i řekl, že když se koncert vydaří, že to všechno skvělé, že to je pohlazení a tak dále, všechno krásné, ale také jste řekl, ano, když se koncert vydaří, neumím si představit, že vám by se někdy koncert nevydařil. Zažil jste takový?
1: No určitě, jako tam to víte, ono, když ten koncert je takový, jakoby má takový prvek trošku takového vnitřního napětí, jo. Nejenom jako stane se třeba, že prostě se vám nemáte úplně dobrou nějakou třeba konstelaci hvězd, náladu, nebo se vám nechce hrát a tak se trošku přemáháte, může se stát, že třeba i zahrajete nějakou chybu, jo. A v ten moment vlastně tam je takový obranný mechanismus, který vlastně, jak se dostanete do toho napětí a ta struna je hodně napjatá ve vás, tak se snažíte to překonat, vlastně tu krizi nějakým způsobem posunout v tu euforii. A ono to potom někdy tyhle ty koncerty jsou daleko zajímavější než takový ty v uvozovkách spokojený knedlíkový, kdy všechno jde hladce a hezky všude svítí sluníčko a lidi jsou usměvaví. Tak to je fajn, ale já mám rád tyhle ty koncerty, kdy člověk musí překonávat sám sebe. A to se stane třeba hodně právě i v takovýchhle velkých halách, kdy na vás vlastně na jednu stranu dopadne jakoby ta síla těch lidí a to, že vlastně mají rádi vaši hudbu a nabíjí vás to a na druhou stranu taky velká zodpovědnost, že prostě musíte vyzářit a musíte jim dát prostě nádherný momenty chvil s hudbou, jo, jako sám sobě, když hraju. A to je taky někdy trošku má člověk i trému, jo, to není jako, že jsme cvičený opičky, který přijdou a usmějou se a jedou jako, to ne, to jsme normální lidi a někdy člověk má to napětí, ale potom třeba to povolí za 2 minuty, za 5 minut, někdy třeba 2 písničky a teprve potom.
0: Ale ta euforie, kterou zmiňujete, se dostaví na každém koncertu, dříve či později, nebo se může stát, že se nedostaví vůbec?
1: No, někdy se mi stalo, to je pár výjimek, že člověk se jako tak zakous v tom pocitu nějakého jakoby ne úplně, jak bych řekl, že prostě vás to nějak jako neoslovil ten koncert, nebo jste vnitřně nebyl v pohodě a prostě ta nálada se nese delší dobu, ale lidi to třeba nepoznají, ale vnitřně to jako cítím, jo. A zase někdy ty koncerty, které si myslím, že jsou, jakože byly fajn, že všechno bylo pěkný a že byly nápaditý a tohle, tak když se třeba člověk někdy ty koncerty natočí, jo, tak zjistí, že nejsou tak zajímavý jako ty, který jsou takový trošku víc vnitřně rozpolcený, jak bych řekl. Jo,
0: kdy tam je ten boj sám se sebou.
1: No a je tam prostě, že ta emoce je má prostě takový svý různý píky a člověk v tom tak jako pluje zvláštně.
0: Michal Pavlíček je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Píseň Země vzdálená, která byla označena za největší český porevoluční hit, a autor tohoto hitu Michal Pavlíček je naším dnešním hostem. Ten text, který jsme slyšeli, to není původní text. Možná málo kdo to ví, ale původně jste oslovil
1: Hejmu. Oslovili Ondřeje Hejmu.
0: Ondřeje Hejmu.
1: Jo, ale to byl takový, jako, že udělal pokus. Jo. To nebyl jako původní. Byla to vlastně první verze toho textu. A protože Ondřej píše výborný texty, ale bylo to tak ladění do toho světa žlutýho psa, trošku taková jako trošku ironie, nadsázka, tak ono nakonec jsme se domluvili, že tohle není ta cesta, že by to chtělo nějakou tu romantičtější notu.
0: Sova
1: tak
0: pálená není úplně romantická.
1: Sova pálená, i když taky může být romantická, ale s takovým nějakým trošku úsměvem a nadhledem, ale nakonec samozřejmě jsme zvolili, oslovili Ivana Hlase, protože to je ten přesně se do toho trefil a jsem moc rád.
0: No. I my jsme moc rádi, protože ta píseň je několik její, no, 34 let, to dobře počítám.
1: 93. rok, to už je
0: tak nějak to,
1: 30.
0: Tak nějak to bude, vybavíte si, v jaké době rozpoložení jste byl, když jste ji skládal?
1: No my jsme v té době vlastně jsme skončili první desku BSP, to byly ty 90. rozjetý, to fakt jako vím, že jsme teda žili plným dechem na doraz. To. A já jsem měl takový svoje studíčko u Dobříše na Holšinách a tam jsem tuhle písničku složil a natočil jsem demáče, naspíval jsem ho svahelsky a on tam byl u mě jeden kamarád, který tam popíjel pivo, či mi tam občas hlídal do studio, tak akorát přišel, když jsem si tu písničku přehrával a on se tam byl nadšený a musel jsem mu to pustit ještě jednou. Takže jako tam byl jakoby první takový jako signál, že se to třeba i může líbit. Ale jinak nikdy ten hit se nedá přesně odhadnout, jo. Protože ten hit stvoří potom lidi s tím, jak je oblíbený, jak se jim líbí. Ale dá se to jakoby, jako můžete mít adepty, ale nakonec prostě třeba tuhle písničku jsme přemýšleli, že ji ani na tu desku nedáme. Protože ta deska byla laděná víc rockově. Já jsem tam autorsky jakoby trošku přitvrdil na tu kytaru a najednou jsme si říkali, jsme taková spíš ta rocková, popově rocková kapela, a tohle je jako moc romantický cajdák. A nakonec vydavatelství, kdy Zbyněk Knobloch řekl, pánové, jste se zbláznili, to tam musí být, jinak ta deska nevyjde. Tak jsme ji tam zařadili jako poslední kousek.
0: A co na romantický cajdák říkal Kamil Střihavka nejprve?
1: No, to byl podobný názor, jo? Že vlastně to byla taková, ta doba byla trošku taková syrovější i vlastně drsnější a my jsme chtěli být za ty trošku ty rockery, ale zaplať pámbu, že se tak stalo.
0: Že se tak stalo a vlastně zpíváte ji nebo hrajete ji dodnes. Kamil Střihavka ji stále.
1: No, to si myslím, že
0: stále zpívá.
1: To je asi doživotně. Jo, to lidi chtějí. Jo, to je, i kdybyste nechtěl nebo nechtěla, tak jako to lidi vlastně vyžadujou právě od kapel zahrát ty nejslavnější hity. Jo.
0: Nejslavnější hity. Tak vy ale pracujete dál, jak už jsem v úvodu zmiňovala, nedávno jste vydal novou desku, i o ní bude řeč. Za malou chvíli naším hostem je Michal Pavlíček.
2: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Těšit se můžete na herečku Kateřinu Macháčkovou.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V Zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punčochář, Ivan Bodochodský,

0: kdekoliv, když si mě najde, to potěšení, že jsem živ.
1: Další píseň Kdykoliv, kdekoliv našeho dnešního hosta Michala Pavlíčka. Jaká historka se pojí, zajímavá, veselá, vtipná nebo smutná, se pojí k této písni?
2: No, já jsem vlastně asi jediný autor, který odmít Jirkovi Suchýmu texty. Jo. To bylo v dobách raného pražského výběru, kdy jsme začali prostě dělat věci. A my jsme zpívali do té doby svahelsky, že jo. Mělo to svý kouzlo. A potom jsme začali řešit, že bychom jakoby natočili tu první desku, ale to nejde svahelsky, tak jsme oslovili textaře, ale Michal Kocáb oslovil Jirku Suchýho a on přines krásný texty. To bylo jako opravdu z kvosty, jo, že on jiný nemá, ale prostě do toho výběru mi to nesedlo. Já jsem se proti tomu postavil, protože jsme chtěli takový jakoby nějaký prostě jiný svět, trošku drsnější, ne takový noblesní, krásný, ale trošku jako do té rockové hudby. Tak jsem teda odmít. A proč to říkám? Protože před, já nevím, to už je 10 let, nebo kdy, jak vznikl v České televizi seriál Život je ples, já jsem k tomu dělal hudbu, a režisér Petr Slavík tehdy měl nápad, že by se mohli oslovit Jirku Suchýho na napsat text, a nakonec jemu se ta písnička líbila, že ji nakonec naspíval. A to bylo vlastně naše první setkání s Jiřím. Hrozně já na to vzpomínám, protože jsem ho vzal s takovou jakoby pokorou, a my jsme se potom spřátelili a vlastně my jsme spolu vlastně se poprvé takhle propojili i umělecky, a zrovna to byl vlastně jeho nový hit takovej, co z toho vznikl. Jo. Tak nějak jsme se prostě tak, myslím, že to byl, že ten vztah je hrozně, hrozně milej a nesmírně si vážím Jiřího, protože to je opravdu velký umělec a noblesní člověk.
1: Čili odmítnutí v minulosti.

0: časti, bylo zapomenuto.
1: No, bylo zapomenuto, dokonce jsem dostal možnost psát slívnot na, nebo takový jako komentář knize, která vyšla v Jiřím Suchým, tak to právě říkám, a ono je, tam je hezký na tom, že když vlastně ty generace jsou si vzdálený, že jo, rockerská a ta Suchý Šlitr, celá tato éra slavná, ale vždycky je zajímavý, jak když člověk je čím dál tím starší, tak ty bariéry mizej. A vlastně jsme si blíž a blíž jako lidi, ať jste o 20 let mladší nebo o 30, to je jedno. Ale prostě najednou jako člověk vzájemně se víc chápeme a víc jsme se blížší. No.
2: Vy ale ve své tvorbě pokračujete. Nedávno jste vydal nové album Na obzoru. Je na tom znát právě ten, já nechci říct, jako pokročilý věk, to zní hrozně, ale že jste zkrátka nedávno oslavil ty sedmdesátiny?
1: No, já myslím, že to je prostě nějaký zobrazení mých pocitů, jak teďka vidím svět, nebo jak cítím nějaký věci z hlediska emocí a člověk tak jako zraje zvláštně hudebně a přiznám se, že ta deska jako není úplně tak je pravdivá v tom, že jsem ji dělal v době, kdy jsem měl určitou krizi jako zdravotní a vlastně byly potom nějaký dozvuky a měl jsem do toho jako hodně práce ještě z hlediska, že jsem dělal Octopus jedničku, dvojku a ještě Volhu s Honzou Pachlem a byl jsem takový jako trošku jako hodně vytížený, jo. A byla taková ta atmosféra byla trošku temnější. Měl jsem prostě ty krize a tohle, jak se to v té řece trochu zobrazilo.
2: Píseň, kterou teď uslyšíme, je, a teď už je to jednou jasný, je vaší zpovědí, je to tak? No, má být vaší zpovědí?
1: No, jako, není to jako zpověď, ale je to něco, téma, který zasahuje do prostě to rozpad vztahu, který může být v jakýmkoliv věku a v tom pozdním věku se je samozřejmě nějakým způsobem bolestivější, dramatičtější a to zobrazuje vlastně takový to, když člověk třeba po 30 letech se rozhodne, že vlastně k sobě nepatří, což je jako, se stává často, že jo, ale není to jakoby, že bych já to konkrétně to, ale je to takový téma, který znám ze svého okolí a je vlastně takový jako docela i častý.
2: Michal Pavlíček.
3: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: teď už je to jednou jasný. Michala Pavlíčka, no skladba Michala Pavlíčka, který je naším dnešním hostem, interpretem byl David Koller. Dostali jsme se do takové zvláštní nálady, že? Nebo ta píseň nás uvedla do takové prazvláštní nálady. Pojďme z ní ven, ale ještě než se z ní dostaneme, tak by mě zajímalo, jestli jste textaře, když se začal textovat, tak jestli jste mu řekl svoji představu, co by v té písni mělo být, o čem má být.
1: Já vždycky pracuju teda s lidmi, který znám velmi dobře a oni znají mě. Jo. A buď oslovu na text v poslední době nejvíc asi Honzu Sahara-Hajadla.
0: To je a i tento případ?
1: To je tento tak. Případ. A my prostě vždycky máme nějaký takový jako nějakou zajímavou komunikaci, probíráme ty témata, hele, a o čem to má být, o čem chceš napsat ten hit, jo. A tak já mu vždycky řeknu nějaký prostě třeba témata, potom to probíráme, když to je na papíře a eventuálně třeba mu řeknu, hele, tohle je jaký naprd, udělej to jinak. Takže tady od toho textu vznikla původně asi 3 verze na to samý téma, jo. Ale až se to takhle prostě podařilo krásně nakonec úplně vyfinalizovat. A potom třeba rád zhudebňuju básně Topola Jáchyma a je to vlastně ty texty musí souhlasit s vaším vnitřním pocitem nebo musí z toho vycházet, když děláte svoji desku. A tentokrát jsem oslovil člověka, kterýho úplně jsem tak neznal, jenom jsme se jednou viděli, Phil Schoenfeld se jmenuje, a domluvili jsme si, že spolu někdy něco uděláme. A teďka jsem prostě ho oslovil, aby mi napsal 2 anglické texty. Či on je Angličan nebo Američan. A vlastně chtěl jsem na té desce, aby zazněla i ta angličtina, protože ji mám rád, vždycky to byla taková ta mezinárodní řeč roku a ona je zpěvnější i prostě má takovou jakoby pro mě atmosféru, kterou mám rád, ta barva toho jazyka. A on napsal 2 texty, které opravdu jako kdyby mě vypadly z mých pocitů, jo. Protože on je taky stárnoucí chlapík v uvozovkách a tak jsem se s nima ztotožnil. Takže tohle je hrozně důležité, že člověk, jako i když já jsem instrumentalista, že z velké části, tak když si vždycky dám na desku nějakou svou zpívanou věc, tak chci, aby prostě ty texty mě byly vnitřně hrozně blízký. Jo.
0: Vy jste zmiňoval básníka Jáchyma Topola, tak to je ta píseň Opice zla. To je ta báseň, Jáchyma Topola, kterou
1: mě jí poslala kdysi před, já nevím, 8 lety Monika Načeva, protože s Monikou hraju dlouho a jsme si blízký přátelé. A ona vlastně celou tvorbu má hodně postavenou na světě básní Jáchyma Topola a ona mi poslala tehdy 2 básně, který našla, jako, že se jí líbí, abych je zkusil zhudebnit. A já jsem to nějak odložil k ledu a teďka na tu desku tím asi, jak i ta doba nějak mě vlastně provokuje k tomu, šahanu i po takovýmhle textu. Jo. Takže jsem vlastně nakonec to zhudebnil teďka a vznikla z toho tato písnička, kterou Monika pěkně naspívala s takovým oporutím jim krásným hlasem a hlavně s tou přesvědčivostí, co v sobě má. No je to zobrazení prostě nějaký doby naší, která je hodně postavená už teďka z velké části na tom násilí, ty války jsou, že všude zabíjí se, prostě je to taková doba, na kterou člověk už musí nějak reagovat. No.
0: Michal Pavlíček je naším hostem.
2: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat suchu v ústech a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
3: V sobotu nás čeká audience u baronky Jany Germany z Hildprantové na vodním zámku Blatná. A v neděli se vydáme na zámek Lnáře, který prý zachránili kapři, jak nám prozradí jeho majitelé.
2: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. 6. rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Ve vašem případě, Michale Pavlíčku, by bylo jednodušší vyjmenovat interprety, pro které jste nic nesložil. Je to tak?
1: No ne, no to...
0: Milenka Filipová a píseň, kterou jsme právě slyšeli, to je také váš počin.
1: Ano, a rád na to vzpomínám.
0: Na co konkrétně?
1: No, tak Lenka je úžasná zpěvačka, taky vlastně je to kytaristka, že jo? Tak my jsme měli vždycky k sobě takový ty profesní sympatie a rád jsem tu písničku první napsal a myslím, že jí to sedlo krásně.
0: Nejskřilo to mezi vámi ve smyslu kytarista, kytarista, že byste si konkurovali, radili, ne,
1: ne
0: nic
1: to ne,
0: takového.
1: Ale tak jako, to jsme taková rodina vždycky, jo, když jsou ty instrumentalisti a je fakt, že u ní to bylo velmi výrazný, ta kytara vlastně, ale to její hraní takovým klasickým způsobem, jo, tak to k ní patřilo, jo, to mi bylo sympatický, no, že byla jako taková, jako vlastně trošku virtuózka, jo.
0: Tak my uděláme teď střih a rychle přejdeme k pražskému výběru, protože čas nás tlačí, aby jsme se k němu vůbec dostali. Pražský výběr už opět koncertuje. Všechny tedy minulé křivdy, spory, nejasnosti vyřešeno?
1: No já si myslím, že jsme opravdu přežili takový to období, který hodně kapel mívá, když se sejde víc kohoutu na jednom smetišti. Hlavně ty kapely jsou poskládané z rozdílných osobností a z různých prostě lidí, který dohromady společně vytvářejí ten názor, ale taky jsou to jiný lidi v tom smyslu, že to mezi nima může skřípat někdy, někdy prostě jsou v symbioze, někdy se rozejdou natvrdo, jako třeba Pink Floyd. No a nám se podařilo teda, když to opravdu hodně zaskřípalo, tak po 5 letech si podat tu ruku, no, což teda bylo takový to odpuštění vzájemný, vnitřní. To si myslím, že docela i obohatilo ten vztah náš, že jsme zažili takovou velkou krizi osobní a teďka jako myslím, že výběr má jako docela našlápnuto, že hrajeme, i když jsme starší, tak de facto si myslím, že máme větší grády než před desítkama let, jo, a nějak nám to teďka sednou ty koncerty, no, tak se vždycky na to těším a hrajeme teďka, já nevím, 30 koncertů ročně, no.
0: Ano, jezdíte i na Slovensko, i tam máte řadu koncertů.
1: No, tak muzikanti jsou pořád on the road, to je prostě naše profese, ale jak říkám, musíme tu desku nějak... Já jsem z začátku byl velký odpůrce, protože jsem vlastně slyšel, že jsme probírali ty naše demáče společně, já jsem tam nenašel ten potenciál na to, aby to bylo prostě kvalitní, aby aspoň jsme se přiblížili těm slavným deskám, jo. A než jakoby nějaký trapný odchod, tak radši se na to vykašlat, ale teďka přece jenom nějak asi jak už se schyluje a blízká okolo nás, tak se říká, že bychom měli ještě jeden pokus zkusit. No.
0: No, není to tak dávno, co to byl Vilémčok a zmiňoval, že se chystáte na nějaký nový single, no, že. Jak jste s ním daleko?
1: No zatím je to v milejch přáních a úvách, ale já myslím, že teďka něco vypadne. Dali jsme si jako takový jako deadline, že bychom mohli do toho podzimka, kdy budeme mít i koncert v Praze, takže jsme tam mohli odprezentovat, když se zadaří. No.
0: To je za chvíli. Michal Pavlíček je naším hostem.
2: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
3: Když se snáší déšť, s tmou se křížím.

0: Ladíte Český rozhlas Alex a host a tím hostem je Michal Pavlíček, který v roce 85 založil kapelu Stromboli, ve které se proslavila Bára Basiková, kterou jsme teď opět slyšeli s Kamilem Střihavkou. Vy jste ale tehdy už byl v pražském výběru. No, tak proč Stromboli?
1: No ne, ono to je, víte, to je trošku jiná parketa, jo, protože ten výběr byl vždycky takový tvrdý, sarkastický, ironický a zároveň to byla sranda, taky temnota, ale člověk jako potřeboval ventilovat nějaký ty svý intimnější, romantičtější pocity, jo, prostě jako normálně my jsme nikdy nespívali s výběrem o lásce a o těch věcech, no. A já jsem vlastně měl tak v těch, já nevím, 83 až 86 vlastně, když byla doba toho zákazu, tak já jsem prožíval vlastně osobní tragédie, umřela mi máma, měl jsem takový jako posmutnělý nálady hodně a já jsem vlastně složil písničky, které byly z jiného úplně světa, než vůbec nepatřily do pražského výběru, jako Lalula nebo Osiřela košilela. Jo, a já jsem vlastně prostě jenom si tehdy chtěl natočit svoje dvoj album. Ono se tak vlastně jmenuje Michal Balíček Stromboli a tam jsem mi pozval, že mi tam zpívá Michal Kocápy Velemčok a zároveň jsem tam právě odprezentoval jakoby část té hudby, kterou jsem potom vlastně, která tvořila páteř Stromboli a právě Báru Basikovou, která pro mě byla zásadní partnerkou v mém profesním životě a i vlastně jsme v tu chvíli prožívali takový jako vztah silnej. No. Takže to bylo ten důvod. Prostě proto ta hudba, co se napsal pro Stromboli, je taková jako romantičtější, taková jako snovější a tak.
0: Když mluvíte o romantických písní, tak není to tak dávno, co jste zhudebnil Machův máj.
1: Ano, to je krásná vzpomínka, to vlastně režíroval Vláďa Morávek, Těšínské divadlo a pro mě to byl vlastně silný osobní zážitek zhudebňovat básně a prostě Máchův svět a celá ta skladba prostě byla velmi inspirativní a mě to bavilo. Až jsem teda těch verzí udělal až moc. Já jsem třeba od jedné písničky udělal třeba 8 verzí. A chudák Vláďa se tím potom musel prokousat. On mi vždycky napsal, mi se líbí všechny, kterou si mám vybrat. No. Tak nakonec samozřejmě si vybral. Tak ono je lepší nabízet víc verzí než jednu a vlastně, jo, takže ale mě to bavilo to zudebňovat, jo. Prostě ta nálada té poezie vlastně měla takový niance a mě to bavilo udělat prostě ty niance trošku odlišný, no.
0: Máte ještě nějakého básníka, kterého byste chtěl zhudebnit, na kterého se chystáte?
1: Teďka zatím ne, jo, ale já jsem takový trošku jak mám slabost na to Jáchyma, ten je prostě pro mě nejzajímavější, jako jeden z těch nejvíc inspirativních pro mě a jeho texty. Ať jsem dělal písničky pro Načevu, jeho poezie je mi velmi blízká. Jo. A jak říkám, pro mě teďka nejdůležitější básník, pro mě nejbližší je Jan Sahara Hedl, protože on je básník. Já jsem s tím dělal, jo, a ještě další velmi výrazný člověk, který mě ovlivnil svojí poezií, byl Vlasta Třešňák. A s Vlastou jsme dělali tehdy novou desku Stromboli, to jsem by si vybíral z těch jeho básní, z těch jeho šuplíků. On mi vždycky říká, hej, posílám ti šuplík básní. Tak jsem z toho potom skládal ty texty a tak já mám rád takovouhle poezii. No.
0: Nepotřebujete textaře?
1: Ale je fakt, že třeba Honza Sahara Hedl, on je nejenom básník, ale on je těžký profik jako ve frázování. Víte, on je hrozně těžký někdy ten text nafrázovat na tu svahelštinu. Když naspíváte demáč, tak prostě zpíváte takový ty jakoby anglický nesmysly. Ale ty melodie a to frázování je tím daný. Jo. A on se vlastně textař musí strefit do toho, že jo, aby prostě to mělo přesně ten rytmus a aby vybral ty správný věci na to, aby se to dalo dobře zpívat. A v tom teda je Honza neuvěřitelný. Ten to vždycky umí a to, jak mě nafrázuje ty mý svahelský texty, jsou úplně identické, jak to zpívám. A to je velký kumšt.
2: Je to větší, mnohem větší výzva, než když píše samotný text.
1: No a je to něco jiného, když zhudebněte hotové věci, že jako od Jáchyma to jsou básně, nebo i od Vlasty Třešňáka, ale Honza to je prostě, ten umí takhle přesně psát ty texty na míru.
2: Snad nebude vadit, že prozradím, že máte zajímavé vlasy. Já na to stále se dívám, protože vy máte barvu košile a pak máte takový, ve svých krásných šedých vlasech máte modrý pramen a vlastně on vám kopíruje a ladí vám z košilí. To vy sám?
1: No ne, to prostě to je takový rozmar stáří, jako člověk prostě, já jsem jednou jsem se tak ráno, když jsem se díval do zrcadla, tak jsem si říkal, co kdybych se tam udělal melír takový, ať je ten pohled takový trošku veselější po ránu. No a nic, to byla náhoda, já jsem potom šel do salonu, kde mě stříhala jedna dívenka a já tam prostě jsem viděl nějakého kluka, jak má nějaký melír. Já jsem říkal, co kdybyste mi zkusili udělat tohle, jen tak to vyzkouším, teď to za měsíce pryč. No. A od té doby jsem si na to jako zvykl. Mý manželce se to hrozně líbí a vlastně je to takový, prostě člověk se udělá trošku barevnější. No a ono to ladí k těm košilím, to je taky zase můj takový druhá radost, že mám já ty barevní košile a hodně vlastně je střídám a je to takový, jako že člověk má na sobě obrazy, no.
2: Je na vás velice příjemný pohled, pane Pavlíčku, a moc děkuju, že jste tu byl, ať se vám daří.
1: Děkuju, nápodobně.
3: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Audioservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: Český rozhlas zprávy.
3: V České republice chybí krev, pravidelní dárci odjíždějí na dovolené, prvodárců je málo. Jeden z testů u nakažených klientů lázní v Jeseníku prokázal přítomnost norovirů. A počasí zítra převážně oblačno, od jihu až polojasno a hlavně na severu přeháňky. Maxima kolem 26, na jihu Moravy až kolem 29 stupňů. Zprávy s Otou Nehasilem, pěkný večer. Pražský ústav hematologie a krevní transfúze se stále potýká s nedostatkem krve. Ten je každým rokem spojený s odjezdem dárců na letní dovolené. Ústav pravidelně zveřejňuje krevní barometr, tedy přehled toho, které krevní skupiny jsou aktuálně nedostatkové. Dárci, kteří jsou v systému, tak získají upozornění, pokud je zrovna jejich krev potřeba. Podle přednosty ústavu Jana Loužila je dlouhodobě málo krevních skupin 0 a A. Vedle pravidelných dárců chybí také mladí prvodárci. Loužil připomíná, že darovat krev je možné od 18 let.
4: Horní hranice se udává až 65 let, je to pak i na posouzení lékaře. Ten člověk by měl být v podstatě v dobrém zdravotním stavu. Jsou určité prostě omezení třeba, když někdo má nějaké zásadní onemocnění, tak také většinou na těch webových stránkách máme zmíněno, co třeba se neslučuje s darováním.
3: Jeden z testů u nakažených klientů v Preznicových léčebných lázních v Jeseníku prokázal přítomnost norovirů. Ty se šíří rychle a způsobují zvracení a průjmy. Na výsledky dalších desítek testů hygienici stále čekají. V lázních stále platí zvýšená hygienická opatření. Potvrdila to mluvčí krajské hygienické stanice v Olomouci Markéta Koutná.
5: Krajská hygienická stanice má v současnosti k dispozici výsledek jednoho laboratorního vyšetření klinického vzorku, který potvrdil přítomnost norovirů. Norovirus, který je laicky známý jako střevní chřipka, je vysoce nakažlivý virus, který způsobuje akutní virovou gastroenteritidu.
3: Zvýšený počet akutních zažívacích problémů se v lázních objevil před minulý víkend. Celkový počet nemocných se dostal na více než 110. Od neděle už nepřibyl žádný nový případ. Zdroj nákazy zatím hygienici neodhalili. Zájem o výstavbu krytého plaveckého bazénu zjišťuje od obyvatel města Semilská radnice. Bazén chce vybudovat v přístavbě u tamního sportovního centra. Teď si nechává zpracovat ekonomickou analýzu potenciálu od brněnské Masarykovy univerzity. Lidé mohou sdělit svůj názor v dotazníku online.
6: V Semilech už spoustu let rezonuje téma venkovního koupaliště, které tam nefunguje už skoro 30 let. Poptávka po koupališti mezi občany je. Vedení radnice ale argumentuje, že je v Semilech zhruba 20 koupacích dní v roce a jeho provoz by byl příliš nákladný. V dotazníku můžou lidé sdělit svůj zájem o krytý bazén a jak často by ho případně využívali. Ze Semil Johana Tománková, Český rozhlas.
2: Počasí.
3: Zítra bude zpočátku oblačno až zataženo, během dne od jihu místy polojasno, většinou ojedinělé, na severu republiky místy přeháňky, výjimečně bouřky, maxima mezi 23 a 27 stupni, na jihu Moravy až kolem 29.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna.
3: Na silnici číslo 34 Třeboň Jindřichův Hradec pokračuje vyšetřování nehody. Ve stráží nad Nežárkou u odbočky na Příbraz havarovalo osobní vozidlo. Brzdí se v zatáčce, projíždějte velmi opatrně. Tolik informace z dopravy, přejeme vám šťastnou cestu.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu.
3: Začíná pořad Zlatá láska, příjemný poslech.
2: Zlatá láska.
7: Vítejte ve světě velkých příběhů.
8: Uslyšíte o lásce vyčekané. 20letý mladík jel za svou milou na motorce, havaroval a skončil nadlouho upoután k lůžku.
7: V nemoci se postupně zamiloval do jiné. Do té, která o něj pečovala, starala se a pomohla mu postavit se znovu na nohy.
8: Zrodila se láska, která časem oba dva spojila pevným poutem. Neumí žít jeden bez druhého.
7: Jak napsal Vladimír Páral, láska znamená porazit čas.
2: Zlatá láska s Carmen Majerovou a Petrem

0: Poslechněte si další příběh z cyklu Zlatá láska, který jsme vybrali ze stovek přihlášených.
1: Představíme vám dnes manžele Janu a Pavla Pitauerovi. Jemu je 82 let, ona už oslavila 83. narozeniny.
0: Mají tolik energie, zájmů a úsměvů jeden pro druhého, že bychom jim mohli všichni zavíjet.
1: Žijí v rodinném domku se svou dcerou uprostřed třeště na Vysočině, kde je navštívil Patrik Rozehnal.
2: Zlatá láska.
3: Dobrý den.
4: Dobrý den.
3: Vítáme vás.
4: Vy budete Jana.
3: Ano.
4: A vy budete Pavel.
5: Ano, to.
3: A to je Míša.
4: Tak vy jste spolu 59 let, jestli se nepletu.
3: No, ve spolu roku 60.
4: A Míšu máte jak dlouho?
3: Míšu máme teprve 6, protože jsme si ho brali na inzerát, že mu zemřel páníček a že by musel do útulku. A bylo mu 7, tak jsme si ho vzali. No.
5: Pojďte dál.
4: Já vám předám kytičku, Jano.
3: Děkuju moc. Tak, pojďte. Já jsem to tady musela zavřít, aby... Míšo, opovaž se, aby si nedal... Taky první.
4: Jo, takhle tady je nachystáno pohoštění.
3: Tak, aby ho nepochutnal.
0: Nechme je vyprávět jejich příběh.
1: Mísí se v něm láska ke sportu, turistice a lidem s láskou partnerskou.
0: Míjeli se už před více než 65 lety, když jako studenti stejného oboru jezdili autobusem do Jihlavy na pedagogický institut.
2: Zlatá láska. Čas pro vaše romantické příběhy.
3: Pavel je o rok a půl mladší, ale protože je říjnovej, tak šel do školy pozdějc, takže já už byla o 2 ročníky vejš, na tom pajdáku, nežli on. No ale stejným autobusem jsme jezdili, ale nic víc.
5: Náhodou jsme se potkali v tím pajdáku, ale to už bylo dost pozdě.
3: Měl úplně jinou, než jsem byla já. A jel za ní, to si pamatuje, do Vlašimi.
5: Jo, to si pamatuju.
3: A na Pioníru jel, potom přes Jihlavu zpátky, nekoukal, no a byl tvrdý bourák. A byl v nemocnici, pak přišel domů, no a prostě mě ho bylo líto, tak jsem za ním došla jako navštívit nemocného. Prostě jako spolužáka, no a tím to začal.
4: Co se stalo, že jste se vyboural?
5: No, neopatrnost a na mašině jsem spadl, hotovo. Zůstal jsem tam ležet, ani nevím jak. Takže nemám tušení, jak se to vlastně stalo. Ani nevím, s kým jsem se setkal. Nic. Říkáte, že to je, opravdu mě to uteklo.
4: Kam vás odvezli? Do jaké nemocnice?
5: Do Jihlavy. A tam jsem zůstal ležet na fleku a tím to pro mě skončilo. A budu muset zkrátka žít s tím, jak jsem vlastně tam zůstal.
4: Zůstaly nějaké následky, nebo jste se z toho dostal?
5: No, zůstaly následky. Dost velký. Noha v čudu. Koleno nový, no a jináč ale nic, jako myšlení zůstalo stejný, naštěstí. Stalo se, nedal se nic, žijeme dál, jináč to nejde.
4: No a když se u vás takhle začala Jana trochu zajímat, starat, měla trochu obavy, tak jak jste to vnímal, když vás takhle navštěvovala, nejprve jako spolužačka?
5: Jako spolužačka, já jsem byla pořád jako spolužačku. A její vlastnosti, teda ty, vlastně mě přesvědčili, že teda asi ta spolužačka nebude.
4: Jaké vlastnosti to byly?
5: No, ta obětavost vlastně ke mně, protože nebo ona nemohla vědět, jak to dopadne všechno. Já jsem taky nevěděl, jak to dopadne, protože doktoři mi říkali, když jsem se vlastně trochu dával dokupy, tak já jsem chtěl sportovat, já jsem sportoval. Tak říkal, že potom budu sportovat. Vy budete rád, když budete chodit, mi pronesl doktor. No a to mě teda s odpuštěním naštvalo. Říkám, ne, já nebudu jenom, že budu sportovat. Já budu hrát tenis, no, na kolo jsem začal jezdit, No zkrátka jsem začal čím dál tím víc ten klub zatěžovat. Naštěstí teda jsem měl doktora, který jako to s tím uměl chodit, no a dal mě dokupy. 100% mě dal dokupy. Tak jsem skončil s tím, že jsem chodil 50 km bez problému.
4: No jste bojovník?
5: Bojovník snad ne, ale chlap, který když něco umane, tak to musí dělat.
3: Ano, je to tak.
4: No a když tehdy vy jste se dozvěděla, jaká je prognóza nebo jakou šanci na uzdravení dávají doktoři tehdy Pavlovi, tak jak jste to vnímala?
3: No já to brala spíš tak, že mě potřebuje.
4: Kdy vy jste si tak jako z toho ošetřovatelství začali víc věřit a kdo dřív třeba poznal, pocítil, že by z toho mohlo být víc než jen pacient a spolučačka sestra.
3: No to už potom, já vlastně byla hotová, že jo. Tenkrát se chodilo na umístěnky, takže do té nejmenší vesnice, která tady byla. A institut, jako ta naše vysoká v uvozovkách, končila v Jihlavě, takže Pavel jako už to tam nemohl, protože ztratil rok tím úrazem. A už nemohl spadnout do nižšího ročníku, protože nebyl. Takže pak chvilku jako zůstal prostě tak, že škola je nedodělaná, to dělal pošťáka, dělal prostě všechno možný. No a pak to dálkově dotahoval jako v Brně, musel dojíždět do Brna. To už jako, když já jsem byla v těch Kalištích, tak za mnou jako jezdil a tam už to bylo trošku jinak, no.
4: No ale to se chci zeptat, proč tam začal jezdit? Co ho tam táhlo? Tak vy jste se nějak uzdravil teda a co? A řekl jste si, ona ta Jana asi bude hodná holka, stálo by za to trochu o ní zjistit víc, pojedu do Kaliště, nebo jak to bylo?
5: Takhle, já jsem Janu znal vlastně ze školy, znal jsem ji tady z Čeště a věděl jsem, že v ní něco je a proto jsem s ní taky začal chodit. A to opravdu přijde samo od sebe. To není, jak si bývá láska na první pohled. To je láska vlastně, já to řeknu možná špatně, vyčekaná. Že čekáte od ní to, co ona vám dává.
4: Takže tak nějak jako zasazený cit, který roste, zvětšuje se a v jednu chvíli poznáte, že ten člověk o vás
5: to
4: stojí.
5: To pro mě znamená. To už vidíte z jejího chování, z jejího vlastně postoje, nejenom ke mně, ale i k lidem okolo. Takže pak už s odpuštěním nemáte, já to řeknu špatně, a nemáte jinou šanci, než si být.
4: Kdy vy jste poznala, že se rodí nějaký cit, že už to není jenom starost spolužečky, zájem, ochota pomoct, ale že už se tam třeba rodí nějaká láska, cit?
3: No, když jsme, to už pak bylo skoro vlastně po roce, když už chodil, když už jsme jako chodili. No a teda jako tady někde za městem, někde na mezi, já měla krásný červený paleto. No a tak tam jako došlo asi k té první puse. No a já jsem pak přišla domů a zjistila jsem, že paleto je ocená, kterým jsme teda jako tak nějak se opřeli. No, no tak tam už to potom začalo.
4: Platí tady, že něco špatného pro něco dobrého?
5: 100%.
3: Určitě, 100%. Určitě. No.
4: Co se tak v člověku odehraje v tu chvíli, když si dáte první pusu?
5: Vděčnosti. No to se nedá vyjadřit. To je úplně samo od sebe. Nedá se to objeví a je konec. A nemůžete dělat proti tomu nic, kdybyste chtěl.
4: Prostě přišla láska.
5: Přesně tak nějak, no.
3: No je to tak, no. Je to tak. No a od té doby vlastně si nedovedem představit, že bychom byli jeden bez druhého, protože my jsme tak nějak, jako, když se otočíme zpátky, tak jako si říkám, jak jsme to stihli. Protože jako kantoři jsme měli dramaťák dětský, dělali jsme tady turistiku. Pak když se otevřely hranice, tak jsme teda byli hladoví po tom poznat něco za těma kopečkama. Takže jsme jezdili, nabalila se na nás parta cyklistů a se školou jsme dělali zájezdy do ciziny, ale vždycky spolu. Vždycky
5: prostě nikdy. To jsme jeden z druhého. Vždycky ten jeden něco dělal a ten druhý to dělal s ním. Nejde to dělat samostatně, když jste dva.
4: No ale to je hezké, že jste na to přišli už tehdy, že si to nesete celým životem, protože to je přece princip, to, že dva jsou spolu, že se mají rádi, ne?
3: No jistě, samozřejmě. Vždycky prostě jako spolu, no.
4: A... Skoro slzíte, ano.
3: Protože já od něj tohle slyším možná prvně.
4: A to je hezké.
3: No je to pravda, je to tak, no, protože říkám, my jsme celý život byli vlastně takový parťáci, že jo, který to táhli spolu a nějak jsme si to ani nepotřebovali říkat. Jo, bylo to v nás, bylo to prostě tak nějak samozřejmý, no.
2: Zlatá láska. Čas pro vaše romantické příběhy.

0: Rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Dnešní příběh nám vyprávějí manželé Jana a Pavel Pitauerovi z Třeště na Vysočině.
2: Na jaře roku 1963 si Pavel ošklivě zranil nohu při jízdě na motorce. Z Jany se během léčení vyklubala citlivá ošetřovatelka, která zasáhla srdce svého pacienta.
1: Dnes už si jeden bez druhého nedovedou představit žádnou chvilku. Dá se poznat láska i v očích?
3: No, určitě jo. To, když se na ní podíváte, tak to vidíte, jaká je pořád. A furt stejná. A nezmění se to, ten charakter se nezmění u toho člověka. A já už tenkrát jsem zřejmě musel poznat, že to takhle dopadne. Naštěstí to dopadlo opravdu tak, jak jsem si představoval. Viď?
4: Je to tak.
5: Kdy jste začali tedy uvažovat o té svatbě? Čí to byl nápad?
4: No ne, do toho jako přišlo to, já měla těžce nemocnou maminku. A tak jako když už víceméně to tak dozrávalo k tomu, že bychom se vzali, tak maminka zemřela. Takže tím jsme to jako o rok, jsem říkala, nebudu se vdávat až po roce, takže tím jsme to jako o ten rok jako protáhli, no, a pak jsme se teprve vzali.
5: Musel jste si počkat?
3: Já jsem počkal. Počkal jsem strašně rád a neprohloubil jsem.
5: Byl větší čas na to si pak tu svatbu třeba takhle naplánovat, připravit ji lépe?
4: Plánovali jsme tenkrát nic velkého. Já když jsem teď viděla svatbu vnučky a srovnávala jsem ji teda s naší svatbou, tak prostě tak my jsme odjeli oba, jako, nebo já jsem měla spíš tak týtelči, kde jsem teda byla na gymnáziu, nebo na 11. letce tenkrát. A takže obřad byl v Telči, svadební hostina v hotelu v Telči a tady jako v tomhletom baráku, který teda je náš, tak jsme měli nájemníky. Takže s tou přípravou té svatby mi vlastně pomohla ta paní, co tu bydla. My jsme měli velice dobrý vztah k sobě. No a ten její manžel byl číšník právě tady v Třeckém hotelu. Takže jediná jeho reakce pak byla, víš, ta svatba v té Telči byla hezká, ale tu hostinu jste si měli udělat u nás ve Spoláku. Ta svíčková v té Telči se nedala jíst. Takže to byla jako reakce. No a já vím, že jako jsem měla strach, že si poničím šaty, tak říkám, půjdu do auta jen tak, auto stálo přes ulici. No a právě ta paní, co tu bydleli, paní Matoušková, říká, neblázni, máš krásný kabát, tak jen si na sebe hoď kabát, no zaplať pánu, že jsem ji poslechla. No tak a začalo to tím, že jsme nasedli do auta, auto, řidič už teda startoval, já říkám, a já nemám kytku. Takže kytka byla u nás ve sklepě, tak Pavel vyletěl z auta, že teda jde pro kytku. No a tatínek říká, no ne, to v žádném případě, to by přinášelo smůlu, ty se vracet smíš. Tak šel pro kytku on, takže kytka se zachránila. No pak byl teda obřad v té Telči. No.
5: Byli jste rozechvělí, těšili jste se, kdo byl nejvíc dojatý třeba?
4: No rozechvělí asi jo, protože přece jenom je to takový jako zásadní krok v životě, no, asi takhle jsem to brala.
5: Měla Jana závoj?
3: Měla, to jo.
5: Prstínky nosíte i dnes?
4: Máš prstínek?
3: Mám. Druhej.
4: Ne, já mám druhej.
3: Ty máš druhej.
5: Jak to?
4: No, to bylo v

0: únoru byla svatba a někdy v červnu jsem byla s dětma na výletě. No a hráli jsme, říkali jsme tomu hrdě volejbal, no prostě pinkanou. Prstínek mi byl volný a skončil v trávě. No a celá třída ochotných dětí tu trávu podupala, aby ten prstínek našla, ten už se najít nedal. Takže prstínek leží někde u die, v trávě, a zatím z něj nový jako nevyrostly. No a my jsme si ty prstínky prostě nechali dělat tenkrát v Praze. Teď já jsem přijela domů a říkám tak, a jsem bez prstínku. No tak co, tak sjedem do Prahy, tam nám udělají prostě ten samej. No ale museli jsme to tutlat před mým tatínkem, protože ten věřil, že když jsem přišla o prstínek, že bych přišla i o něj. Takže ten se v životě nedověděl, že mám náhradní prstínek. Prstínek, no.
1: Možná, že ten ztracený prstínek někdo našel a přinesl mu to štěstí.
2: Kdyby to bylo tak. Přál bych mu to. A kdyby mu přinesl takový štěstí jako nám, bylo by to krásné.
1: Jano, přece jen svatební den, pro tu holku možná i den vysněný. Nechyběla vám tam ta maminka?
0: Chyběla. To víte, že jo, strašně moc. A i když ta paní Matoušková se snažila, no, tak to jako, to nešlo. No. Bylo to jiný, než bych je tam měla oba, no, ale tak tam byl aspoň tatínek. No. A tam byli spolu.

0: No a krásná perlička ze svatby, pak jsme přijeli sem, moc hostů nebylo a tak nějak jsme je rozložili. No a tady byla kupa nádobí v kuchyni. No a takže než jsme šli sem do ložnice, tak jsme tu kupu nádobí museli umýt a uklidit spolu. Pak jsme teprve si mohli užít.
1: Tím začala svatební noc. Tak to má málo kdo.
0: To má málo kdo.
2: Svatební noc se na vás byla taková, ale... To bylo. V těm už jsem začalo to, že jsme dělali všechno společně. I po té svatbě jsme to uklidili společně.
1: Vy jste říkala, že vlastně jste si i na ty intimnosti počkala až na tu svatební noc. Tak jste byla vychovaná.
0: Tak to bylo, no. Tak to bylo a krásný, když teda už jsme zapadli až sem. Jako svatební cesta jako taková, ne, my jsme to ani nebrali jako svatební cestu, ale nikam jinam tenkrát, kam se mohlo. Takže jsme z cestovní kanceláří mládeže pak v létě, svatba byla v únoru, a v létě jsme jeli a to byl krásný okruh na tehdejší poměry Moskva, tehdy Leningrad, Helsinki, Varšava a domů. No a byl tam mladičkej manželský pár proti nám. Já se vdávala ve 24, ty byly tak o 4 roky, o 5 možná mladší. A ty vedoucí organizátoři věděli, že oni to mají jako svatební cestu. Jenomže nějak asi z toho chování usoudili, že ta svatební cesta je naše. Takže zatímco oni spali ve společných místnostech, my měli vždycky dvou rušák. No a pak 9 měsíců po této cestě, tak byla Lenka. No.
1: To jak z pohádky.
0: Takže to vyšlo.
1: Jste rádi, že se máte?
0: Jsme rádi, že se máme a řekla bych to ošklivě, lepší už to nebude, takže musíme být rádi, že je to takový, jaký to je.
2: A doufám, že to zůstane dál. Že se nebude nic kazit, že to zůstane stejný, jaký to je teďka.
3: Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: Posloucháte pořad Zlatá láska.
2: Jen 3 měsíce dělí manžele Janu a Pavla Pitauerovi od oslavy diamantové svatby.
1: Brzy poté první poznali krásu a tíhu rodičovství. Jak už kdysi jeden americký lékař řekl, rodičovská láska je jediná bezpodmínečná láska na světě.
0: Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.
3: Kolik dětí máte?
4: 2. Na Honzu jsme čekali, ten je po 7 letech, protože já jsem kromě toho, že teda byla Lenka, tak jsem si ještě vyrobila žlučníkový šutry. Prvně jsem to 4 roky říkala, nějak to zvládnu. Pak byla operace a po operaci ne, porod ne dřív, až minimálně 1,5 roku. No tak jako Honza byl až po 7 letech po Lence. No.
5: Takže... Tak je dobrý kluk. Tak je fajn kluk, jak Lenka.
3: Nebyl o ně nikdy strach, ať už o zdraví, o existenci nebo něco takového, protože ten mateřský strach nebo otcovský může přetrvávat léta a v podstatě i do dospělosti.
4: No, u Lenky jednou, proto měla mimoděložní těhotenství a oni na to nepřišli. A zkrátka, že je to ledvinová kolika, no zanedbalo se to. No pak teda s velkýma bolestma ji odvezli, to už byli kluci malí. Takže já měla ty 2 kluky na krku a telefon nějaký mobilní ještě ne, tak to jsem do školy šla telefonovat večer. No a když mi primář řekl, tak jsme vám ji teď zachránili, ale šlo o minuty, tak to hezký nebylo, no, ale pak měla ještě 2.
3: Ale to asi člověku projede tu hlavu celý její život?
4: Určitě, no, a teď ty 2 malí kluci, nebylo to pěkný, no. Ale dali jsme to, ty kluci je potřebovali, takže to jako bylo důležitý a... Dali jsme to, no. Zase jsme se o sebe museli opřít, no. Zase jsem musela slyšet, prosím tě, neblbněj, to bude dobrý, no. A i když jsem tomu nevěřila, ale pomůže to, no. Jako.
3: Bylo v životě něco, co ověřilo sílu toho vztahu, že si musíte vzájemně pomoct, nebo najednou, že člověk cítí, že od toho druhého má strach? A co by se stalo, kdyby tu nebyl, nebo...
4: jsem se snažila si to nepřipouštět, ale když byl teda na ty operaci, to koleno přišlo až potom, on to byl následek toho úrazu, ale bylo to až teď už, tak jsem věděla, jako ta narkóza, že je tam dlouhá a to, tak to jako bylo tak tu. Ale pak, když už jsem ho viděla, že je zase dobrý, tak to bylo v pohodě, no.
5: Hlejte, když si věříte, tak musíte věřit tomu, že všechno dobře dopadne. I teďka, když to vezmu, dopadlo to dobře, dopadlo to výborně. A doufám, že tohle zůstane.

0: Tomáš Garrigue Masaryk to nádherně vystihl slovy. Láska ukazuje člověku cíl jeho života. Rozum ukazuje prostředky, jak jej uskutečnit.
1: S obdivem k Janě a Pavlovi jsme po Patriku Rozehnalovi poslali malý dárek. Za jejich upřímnost, lásku a vzor, který nám dávají.
0: Bude to pro ně překvapení.
2: Jste připraveni?
3: No, já jsem připraven na všecku.
2: S Janou.
4: Tak, no jsme.
2: Je to drobnost, která by měla potěšit ty vaše společné okamžiky. Co si tak odpoledne dopřáváte spolu?
3: Botone, kafe.
4: To kafe.
2: No. A co si ho udělat do těchhle hrnečků?
4: Ježiš, ty jsou krásný.
3: Zlatý. Pasi, zlatý slavě.
4: To je paráda.
3: Ty, ale radši mě nedávej do ruky.
4: Do ruky.
2: Myslíte si, že se rozbijou? Když tak dáme novej, kdyby náhodou vám to upadlo.
3: To by bylo škoda zase, ne?
2: No a to není jediná věc, tak to máte na kávu. A pak, abyste si samozřejmě i ten náš pořad Zlatá láska, ale i jiné, mohli poslechnout v dobré kvalitě, v té nejvyšší dnes, co je, tak pro vás máme digitální rádio.
4: Ježiši, a za co? To si nezasloužíme.
2: Že si to Jana zaslouží.
3: To se zaslouží všechno. A i mě.
4: Je krásný. A budem s tím u mě zacházet?
2: Já myslím, že jo. Knoflíky jsou na všech rádích stejný.
4: Tak jo. Takže děkujeme. Děkujeme moc. A říkám, to jsme si nezasloužili vůbec.
2: Je to za ten příběh, co jste napsali. A vy jste ho dnes ještě tím povídáním rozšířili. Tak o to víc jsem přesvědčen, že si nejen tohle rádio zasloužíte, ale i tu lásku svých bližních, zájem okolí a vděk těch, kterým dáváte možnost procházet turistické trasy, jezdit na výlet s vámi, prostě být vám na blízku. Vy si to zasloužíte.
4: Děkujem, bylo to hezký.
5: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas.
1: Jana a Pavel Pitauerovi v sobě chovají krásnou lidskou lásku, ale také radost z pohybu a poznávání krásných míst.
0: Už jako mladí spolu zakládali v Třešti pobočku klubu českých turistů a od té doby až dodnes patří k takzvaným značkařům. Ano, i po 80 chodí přírodou a obnovují turistické značky.
1: Stejně tak milují cyklistiku. A protože rádi dělají věci společně, chtěli i do pedálů šlapat spolu. A tak si už kdysi nechali postavit tandemové kolo.
3: A šlo to pěkně. A šlo to donedávno ještě úplně výborně.
4: Ještě loni
3: jsme byli na tandemu. No. My jsme na tandemu procestovali celou Evropu. Chci povědět, kde jsme šli byli. Já se to nepamatuju.
4: Já to vemu jinak, kde jsme nebyli. Bulharsko, Rumunsko, Albánie, Bosna, Hercegovina, Belgie. A to jsme jezdili něco jako s tesovkou samozřejmě, ale sami, že jsme si to vychytali. No a pak se na nás nabalila parta, takže už nám cestovky dělali zájezdy pro nás a jezdili jsme prostě jako takhle. No a asi 7 už zpátky, to jsme měli jako opravdu tandem na elektriku, no, elektrokolo.
2: Vy jste vlastně, dá se říct obrazně řečeno, celý život Pavlovi dýchla na záda.
4: Tak. No to jsou naši takzvaní dobrý kolegové z turistiky, kteří říkají, že se nás neumí představit jednoho bez druhého. Jo, že prostě ne, to, že prostě
3: to
4: nejde.
3: To ani nejde. Teďka to už si člověk zvykne na to, že když jede sám, tak mu něco schází vzadu. Tam nikdo nešlape. A taky vám nikdo nenadává. Protože když jedete s manželkou, tak ta vás pořád. Jeď rychlej, jeď pomalej. A my teda jeď pomalej, to bylo hlavní. Prosím tě, brzdi. My tam máme těch 60 nebo 70, brzdi. A říkám, prosím, jdete jen pomalinku, nic. No,
4: ne? No je kaskadér.
3: No to mi říká furt. A přitom jsme se na kole vymlátili akorát jednou.
4: Jednou, no.
3: Víckrát ne.
4: Stálo to za to.
3: Stálo za to, ale šlo to.
4: No.
3: A ještě hůř plánujeme dopředu. Znovu a znovu plánujeme. Pořád zkrátka máme cukání se někam dostat, něco se podívat, něco uvidět. Byl teďka nedávno, nebo ne, v nejbližší budoucnosti má nám přijít nová mašina, která teda, protože Jana řidičák nemá, ale řídit bude. To je jako jo. To je mašina dělaná tak, že má dvě sedadla, má pohon jak elektrický, tak benzínový, jo. Takže tak doufám, že se budeme vyjíždět i na tom. Čekáme teďka každou v podstatě chvíli, měsíc maximálně, já myslím, že by nám to přišlo, už proto dělám garáž, a že budeme jít nad tím a budeme jít dál zase. Že se podíváme zase jiným způsobem do ty přírody.
6: Vy jste pořád tak akční.
3: Hledajte, teď nám je těch 1,80, no. Ale to ještě není konec života. Ještě se pokračuje dál, furt se musí pokračovat dál. Jináž to nejde. Když nebudete akční, umřete stejně. A umřete aspoň takhle pořád v činnosti. A pořád tam budete mít tu osobu vedle sebe.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Málo kdo může říct, že svou lásku zná více než 60 let. Je to přece ohromné štěstí potkat někoho, s kým prožijete tak dlouhý čas.
2: V tom druhém už si musíte číst jako v knize. Přesvědčí nás o tom téměř diamantový pár Jana a Pavel Pitauerovi.
1: Patrik Rozehnal si pro ně připravil několik otázek. Ptal se každého zvlášť a byl zvědav, jestli odpoví stejně.
3: Na jaké straně jste se vzájemně drželi za ruce nebo chodili vedle sebe?
4: Většinou já jsem ho měla jako, já byla po pravý ruce Pavlovi.
5: Ale většinou teda jde jen po pravý straně moji, no.
3: Kam jste ji poprvé vzal, pozval?
5: Já ji akorát snad přemluvil na ten tenis trošičku, ale to opravdu jenom tak zkratkově. Jináč ne.
4: Já si myslím, že jsem s ním poprvé šla na tenis, aby se mi předvedl, jak to umí.
3: Jak vám šeptal do ucha?
4: No, občas, no.
3: A jak vás oslovoval takhle, když vám šeptal do ucha?
4: No do dneška, když je to jako fajn, tak Jani.
5: Janičko.
3: Kdy naposledy jste něco vyvedli a neřekli jste to dětem?
4: No to, když jsme bourali, jsme museli říct, to jsme řekli. To, když se nám tak něco povede, co se nám povíc nemá, tak si říkáme, že to nemusí nikdo vědět.
5: Něco provede nějakou kravinu, tak to řeknu. I před dětma, mě to nevadí.
3: Jaký je nebo byl váš tajný zlozvyk?
5: No. To byla řekla Jana, já teda nevím. Já.
4: Kouřil. Když jsme se poznali, tak kouřil.
3: No takže jste měl zlozvyk.
5: No to jako jo, kouřil, ale pak jsem si uvědomil, že jsem blbec, tak jsem přestal kouřit.
3: Kdyby měla Jana volný den, jak si myslíte, že by ho strávila? Prostě kdyby byla sama a měla si nějak vyplnit den nějakou činností. Co by to asi tak bylo?
5: Knížku a četali. Knížku, luštění.
4: No, asi bych se šla projít s naším pejskem. Pak bych si asi luštěla sudoku.
3: Jak dlouho by to vydrželo, než byste jí scházel?
5: Strašně dlouho.
4: No a pak už by mi byla dlouhá chvíle a říkala bych, kde je.
3: Co děláte, když nespíte? Když to v noci nejde?
4: Ono to většinou jde.
5: To spí dřív než já. Ta lehne, spí.
3: Jakou barvu laku na nehty používá Jana?
5: Žádnou. Já jsem nevěděl nikdy, že by si nalakovala nechty.
3: Nikdy?
4: Nikdy. Ne.
3: Nikdy jste
4: ne? Ne, v životě ne.
3: Co váš muž nejvíc schraňuje nebo opečovává?
4: No, byly to včeličky. To bylo to, co ho bavilo moc. No.
5: To je vášeň. Ty včely jsou vášeň, jo. A je to krásná vášeň, protože včela se vám vždycky odvětší. Někdy jsem vstával, že jsem si třeba sedl k úlu a poslouchal jsem se, jak ty včely tam v tím hučí. Tak je překrásný. Překrásný pocit.
3: Kdy jste se poprvé políbili veřejně? Nejen tak sami v soukromí, ale před někým třeba.
4: Až o svatbě.
3: Fakt. Neříkejte, že jste se líbali poprvé až na svatbě veřejně.
5: No to určitě ne. Ale kdy předtím, to fakt nevím. To fakt nevím.
3: Jak jste svou ženu škádlil?
5: Normálně přitichnuji k sobě, pohladím po zadku, hotovo. Jo, to už je asi takovej přirozený.
3: Rituál.
5: Ano.
4: Kolem ramena přitahoval k sobě.
3: Jak byste popsala to, jak Pavel líbá?
4: Hezky. Hezky. Jinak to říct neumím, no.
5: Normálně nastaví pusu. Dostane pusu, pohledím je u toho, to je to, nic extra. ale je to příjemný, je to milý. Víte, že to dělá, protože jí to dělá radost. Mě jedno, jestli je teďka těch 80 nebo víc než 80, tak ona ví, že určitě ví, že to je z radosti, že je to proto. Když jdeme spát, tak poslední věc, kterou děláme, se políbíme. Posledně ještě.
2: Jana a Pavel Pitauerovi už znají cenu svého života. Zajímá nás, jak ho vnímají, čeho si jeden na druhém váží.
1: A jaký je jejich recept na šťastné manželství? Které tři věci v něm nesmějí chybět?
5: Tolerance v každém případě, jo, protože každý něco vymyslí, blbýho třeba, ale ten druhý to musí tolerovat, když on to neteroruje, dělá blbost. Čiž tolerance tam musí být.
4: Musí se mít lidi rádi, jinak by to nešlo. A do třetice, já nevím.
5: Musíte mít zázemí. To je další věc, kterou musíte mít. Jistotu, že to zázemí tam je. A zázemí v rodině, nejenom teda v manželce. Čiž bez toho to nejde.
3: Proměňuje se ta láska s věkem?
4: No tak trošku určitě, ale jako to základní zůstává pořád. No.
5: Z začátku to máte spíš do té erotiky. A potom postupem času jde to do té něžnosti. Do tom, že se jí dotknete. Vůbec tak, kdykoliv to nemusí být na prsa nebo jinde, jo? Zkrátka, že se jí dotknete, že si ji pohladíte. To je krásný. Kolikrát, když jdeme jenom vedle sebe a Jana dělá v kuchyni a já procházím okolo ní, tak ji tam pohladím. Ta rukava tam jde sama. Přirozeně. A je to jedno, jestli ji pohladím po rameni nebo po zadku, přes prsa. Je jedno, a je tam ten pohyb je automatický, který tam je a který by vás zvykne sám. To se nenutíte k tomu. Na nás to přijde a jdu okolo kuchyně, pak ji pohladím.
3: A je v tom člověku přitom ještě nějaké takové to milostné a láskyplné chvění?
5: Je. To děláte, protože to vás těší a jí taky. To za ní cítíte.
4: Pořád prostě si člověk uvědomuje, že patříme k sobě a že to jako jinak nechcem. No. A přitom, když pro toho druhého něco dělám, tak je to i pro mě potěšení, není to nějaká zátěž. Okolo toho se to točí vlastně všechno a je to potřeba, no. Bez toho to nejde.
3: Co byste si pro svou ženu ještě přál? Pro ten váš vztah nebo její cit?
5: To vydrželo většině. Což není možné. No to se nedá. Vím, že kdybych odešel já první, tak já budu ještě nešťastná. A když by to bylo obráceně, tak budu šťastný zase. Já. To ten život ztratil smysl. A asi teda já nevím, musím to přivolávat, ale asi by sám člověk nikdy nezůstal dlouho. Už ten život by nebyl takový, jaký je. To by byla katastrofa. Smysl, ztratil by ten život pro mě smysl. Něco by se ztratilo, co by se nedalo nahradit.
3: Jsou ty duše propojené?
5: Jsou. Určitě jo. A nikdy by člověk asi neudělal něco, co by tomu druhému ublížilo.
3: Šla byste do toho znovu?
4: Určitě.
3: A milujete ho?
4: Pořád. To je...
3: Jak moc jí milujete?
5: Moc.
6: To se nedá říct. To nejde.
3: Jste rád, že ji máte?

0: Jana a Pavel měli málo kdy příležitost říci si, jak silný a neochvějný cit k sobě chovají. Poznali, že láska je velký mistr. Učí nás být tím, čím jsme nikdy nebyli. Zahání překážky naší povahy a její náhlé účinky vypadají jako zázraky.
1: Jak prohlásil Michelangelo Buonarroti, láska jsou křídla, která dal Bůh člověku, aby mohl vystoupat až k němu.
0: Ten krásný cit nám byl dán, abychom ho prožívali naplno, učili ho své děti a všechny okolo. Vystoupejte i vy do výšin čisté lásky. To vám přejí
1: Carmen Majerová
0: a Petr Kostka.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těšit se můžete na herečku Kateřinu Macháčkovou.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas zprávy.
2: V České republice stále roste zájem o studium zdravotnických oborů. Příští týden se mimořádně sejde tripartita kvůli růstu minimální mzdy. A počasí zítra převážně oblačno, od jihu až polojasno a hlavně na severu republiky s přeháňkami. Maxima kolem 26, na jihu Moravy až kolem 29 stupňů. Zprávy s Otou Nehasilem, pěkný večer. Zájem o studium na všeobecnou sestru se v České republice stále výrazně zvyšuje. Loni na obor nastoupilo téměř 1900 studentek, je to zhruba o 40% více než předloni. Vyplývá to z aktuálních dat ministerstev školství a zdravotnictví.
3: Zájem o studium tohoto oboru vzrostl hlavně díky novému státnímu programu na podporu vysokých škol, říká ministr zdravotnictví Adam Vojtěch za hnutí ANO.
4: Musíme něco dělat s personální situací českého zdravotnictví, tak abychom byli schopni do budoucna zajistit personální obměnu.
3: Program začal fungovat loni za předchozí vlády. Během 12 let má stát skoro 13 miliard korun. Podle prezidentky České asociace sester Martiny Šochmanové to ale nemůže být jediná cesta, jak nedostatek sester řešit.
5: Musíme jim vycházet vstříc, ať se jedná o různé benefity, ať se jedná o zkrácené úvazky.
3: Podobný program funguje od roku 2019 taky pro všeobecné lékařství. Michaela Bacílková, Český rozhlas.
2: Růst minimální mzdy příští týden mimořádně projedná tripartita. Zástupci vlády, odborů a zaměstnavatelů se sejdou v pondělí 24. srpna po jednání vlády. Potvrdil to dnes ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka z hnutí ANO. Podle něj by výše minimální mzdy mohla stoupnout na 24 900 korun, tedy o 2,5 tisíce korun. Vyplývá to z chystaného nařízení vlády. Téměř 16 kilogramů kratomu našli policisté v autě v Dolní Novosadské ulici v Olomouci. Na místo vyjeli v pondělí pozdě v noci kvůli informaci o napadení ženy. Ta se podle policistů ale chovala nervózně a neustále pohledem kontrolovala zavazadlový prostor svého vozidla. Uvnitř bylo 25 balení kratomu v černém pytli, říká policejní mluvčí Jaroslav Herzán.
6: Kriminalisté ve věci zahájili úkony trestního řízení pro podezření z přečinu neoprávněné nakládání s psychomodulačními látkami ve stádiu pokusu, za který hrozí až dvouletý trest odnětí svobody. Prvotním oznámením ohledně fyzického napadení se policie také zabývá.
2: Kratom je psychomodulační látka. Od loňského roku se může legálně prodávat dospělým v licencovaných obchodech. Prodej v automatech je zakázaný. E-shopy mohou mít pouze kamenné obchody. Nadace města České Budějovice podpoří v příštím školním roce vzdělávání a vědu. O finanční příspěvek mohou do poloviny letošního října požádat středoškoláci a vysokoškoláci s trvalým bydlištěm ve městě nebo ti, kteří v něm studují.
7: Podporu můžou získat studenti s nadprůměrnými studijními výsledky nebo ti, kteří žijí v nepříznivých sociálních podmínkách. Peníze je možné použít například na jízdné, stravné, školní potřeby a pomůcky, učebnice, na náklady spojené se studiem v zahraničí nebo s poplatkem na soutěže. Jitka Cibulová, Vokatá, Český rozhlas.
0: Sport.
2: Česká tenistka Kateřina Siňaková na turnaji v americkém Cincinnati končí ve třetím kole, když podlehla domácí Kýsové 0-2 na sety. O postup do osmifinále turnaje začne už za několik desítek minut bojovat další Češka Sára Bejlek, a to proti Alexandrovové z Ruska.
0: Počasí.
2: V noci na středu čekáme oblačno až zataženo, zpočátku ještě na většině území, postupně už jen ojediněle déšť, nejnižší teploty nad ránem mezi 17 a 12 stupni. Zítra přes den zpočátku oblačno až zataženo, během dne od jihu místy až polojasno. Většinou ojediněle v severní polovině republiky místy přeháňky, výjimečně i bouřka. Maxima zítra většinou 23 až 27 stupňů, na jihu Moravy až kolem 29. Vítr mírný, od jihu západu bude večer slábnout.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna.
2: Na dálnici D1 Brno-Praha se zpomaluje před odbočkou na Větrný Jeníkov. Na kilometru 103,5 je zúžení do levého pruhu. Je tam krátká kolona se zdržením kolem 5 minut. Tolik doprava, šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Začíná pořád Divadlo pro vaše uši. Dobrý večer a příjemný poslech.
0: Divadlo pro vaše uši.
8: Dobrý večer, dámy a pánové. Začnu dnes jedním aforismem. Věřím ve štěstí. Čím víc se snažím, tím víc ho mám. Řekl nebo napsal svého času humorista Stephen Leacock. Není to zdaleka poprvé, kdy se vracíme k umění tohoto skvostného, autorsky vybroušeného povídkáře. A myslím, že to není ani zdaleka naposled. Buďte vítáni a pěkný poslech.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: A tenhle aforismus znáte? Reklama je zmrazení lidské inteligence na právě tak dlouhou dobu, aby se na tom dali vydělat slušné peníze. Inu, Stephen Leacock se nezapře. A i když se o něm mluví jako o nejznámějším kanadském spisovateli na přelomu 19. a 20. století, narodil se v Anglii. Do Kanady se jeho rodina přestěhovala, když mu bylo 6 let. Jeho novinářské a literární dílo, což je víc než 20 povídkových sbírek, vychází dodnes opakovaně po celém světě.
2: Přišel ke mně na pódium s otevřeným poznámkovým blokem v ruce, právě když jsem skončil svoji přednášku. Nevadilo by vám, řekl, zopakovat mi jenom hlavní body své řeči? Nedostal jsem se k tomu, abych ji slyšel. Vy jste na té přednášce nebyl? Ne, odpověděl a odmlčel se, aby si zašpičatil tušku. Byl jsem na hokeji. Abyste o něm referoval? Ne, o takových věcech já nepíšu. Mám na starosti jenom přednášky a ty inteligentní pindy. A ten hokej byl ohromný. Tak o čem jste říkal, že byla ta přednáška? No, dal jsem jí název Triumfální pokrok fyziky. Fyziky, jo, řekl a rychle přitom psal. Ano, fyziky, přisvědčil jsem. Jak píšete fyzika? Píšete tam Z nebo S? Zeptal se. A řekl jsem mu, jak to píšu já. A teďka pokračoval, jakou měl základní myšlenku, jen to hlavní, víte, ta vaše přednáška, no. Říkal jsem, jak se prohlubují naše vědomosti o radiaci a emanaci a jaké to vrhá světlo na teorii atomické struktury. Moment, moment, než si to napíšu. Píše se to radiace a vrhá světlo, jo? No, dobrá, myslím, že už to mám. Chystal se sklapnout blok. Byl jste u nás někdy dřív? Ne, řekl jsem. Jsem tady poprvé. Bydlíte v našem novém hotelu? Ano. Jak se vám líbí? Je to tam hezky pohodlné, řekl jsem. Otevřel si znovu blok a rychle škrábal. Viděl jste ta velká nová jatka, co právě stavějí? Ne, řekl jsem. O těch jsem neslyšel. Jsou to třetí největší jatka severně od Filadelfie. Co si o nich myslíte? Vždyť jsem je neviděl. Chvilku psal a pak se zadumal. Co si myslíte, zeptal se najednou, o té tahanici v městské radě? O tom jsem nic neslyšel. Myslíte si, že ti radní jsou nepoctiví? Já o těch radních vůbec nic nevím, odpověděl jsem. No dobrá, poznamenal. Třeba nevíte, ale nezdá se vám možné, že by mohli být nepoctiví. Často tedy nepoctiví bývají, připustil jsem. Dokonce je to dost často banda šejdířů. Jakže to říkáte, banda šejdířů? To je dobré, to je senzační. Teď se přímo rozplýval nadšením. Právě takovéhle věci naše noviny potřebujou. Víte, člověk jde kolikrát na přednášku a vůbec nic se tam neřekne. Nic takhle zajímavého. Z toho se pak nedá nic napsat. Ale s tímhletím to bude prima článeček. Banda šejdířů, výborně! Myslíte, že si na úplatkách při stavbě těch jatek namastili kapsy? O tom bohužel nic nevím, odpověděl jsem. Ale nezdá se vám, škemral, že je to docela pravděpodobné. Ne, bránil jsem se, o ničem takovém nevím. No, dobrá, povzdechl si. To budu nejspíš muset vynechat. Tak vám teda moc krát děkuju. Doufám, že k nám zase přijedete. Dobrou noc. A druhý den, když mě vlak unášel z toho města, přečetl jsem si v novinách jeho zprávu o mé přednášce, opatřenou náležitě tučným titulkem a podtitulkem. Pokládám městské radní za bandu šejdířů. Význačný přednášeč hovoří o městském fyzikátu. Náš význačný host, stálo v jeho zprávě, pohovořil zajímavě o městském fyzikátu v posluchárně IMKY před naplněným hledištěm. Prohlásil, že žijeme ve věku rádia a že městští radní jsou podle jeho názoru banda šedířů. Velice zevrubně rozebral anatomickou strukturu, o které řekl, že vrhá světlo na emancipaci. Vyjádřil politování, že nemůže rozvést otázku úplatků při stavbě nových jatek, která pokládá za nejlepší, jaká kdy viděl při svých přednáškách. Přednáška, přerušovaná hojným potleskem, byla sledována s napjatou pozorností a po jejím skončení bylo houfně vyjádřeno přání, aby ji přednášeč pronesl i v jiných městech. Vida, takhle to tedy dělá, jak si my všichni, kdo s ním přicházíme do styku, až příliš dobře uvědomujeme. Mám mu to za zlé? Neměl bych. Nenapsal snad, že jsem přednášel před naplněným hledištěm, když tam ve skutečnosti bylo 68 lidí? Nezdůraznil, že byla přednáška přerušována hojným potleskem a sledována s napjatou pozorností? A pokud jde o ty městské radní a úplatky a o ten tučný titulek, to je naše vina, ne jeho. My přece chceme číst takové věci ve svých novinách a on nám je poskytuje. A k tomu přidává jako svůj vlastní podíl svoji širokou a vlídně lidskou lhostejnost, která nikdy nechce ublížit. Ať se jen odplahočí do noci se svým poznámkovým blokem, se svou tuškou a se svou nenáročnou pílí a nechť ho tam provází moje požehnání.
0: Divadlo pro vaše uši.
2: Časné vstávání Primusa Jonese. Varování všem ostatním raním ptáčatům.

Můžeme beze všeho připustit, že zvyk časného vstávání byl široko daleko vychvalován moralisty a básníky všech věků. Časně spát a časně vstát, to má moudrý člověk rád. Rýmovali o 106. Raní ptáče dál doskáče, praví přísloví. Vstávej časně ráno a bude ti přáno, nabádá pořekadlo. Jsem si také vědom toho, že Benjamin Franklin vždycky vstával v 5. Že John Adams si pravidelně zapaloval oheň v krbu v 4:30. A že Abraham Lincoln, anglický premiér Gladstone, skotský král Robert Bruce, který proti Anglii vybojoval nezávislost, jakož i Julius Caesar, zkrátka všichni tihle velikáni vstávali tak časně, že byli vlastně vzhůru už včera. Jenomže ta věc musí mít i druhou stránku. Jak velkým požehnáním je takový ranní ptáček pro své přátele? Když ponecháme stranou jeho vlastní bujarou náladu, jak jeho časné vstávání stimuluje lidi, kteří musí žít s ním? Mám teď na mysli případ Primusa Jonese, který právě trávil dovolenou v mém letním sídle, odkud byl teď převezen do okresní nemocnice. Nevím, proč vlastně Jones s tím časným vstáváním začal. Možná proto, že hodně poslouchal přísloví a nabádavé rýmování, nebo protože mu rodiče dali jméno Primus. V každém případě je Jones typický ranní ptáček. Uslyšel jsem jeho veselé pohvizdování na trávníku hned první den, co u mne bydlel v nějakou příšernou ranní hodinu. Nikdo neumí tak pohvizdovat jako ti ranní ptáčci. Jones budil dojem, a nebudil jenom dojem, že si hvízdá na všech stranách domu zároveň. Krátce na to jsem zaslechl vytrvalé ťuk, ťuk, ťuk kladívka a poznal jsem, že Jones něco pilně dává do pořádku. Žádný jiný zvuk tak nedoráží na lidský mozek jako tiché ťukání kladívkem. Potom nastala krátká přestávka klidu. Pak jsem uslyšel šum tryskající vody a sikot proudu namířeného na sloupek verandy a poznal jsem, že se Jones zmocnil hadice. Jestli je něco, čemu žádný lidský ranní ptáček nemůže odolat, je to hadice na stříkání. Představuje si sám sebe jako součást přírody a ujímá se role deště. Tak tedy voda syčela a pěnila se po trávníku a květinových záhonech a cákala na verandu a narážela do zavěšených truhlíků s květinami, což se mísilo s bodrým pohvizdováním Primusa Jonese. Takhle plynuly ty radostné hodiny mezi 6:30 a 9:30. Když hosté v domě zasedli ke snídani, Jones vyrazil do druhého kola. To máme krásné ráno, prohodil jeden z hostů. Krásné, ušklíbil se Jones. Měli jste je vidět tak před 3 hodinami. Ten báječný východ slunce kolem 4:30. Slunce se právě objevilo nad jezerem, nádherně naleštěný disk z ryzího zlata s troškou mědi a s nepatrným zábleskem šafránu. Chvalospěvu podobného druhu se ovšem takový časný vstával naučí chrlit celé metry. Proboha, řekl někdo, to vstáváte tak hrozně brzy? Říci tohle časnému vstávalovi má ovšem osudné následky. Na to přece čekal, na příležitost, aby se začal vytahovat. Vždycky, odpověděl Jones, v létě i v zimě. V 5 ráno vyskočím z postele, vrhnu se do vany se studenou vodou, pak se pořádně vydrhnu a rychle se oholím. Zdá se, že časnému vstávalovi působí obzvláštní potěšení začínat nový život takhle mučednicky. V létě, pokračoval Jones, rád vycházím z domu na trávník mezi své kytičky a tam v 4:30 nebo nejpozději v 5, mimochodem trošku jsem vaše kytičky tady pokropil hadicí dnes brzy ráno. Slyšel jsem vás, poznamenal jsem. V zimě se jdu proběhnout venku ve sněhu mezi 5:00 a 6:00, tu dobu fakticky pokládám za nejkrásnější dobu dne. Mumlání úžasu po tomhle sdělení je právě to, čím se takový časný vstával sytí. Primus Jones strávil v mém letním domě 10 dní. 11. dne ho odvezli. Situace se pro něho příliš vyhrotila.
Nespokojil se už se vstáváním o 16:30. Posunul je na 16:00 a pak dokonce na 16:45. U snídaně potom mohl triumfálně oznámit, že si po ránu skočil ze skály do jezera ještě chvíli před tím, než se na východním obzoru ukázaly první paprsky slunce. Nemusel skákat ze žádné skály, je tam přístavní hráz se schůdky. Ale časní vstávalové se potřebují vrhat ze skal, ze skalních útesů, pokud možná rozsochatých. V domě pak lidé pozorovali, že Jones během dne střídavě poklimbává a lehce podřimuje. Odpoledne ho viděli, jak spí, buď to natažený přes držadla trakaře, nebo opřený o vyčnívající hrany narovnané hromady polínek. Časní vstávalové jsou takoví všichni. Usínají zkroucení do podivných a nemožných pozic. Sotva se pak Jones probudil, obvykle hned spustil. Ve 16:00 jsem skočil po hlavě do vody, právě když první paprsek slunce ozářil hladinu jezera. A potom byl schopen znovu začít dřímat nebo úplně usnout. Po 5 dnech ho bylo slyšet, jak ťuká kladívkem nebo pouští vodu z hadice kdykoliv mezi 14:00 a 16:00 ráno. Většina věcí, které dal do pořádku, brzy zase upadla. Voda, kterou postříkal trávník, opět vyschla. Tráva, kterou posekal, měla čas znovu narůst. A rozprouděný krevní oběh, vyvolaný jeho raným skokem do jezera, poklesl málem k nule. Tak je to s těmi časními vstávali vždycky.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: Ono se sice říká, kolik jazyků znáš nebo umíš, tolikrát si člověkem, ale taky asi platí, jak říkávala druhdy moje maminka, že člověka často poznáš podle první věty. A tady se dost možná trefila nebo inspirovala právě Stephenem Leacockem, který se v několika povídkách věnuje jazyku a řeči, protože prý jak kdo mluví, takovým je člověkem.
2: Zaslechl jsem nedávno z rádia jednu reportáž. Vypadala asi takhle.
3: Posluchači rádia Teď. Velký herec sedí v hluboké lenožce, zabrán do svých vlastních myšlenek. Ani nevnímá náš příchod. Na koleně mu leží jedna kabinetní fotografie. Jeho oči na ní zírají, jako by se snažili změřit její nezměrné tajemství. Na stole u jeho lokte stojí krásná fotorytina jeho podoby, kdežto jeho velkolepý pastelový portrét visí na šňůře od stropu. Sedáme na židli, nastavujeme mikrofon. Velký herec vzhlédl.
4: Interview? Zase další interview?
3: Když dovolíte.
4: Ta publicita. Reklamní publicita. Proč k ní musí být člověk stále nucen?
3: Omlouváme se, ale není úmyslem rádia Teď odvysílat jediné slovo.
4: Jakže? Nechcete to vysílat? Nepublikovat? Tak co vlastně chcete?

0: Nechceme to vysílat bez vašeho souhlasu.
1: Ach, ne bez mého souhlasu. Ano, ano. Musím ten souhlas dát. Svět si to žádá. Vysílejte si, publikujte si všechno, co chcete. Mně je všechna chvála lhostejná. O slávu mi nejde. Posoudí mě naše potomstvo.
0: Smím vám tedy položit pár otázek o vašem umění?
1: Prosím.
0: Tak především, posluchače našeho rádia teď by zajímalo, v jaké oblasti dramatu se podle vašeho názoru hlavně projevuje vaše umění. V tragédii nebo v komedii?
1: V obojím.
0: Nevynikáte tedy víc ani v tom jednom, ani v tom druhém?
1: Ani pomyšlení. Vynikám v obou dvou.
0: A promiňte, nevyjádřila jsem se dost jasně. Měla jsem na mysli, řečeno docela prostě, že se tedy nepokládáte v žádné z těch oblastí za lepšího nežli v druhé?
1: Ale vůbec ne.
0: Zdůrazňuje velký herec. A nyní, vážení posluchači rádia teď, velký herec svůj důraz podtrhuje tím, že vztahuje paži tím svým skvělým gestem, které známe a obdivujeme už dlouhá léta. Zároveň pohazuje nazad svou lví hlavou a až se mu jeho lví hříva schrnula ze lvího čela.
1: Vůbec ne. Můj génius si vyžaduje tragédii i komedii zároveň.
0: Ach jistě. To je tedy důvod, jak předpokládáme, proč se hodláte projevit v Shakespeareovi.
1: Slečno, já bych spíš řekl, že Shakespeare se projeví ve mně, ne?
0: Ovšem, ovšem.
1: Chci se projevit v Hamletovi. Očekávám, že předvedu, abych tak řekl, naprosto nového Hamleta.
0: Nového Hamleta? Nového Hamleta. Je něco takového vůbec možné?
1: Naprosto. Věnoval jsem celé roky studiu té role. Celá dosavadní koncepce role Hamleta byla mylná.
0: Myslím, že tuto překvapivou ideu budete muset našim posluchačům ozřejmit.
1: Všichni dosavadní herci, nebo bych spíš měl říci, všichni takzvaní herci, myslím ty, kteří se pokoušeli hrát přede mnou, se ve svých představách naprosto mýlili. Představovali Hamleta oblečeného do černého sametu.
0: Ano, ano, do černého sametu, ano.
1: Tak vidíte, jenže to bylo absurdní. Studoval jste někdy alžbětínskou éru?
0: Co to?
1: Alžbětínskou éru, slečno.
0: Ano, ano, jistě.
1: Nebo před Shakespeareovskou tragedii.
0: Tak
1: kdybyste to byla studovala, věděla byste, že Hamlet v černém sametu je dokonale směšný. Za Shakespeareovských časů, jak bych vám mohla rázem dokázat, kdybyste měla dost inteligence, abyste tomu rozuměla, nic takového jako černý samet nebylo. Prostě neexistovalo. Ale poslouchejte teď. V té své interpretaci nevyslovuji vůbec žádná slova. Pouze nesu tu lebku tiše v ruce. Velice. Pomalu tiše, přes jeviště. Pak se po straně opřu o jeden sloup, s tou lebkou stále na dlani, a mečky se na ní zahledím.
0: Ano.
1: Potom přejdu po jevišti napravo, velice významně, posadím se na prostou dřevěnou lavici a nějakou chvíli tak setrvám s pohledem upřeným na tu lebku.
0: Fantastické.
1: Pak přejdu do pozadí jeviště a lehnu si na břicho, s lebkou drženou stále před očima. Když v téhle pozici okamžik setrvám, plazím se pomalu vpřed a vyjadřuji tak pohybem svých nohou a břicha celý Jorikův smutný osud. Nakonec se obrátím k obecenstvu zády, s tou lebkou stále v ruce a sděluji obecenstvu. Křečovitými za škopy svých zad, Hamletův vášnivý žal nad ztrátou přítele.
0: Skvěle. Tohle není jenom revoluce, vážení posluchači rádia teď. To je revaluace Hamletova významu.
1: Můžete tomu říkat tak i tak.
0: Taková scéna znamená, že prakticky žádného Shakespeara vůbec nepotřebujete.
1: Přesně tak. Já ho nepotřebuji. Dokážu to udělat líp bez něho. Shakespeare mě stísňuje. To, co chci vyjádřit, není Shakespeare, ale něco většího. Něco rozsáhlejšího. Něco, jak bych to vystihl, něco významnějšího.
0: Ano, vážení posluchači. Velký herec se teď odmlčel. A my čekáme. Ano, čekáme s utkvělou otázkou ve tváři i ve vzduchu nad mikrofonem. A pozor, pozor, velký herec, co si zamumlal, teď zdvihá zraky s výrazem posvátného vytržení.
1: Něco jako jsem já.
0: A stojí. Stojí bez hnutí v sošné strnulosti. Pro rádio teď Soňa Úžasná.
2: Vykládal vám už někdy někdo, oč jde v knize, kterou má právě rozečtenou? Přispěje to neobyčejně k vašemu vzdělání. Tuhle večer se o to pokusil můj spolubydlící, Sinclair. Vrátil jsem se promrzlý a unavený z procházky a našel jsem ho ve stavu krajního vzrušení. V jedné ruce třímal tlustý časopis a v druhé nůž na rozřezávání papíru. To bylo v době, kdy si ještě časopisy rozřezávali sami čtenáři. Takže třímal časopis a nadšeně vykřikoval.
3: Člověče, to ti je ohromný čtivo tohle. Něco tak napínavýho jsem jak těživ neměl v ruce. Uvidíš sám, až ti kus přečtu. Ale nejdřív ti stručně vyložím, oč tam jde. Jo. Pochopíš to jedna, dvě a potom si to dočteme spolu.
2: Nijak zvlášť jsem potom nedychtěl, ale nenapadlo mě nic, čím bych ho zarazil. Takže jsem prostě kývl.
4: No dobrá, tak jenom stručně.
3: Takže, ten hrabě dostal dopis.
4: Moment, jaký hrabě a jaký dopis?
3: No ten hrabě, o kterým to je přece. Dostal ten dopis od toho Porfíria.
4: Od jakého Porfíria?
3: Od toho, co poslal ten dopis, co pak to nechápeš. Poslal ten dopis potom Demoniovi a nařídil mu, aby si na něj dal pozor a zabil ho, až se k němu dostane.
4: Tak počkej, kdo se má dostat ke komu a kdo má koho zabít?
3: No chystají se přece zavraždit Demonia.
4: A kdo přinese ten dopis?
3: Přece ten Demonio.
4: Ten Demonio? Ten to nemůže mít v hlavě v pořádku. Proč mu teda ten dopis nosí?
3: Ale on to přece neví, co v něm je. V tom je právě ten trik, rozumíš? Ten Carlo Carlotti, ten loupeživý konduktér.
4: Konduktér? Nemyslíš kondotiér?
3: Co? Co máš jedno? Zkrátka takový loupeživý rytíř. Jo. Tak ten kuje pikle, chápeš, s tím frafrakulíkem.
2: Hlavou mi blesklo podezření.
4: Podívej, jestli to napsal Walter Scott a jestli se to odehrává ve Skotsku, tak s tím můžeš přestat rovnou.
3: Ale ne, neboj, odehrává se to v Itálii za nějakýho Piuse. Ten ti tam přijde. Člověče, to ti je ohromný, jak ten je prohnaný. Rozumíš, to on vlastně přemluví toho Františkána.
4: Moment, jakého zase Františkána?
3: No toho frafrakolíka samozřejmě, rozumíš, ten Pio se pokouší.
4: Kdo je to zas Pio?
3: Sakra, už jednou Pio je přece italský Pius, aby to bylo kratší.
4: Aha.
3: No. A tak ten se teda pokouší přemluvit frafrakolíka a Carla Carlottiho, toho konduktéra, aby ukradli tu kartu. Počkej, jak oni tam tomu říkají? Jo, tu papežskou bulku, no. To je nejspíš taková nějaká karetní hra. Aby ukradli tomu benátskému dožovi. A potom... Sakra. Ty jsi mě úplně poplet. No, ne, to je všecko špatně. To je v obráceně. Ten Pio vůbec není chytrej, ale úplně slabomyslnej. Prohnanej. Je ten doža, co chce ukrást tu bulku. Člověče, to ti je sekáč. Ten si tam dělá, co ho napadne. donutí toho demonia, rozumíš? Demonio je jeden z těch najatých vrahů, zaprodaných tomu dožovi. A ten ho donutí, aby ukradl tu bulku Porfíriovi a...
4: Ale jak ho k tomu donutí?
3: Tak to ví, že má demonia pořádně v hrsti. A tak ho nechá kout pikle tak dlouho, dokud ten nedostane starýho Pia. Teda, dokud ho nedostane do hrsti. A Pio si pak samozřejmě myslí, že Porfírio... Teda ten si myslí, že má Porfíria, teda jakože má Porfíria v hrsti, rozumíš?
4: Počkej chvilku, koho říkáš, že má v hrsti ten dože?
3: No, demonia.
4: Jo, děkuju, mě už se ty hrsti trošku pletly.
3: Jo.
4: Tak dál.
3: No, a zrovna, když to všechno vypadá takhle.
4: Jak?
3: Jak? No, jsem říkal, ne?
4: Aha.
3: No, jo. A kdo bys řekl, že se tam objeví a všechny ty pikle zmaří? Ha! Ta signorina Tarara v tom dominu.
4: Kristovi rány, ty ale dovede člověku zamotat hlavu. Proč v dominu?
3: No, aby to zmařila přece.
4: Aby zmařila co?
3: No, aby zmařila celou tu intriku.
4: To ji nemůže zmařit bez domina?
3: No, to bych řekl, že ne. Rozumíš, kdyby neměla to domino, dože by ji odhalil, než bys řekl popel.
4: Jo, a takhle ji neodhalí.
3: No ne, rozumíš, když ji vidí v tom dominu a s tou růží ve vlasech, no tak si myslí, že je to Lucia delle Sterola.
5: To jí ale naletěl, co?
4: Kdo je ta nová dáma?
3: Kdo, Lucia?
4: No.
3: No tak ta tě ohromná, kamaráde, to ti je jedna taková, víš, s tím jižním temperamentem. Ta je úplně plná, no, toho plná, no.
4: Tak aspoň plnoští jela, ne?
3: Co? Sakra, už jednou. Nedělej si z toho legraci.
4: Promiň.
3: Zkrátka, je to sestra té hraběnky Di Carantaratta. No,
4: Taratta, jo.
3: Proto taky ten frafrakolíko, že jo? Ne, tak to není. Ne, něčí sestra není. Sestřenice, tak to je. Nebo si aspoň myslí, že je sestřenice toho frafrakolíka. A proto taky chce dát Pio frafrakolíka probodnout.
4: Chápu, kdo by nechtěl.
3: No, konečně.
2: Prohlásil Sinclair nadějně a chopil se nože na papír, aby rozřezal další stránky.
3: No, už to chápeš, vidíš.
4: No, úplně. Vystupuje tam Doge a Pio a Carlo Carlotti, ten loupeživý konduktér a všichni ostatní, jak jsme teď o nich mluvili.
3: No, správně. Samozřejmě bych ti mohl ještě vyprávět o dalších, kdybys...
4: Ne. Jen se nenamáhej.
3: Ne?
4: Ne, to mi docela stačí, je to vybraná společnost.
3: Jo.
4: Takhle. Pio má prostě Porfíria a Demonio má prostě Pia,
3: no?
4: A Doge je prohnaný a Lucia je plná. Jasný.
3: Tak.
4: Všechno je mi to úplně jasný.
3: Vidíš, jak ses do toho vpravil krásně. Já věděl, že tě to chytne.
4: Jo.
3: No a teď se do toho pustíme spolu. Jenom si dočtu tuhle stránku, jo? A pak budu číst na hlas.
2: Sinclair jezdil chvíli očima po řádcích, dokud nedokončil stránku, pak rozřezal další arch a obrátil list.
3: A to by člověka... Vzal čert!
4: Co se stalo?
3: No ale ta zatracená pitomost tu není celá, podívej se!
2: Ukáž? Pokračování v příštím čísle. Jak o tom všem teď dumám? Pokud se tedy dá říci, jak kdo mluví, takovým je člověkem. Jakým člověkem jsem vlastně já sám?
6: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Začali jsme dnes na úvod aforismy Stephena Leacocka, tak tady ještě jeden nakonec. Víte, spousta lidí si v pozdním věku uvědomí, že kdyby bývali jako chlapci věděli, co vědí teď, mohli místo toho, čím jsou, být tím, čím by bývali chtěli být. No ale kolik chlapců se zamyslí nad tím, že kdyby věděli, co teď nevědí, mohli by jednou místo toho, čím budou, být něčím, čím by být nechtěli. Takové myšlenky naplňují člověka hrůzou. To je přesně Leacock, stručně a výstižně. Mějte se dobře, zůstávejte ve zdraví a brzy zase naslyšenou se těší autor pořadu Robert Tamchina a v režii za technickým pultem Tomáš Rypan. A za nás oba se teď loučí Vladimír Brabec s úvahou Stephena Leacocka o práci učitele.
1: 10 let jsem byl učitelem. Asi před 30 roky jsem byl jmenován členem učitelského sboru na jedné velké kanadské škole. 10 let mi trvalo vyvlíknout se z toho. Když je člověk jmenován učitelem, připadá si, jako by ho osud pověsil za jeho vlastní kšandy na hák ve zdi. Je těžké dostat se odtamtud zase dolů. Za těch 10 let jsem nezískal nic na penězích a něco málo na zkušenostech. Skutečně žádná jiná aktiva. Leda tu a tam nějakou příjemnou vzpomínku a pár projevů vděčnosti od svých bývalých žáků. Školáci mají svůj způsob, jak projevovat vděčnost. Dokud je takový školák ve škole, pokládá své učitele za smíšenou kolekci tyranů a netvorů. Obírá se neurčitými plány, že si to s nimi někdy v budoucnu vyřídí. Pamatuji se například dobře na jednoho malého chlapce z Chile, jenž v internátní škole, kde jsem učíval, schovával ve svém kufru dýku, kterou hodlal zamordovat svého učitele matematiky. Jenže sotva školák opustí školu a vpluje, tak říkajíc, do praktického života, jakýsi mlžný opar vzpomínky dodá nové barvy všemu, co nechal za sebou. Něco lahodného mu zazní ve školním zvonění, cosi, co nikdy nezaslechl během své školní docházky. Staré cihly školní budovy dostanou jakousi hřejivou barvu, kterou předtím nikdy nepostřehl. A v potůčku nebo v výlmech u školního hřiště objeví najednou takové kouzlo a takový melancholický stesk, že před nimi zůstane stát se skloněnou hlavou jako v tichu nějaké katedrály. Viděl jsem jednoho takového školního veterána, jak zírá otevřenými dveřmi do prázdné třídy a ptá se zadumaně, jsou tohle opravdu ty staré lavice? Vyšel ze školy snad před 5 lety a ty lavice se mu zdají už neuvěřitelně staré. V takovém okamžiku je mimochodem možno vymámit z dotyčného veterána příspěvek na školní fond. A prozíravý ředitel školy to také fakticky udělá. Pošetilý ředitel, který si dosud neosvojil triky svého řemesla, provede veterána po svém království a ukáže mu všechny nové vymoženosti, nový bazén a novou tělocvičnu s nejmodernějším nářadím. Ale to je hrozná chyba. Veterán v tom nevidí nic než nudu. Moudrý ředitel ho vezme za rukáv a řekne mu, pojď, a zavede ho do opuštěného kouta hřiště, kde mu ukáže jeden starý strom za skládkou popela. Sotva jej veterán uvidí, hned se dojme a vykřikne, koukejme, starý Cezar, na tenhle starý strom jsme s Jackem Counselem vždycky lezli, abychom se zdejchli z intru v sobotu večer. Starý Jimmy nás jednou v noci nachytal a oběma nám nařezal. A podívejte, tady jsem vyřezal svoje jméno do ohrady, vidíte? Museli jsme vždycky platit 5 centů pokuty, když se na to přišlo. Vida, vida. Veterán je hluboce zabrán do vzpomínek, když zkoumá prkenou ohradu, strom i skládku popela. Moudrý ředitel ho z toho nevytrhuje. Neřekne mu, že ho sem právě proto přivedl a rozhodně mu už nepoví, že hoši se ještě pořád zdejchávají z intru touhle cestou a že minulou sobotu v noci sám za to 2 nařezal. Kdepak na to jsou vzpomínky příliš posvátné, jen ať si jich veterán užije. A pak, když už je docela naměko, ředitel může cestou zpátky ke školní budově sebrat příspěvek, který z veterána vypadne jako zralá ostružina. Trnité šlahouny nesou sladké plody. A nejvíc ze všeho tahle vlídná vzpomínka obklopuje podle jakéhosi zvláštního zákona o přitažlivosti protiv právě osoby učitelů. Ty jsou alchymií času proměněny ve sbor hlubokomyslných učenců, jejichž učení, kdyby mu byl člověk věnoval pozornost, mohlo člověka povznést do vyšších sfér. Chlapci, kteří nikdy nedávali pozor při latině, vidí ve vzpomínce svého někdejšího latináře jako jedno z největších mužů, které kdy poznali. V době, kdy je učil, neměli jiné pomyšlení, než dát mu napínáček na židli, ale teď říkají, že to byl největší učenec na světě a že je věčná škoda, že nedávali při latině větší pozor, mohli si toho odnést do života víc. Ve skutečnosti to nebyl takový učenec a oni by si nic neodnesli. Pro bývalé učitele je aspoň malou útěchou, že se jim dostává téhle odměny. Tak dochází k tomu, že i tak bezvýznamná osoba, jako jsem já, sklízí svůj díl žákovské vděčnosti. Znovu a znovu se mi stává, že nějaký neznámý pán v pokročilém mužném věku mě osloví s rozzářenou tváří a řekne: vy se na mne už nepamatujete, ale nařezal jste mi jednou v hornokanadském internátu. A stiskneme si ruce s takovou vroucností a srdečností, jako bych byl jeho první dobrodinec. Když jsem na nějaké večerní recepci nebo na podobném podniku, velice často mi hostitelka řekne: je tu nějaký pán, který se s vámi hrozně chce setkat. A já okamžitě vím proč. Pán se ke mně rozdychtěně protlačí mezi lidmi, aby mi stiskl ruku. Pamatujete se na mě, spustí. Nařezal jste mi v hornokanadském internátu. Někdy ho v tom dokonce předejdu. Sotva mě cizí pán popadne za ruku a začne: pamatujete se na mě? Vpadnu mu do řeči: počkejte, to se rozumí. Vám jsem určitě nařezal v hornokanadském internátu. Radost toho pána pak nezná mezí. Může mě pozvat na oběd do svého klubu nebo na večeři k sobě domů. Rád by, aby mě poznala jeho paní. Tak často jí vyprávěl, jak jsem mu tenkrát nařezal, že i ona z toho bude mít ohromnou radost. Nerad bych si myslel, že jsem byl nějak brutální nebo drsný nadmíru obvyklou za mých časů, když jsem nařezal klukům, které jsem učil. Když se teď ohlížím zpátky, celá ta praxe uštědřování i přijímání výprasků mi připadá středověká a nečasová. Ale přesto vím, že chlapci, kterým jsem kdysi nařezal, existují zřejmě ve všech světadílech. Dostávám od nich zprávy. Nějaký člověk mi onehdy řekl: mimochodem, když jsem byl nedávno na Sumatře, setkal jsem se tam s člověkem, který vás prý znal. Prý jste mu jednou nařezal v hornokanadském internátu. Často na vás vzpomíná. Ale dost už toho řezání. Je to pro mě dnes, opakuji, trapné a nepříjemné téma. Sotva teď chápu, jak jsme to mohli dělat. Rád věřím, že to v dnešní době už pominulo. Jak jsem pochopil, nahrazují se dnes výprasky ve velké míře morálním působením. To je jistě daleko lepší. Ale když jsem učiteloval na hornokanadském internátu, s morálním působením se teprve začínalo. Jeden pokus o něj jsem zažil. Člověk, který to vyzkoušel, byl vysoký, zachmuřený muž, jenž na univerzitě vystudoval psychologii. Je z něho dneska známý toronský advokát, takže ho nesmím jmenovat. Přišel na školu jenom jako dočasný suplent za jednoho onemocnělého učitele. Vrátný internátu, který takové věci měl na starosti, mu nabídl rákosku. Ale dotyčný suplent ji odmítl. Prohlásil, že morální apel je lepší, že psychologicky je taková domluva působivější než tělesný trest. První den, kdy učil, kluci po něm pouze házeli papírové vlaštovky a dávali mu napínáčky na židli. Druhý den mu lepili na šaty rozehřátý včelí vosk. A třetí den si přinesli šroubováky, rozšroubovali ve třídě kulaté stoličky a kutáleli je dolů ze schodů. Po tomhle dni se tam filozof už neukázal, ale napsal od té doby knihu, která se, myslím, jmenuje Psychické faktory ve výchově. A je vysoce oceňována.
2: Divadlo pro vaše uši.
1: V životě učitele zaujímají značné místo rodiče žáků. Jsou také příčinou mnoha jeho strastí. Těch rodičů je spousta druhů. Pro učitele je nejpřijatelnější staromódní typ britského otce, který přivede svého synka k zápisu a řekne: chci, abyste toho kluka pořádně zmydlil, když se nebude slušně chovat. Jestli vám bude dělat potíže, dejte mi vědět a já přijedu a zmydlím ho sám. Dostane šiling týdně kapesného a jestli utratí víc, dejte mi vědět a já mu to kapesné zarazím vůbec. Ačkoliv taková řeč zní brutálně, její skutečný smysl je vzbudit ke klukovi silnou náklonost. A když se otec stroze rozloučí s Bohem, Jacku, a kluk třesoucím hlasem odpoví s Bohem, otče, učitel by byl opravdu pes, kdyby se k němu choval nevlídně. Docela odlišný je případ moderního rodiče. Právě jsem dal Jimmymu $50, řekne takový otec učiteli stejným tónem, jako by mluvil s posledním poskokem ve své kanceláři, a vysvětlil jsem mu, že když bude chtít víc, má vám říct, abyste zašel do banky a vyzvednul mu tam tolik, co potřebuje. Potom začne vykládat, že Jimmy je ohromně citlivý chlapec, se kterým se musí jednat jako v bavlnce. U nich doma prý zjistili, že jakmile chlapce popadnou roupy, nejlepší je mu víc vstříc a on se za chvíli podá. Jimmy, jak se zdá, se dá vést, když se vede jemně, ale nikdy se nesmí do ničeho honit. Učitel, dotčený, že se s ním jedná jako se sluhou, železný hrot se totiž zarývá hluboko do duše každému z nich, upírá po celou tu dobu oko na neukázněného fracka jménem Jimmy s pomyšlením, že na něm vyzkouší, jestli přece jen nebude lepší pořádně ho prohánět. Ale nejhorší otrava pro učitele je rodič, který dělá svému chlapci domácí úkoly a vypočítává mu příklady z počtů. Myslí to nejspíš dobře, ale pro každé dítě je to pravá pohroma. Kdykoliv jsem zjistil, že opravují úkol vypracovaný pro chlapce očividně doma rodinou, vždycky jsem žákům říkával: Pavle, vyřiď tatínkovi, že po předložce pro musí v latině klást ablativ. Ano, prosím, hlesne kluk. A ty, Edo, vyřiď babičce, že to, jak všude strká dativ, prostě nepůjde. Ano, prosím, špitne malý Eda. Vzpomínám na jeden případ otce, který sice svému synkovi úkol nenapsal. Nechal ho, ať si udělá úkol sám, ale pak přes stránku připsal zžíravý komentář adresovaný mně. Z tohodle úkolu vidíte, že můj syn po 6 měsících vašeho vyučování je úplný ignorant. Jak to vysvětlíte? Poslal jsem mu ten úkol zpátky s poznámkou: myslím, že to musí být dědičné.

0: Linka. Čas pro vaše příběhy. Empatičtí moderátoři, zajímavá témata, vaše telefonáty. Noční linka. Každý den od 23 do 1 v našem vysílání. 6. rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Noční linka.
1: Dnes ještě stále úterý 18. srpna se od mikrofonu Noční linky hlásí Jana Chládková. Nyní máme před sebou dvě společné hodiny na téma vysněná dovolená. Budu se vás vyptávat, kam byste se rádi vypravili a ještě se vám to nepodařilo. Proč právě tam? Sníte o tomto koutu světa už od mládí? Inspirovali vás k tomu například hodiny zeměpisu či dějepisu ve škole? Kde nejraději trávíte váš volný čas? Musím říct, že si o to napsal jeden z vás posluchačů, tedy o toto téma. Je to v České republice, tedy ten vysněný váš dovolenkový čas, nebo sníte o vzdálených končinách na druhém konci světa? Podělte se s námi o vaše sny a touhy. Telefonovat můžete jako vždy na telefonní číslo 731 809 nebo mi můžete napsat na adresu linka@rozhlas.cz a na tuto adresu posíláte nejenom text k dnešnímu tématu, ale také své náměty na témata, která byste chtěli slyšet třeba někdy příště. Příjemný a nerušený večer i poslech přeji.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Posloucháte Noční linku s Janou Chládkovou. Téma pro dnešní noční vyprávění zní vysněná dovolená. Dovolená je zkrácený název pro dovolenou absenci, tedy nepřítomnost zaměstnance na pracovišti. Pro mě představuje vysněnou dovolenou cesta kamkoliv. Miluji cestování po rodné zemi i po vzdálených končinách. Ráda jsem četla cestopisy a obdivovala cestovatele Jiřího Hanzelku a Miroslava Zikmunda. Pro mě jsou to v této oblasti největší cestovatelské legendy. Kdo dnes v noci promluví jako první na čísle 731 800 900? Tou první volající je paní Věrka, která nám volá od Prachatic. Dobrý večer, paní Věro.
1: Dobrý večer, tady paní Věrka. Já bych vysněnou dovolenou jsem zažila asi teďkom během 14 dnů, když jsem měla vysněnou dovolenou s přítelem, kterýho jsem teda našla po příbuzným, který mi dal dohromady.
0: Ano.
1: Tak jsem druhý den hned jela na rande.
0: Ano.
1: Takže jsem si těch 14 dní užila, že jsem byla všude možně. Takže první týden jsme byli, jeden den jsme byli v Německu, v Rakousku. V Německu jsme se vykoupali. V Německu, pak v Rakousku se vykoupal přítel. Pak jsme jeli na farmu, tam jako je, že tam ze farmu za Hajtmilí 17 kilometrů je tam jako chrám a tam se můžete pomodlit, jako diskotéka je to tam v Německu a prostě tam vaří, tam mají dvě krávy, podojí krávu, mají mlíko, z mlíka udělají tvaroh, šlehačku, máslo.
0: Všecko domácí.
1: Mají tam jako farmu, takže tam pěstují mrkev, lilek, petržel, všechnu zeleninu, co prostě rajčata, papriky, okurky. My jsme to tam právě v sobotu byli podívat.
0: Ano.
1: Tak jsem to tam všechno prohlídla a hned by se tam odstěhovala. A můj přítel právě, ten tam asi 3 roky dvařil, nebo pomáhal v kuchyni, mají nádobí, zeleninu.
0: Ano,
1: tak,
0: ano.
1: Tak já ho mám tady u sebe, jo, kdybyste mi nevěřila, tak můžete dát i tohle.
0: Zdravíme.
1: A prostě se mi tam tak líbilo, že jsem jeden den říkám kamarádce, hele, chceš jít se mnou, Lenko, tam se v životě nepodíváš, nebo nevím teda, jestli podíváš, ale prostě tak jsem vždycky vzala někoho sebou. Takže v pondělí jsem vzala někoho jiného, ve středu zase na vejlet někoho jiného a prostě se mi tam na té farmě líbilo, že jsme do toho chrámu šli, bylo to do 11 hodin, a tam byla jako chrám, v chrámě taková jako diskotéka, ono je takový pobožný je to, že tam sedíte na takové desce a prostě se modlíte, přitom děti tancujou, ty malí, ty větší, jo, a prostě to tam je takový, jídlo tam máte o 2 hodin, bez masí, co vlastně vypěstovali, to uvařili, takže tam můžete nabrat, co chcete, pití a pak zase na večer v 9 hodin nebo v 10:30 prostě je jako večeře. A setkají se tam lidi z Indie, z Egypta, já prostě všechny
0: jsou
1: tam.
0: Ze všech koutů
1: světa. A je to každou sobotu a neděli v tom, jak se to jmenuje, v tom místo? Celebarch.
0: No tak děkujeme za tip, děkujeme paní Věrko.
1: A pak jsem jela vlastně, jeden den jsme jeli do Plzně na snídaně s Novou, tam byla Borhiová a z toho na lovu. Pak jsme byli jeden den u přítele jsem chtěla najít, ale v Budyně na Dohří on nám řekli, že umřel na Vánoce, tak to bylo pro mě smutný, tak jsme zase jeli někam jinam. V Temelíně, jak se to jmenuje tam? Tak prostě jsme takhle projeli s tím přítelem.
0: Kus republiky.
1: Kamarád taky umřel a on ho vozil. A když právě, že umřel, tak jsme ho pořádně oslavit. Zapili a teďkom vozí mě ten kamarád z Prachatic. Takže mě vozí na vejlety, kam potřebuju, nebo potřebuji nutně doktora a nemám nikoho po ruce, tak prostě on má volno, tam je to odveze, nebo všude možně takhle, no po vejletech.
0: No tak
1: a on právě umí dobře německy, takže vozí lidi do Německa, nebo když marodí, tak prostě něco v Německu prostě vyřídí. Práci jim najde, nebo takhle.
0: Bezvadný, Věrko, děkujeme za vaše vyprávění o dovolené vysněné, je dobře, že jste si ji užila, přeji krásnou dobrou noc. Omlouvám se, paní Věrko, přečtu ještě zprávu, kterou napsal pan Franc. Procáral jsem Evropu od severu na jih, včetně britských ostrovů a na východ až na Krym a dnes už nemám zájem, i kdyby jsem měl vše extra, tak to znamená soukromý aeroplán, 50-hvězdičkové ubytování, vše samozřejmě gratis, tak pouze zvednu na takovou nabídku pro středníček z chaloupky, podle jsem v Bílých Karpatech, zdraví noční linku Franc. Ten božehnaný ráj na zemi jsem našel zde. Minulý týden jsem měl, tak říkajíc, úmrtí v rodině. Zdivočelý šofér mi zde porazil srno. No tak to teda, to chápu, to chápu, pane Franci, že to tak prožíváte. Teď, když jsem jela na noční linku, tak mi přeběhla přes cestu kočka a já jsem brzdila, co to šlo, protože bych asi nepřijela na noční linku, kdyby, nedej bože, jsem kočičku přejela, tak já bych z toho měla takové trauma, jela bych k veterináři a podobně. Prostě taky, chápu to. Prostě zvíře, to je jako člověk. Máte to jako přátelé, ty vaše srnky a všechna zvířatka, co tam jsou. Teď už další písnička. Karel Zichná bude zpívat. Kola Pop Music se točí dál.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: V dnešní noční lince si budeme povídat o vaší vysněné dovolené. Vyptávám se vás, kam byste se rádi vypravili a ještě se vám to přesně nepovedlo. Proč právě tam? Sníte o tomto koutu světa už od mládí? Inspirovali vás k tomu například hodiny zeměpisu či dějepisu? Kde nejraději trávíte váš volný čas? Je to u nás doma, tedy v České republice? Nebo sníte o vzdálených končinách na druhém konci světa? Co mi k tomu řekne paní Staňka, tuším, že z Bohumína, to se dozvíme právě teď. Dobrý večer, paní Staňko.
1: Dobrý večer, paní Aničko, zdravím vás i posluchače. Určitě jsem toho neprocestovala tolik, co pan Franc, ale něco jsem viděla. A po čem toužím? Po Kutné hoře. Velice ráda bych se tam ještě letos podívala, dali mi zdraví.
0: Ano.
1: A nevím, čím to.
0: Něco vás tam láká, že jo? To člověk nedokáže popsat.
1: Nedokážu to právě popsat. A i když jsem se vracela z kteréhokoliv evropského jako státu, anebo, já nevím, i afrického státu, jo, nikdy jsem nikam jako neměla takovou touhu jet jako do té Kutné hory. Mě už dneska neláká, já nevím, tamhle západočeský trojúhelník. Mně stačí, poněvadž žijí v pohraničí, tak mně stačí tady bratrské Polsko.
0: Ano.
1: Tady Vyslu, jo, a i tyhle ty příhraniční jako městečka. Ale to už si tam připadám jako doma. Jo, ale ta Kutná hora mě, to je magnet, to mě přitahuje.
0: Musím říct, že Kutná hora je opravdu krásná. Mám ji taky ráda. To musím říct, že já jsem se tam poprvé dostala, to mě bylo asi 25 let, a byla jsem jí úplně okouzlená. Takže vás naprosto, paní Staňko, chápu.
1: Tak já vám děkuji, paní Aničko. Tak říkáte, že je to dar, jo, ta touha tedy vidět tu Kutnou horu.
0: Určitě, určitě, bude se vám líbit. Přeju krásné zážitky. Dobrou noc.
1: Děkuji pěkně, mějte se hezky.
0: Naschledanou. Přidám k paní Stance zprávu od Marušky. Milá paní Jano, ráda jsem četla knihy Taylora Bradfordové, toužila jsem vidět vřesoviště Irska, ledovce, Norska, hrob Krista, Izrael. Jsem tak ráda, že jsem si své sny splnila. Zájezd Izrael, průvodce Rus s hlasem Magovájeva, když zavelel na kolena, všichni klekli i bezvěrci. Loď na velryby v Norsku, zážitek s mořskou nemocí a norská polévka, zážitek na celý život, úžasné vřesoviště v Irsku, pohádka. Zážitkový zájezd Toskánskem. Paní Chládková, už dlouho se neozval pan Erik, prosluněný Vancouver, vzpomeňte ho, tak vzpomínám. Také vzpomínám na Láďu, ten tomu vždy dal korunu, měl vás velmi rád. Maruško, to máte pravdu, já jeho taky. Pan Láďa byl jeden z těch posluchačů, kteří vám vykouzlí úsměv na tváři, a když za mnou přišel, už jsem to tady několikrát zmiňovala, na vystoupení, ať už to bylo na některém z náměstích, nebo když jsme jezdili s rozhlasovým pořadem Humoriáda na cestách po divadlech, tak mě to vždycky udělalo radost. Víte, já to říkám vždycky, když někde máme vystoupení, přijďte se podívat, ráda vás uvidím, abych věděla vlastně, pro koho mluvím, protože takhle teď tady ve studiu vidím před sebou monitor, vidím před sebou, já nevím, dva monitory dokonce, ale nevidím ty tváře, které jsou někde doma, ať už ležíte v posteli nebo sedíte třeba v křesle a posloucháte noční linku, tak jsem ráda, když se za mnou přijdete podívat. No a to bych mohla využít. Sice mi jednou pan posluchač psal, abych si tady nedělala reklamu. Vy jako víte, že já ji opravdu nedělám často, a když už si ji udělám, tak to musí mít nějaký smysl a souvisí to s Českým rozhlasem. A tak jsem moc ráda, že vás mohu, vážení posluchači, kdo jste třeba blízko Prahy nebo budete mít chuť a náladu, tak vás pozvat 7. října od 19 hodin do divadla Semafor. A já si to, nebo já to považuji za velkou čest, protože samozřejmě jsem musela požádat pana Suchého, jestli mě do Semaforu vůbec pustí, protože on si musí vybírat, koho do toho divadla pustí a koho ne, protože pro mě je to ikonické divadlo. A já jsem šťastná a mám to pomalu, jako kdybych jela, já nevím kam, protože pro mě to má velký význam, že budu zpívat svůj koncert právě v Semaforu. Budu tam mít i hosty, na které se velmi těším a souvisí všichni s mojí jakoby prací, to znamená s těmi lety, co jsem prožila s muzikou, tak tam budu mít několik zpívajících hostů a dva mluvící, tak se na to opravdu moc těším. A ještě snad mohu říct, kdyby někdo měl zájem, takže lístky si můžete koupit přímo v divadle Semafor a nebo samozřejmě přes internet si je zakoupíte rovněž na stránkách Semaforu. Tak snad mi to někteří nebudete mít za zlý, že jsem to řekla, ale na druhou stranu si zase mnozí píšete o to, abych řekla, kde budu zpívat, kde mě můžete slyšet a vidět. Tak na tenhle koncert prostě se těším, zároveň se toho bojím, protože to je velká zodpovědnost, ale teď už dost o mně, protože dnešní pořad je o dovolených a je to o vás. Tak já budu ráda, když se ten další volající dovolá a bude povídat o tom, co by si přál, anebo co se mu už povedlo, co už prostě viděl a má určitě nějaký sen, co by vidět chtěl. Já cestuju velmi ráda, tak těch snů je tolik, že to se nedá za jeden život stihnout. Teď už ale kapela Elán, Zalúbení.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: I pana Olina z Kopřivnice se budu vyptávat na jeho vysněnou dovolenou, kam by se rád podíval, či kde se mu líbilo. Krásný dobrý večer, pane Oline.
1: Já vás zdravím, také posluchače. No, s tou dovolenou asi takhle. Mám dvě místa, které bych chtěl, ale už je asi nenavštívím. Je to do Kanady někde, nějakému jezeru, kdyby tam byl nějaký srub a tam bych byl. Třeba rok, dva, ale v mým věku se to asi opravdu nesplní. To je jedna věc. Další věc je Nový Zéland, a to z důvodu včelařského.
0: Ano.
1: Protože manukový med, prostě zajímalo by mě, jak to tam je, kde to tam je, co to tam je, odkud to je.
0: Uh-huh.
1: Plus teda to včelaření novozélandské.
0: Uh-huh.
1: To jsou taková dvě místa. Co jsem teda jako si splnil kdysi dávno,
0: ano,
1: že jsem byl na Bajkalu.
0: To musela být nádhera, pane Oline.
1: No, tak nádhera. Prostě jezero, to tam se říká, že to je vlastně třetina sladké vody na země kouli. Ta rozloha opravdu, myslím, 1600 kilometrů na délku. Šířka je od 40 do 80 nebo do 160, nevím přesně už. Hloubka taky to už taky nevím, ale vím, že v některých místech tam jezdí lodě, nabírají tam vodu, kterou používají do akumulátoru, to znamená, že to je na úrovni destilované vody. Průhlednost té vody je tam 40 metrů, což se měří pomocí takového vyleštěného disku, který se spouští na provazu nebo na laně. A jak jsou pořád ty odlesky, takže v 40 metrech zjistili, že ta voda je tak krásně průzračná. My jsme tam byli v červnu, zrovna v den mých a kamarádových narozenin, a koupali jsme se, to se nedali skoupat, protože ta voda byla studená. Tam totiž je ta setrvačnost obrácená. Tam dlouho na tom Bajkalu jsou kry nebo led. A zase než to zamrzne, tak je tam dlouho jako voda bez zamrznutí. Paní, která tam nás doprovázela, že jsme řekli, že se chceme koupat, tak jsme sumašetší neboli zbláznění, protože tam se nikdo v tu dobu nekoupe. A tak my jsme se připravovali na to už trošičku díl. Prochovali jsme se ve studené vodě, ale opravdu jako do vody jsem šel jako chlapec. Vycházel jsem z vody jako dívka.
0: Jo, ledárna, ano.
1: Opravdu to bylo studené, no tak jako. Ale zase jsme tam zažili třeba tu jejich saunu, takovou tu klasickou, s těma metličkama, těma borovicovýma větvičkama a potom skočit do toho Bajkalu a zase ven, no prostě bylo to úžasné. Takže to byl jeden takový splněný sen. A ještě bych chtěl takovou poznámečku k té paní, co mluvila o té Kutné hoře, že tam něco táhne.
0: Ano.
1: Mám známou, která byla, nebo nebyla, to není postižení, ale prostě měla taky touhu navštívit v Rakousku jeden hrad. Nevěděla proč, prostě její přítel říkal, já se tam pojďme podívat. Tak tam to začali. Ona ho procházela a teď přišla do takového místa, kde byl řetízek přes dveře, jako nesměl se dál, teď tam zůstala stát. A tam byla nějaká komůrka pro služku.
0: Ano.
1: No, a ona se najednou rozbrečila, měla prostě pocit, nebo pocit, ona věděla, že tam už někdy byla. To znamená, její kamarádka, která se zabývala trochu tou ezoterikou, tak by řekla, že pravděpodobně tam v minulých životech některém

0: tam opravdu byla. Takže možná ta paní do té Kutné Hory je taky,
1: patří, že jo?
0: Taky jede z toho důvodu, že tam jí táhne něco z toho.
1: Z minulosti.
0: Nevím, to je můj takový jenom taková poznámečka.
1: Takže děkujeme.
0: To asi všechno.
1: Děkujeme, pane Ole. Dobrou noc do Kopřivnice.
0: Mějte se moc krásně, děkuji vám za prostor. Naschledanou.
1: Naschledanou. Já už jsem to tady taky několikrát říkala, tak jako paní Věrku to táhne do Kutné Hory, tak já to mám takhle s Perucí, že jo, na Lounsku. Prostě, když jsem byla malá holka a s rodiči a s tetou a se strýcem jsme jezdili po hradech a zámcích, protože my jsme auto neměli, ale teta se strýcem ano, a protože teta si vždycky přála holčičku a měla dva kluky, tak nás prostě takhle brali s sebou. A když jsme přijeli tehda do Peruce na zámek a prováděla nás průvodkyně, tak já jsem věděla určité věci. Než ona to řekla, tak já jsem říkala, ano, tamhle to je, tohle. A naši říkali, prosím tě, jak to můžeš vědět prostě? Takže, pane Olene, jenom potvrzuju, že něco takového je. A já k tomu zámku mám prostě úplně takový vztah, že tam musím každý rok jet. Musím si jít k dubu, tam si s dubem popovídat, potom si musím jít ke studánce, kde Božena prala prádlo, jak se teda v té pověsti praví, že jo, kdy kníže Oldřich ji pojal potom za svoji manželku. A já tam takhle každý rok vždycky jedu a jsem tam prostě šťastná. Takže něco mě tam táhne, je to pro mě prostě magické místo, které pro mě má nějaký význam. Tak pokud máte i vy takové místo, nebo se chcete někam podívat, tak teda, a ještě jste tam třeba nebyli, tak neváhejte a zavolejte na číslo 731 800 900. Pan Lukáš ze Sušice mi napsal, tak já letos byl v Chorvatsku v Pule. Byl jsem se podívat i v Itálii a líbilo se mě v Chorvatsku Jadranské moře, ale bylo slané, na večeři v hotelu byly mořské ryby, lososy, chobotnice a mušle s těstovinami a v Rakousku v okolí dálnice A10 byly krásné hory Alpy. Bylo to nádherné, dovolená v září, chystáme se do Hradce Králové, s pozdravem Lukáš napsal. No tak já se těším na dovolenou až v září. Moji kolegové už většinou dovolené všichni absolvovali, tak teď zase si dělají legraci, že mi závidí, že všichni budou mít dovolenou za sebou a mě teprve čeká. No tak jako těšit se člověk nemá až tolik, budu se těšit, ale až už tam budu, jak se říká. A taky jedu, Lukáši, k moři, protože já moře miluji a mě je tam prostě dobře, taky mě tam něco táhne. Teď už další písnička, Hana Zagorová nám bude zpívat Zdá se.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Kam by se ráda vypravila na dovolenou paní Veronika z Rakovníka? Nebo sní o nějakém koutě ve světě, kde ještě nebyla a chtěla by se tam podívat? To se dozvíme právě teď. Krásný dobrý večer, paní Veroniko.
1: Krásný dobrý večer vám i všem posluchačům. Janičko, já jsem rádio Střední Čechy region poslouchám již 16 let. Už 16 let vás znám a mám vás hrozně ráda a vzpomínám na začátky, kdy jste jezdili, kdy se nás tady sešlo v Rakovníku 6, 7, 8.
0: Na náměstí, že jo, pamatuju
1: no,
0: si to.
1: A kdy byl Patrik rozehnal, jak moderovat a tam někdo prostě byl na pódiu, snažil se a jak prostě...
0: Nikde nikdo.
1: No a přijede Janička Chátková, jak ty tam přišla, jak ty to rozveselila, roztančila, hned bylo veselo, prostě to byly začátky. Potom prostě člověk poslouchá Ivetu Chlumskou.
0: Ano.
1: Jako to jsou pro mě věci, které jsou nezapomenutelné, protože znám Ivetu 16 let, je už opravdu, to vlastně, já jako můžu říct, mě 60 ve 16, tak to už je 50, 40, 45 let.
0: To už je kus života, ano.
1: No a s rádiem, s vaším rádiem a mám pořád tu propisku, když jsme se setkávali prostě na různých akcích Poděbradej.
0: Ano.
1: Ale hrozně si toho vážím vás, celého rádia a pro mě je to prostě splněný sen, protože jste na mě hodní a prostě já jsem těžce nemocná, teď mám problémy s nohou, takže ráda bych toho 7. října do David, v Davicích je.
0: Ano, přesně ano, tak, z Václaváku, že jo, bohužel se museli tehda přestěhovat. No, ale už jsou tam dlouho.
1: No, ale ráda, protože jsem na Praze 6 bydlela, asi 38 let jsem bydlela v Praze 6, takže vím, že jsou, kde jsou David, jsem tam pracovala v knihovně.
0: Mm-hmm.
1: Takže jestli to bude možné 7. října, a ještě si to zjistím, tak bych ráda přijala se podívat.
0: Tak to bych byla moc ráda, paní Veroniko.
1: Ráda. A ještě řeknu jednu věc, splnila jsem si svůj sen, já jsem ráda lyžovala.
0: Uh-huh.
1: A takže jsem byla v Kaprunu, v Zell am See v rakouských Alpách a tak jsem si to krásně užila sama, měla jsem pejsky doma tu, ale ty jsem dala, aby se mě někdo pohlídal a byla jsem asi 4 týden v Kaprunu lyžovat a bylo to nádherné a svítilo sluníčko, krásně upravené sjezdovky, to byla ještě taková ta doba, taková veselější, kdy nebyly tyhle hrozné věci, které se
0: dějí.
1: A takže to byl můj sen a již nebudu dál, ale nechci to nějak kazit, takže mám vás hrozně ráda.
0: Děkuju.
1: Ráda vás poslouchám a pokud to bude jenom trochu možné, tak určitě toho 7. října se objeví.
0: A já vám budu držet palce, aby to s tou nohou dopadlo dobře, hodně zdraví, no ať je to...
1: Hezky a všem posluchačům přeju hezký večer a děkuju vám.
0: Dobrou noc, děkuju taky naslyšenou.
1: Naschledanou.
0: Přidám k paní Veronice zprávu, která přišla přes webový formulář www.rozhlas.cz/linka od pana Aleše a ten nám napsal. Měl jsem dvě skromná přání a ta jsem si splnil. Už za totality jsem snil o tom, že jednou snad navštívím muzeí Guerre d'Orsay v Paříži a projedu se po Gross-Glockner-Hoch-Alpenstraße. Splnilo se mi i víc. Navštívil jsem Louvre i Versailles, jakož i Salzburg a Berchtesgaden. Jinak jsem se za těch 35 let od revoluce nikde nebyl. Byly důležitější výdaje. Ale jeden nesplněný sen vezmu si do hrobu a tím je Čína. Adoruji Čínu pro její fascinující historii, jedinečné a unikátní přírodní krásy, fantastickou architekturu, neskutečné tradice, moderní techniku a úžasné technologie. Jsem takový soukromý sinolog, knih a publikací věnovaných Číně mám neskutečné množství. Ale to bych tam musel strávit několik let a to by byla extrémně drahá dovolená, napsal Aleš. Aleši, děkuji i vám za příspěvek do noční linky a teď už k vám míří písnička Michala Tučného. Já světem tách jen tak.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: V dnešní noční lince si povídáme o vaší vysněné dovolené, kam byste se rádi vypravili a ještě se vám to třeba nepovedlo. Jestli sníte o nějakém koutě ve světě už od mládí, jestli vás k tomu třeba inspirovaly hodiny zeměpisu či dějepisu, vyptávat se na to budu i pana Jaroslava, který nám volá z Pelhřimova. Dobrý večer.
1: Taky dobrý večer, paní Janičko, zdraví posluchače noční linky a obzvláště paní Danu z Blaté si poslouchá. A já čemu tíhnu, mám rád Vysočinu, kde bydlím, a je tady krásně v té republice, jako ta Vysočině, kam se rád vracím taky na Jižní Moravu, na Pálavu. Tam je nádherný kout, ty pasohlávky a ten okolo to Jižní Moravy.
0: Vidíte, pane Jaroslave, a tam jsem jenom projížděla, Pálavu vůbec neznám, takže to mám ještě resty.
1: Škoda.
0: Jsou to resty. A Morava vůbec. Já moc ji neznám, jenom tak vždycky z nějakých sálů. Takže mi moje přítelkyně, která pochází z Moravy, tak říkala na podzim. Tak, jedeme na Moravu a já ti kus ukážu.
1: Mikulov.
0: Těším se.
1: Zámek tam.
0: Ano.
1: Určitě to stojí za to. A co bych teda chtěl poznat asi ty Spojené státy, nevím, jestli to tam někdy by byla. Jako
0: byla třikrát.
1: Tam country muziku, no, vidíte. Ten Texas, to by nějakou, možná Mexiko, nějak takhle, jakoby, nějaký tohle Nashville přímo.
0: Mám štěstí, že tam mám kamaráda, zrovna shodou okolností teď s manželkou jsou u mě na návštěvě. Dva týdny jsou v Čechách, pak ještě jedu někam po Evropě.
1: A žijou kde?
0: Žijou v Kalifornii, žijou. Ale toulala jsem se po několika státech. Vždycky, když jsem tam byla, tak jsme vyrazili a toulali jsme se právě po všude možně, abych trošku poznala přírodu a tak. Takže to byla krása.
1: Že vy taky tu muziku country hrajete, tak. Máte to ráda.
0: Ale pane Jaroslave, tam nemusíte do Nashvillu. Já jsem úplně byla vyřízená, protože ať jsme přišli, kam jsme přišli, kde hrála nějaká v uvozovkách obyčejná country kapela, tak já jsem úplně brečela dojetím, protože hráli skvěle. Prostě je to jejich, tak jako je u nás lidová muzika, ta naše, tak prostě pro ně je to ta country muzika a je to úžasný.
1: No, poslouchat teď před chvilkou Petra Kocmana, mám vlastně na jiném rádiu, že
0: ano, ano.
1: Vy jste taky ho máme kamaráda, že si povídáme o té muzice, jaký je country, těle mi duší, jak já.
0: To je pravda. To je pravda. No. No moc děkuju, pane Jaroslave.
1: Tak jo.
0: Zdravím do Pelhřimova.
1: Hezký zbytek léta. Posluchačem široko prožívajte ve zdraví ty konec prázdniny děti všichni.
0: Děkuji. Dobrou noc. František ze Židlochovic mi napsal: dobrý večer, přátelé noční linky, samozřejmě bych se rád podíval po celém světě, ale v mém věku to už není možné, takže to nepřipadá v úvahu, ale co bych ještě stihl, tak to by bylo možné navštívit ještě Řecko, kde jsem pracoval. Rád bych si prohlédl díla, která jsem tam postavil. Svoje díla bych určitě poznal, hlavně podle komínů, kdy Řekům se nedařilo postavit rovné komíny. Nějak se jim to zkrátka nepodařilo postavit. Takže děkuji i vám, Františku. A teď už další písnička. Lucie Bílá nám bude zpívat Fénix.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Posloucháte noční linku, ve které se vás vyptávám, kde byste si přáli strávit dovolenou, anebo co se vám třeba podařilo. Měli jste nějaký sen navštívit nějakou zemi nebo místo a podařilo se to. Já mám na druhém konci telefonní linky 731 800 900 paní Elišku a já musím prozradit, že jsme si rychle ke konci písničky stačili říct, že paní Eliška, naše věrná to posluchačka, bude slavit ve čtvrtek narozeniny. Tak jsem jí popřála všechno nejlepší, paní Eliško, hlavně hodně zdraví.
1: Já vám děkuji, Janičko, a zdravím všichni posluchače. A já jsem ráda, že se známe. My jsme se viděli dokonce třikrát.
0: Ano, ano, v Olomouci.
1: A miluju vaše písničky, protože když je mi tady trošku tak smutno, tak si pustím vaši písničku. A jsem spokojená a ráda, takže vás ráda poslouchám a chtěla bych se trošku zmínit o mojí dovolené.
0: Ano.
1: Protože byly doby, kdy jsme jezdívali na ty poznávací zájezdy a to ještě manžel byl, tak jsme byli dva na to a cestovali jsme pomalu po celé Evropě. Bylo to nádherné, ale nejvíc jsem se, nevím proč, jsem se tam nějak zakoukala do toho ostrova Elba.
0: Mm-hmm.
1: A tam jsme se plavili po moři parníkem a dokonce jsme tam asi dva dny byli, tak jsme si to trošku prošli, vykoupali jsme se v moři a mně se tam strašně moc zalíbilo.
0: Mm-hmm.
1: Takže vždycky jsem se, mám hodně fotografií o tam, a vždycky jsem se těšila, že ještě se tam jednou dostanu, ale bohužel, nejde to už. A tak ráda na to vzpomínám, protože jsem byla ráda, že to ještě jsem, to už nebylo těch 70, ale já jsem ještě pracovala a ten podnik, ten mě všude sebou vzal. Takže já jsem s nima poznala tolik krásných chvíl v Evropě.
0: Hmm.
1: Takže ráda na to vzpomínám a můžu být ráda, že jsem toto užila.
0: Určitě.
1: Takže mám pořád ještě v mojich 93 letech na co vzpomínat.
0: No
1: to, už je to pryč.
0: To je pravda.
1: Tak, už je to pryč. Ale vzpomínky, to já mám ze všeho nějakou vzpomínkový předmět, tak se ráda vždycky potěším a nebo ty fotografie vždycky už, takže pořád tím na cestách si říkám. Takže
0: paní Eliško, říká se, že vzpomínky nám zůstanou a to je pravda. Já často přemýšlím o místech, kde jsem byla. Je teda pravda, že pro mě zatím je utajená Afrika. Já, jak miluju zvířata, tak jsem moc chtěla jet do nějakých těch parků a vidět zvířata. Už jsem málem cestovala a přišel do toho covid. Tak snad se mi to ještě podaří, paní Eliško. Taky bych to ráda navštívila.
1: Vy jste ještě mladá, vy to ještě zvládnete, takže bych vám přála, abyste si to trošku užila, protože dneska už člověk se někdy aj bojí jet někam. Takže
0: Rozumím.
1: Ale, takže je to báječný, ráda na to vzpomínám a vzpomínám ráda na vás a myslím
0: Děkuju.
1: Na vás. Vždycky se dívám na vaši fotografii, mám ji tady vystavenou.
0: Paní Eliško, víte, jak mě to těší. Jako, já jsem tak šťastná, jako, to je asi největší štěstí pro toho, kdo něco dělá, že jo, pro lidi, tak to je ta největší odměna a to si nevymýšlím, to tak je. Mě třeba udělala dneska radosti paní Jitka, ta mi napsala, já jsem to vůbec nevěděla, že moje kamarádka Maruška Formáčková, spisovatelka, byla na rozhovoru u Xavera v televizi a že tam o mně mluvili a já říkám, co říkali, co mě pomlouvali, dělala jsem si legraci. A ona mi napsala, paní Jitka, tak krásnou zprávu, že já jsem měla hned nádherný den a musela jsem jim oběma zavolat, Marušce i Xaverovi, a poděkovat jim, protože od kolegů to ještě o to víc potěší, když je nějaká příznivá zpráva. A já, paní Eliško, moc děkuju vám. Děkuju.
1: Já taky, já jsem dokonce tady u mě byla Jaruška ze Zlína.
0: Ano.
1: A uviděla tu fotografii a říkala, jak to, tam nemáte mě, já jsem ještě žádnou nedala.
0: Tak to jí pozdravujte, Jarušku, jestli zase přijede ze Zlína. Tak dobrou noc, paní Eliška, moc krát děkuju.
1: Já taky a mějte se pěkně a hodně zdravíčka.
0: Vám, paní Eliško, a krásné narozeniny. S rodinou si to užijte.
1: Děkuju. Děkuji moc krát a mějte se moc a moc pěkně. Nashledanou a dobrou noc.
0: Dobrou noc. Přidám zprávu, kterou poslala paní Dana. Také využila webový formulář www.rozhlas.cz/linka. Zdravím vás, Janě, a všechny posluchače. V horkém létě mě láká Skandinávie. Tam trávil v Norsku téměř rok mladší syn ve Stavangeru během doktorandského studia. Miluji Itálii, kolébku křesťanství. Tam jsem byla 4x i s dětmi u moře a v Benátkách, napsala paní Dana. Paní Dano, děkuji i za váš příspěvek. Celkem to chápu, tu Skandinávii. Kamarádka tam má provdanou sestru, teď se vrátila v pátek, tak mi hned telefonovala a říkala: Jani, zatímco vy jste se tady pekli, tak nám tam byla zima, sestra mě musela půjčovat teplé věci. Takže se tam krásně ochladili. No, ale jako nevím, jak teď u vás, paní Dano, ale dneska v Praze teda opravdu vedro nebylo, takže už se schlazujeme i tady u nás doma v České republice. Jinak Skandinávie opravdu nádhera. Příroda krásná. Pravda, je to už kolik. No, psal se rok 92 a 3, kdy jsem pobývala zhruba tak celkově asi 3/4 roku v Norsku a musím říct, že jsem moc ráda, že jsem to zažila, protože ta příroda je skutečně kouzelná, takže vám rozumím. Další písnička v tom, Karel Černoch nám bude zpívat.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Máme asi zhruba 2,5 minuty před půlnocí a stíhám vzít ještě jednoho z vás posluchačů Noční linky a tím volajícím je pan Robert z Olomouce a i jeho se budu vyptávat na vysněnou dovolenou. Dobrý večer.
1: Dobrý večer. Tak v první řadě chci poděkovat, že jste mě vzalo. V druhé řadě si vážím toho, co děláte pro posluchače, že chcete osobně vidět.
0: Děkuju.
1: Je od vás moc hezky a moc si toho vážím. Kdybyste měla cestu do Olomouce, tak teďka na mě máte vlastně číslo, když jsem se dovolal, takže mě klidně jdete vědět a bude-li to jenom trochu možný, tak bych se na vás taky rád podíval. No a teďka přijdu rovno k tématu.
0: Ano.
1: Takže nejhezčí místo, kde jsem kdy v životě byl, bylo to s dědou, který už teda nežije. Bylo to někdy v 90. letech. Tak bylo v Holandsku, v Amsterdamu, to město mě úplně uchvátilo. Takže to bylo úplně nejhezčí místo, kde jsem kdy byl v zahraničí. Větrné mlyny, lodě, moře, koupal jsem se v moře, no prostě ideálně.
0: Rozumím.
1: A jsou takový tři místa, kde bych se strašně rád podíval, je to tady na Moravě. To jedno. Funíková studánka, nevím, jestli se tam byla.
0: Nebyla,
1: tam nebyl vidět.
0: Taky ne.
1: Tak to je pramen Žičky Blaty, tak to je jedno místo.
0: Ano.
1: Kde bych se rád podíval na Moravě. Protože je to tam hezky a určitě je to příjemný, když si člověk napije vody ze studánky.
0: A která ještě dvě místa to jsou, pane Roberte?
1: No a pak ještě bych se chtěl podívat na Mohelnické bagra, to je v Mohelnické jezero, kde těží opisek, tam bych se taky strašně rád podíval. No a pak je to sotok vlastně Moravy z Blato a to je v Lobodicích. Ne?
0: Tak to jsou, pane Roberte, tak to vám moc přeju, aby se vám to splnilo, protože to jsou splnitelná přání, tak doufám, že to vyjde a že se podíváte, abyste si to splnil.
1: Určitě by to bylo moc primo. No. A jinak teda chci poděkovat všechny moderátory, to znamená vás, to znamená paní Barbožikovo, potom pana Macouna,
0: Kapitánčíka, že jo? Ano.
1: Kapitánčíka taky.
0: Jitku Lukešovou.
1: Paní Barbožikovou a ještě
0: ano.
1: Paní
0: Jitku Lukešovou. Ano.
1: Chci vás tu pozdravovat.
0: Děkujeme moc.
1: Do dalších let hodně štěstí, zdraví a tak dál. No a Zrinka, že bych chtěl pozdravit Vlastičku z Krnova, potom paní Ludmilu z Brna, Olina, no zkrátka všechny, no je bylo by hodně.
0: Tak děkujeme moc, pane Roberta.
1: Děkuji, že jste mě vzala, ale na ty tři místa bych se strašně rád podíval.
0: Tak vám to moc přeju.
1: Určitě to tam bude moc hezky.
0: Určitě s tím máte nějaké spojení. Naschledanou a děkuju, dobrou noc.
1: Můžu vám nechat na sebe telefon mimo éter?
0: Mimo éter určitě, jinak v éteru opravdu ne. Děkuju.
1: Já počkám, já vám řeknu na sebe číslo.
0: Naschledanou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Máme necelých 6 minut po půlnoci, přesunuli jsme se pomalu, ale jistě do středy 19. srpna a stále si budeme povídat o vaší vysněné dovolené, kdy se vyptávám, kam byste se rádi vypravili a ještě se vám to třeba nepodařilo, proč právě tam. Jestli sníte o tomto koutu světa třeba už od dětství, od mládí, inspirovali vás k tomu například hodiny zeměpisu, kde nejraději trávíte volný čas, je to v České republice, nebo sníte o vzdálených končinách na druhém konci světa. A pan Michal nám přes webový formulář www.rozhlas.cz/linka napsal. Nikdy jsem nebyl například kdekoliv na jižní polokouli. Jaké to asi je pozorovat měsíc vzhůru nohama a místo polárky spatřit jižní kříž. Před lety mě uchvátili a stále uchvacují fotografie z mrtvého městečka Kolmanskop uprostřed africké pouště Namib, které kdysi patřilo k nejbohatším diamantovým nalezištím světa. A co teprve záběry z namibijského údolí mrtvých stromů. Ty jsou další z mých oblíbených, suché akácie, které se v pouštním klimatu nerozkládají, stojí rozeseté na planině v poušti Namib a kontrastují s bílou pánví a ryzavě červenými dunami. Nejsem typický turista, vždycky spíš raději cestuji za lidmi než za památkami. Tam, kde na vás někdo čeká, anebo si jenom myslíte, že by mohl čekat, sami cestuje lépe. Dnes ale už skoro necestuji. Ač mám čas i prostředky, moje zdraví by mi nejspíš neumožnilo si ono dobrodružství užít tak, jak bych si je byl užil v časech, kdy jsem o těchto končinách sníval, napsal pan Michal. Teď už nám bude zpívat Karel Gott, Kam se schoulíš.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: 10 minut po půlnoci budeme se stále povídat o vaší vysněné dovolené a s kým si budu povídat na lince 731 800 900. Bude to paní Emma z Javorníku. Krásný dobrý večer.
1: Všem posluchačům krásný dobrý večer. Tak vaše téma je dneska úplně úžasné. Jako moje nejkrásnější a nejlepší dovolená je, když se vracím do svého rodného kraje, to je Valachy.
0: Ano.
1: Cetinsko, Hovězí, Paseky, Potůčky, to tam miluji. Ale mám jeden velikánský sen už x let.
0: Ano.
1: Já totiž miluji strašně slony. Já mám doma slony. Talířky, hrničky, povlečení, ručníky. Prostě od maličkého slona po největšího, co jsem se dala, možná mám doma takových 300, 400 slonů.
0: Pane jo, to už je pořádná sbírka, paní Emo.
1: Je, je. A moje veliký sen je strávit aspoň týden se slonem. Hladit si ho, být s ním v řece, prostě starat se o něho, krmit ho, jo, hladit si mláďata třeba. To je můj veliký sen a zatím se mi to nepodařilo uskutečnit. Ale tak doufám, že než půjdu tam desi nahoru, že se mi to podaří.
0: Já věřím, že ano, paní Emo, že je to taky splnitelné přání.
1: My jezdíme z Javorníku tady do Vroclavy, do Polska, do zoo.
0: Ano, ano.
1: Máme hodinku cesty a tam mají nádherné slony. A já si vždycky sednu na lavičku, dám si kafičko.
0: A pozorujete.
1: A když tam přijdu a pozoruje, tak ten jeden slon se na mě podívá, teď mává na mě chobotem. Jo, a já říkám, on mě zdraví, on ano. Mě už asi zná. Prostě mám ráda všechny zvířata, máme doma pejska, kočičku, ta nám bohužel už umřela, ale prostě já ty slony miluji a můj sen je si sáhnout na živého slona a trávit s ním určitý čas prostě.
0: Jsou to chytrá zvířata. Ten slon, který vás zdraví, jak vy si děláte teď legraci, tak já si myslím, že je to pravda. Že to tak je prostě. Zvířata mají opravdu tu sloní paměť, jak si to říkáme, že ten má paměť jako slon, tak ono něco na tom
1: tak
0: je.
1: Nějak, no.
0: Tak vám přeju, aby se ten sen splnil, paní Emo.
1: No doufám, že se mi splní. Někdy, nevím, no je to můj sen. Ale doma mám milion slonů prostě, jo. Všechno, ručníky, povlečení, hrničky, talířky, prostě. I protože jsem hospodská, to víte už, nebo váš kolega Honza, to vidí, že volám, paní hospodská volá, už má si čas. Tak já i doplňky, co nosím v práci, jako bižuterí, nebo to.
0: Tak je to všechno slon.
1: Tak všechno ve slonech, no, různých.
0: No tak já to mám s těma kočkama zas.
1: Let, tak no. Syn mi koupil, nebo objednal někde soupravu indických slonů na krk. Jako na hrdelník, na ušnice, na rámek, no něco úžasného. A strašně ráda to nosím.
0: Tak to jsem ráda,
1: je
0: paní Emo.
1: Opina, ale že jsou to sloni.
0: Přesně tak. No tak přeju krásnou dobrou noc, ať se vám daří, paní Emo.
1: Vám taky. A já jsem si koupila nový telefon.
0: Ano.
1: A dneska jsem si vás rozklikla.
0: Ano.
1: Takže jsem viděla, že máte černé dlouhé vlasy, nosíte brýle jako já.
0: Ano, ano.
1: Říkám to přesně.
0: Přesně tak,
1: paní. A příště si pana Honzu rozkliknu, protože jak on má svátek, já mám narozeniny, už jsme se o tom spolu s Honzou bavili v rádiu.
0: Ano.
1: Že někdy přijede do Jeseníku za mnou do práce. A vy jste zvaná?
0: Kde pak jak sloužíte,
1: hotel
0: paní?
1: Hotel Prádě v Jeseník, restaurace nebo zahrádka.
0: Ano.
1: A velice ráda vás uvítám. A Honza říkal, že přijede a že si spolu dáme
0: něco dobrého.
1: Třeba Coca-Cola nebo něco dobrého na ten náš svátek a na ty mé narozeniny.
0: No tak jo, tak pokud se dostanu do Jeseníku a dostanu se na Pradět, hotel Pradět, tak budu vědět, že tam je paní Emma. Dobrou noc, ano. A děkuju. Naslyšenou.
1: Dobrou noc. Všechny zdravím a děkuji vám za krásné večery s váma. Jako.
0: Děkujem.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Téma dnešní noční linky zní, kam byste se rádi vypravili na dovolenou a ještě se vám to třeba nepodařilo. Prostě povídáme si o vaší vysněné dovolené. A paní Iveta využila webový formulář www.rozhlas.cz/linka a napsala: Zdravím, Janičko, vás i nespavce. V mládí, a to se tehdy moc cestovat nedalo, jsem sněla o Grand Canyonu, zámcích na Loáře, velké čínské zdi. S přibývajícím věkem jsem zjistila, že jsem nejspokojenější, když mám okolo sebe své děti a můžu se kachnit ve vodě, nejlépe termální. Podívali jsme se jak k Baltu, k Jadranu, také Středozemnímu moři ve Španělsku, ale vždycky nám to jednou stačilo. Nejraději jsme jezdili na Slovensko, kde jsme projeli většinu termálů. Nejvíce jsme si oblíbili Piešťany, ale tam zrušili krásné koupaliště Slňavu. A tak jsme postupně poznávali Dunajskou Středu, Topolníky, Kováčovou, Benešovou, Vrbov, Oravicu a mnoho dalších podobných termálů. Pro mne je dovolená kdekoliv, kde není čas mým pánem, ale já jsem pánem svého času, i kdyby to mělo být doma nebo jen za humny. Ale co bych si opravdu přála? Ráda bych viděla relikviář svatého Maura. A to si myslím, že je snad splnitelné přání i pro mne. No uvidíme. Přeji vám všem, aby se vám splnila všechna vysněná přání, když ne letos, tak za rok a dva. Alespoň se budete mít na co těšit. Dobrou noc, napsala paní Iveta. Paní Iveto, samozřejmě děkuji i za váš příspěvek do noční linky a teď už nám bude zpívat Věra Špinarová. Nech mě hádat.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Tak už jsem si říkala, jestli nám nezlobí nějak linky, ale nezlobí, protože se dovolala paní Anna z Miroslavy a já mám velkou radost, že ji mohu přivítat na lince 731 800 900 a i s paní Aničkou si budu povídat o její vysněné dovolené. Krásný dobrý večer.
1: Krásný dobrý večer. Posílám vám a taky všem posluchačům. A já jsem dneska, aniž bych věděla, jaký bude téma, tak ve čtvrtek v pátek má přijet naše dcera,
0: ano.
1: Babička se svým vnoučkem a že tady přespí a že babička ukáže našemu pravnoučkovi, kam chodili jako děti o prázdninách se podívat, jo, tady okolí Miroslavy.
0: Ano.
1: Já doufám, že to ten malej zvládne, má 4,5 roku a že si z toho něco bude pamatovat. No a já jsem to vykládala manželovi, že přijede teda Eliška s Kristiánkem, že přijedou v pátek a že tady u nás budou spát a to. A tak, že se chcou podívat na skálu a tam chodili jako děti a taky vnoučata, že jo, tak její synové, naši dcery, tak kam chodili na výlety kolem dokola tady Miroslavy. No a já jsem vám najednou spustila slzy a mě tekly slzy a já říkám, a já bych se tam tak ráda podívala.
0: Ano.
1: A já bych se podívala kolem větrolamu a nahoru z těch našich, jak se říká, zlatých hory a vrátila bych se na Šlouky a na Preisingeru v kopec a já bych to celý, kdybych mohla mé nohy, já bych sama s nima šla. No, a slzy mi tekly jako hrachy. Hmm. Jenom to říkám, doví, jak se ta příroda
0: změnila
1: za těch, ano, 21 roku. Je to, že z malého miminka se stane mladý člověk, že v té době, tak za tu dobu už nevidím. A tak jsem fňukala celý dopoledne. A tak to tak ze mě asi ani to nevyšlo. Dneska ta nálada, tak jsem těším, až přijedou oni, že mi tu náladu pozvednou.
0: Že ji zlepší.
1: Takže ani netoužím po žádné dovolené a chtěla bych jenom říct, že lidé, kteří si říkají, že až budou v důchodě, tak tam se podívají, nebo onam, tak ať to z toho
0: nečekají, že jo?
1: Kdy můžou a nečekají, protože na stáří s nimi život a osud tak zamotá, že budou rádi třeba, že si jenom budou hledět své zahrádky, anebo ani to ne, tak ať na nic nečekají a ať peníze jsou a budou a tak ať si to až užívají, protože já to beru podle sebe. Stále jsme jenom šetřili, než jsme si postavili dům, tak byly dluhy a potom pro děti, aby měli nějaký začátek do života a to. No a pak přišly nemoce a člověk se nepodíval už skoro nikam. Takže využijte toho všichni, přátelé, a rozjeďte se za svými cíly a za svými láskami a co se vám líbí, si uskutečněte si své sny a lásky. Takže to by byl můj příspěvek.
0: Moc děkuji, paní Aničko, a přeju vám, abyste s rodinou zase byla optimistická. My jsme si s paní Aničko během písničky povídali, že prostě bohužel to tak v životě je. Paní Anička je vždycky silná, veselá a říkala, dneska budu taková melancholická. Každý máme na to nárok. Je to
1: jo,
0: tak. Moc děkuji, paní Aničko. Hodně zdraví přeju.
1: No. Děkuji moc, že jste mě vyslechli a já, neberte to tak, že bych propadala nějaké depresi nebo ne, ale měla jsem celý den na to, jsem přemýšlela, jak to bylo krásné, když jsme s dětmi chodili a potom s vnoučaty tady po okolí Miroslavy a dalo se tady kdekoliv co vidět, když člověk chtěl. Všude je krásně, když se člověk podívá a tu přírodu vidí. A teď napršelo, tak bude osvěžena.
0: Ano.
1: Tak trošku napršelo, tak bude osvěžena. Tak jim to až budu závidět, když budou odcházet na výlet.
0: Rozumím.
1: Tak tam jim svačinu a pití a
0: půjdou
1: na výlet.
0: Děkuju, paní Aničko. Jo, dobrou noc.
1: Tak se mějte krásně. Děkuju a dobrou noc.
0: Dobrou
1: a
0: noc.
1: A Všichni vás objímám. Mějte se. Nashledanou.
0: Taky. Nashledanou. BSP, Země vzdálená.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Jakou vysněnou dovolenou má paní Iva z Pardubic, to se dozvíme právě teď. Krásný dobrý večer, paní Ivo.
1: Dobrý večer, já bych nemohla říct vysněnou dovolenou, ale jenom bych se chtěla zmínit o tom, jak jsem vlastně svou vysněnou dovolenou nebo na svou vysněnou dovolenou trvala nebo čekala přibližně 40 roků, přes 40.
0: Ano.
1: Když mě bylo 15 roků a já jsem totiž už hodně, já jsem předválečný ročník,
0: ano.
1: Tak jsem samozřejmě, četli jsme Čapka, tehdy se hodně četlo. Já jsem četla Cestu na sever. Od těch 15 let jsem až do roku 1989 na to myslela, jak bych se strašně moc ráda podívala na sever. A představte si, že tehdy, ještě předtím, než vlastně se to dalo úplně normálně, asi, no tak tehdy v tom 89. na začátku jara se to podařilo, dostala jsem se se zájezdem sportturistu, projeli jsme Norsko, Švédsko a od té doby jsem tam byla až do roku 2010, jsem tam jezdila prakticky rok co rok.
0: Tolik se vám tam líbí.
1: No,
0: krásná příroda, že jo?
1: Nádherná příroda, pak jsme to ještě trošku rozšířili o Finsko, ale opravdu člověk se nemá vzdávat.
0: Hmm.
1: A víte, když slyším vaše vlastně všechny ty volající,
0: ano,
1: nebo většinu těch volajících, tak to jsou právě ty moje ročníky a tak si říkám, je pravda, že teď už to nejde. A jsem moc ráda, že jsem stihla teda nejenom sever, stihla jsem toho opravdu víc a měla jsem opravdu kliku, protože jsem ještě navíc už předtím ve sportovisu průvodcovala, takže se mi podařilo se dostat do světa trochu i do bývalého Sajuzu, teda i když teda, hlavně třeba Kavkaz.
0: Nádhera. Vyprávěli mi rodiče. Já jsem nebyla, ale rodiče byli úplně nadšení z Kavkazu.
1: No a nebo třeba Středoasijské republiky. No to byla nádhera. Fakt je, že jsem pak viděla i spoustu jiných zemí, hlavně teda Evropu. A mám na co vzpomínat. Tak bych každému přála, aby se mu to podařilo. Aby ty vzpomínky měli a aby nesmutnili ti, kteří jsme se už dožili, když už jsme se dožili vyššího věku, tak abychom nesmutnili nad tím, že teda už
0: to nejde.
1: Se nikam nepodíváme. Ale tady po Česku je takových krásných
0: míst
1: a dá se jezdit do světa nebo po Česku vlakem, autobusem, ano. Nevím čím vším a chodit pěšky, tak se dá dajít, projít tady taky. A jsem ráda, že teda občas já vás poslouchám hlavně večer a nevolám nikdy, protože já prostě nejsem zrovna ten typ, který by takhle moc byl, ale to cestování mě tak zaujalo, že jsem prostě, že bych chtěla popřát všem, aby byli dostatečně zdraví a měli i ty peníze, protože to je strašně moc důležitý, a podívali se po Čechách, po Moravě, po Evropě a třeba i dál.
0: Moc děkujeme, paní Ivo.
1: Vám přeju, abyste teda dostala, protože jsem to dneska poslouchala, abyste se dostala i do té Afriky.
0: No, taky se to přeju. Přeju si to moc, paní Ivo. A ono se to většinou splní. Když se to hodně přejeme, tak prostě to je krůček k tomu, aby se nám to splnilo. A já vám moc děkuju, že jste zavolala do noční linky.
1: No, to jsem ráda, že jsem se dovolala. Ono to dost dlouho trvalo.
0: No, věřím.
1: Tak,
0: dobrou noc.
1: Máte moc zájemců, dobrou noc a všem přeju dobrou noc a všem přeju krásné dny.
0: Děkujeme, naschledanou. Paní Jana mi napsala, Janičko, zdravím vás i posluchače noční linky. Nejsem cestovatelský typ, stačí mi naše vlast a hlavně naše krásná Haná. Haná, krásná a milovaná. Přeji krásné dny, napsala paní Jana z Alojzova. Pan Pavel napsal, dobrý večer, moje vysněná dovolená je získat větší obnos peněz tak, abych třeba celý měsíc mohl projíždět jižní Čechy, jejich památky a přírodu. To by mě opravdu hodně lákalo, i když třeba moje kamarádka by ráda k moři. A takové. Ale to mě zas úplně tak moc neláká, i když asi by to bylo zajímavé. Přeji dobrou noc, napsal Pavel.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Dnešní noční jelinka byla o vysněné dovolené a vyptávat se v tuto chvíli budu paní Jany z Prahy, jakou dovolenou by si ona přála, anebo co se jí splnilo. Dobrý večer, paní Jano.
1: Dobrý večer, paní redaktorko, a srdečně zdravím všechny poslouchající.
0: Děkujeme.
1: Předem, než začnu vůbec něco říkat, tak bych chtěla říkat svůj pocit. Ta paní Anička z té Miroslavy, ta mě úplně fascinuje,
0: ano.
1: Jak je šikovná,
0: ano.
1: A jak se pere se svým osudem.
0: Přesně tak.
1: Ta je tedy úplně příkladná všem.
0: Úžasná.
1: Protože to je neskutečné.
0: Máte pravdu.
1: No. No a teď tedy k sobě. My, když jsem byla zaměstná ve Škodovce, tak jsme měli taky ty poznávací zájezdy. Podívala jsem se leskam do Holandska, do Švýcarska a ještě i jinam k Bodamskému jezeru. Bylo to nádherný. Bylo ní to všechno skončilo, jako všechno končí. Pak jsem chodila cvičit s Marinou Otáhalovou. To zase postihla ten covid vošklivej, no, to jsme jezdili po Chorvatsku, to taky minulo, ale teď ještě chci říct k sobě. Letos jsem podnikla se svým kamarádem do Polska, byla jsem Karpáč, to je odvrácená strana Krkonoš, bylo to tam nádherný.
0: Ano.
1: Já taky už jsem tak tělesně horší, než bylo dřív. No, ale tak jsem si to tam hezky taky užila. Zítra přijede také z Polska moje dcera, je tam s celou klupou, jmenuje se to tam Rovi, je to nahoře u moře, u Baltu.
0: Ano.
1: No a mluvila jsem s ní včera a bylo tam 17 stupňů, obrovský vítr, takže skoro nikde ani nemohli chodit. No jak byl, dneska mi taky volala, ale asi už je tam hezky, no. No a teď ještě zase k sobě. Tak já se těším hrozně moc. S dcerou pojedu ve čtvrtek příští týden, pojedeme na Půlčiny, to je u Francové Lhoty a tam budeme ubytovaní v místě, kde dávno zemřela moje tchyně bydlela.
0: Ano.
1: A i můj zemřelej manžel dávnej.
0: Ano.
1: No a tam se těším, tam půjdeme na ty skály Půlčinský, to je blízko Vsetína, tak to bude nádherný. Neteře tam poznám, já je znám, tak se tam setkáme. No a to přijedu a potom s tím mým kamarádem pojedu zase do jižních Čech k našemu jakoby jezeru.
0: Úžasné.
1: No,
0: takže máte před sebou, paní Jano, toho hodně.
1: Těším.
0: Ano.
1: No ale hrozně se těším, no. A ten kamarád můj, ten snad byl všude, já to nechápu, jak to za ten svůj
0: život že...
1: mohl stihnout. No. A on snad nebyl jenom na Aljašce.
0: To se má, paní Jano, viděl skoro celý svět. Já moc děkuju za vaše vyprávění.
1: Tak.
0: A zdravím.
1: No, mějte se všichni moc hezky.
0: Děkujeme, naslyšenou. A...
1: Naschánou.
0: Krásnou dovolenou. Pan Mojmír napsal ze Svitav. Jen jednou hrozně dávno jsem byl na klasické dovolené, ale měli jsme skvělého arcibiskupa Krištofa, který pořádal zájezdy na různá významná místa a bral sebou poutníky. Tak jsme navštívili Izrael a Jordánsko, Istanbul, Finsko, Srbsko. Měl jsem tu čest sloužit s ním ve významných chrámech spolu s patriarchy a metropolity, ale taky jsme pořádali dětské tábory v Jeseníkách. Jenže přišlo stáří a nemoci. Už nikdy nikam nepojedu. Leda mě někdo vyveze na jeden den. I tak děkuji. Přeji hezké vysílání a radím, jezděte do světa, dokud můžete. Paní Lenka z Rakovníka napsala: Dobrý večer, Jani. Moc ráda bych na Moravu, přímo na Pálavu. To místo nás přímo nabíjí energií. Celé okolí Pálavy je prostě nádherné a hlavně miluji moravské lidičky. Nás moře neláká. Rádi jezdíme po celé České republice, ale Pálava je srdcovka. Přeji všem krásné zážitky, ať už se vypravíte kamkoliv.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

Paní Jana Zírková napsala: Dobrý večer, Jani, nikdy jsem nebyla u moře, takže ano, chtěla bych ho jednou vidět, nebo nějakou tu lagunu s vodopádem. Ještě, že je doba moderních technologií, díky kterým se tam můžu alespoň virtuálně podívat. Hezký zbytek léta přeji. Paní Jano, samozřejmě krásný je zbytek léta i vám. Já mám radost, že se dnešní noční linka vydařila, že jste hojně telefonovali a také hojně psali. No a tak na závěr bych mohla říct ještě, kam bych se ráda kromě té Afriky podívala. Tak už jsem zmiňovala Moravu. Nemám ji tak procestovanou po dovolených. Jak říkám, jezdili jsme tam hrát nebo zpívat a tak dále, ale víte, já bych si ráda udělala čas a na Valašsko, protože to skoro vůbec neznám. Stejně tak bych se ráda podívala i na jih Moravy. Pravda, byla jsem tam, ale nemám to tak procestované, jak bych si přála. Zmiňovaná Pálava, ta mě taky láká. No prostě těch míst v Čechách je hodně. Já jako studentka jsem jezdila často do jižních Čech, které opravdu mám moc ráda. Stejně tak miluju severní Čechy, které byly zatracované, protože tam bylo hodně chemického průmyslu a nebyl tam čistý vzduch. A dneska díky bohu už je to jinak. A já kdykoliv jedu do mých rodných Lovosic a Litoměřic, tak jsem šťastná, že ten kraj je mým domovem, že jsem se tam narodila a České Středohoří je prostě mojí srdcovou záležitostí. Takže těch míst, co máme a kam bychom se chtěli podívat, je tolik, že za jeden život se to asi prostě stihnout nedá. Ale tak to se nedá nic dělat. Musíme být spokojeni s tím, co stihneme. Ale jak už tady několikrát zaznělo, nečekejme. Nečekejme až někdy, ale dělejme to. A já se musím přiznat, že teď jsem to začala dělat a doufám, že mi zdraví bude sloužit a že ještě něco uvidím. Milí přátelé, bylo mi s vámi jako vždy příjemně. Přeji krásnou dobrou noc a těšit se na vás budu opět při vysílání noční linky 25. srpna. A mě bude zajímat, co jste si v životě nejvíce přáli. Vyplnilo se vám to? Někdo si přál mít třeba dobrou rodinu, druhý budovat kariéru, třetí z nás si přál trochu obyčejného štěstí. Tak co vy, co pro vás bylo, či stále je v nedohlednu a toužíte potom už roky? Dnes už se můžete těšit na kolegyni Jarku Barboříkovou ze zlínské redakce a Jarka se vás bude ptát na strach a fobie. Z čeho je máte? Každý se něčeho bojíme. Někdo nesnese pavouky, jinému se dělá špatně jen při představě, že má letět letadlem. Někdo nemůže do výtahu, vadí mu malé uzavřené prostory nebo má strach z výšek. A někdo třeba nemá rád psy, hady, injekce, bouřku nebo jízdu po dálnici. Tak to všechno budete s Jarkou dnes v noci probírat. Dobrou noc vám přeje Jana Chládková.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Divadlo pro vaše uši.
1: Buďte vítáni, vážení a milí, tak schválně. Schválně, kdo z vás nezná Noc na Karlštejně Jaroslava Vrchlického? Že by byl někdo, kdo by neznal tu půvabnou zápletku o tom, jak a proč vlastně dvě ženy porušily příkaz císaře Karla IV. A vstoupily na hrad, který byl doposud zasvěcen pouze mužům? No, snad kdyby opravdu někdo nevěděl, jak se to celé stalo, tak to dnešní divadlo pro vaše uši strávíme právě tam, tedy na Karlštejně. Pěkný poslech.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Stín katedrál, jakkoliv je to tedy melodie hudebního skladatele Karla Svobody, na Karlštejn nepatří. Když vlastně mohla by, ale ne. To by se muselo zpívat o kapli svatého kříže. Ale jinak nás dnes v divadle pro vaše uši budou ukázkami z různých rozhlasových zpracování Vrchlického noci na Karlštejně provázet výhradně právě melodie z muzikálové úpravy téhle nestárnoucí veselohry. Tak, ale teď už společně pospěšme na Karlštejn. Tady se purkrabí Jaroslava Průchy a pan Pešek Vladimíra Brabce chystají na příjezd Otomara Korbeláře, takto císaře Karla IV.
2: Věru dnes pytel z hosty se roztrhl. Od božího rána až do slunce západu moc nestačí se zvedat.
3: Je to už jeho milost snad?
4: No ne, to nemůže být. Myslím, že jeho milost asi právě teď Prahu opouští. Kdo jen to přijel?
2: Host, pane Purkrabí.
4: Host?
2: Vévoda Štěpán Bavorský.
4: Mluvil jsi s ním, pane Pešku?
2: Náhodou byl jsem přítomen, když slezal z koně, jenž pokryt byl celý bílou pěnou jak druhou čabrakou. Jak se zdá, má pan vévoda velmi na spěch.
4: No a co říkal?
2: Ptal se krátce, je-li jeho milost na hradě.
4: A ty jsi na to odpověděl?
2: Co jsem věděl, že tu okamžitě není, ale že dnes večer jistě sem přijede.
4: A on řekl? Že zůstane.
2: Že se musí dočkat i příjezdu jeho milosti.
4: Zlé pochybil jsi, pane Pešku. Vévoda Štěpán přijíždí jistě za politickými záležitostmi. Víš, že jeho milost zde na Karlštejně nerad politikou se zabývá.
2: A co jsem měl dělat?
4: Poslat jej do Prahy.
2: Když je císař na cestě sem, potkali by se v půlí cestě. A pak není to můj úřad přijímat zde hosty a neměl jsem také rozkazu.
4: Vy na mládež! Pro slovo nakvašen. Však musím stát i na svém. Jeho milost jede sem pouze na 2 nebo na 3 dny. Zde chce mít pokoj, chce si odpočinout. Ještě tu není a již je jeho klid v nebezpečí. Proto věru není vystavěn Karlštejn. Nechť klubko pletich státnických jinde se zaplétá. Zde císař chce v zátiší užívat jen ovoce své činnosti.
2: No a což víme mi, pane Purkrabí, zda mu nejede pan vévoda ocukrovat to ovoce?
4: Špatné vtipy, pane Pešku. Vévoda Bavorský tak někdy někomu něco ocukroval. Nevím, bude-li jeho milosti příchod pana vévody právě po chuti. Mohl dobře počkat pan vévoda v Praze na jeho milost. Snad by se tam lépe bavil, než zde.
2: To všecko mu ještě můžeš sám říci, pane Purkrabí.
4: Jo?
2: Zde právě přichází.
4: No, jest již tady, co naplat. Buď vítán, vznešený pane na Karlštejně.
5: Děkuji, pane Purkrabí, za pozdrav tvůj. Myslel jsem určitě, že naleznu zde jeho milost císaře. Přijíždím přímo ze Salzburku a přináším důležité státní jednání.
4: Čas i nevčas přijel si, pane, na Karlštejn.
5: Já v nevčas?
4: Odpust mé upřímnosti, pane vévodo. Nevčas chceš-li o státnických záležitostech jednat s jeho milostí. Tak vždycky včas chceš-li užít pohostinství, jakého může poskytnout i Karlštejn.
5: Děkuji za výklad tvůj, pane Purkrabí. Avšak nutnost věci ospravedlní kroky mé v očích císaře. Za pohostinství napřed děkuji. Ostatně zdá se, že nejsem prvním hostem na Karlštejně.
4: Jeho milost, Petr král Cyperský a Jeruzalemský mešká od rána zde.
5: Přijel sám?
4: V průvodu důstojného otce, arcibiskupa Arnošta.
5: Tak. A kde je král Petr?
6: Ten mi nepřekáží.
4: Prohlížel si hrad. Nevím. Pane Šenku.
2: Byl s arcibiskupem Arnoštem právě teď v kapli svatého Mikuláše, kde mu ukazoval iluminátorské práce pana Zbiška Strotiny.
5: Které asi velmi málo bavili krále Jeruzalemského.
4: Však tu právě oba přicházejí.
5: Pane vévodo.
4: Důstojný otče.
5: Tvoje milosti, to je pan vévoda Bavorský.
7: Aj, jaké je to shledání. Pamatují se dobře na pana vévodu.
5: Ze slavností krakovských.
7: No, ovšem, to byly časy, pánové.
8: Tak veselý již nebudem.
7: Ale prosím vás, co říkáte tomu, že jsem posud v Čechách?
4: Těšíme se tomu, že se tvé milosti u nás líbí.
8: Líbí?
7: To je málo, pane Purkrabí. Zbožňuji tvou zem a tvého císaře. Nevím, věru, kdo je šťastnější. On, že má takovou zemi, či ona, že má takového krále. Nechce se mi odtud. Chtěl jsem již zcela opravdově 3x odjíždět. Poprvé se to nikdy s odjezdem nemyslí doopravdy. Ale jak odjet, když slavnosti se stíhají jako pršky dubnové. Šťastná to země.
5: Díky pánu nebes, že slavnosti teď se u nás stíhají. Však bývalo hůře ještě přednedávnem. Mor, hlad a zemětřesení stíhali se tu o překot.
9: Nyní věru šťastný začíná věk této vlasti. My, kteří jsme zažili dnů zlých, tím více oceňujeme blaho nynější.
7: A máme proto podstatné příčiny býti veselými. Nep jak dát jen svou vděčnost najevo než veselostí. Proto já jsem pořád vesel a proto uvázl jsem zde, že je tu tak veselo. Když jsem chtěl odejeti, jeho milost ani slyšet nedovolil, přemlouval. A já jsem slabý člověk, pánové. Já zůstal v naději, že Cypr do moře se nepropadne.
9: Milosti, jsem tady jenom vaším průvodčím, ale neměli bychom mařit čas. Čeká nás ještě kaple svaté Kateřiny, ač ne ještě úplně vyzdobená.
7: Odpust, důstojný otče, 5 hodin prohlížíme již malby svaté ostatky a všechny poklady, které bohatou rukou nakupil zde velký panovník a vzácný bratr náš. Ostatně myslím a doufám, že zde nejsem naposled.
5: Milost královská přeje si oddechu. Chápu to. Znám to ze zkušenosti, jak unavuje ustavičné sklánění se nad knihami a obrazy. Toť věru horší než pochod v poli nebo homba.
7: A nejvíc unavují malby na stropě, důstojní otče. Necítím již vás ani kříž. A prosím, bys měl se mnou aspoň do zítřka smilování.
9: Nemám nijak v úmyslu ochotou svou obtěžovat vzácného hostě svého vladaře. Rač vládnout, pane, časem i mnou dle libosti. Jdu na Nešpory do kaple svatého Mikuláše, nalezneš mě tam vždy ochotného k dalším tvým rozkazům. Zatím s Bohem, pánové.
7: Mé díky, důstojní otče. A nyní užijem krásného večera, pane vévodo.
10: Mohu něčím sloužit vzácným hostům?
5: Děkuji, nevím věru.
7: Jsi vtělená úslužnost, pane Purkraví.
10: Pak nebudeme déle obtěžovat svou přítomností. Pojď, pane Peštu.
7: Konečně jsme sami.
5: I po hostinství někdy překáží.
7: Jsem rád, že jsem se shledal s tebou, pane vévodo.
5: I mě to těší, milosti. Jak se bavíš v Čechách?
7: V Praze dobře.
5: A zde?
7: Zde mne arcibiskup div již neumořil. Krásné věci kolem, čarovné. Div světa a století je tento Karlštejn. Ale...
5: Ale?
7: Známe se a rozumíme si, pane vévodo. No. Této dokonalosti a nádheře zdejší chybí koruna.
5: Nerozumím, králi.
7: Ta nádhera, ten lesk a přepych, to vše zdá se být stvořeno kvůli něčemu jinému, než kvůli rameni svatého Víta nebo lopatce svaté Anežky.
5: Nechápu, kam směřuješ.
7: No, soudím jako člověk. A tvrdím směle, ta nádhera a přepych, ten lesk a bohatství jsou zde pro ženu nebo ženy.
5: Pak neznáš císaře.
7: Mně arcibiskup Arnošt ničeho nenamluví. Kvůli korunovačním klenotům vystaví se dobře opevněná věž, ale nikoli zámek, v němž přepych severu si podává ruku s obrazností východní. Pro ostatky svatých zbudují se ovšem nádherné kaple, nikoli však v sousedství jich útulné komnaty, tak malé a těsné jako hnízda vlaštovčí. Ovšem, stačí právě pro 2. A pak ty dvojí schody, jedny obkládané mramorem a zlatem, pro každého, druhé hlemíždí, ukryté, příkré, jako tajné cesty vášně, směřující v ráj lásky, kde vám udýchaným klesne v náruč paní vašich snů a myšlenek. O, pane vévodo, Karlštejn je dívčí past, kde krok je tlumen brokáty a zrak zdráhající se a blažeností spytý, když patří ti má okem k oku, tlumen jest odleskem drahokamů.
5: Jsi na omilu, pane. Jeď přece světoznáma zbožnost a přísnost Karlova.
7: Což vylučuje zbožnost lásku? Naopak, láska je též zbožností, pane vévodo.
5: Dej si říci, Karlštejn je v první řadě určen pro klenoty zemské. V druhé pak je útočištěm císařovým, když naň dolehají trudy vladařské.
7: To mi zpíval také celý den arcibiskup, pane vévodo. Ale neměj mi prosím za zlé, že ani jemu, ani tobě víry dát ti nemohu. Znám svět a lidi. Stále procházeje se nádhernými komnatami, čekal jsem, kdy rozhrne se těžká opona u protějších dveří, kdy vyhlédne z ní
11: kadeřavá hlavinka s úsměvem zvěstujícím nejvyšší blaho lásky a opojení. Ale nadarmo.
12: A tak unaven poutí a prohlížením misálů a žaltářů, obrazů Dietricha Wurmsera, hotových i nedodělaných, stojím před tebou nevyléčen, řekněme třeba ze své fantazie, spíše hladov a lačen nových dobrodružství a výbojů.

0: Je mi plesem a radostí vítat ti vznešeného vladaře po době tak dlouhé.
1: Děkuji ti, pane Purkraví. Konečně opět volně dýši. Bohu a svatému Václavu chvála. Můj Karlštej. Zde rád se nechám vítat. Zde dýchám v srdci srdce svého národa. Zde jsem mezi svými.
2: Vaše milosti?
1: Jak? Pan vévoda Bavorský? Buď vítán. Doufám, že jen přátelská návštěva tě zavedla na Karlštejn. A tu náš vzácný a milý host, král Petr. No, prohlédl si sobě hrad, pane bratře? A pak upřímně, jak se ti líbí? Víš, je to ještě nehotové. Je to teprve začátek mé myšlenky a prosím, abys soudil shovívavě. Karlštejn je celý dílo mé. Zde provádím své vlastní návrhy a věř, že často i k neliposti stavitelů svých i vzácných mistrů cechu malířského.
3: S podivem prohlédl jsem, veden vzorným výkladem otce Arnošta, tvé dílo a mlčím-li, je to jen hluboký úžas, nenalézající vhodných slov k chvále a velebení.
1: Jsem rád, že se ti to jen trochu líbí, pane bratře. Přepích východu zde ovšem nenajdeš. Je to jen útulek samotáře. Jen pevná schrána pro svaté naše klenoty korunní. Ach, pánové, jak se to volně dýchá po vykonané práci. Jedu z Prahy, pracuji jako obyčejně celou cestu ve voze. V tom kmitnou se mi vzrak drahety stráně nad Berounkou. Marně musím vyhlížet z okna vozu. Kraj stokrát procestovaný, vždy novou mne lákal lahodou a tisícerými výše půvavy. Chlumy rostou, rozeznávám šikmý hřbet Ostrého a zadumanou stráň Plešivce, stopují břehy řeky, znám každou trhlinu ve skalách, kde hnízdí ježičky. Nevidím posud svůj hrad, tak jsem jej ukryl sám před sebou, ale tuším jej na blízku. Čekám, kdy ustoupí poslední zelená záclona lesnatých vrcholů a kdy se kmitne střecha kostela svatého Palmácia mezi stromy. Konečně jsem tady, kde všecko je moje. Tak konejšivé, tiché, v klid vybízející. A dále Beroun, Verona mia. Nuž, buďte mi všichni vítáni na mém hradě. Pravím na mém, neboť Čechy patří Čechům, ale Karlštejn je můj, mou prací i mou myšlenkou. A rád bych, aby zde všecky ovládal týž pocit klidu a blahé spokojenosti jako mne a tebe, milý Arnošte. Ať je veselo u stolu, pane Purkraví, ať ocení mý hosté moje mělnické jako můj hrad. Pojďte, pánové.
4: Když mám tekutou révu, tak

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: Z té nejstarší nahrávky, alespoň části Vrchlického veselohry Noc na Karlštejně, jsem dnes do našeho divadla vybral jen pár následujících minut. Přece jen ono to tenkrát bylo takzvané divadlo před mikrofonem za přítomnosti publika a taky technická kvalita záznamu odpovídá 50. letům minulého století. Ovšem, zase je to vzácná příležitost slyšet v roli císaře Karla Nestora českých herců pana Rudolfa Dejla staršího a jako císařovnu Alžbětu paní Marii Rosulkovou.
2: Dobrou noc, milý Jarnošte, toužím po odpočinku.
3: Odpust královská milosti, vévoda Štěpán.
2: Chce slyšení. Mohu se domyslit, ale nemám chuti. Nerad bych, abych po vzpomínce na moji

0: Dobrá, ať tedy vejde.
1: Jen což tě odbudu tyto poslední státnické záležitosti, ale potom si být dcera tvůj.
0: Má Eliško. A tak, hochu, připomínáš mi návštěvu pana vévody. No dobrá, ať vejde. A ty počkej v předsí.
1: Prosím, k věci, sedněme.
2: Kladu v rozmluvu tuto poslední naději svou i domu své. Já a synové moji prosíme tvoji milost, bys upustil od spolku s bratry mými. Tito vždy se nezachovali tak vůči tvé milosti, bys najednou podával jim ruku k smlouvě přátelské.
0: Nezachovali? Máš ovšem pravdu. Ale kdybych měl počítat a věrně pamětliv být toho, kdo kdy se ke mně nezachoval, abych musel počítat celou římskou říši, a to jsou, jak snadno pochopíš, věci mrzuté, ty raději odbývám za hranicemi této země, ale tady chci mít klid a mír.
2: Jemuž obětuješ klid a mír Německa.
0: O klid a mír Německa, pane vévodovi, sami se postaráte, aby dlouho netrval. A že mi starost o Čechy vyčítáš, tomu jsem už dávno uvyk z úst tvých krajanů, ale to mě nezarazí na dráze jednou nastoupené. Vážil bych si tvého přátelství, ale hrozeb tvých se lekat. Nemám věru žádné příčiny.
2: Smlouvou s domem mým bys k provedení zámyslu svých nabyl pevnější půdy v Německu.
0: Děkuji, pane vévodo, za starostlivost tvou, ale tady je každé slovo naprosto ztracené.
1: A nyní dovol, abych tě ještě dlouho směl považovat za milého hosta nejenom na Karlštejně, ale i v Čechách, o které, že tak horlivě pečují mi s krajany svými ostře vytýkáš.
3: Když ti povídám, že císař ví o mé návštěvě, že zvolil mi, sam arcibiskup Arnold za mne mluví.
4: To všechno ti, pane, nespomůže. Mám přísný rozkaz nepouštět nikoho. Jediný vévoda Štěpán měl slyšení a ten právě odešel druhý schod.
3: Právě s ním jsem na schodech se sumul. Viděli tedy okolku, císař nečeká.
4: Nebudu vám to pomoc, to je násilí, jak jsem, pane,
3: vnikáš. Tak ti nerad loví pod mě.
4: Co chceš? Já nesmím pustit nikoho a císař je na modlitbách.
3: To mi právě vho, nejdu kvůli císaři, ale kvůli tobě.
4: No ty jsi šílený, proč kvůli mě?
3: Nač přede mnou tajnosti. Vím všecko. Všecko, sladký panoši. Dej mi políbení a uvěřím, no, že nejsi dívko.
4: Po mně na hněv císařů nebudu volat.
3: Políbení nebo budu volat?
4: Ne, já to neučiníš.
3: To učiním.
4: Zpátky si
3: je dobrá. Tak lépe se smluvíme.
4: Zde jsi se těžce zklamal, král jeruzalemský. A teď jdu pro císař.
3: Stoj!
4: Pomoc!
0: Náš zácný bratr a host, ale to z nočních návštěv ani nevyjdu. Zbraně, spor, co to znamená?
4: Jeho milost násilím přes můj odpor vnikl do této komnaty.
0: A ty jsi horlivě zastával svůj úřad. Čím ti mohu posloužit, pane bratře?
3: Císařský pane.
5: Vina je moje milosti. Zapomněl jsem po večeři ti oznámit, že přeje si král Petr prohlédnout domácí kapli tvou při osvětlení. Páže nevědělo o příchodu jeho milosti. Já na to vzpomněl právě před chvíli. Chvátal jsem předejít nedorozumění a vidím s lítostí, že přišel jsem pozdě.
0: Vždycky včas, aby všecko bylo vysvětleno.
3: Teď mne skoro mrzí dětinské přání mé. Promiň, že tak pozdě jsem vyrušoval. Ctihodn Arnošt věru vinen.
0: No pak, dobře udělal, že tě na noční vzezření kaple upozornil. Lesk českých drahokamů při září světel stojí za podívanou. Dobrou noc, pánové.
5: Bůh s tebou, milosti.
6: Divadlo pro vaše uši.
7: A ještě nás dnes čeká poslední z rozhlasových adaptací z 80. let. Pana Peška si v ní zahrál

0: Luis Švehlík, jeho milou Alenu, Dagmar Havlová, tehdy samozřejmě ještě jako Dagmar Veškrnová, a karlštejnským purkrabím Považte byl pro někoho možná trochu překvapivě pan Svatopluk Beneš.
1: Dále od hradu, dále.
2: Je noc, chci mít chvíli pokoje.
3: Až ti to vyložím, až mne vyslechneš, pane purkrabi.
2: Celý den nevýjdu z honu a schonu a sotva večer utřu z čela pot, ještě přijdeš ty a chci zase Bůh sám ví, co nemožného.
3: Vždyť si neslyšel, co ti chci povědět.
2: Protože vím napřed, že vy mladí jste jen samá hloupost a samý trest. Tak mluv. Těch návštěv dnes ani trochu odechu. Co mlčíš?
3: Pane purkrabi, věz tedy. My jsme jednali.
2: Kdo? Samá neurčitost a samé vytáčky. My jednali. Kdo to je my a co jsme jednali? Co to je?
3: Ale vždyť jsem posud neřekl.
2: A snad já ti v tom dokonce překážu, ne? Tobě to je věru podobno myslit si co z takového. Proč se vlastně rozčiluju a zbytečně zlobím? Tak mluv konečně.
3: My jsme tedy jednali.
2: U všech čertů už odejdu. Mám toho právě pokr.
3: My jsme tedy jednali.
2: To slyším po třetí a stále nevím kde.
3: Alena a já. Nebo lépe Alena sama.
2: Nebo ještě lépe ty sám a nejlépe ani ona, ani ty. Ale něco ti povím, pane Šenku.
3: Ano.
2: Upřímné slovo.
3: Ano.
2: Zase, jak slyším, začínáš tu starou písničku. Ale já jsem ti několikrát výslovně pravil, že mi do toho vůbec nic není. Můj bratr, otec Aleny, má svůj rozum. A když chce, aby jeho zeť nosil rytířské ostruhy,
3: ano,
2: nemůže mu to nikdo mít za zlé. A nejméně já. Žij a jednej tak, abys erb získal a dostaneš Alenu. Něco za něco. Jste mladí, času máte dost.
3: Ale já...
2: To je moje poslední slovo v této záležitosti. A teď mě dej pokoj. Dobrou noc.
3: Hey, pane purkrabí, ještě slovo. Zatím si neslyšel, proč jsem chtěl s tebou mluvit. Jiná věc. Věc velké váhy mne za tebou vedla.
2: Ach, bože, to je k zbláznění. Co tedy chceš, ale rychle.
3: Stalo se něco.
2: Mluv, čertu, co se stalo?
3: Na hradě je žena.
2: Ne.
3: Ano.
2: To nám chybělo. A kde je? Proč ji tu trpíte? Proč ji nevyvedete? Dám ji vyštvat z hradu. Kdo je to?
3: Alena.
2: Rány boží, kdo tohle spískal?
3: Ona sama.
2: No to je nadělení. To je nadělení. Co řekne císař, až se to doví? Co teď jen počineme? Proč se mi to neřeklo hned? Na co jsem purkrabí, co? To je to vaše jednání, kterým jsi se před chvílí vychloubal?
3: Prosím, abys jen nemyslil, pane purkrabí, že já ji jsem vyzval. Vše je od začátku dílo Aleny.
2: No jo.
3: Nebyl bych ani ničeho řekl, ale zdá se mi, že král kyperský Alenu podezřívavě obchází, že jistě něco tuší.
2: No to je neštěstí, to je neštěstí. Alena byla vždycky střeštěná. Kde je?
3: V hlavní strážnici hraje spážaty v kostky. Alena je tu, aby odešla odtud jako moje žena.
2: Alena je tu, aby tebe jim neuvrhla svým bláznovstvím v císařovu nemilost.
3: Alena je tu, aby vyhrála sázku svého otce, kterou uzavřel s panem Ctiborem z Fuxemberka.
2: Starý blázen, je vidět, že Alena svého otce nezapře. Ale co dělat? Co dělat? Jak najít cestu z toho bludiště?
3: Mlčet, pane purkrabí, ať se celá věc rozpřede sama, jako sama se zapředla.
2: A na čím mě tím vlastně znepokojuješ? Co je mi do toho? Já o tom nevím. Viď, to jsi chtěl mít pro případ, kdyby to zle dopadlo zástěru. Kam byste se oba schovali, co? Známe to, známe, ale ne, ne. Tenkrát jste se špatnou potázali.
4: Pane purkrabí, vyhov v naší prosbě. Vždyť na tom záleží naše blaho. Poroučím se tobě a tvé přízni. Dobrou noc, pane purkrabí.
2: Dobrou noc. Vlastně skoro už dobré jítro.
5: Pane purkrabí, pane purkrabí.
2: Co zas? Já nebudu mít nikdy pokoj.
6: Co poroučíš, pane vévodo?
5: Že tak pozdě tebe zdržuji, chceš říci. Hledám tě ve věci velmi důležité a týká se v první řadě tebe, jakožto purkrabího.
6: Mně? Jakožto purkrabího?
5: Mhm.
6: Určitě už ví všecko.
2: Hořím zvědavostí.
5: Nemýlim-li se, je zákaz, že žádná osoba ženského pohlaví nesmí být přes noc na Karlštejně.
6: Už to ví. Není vyhnutí.
2: Ano, tak jest. Velmi přísný zákaz, velmi přísný.
5: Za jehož zachování ručí císaři v první řadě pan purkrabí.
2: Ano, ručí. Ale je snad zákaz jeho milosti porušen?
5: Je mi líto, že já... Cizinec a host, to musím panu purkrabímu oznámit. Zákaz je porušen. A způsobem takovým, že to připouští jedinou domněnku.
2: Tvá řeč mě naplňuje hrůzou, pane vévodo.
5: Ano, jedinou domněnku. Že o přítomnosti této dívky ví buď pan Purkrabí?
2: Ne, ne, ten neví o ničem.
5: Tedy ví o tom císař sám.
2: Císař sám možná, ale já nevím.
6: A co my v tom zmůžeme, pane vévodo?
5: Jeho milost, král Kyperský, setkal se u dveří ložnice královi s panušem a tento panuš byl...
2: Pan Pešek hlavně, šenk císařův.
5: A tento panuš byl dívka.
2: Oh.
5: V šatu tvé barvy, pane Purkrabí.
2: Děkuji ti, pane vévodo. Oh. Jdu se podívat do předsíně císařovi.
1: Dále od hradu,
6: oh, bože.
1: Dále.
6: Jak to skončí? Jak to všechno jenom skončí?
5: Dobré pořízení, pane Purkrabí.
7: Není to dvorné. Nechat nečekat tak dlouho o samotě. Lípa voní, lavička láká k posezení a Pešek nikde. Že by zapomněl? Spíše se zlobí, co jsem to vyvedla. Přece ví, že ho tu čekám.
8: Aleno!
7: Konečně! No, pojď přece blíž. Pojď si sednout ke mně na lavičku.
8: Nejde to, Aleno. Slíbil jsem, že ani nevyjdu před dům.
7: Proč?
8: Slíbil jsem to arcibiskupovi Arnoštovi. Nesmím tady zůstat. Musím se vrátit.
7: Aspoň chvíli, Pešku. Proč jsi to slíbil arcibiskupovi?
8: Protože se zaručil, že dostanu rytířské ostruhy. Aleno, ale mlčet. Vidíš, že se také starám.
7: Jdi, ty mne jen tak škádlíš.
8: Musím jít, ale víš, jeden polibek by neškodil.
7: Rač si tedy přijít sem k lavičce.
8: Když nesmím.
7: Tak tam zůstaň bez polibku. Kdo chce lásku prožít, musí do ní vložit mužné srdce hrdiny.
9: Mně však láska velí vložit rozum celý.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: Finále milostné zápletky Vrchlického Noci na Karlštejně za nás v dnešním divadle pro vaše uši obstará císař Karel IV. Luďka Munzara společně s Janou Drbohlavovou a taky Zdeněk Buchvaldek, co by arcibiskup Arnošt z Pardubic. Já jen doufám, že se vám tahle rozhlasová archivní procházka po nádvoří Karlštejna líbila a že se neslyšíme naposledy. Tak dobré dny. A teď už potichu, abychom nerušili naše dva zamilované, pana Peška a jeho Alenku.
2: Můj Pešku.
3: Má Aleno.
2: Pešku.
3: Za chvíli takovou bych dal 10 životů.
2: Já věděla, že přijdeš, miláčku.
3: Co je ti? Celá se chvěješ.
2: Jsem šťastná. Dívej, co je na nebi hvězd.
3: Vidím všecky v tvých očích.
2: Myslím, že někdo přichází.
3: Je jich víc a tuším, že jdou s pochodněmi.
2: Jsme prozrazeni, prchněme. Zdá se mi, že jsou nám na stopě. Král Petr mě při stole nespustil z očí.
3: To purchlebství, tam jsme si jistí, rychle. Zavřeno, co teď?
2: Do strážnice.
3: Bezpečný tam ovšem nebudeme, ale co nám zbývá, rychle.
4: Hrdličky již ulétly, to je škoda.
5: To je tvá vina, měli jsme na ně udeřit hned.
4: Však nebudou daleko, my z jedné strany a purkrabí z druhé strany, vezmeme je pěkně do kleště.
5: Ubohý purkrabí je celý rozčílený, mašel i vzbudit císaře, teď to začne.
4: Možná, že se uchýlili do strážnice. Pane bratře, ten panoš má opravdu vkus.

0: tajný odjezd se nám nepodaří, milý Arnošte. Pan Purkrabí sám všecko svým láteřením překazil.
1: Pamatuj, co jsme povinni své důstojnosti.
2: Purkrabí jedná, jak mu jeho úřad velí. Teď musíme...
1: S barvou ven, jiného nám nezbude. Každá lest je nás nedůstojná, Arnošte. No co na tom? Císařovna přijela za mnou, zalíbilo se jí tak.
2: Lépe je říci, že si vyjela časně z rána na hon do lesa a tratila svůj průvod a zabloudila. Co přirozenějšího, než že tady hledala útulek.
1: Zabloudila. A co její přestrojení?
2: O to je již postaráno, milosti. Ale... Když jsem slyšel, jak Purkrabí bouří v přecíni, odvedl jsem císařovnu točitými schody do podhradí, kde se může pohodlně v dolejší jizbě převléknout.
1: A dále?
2: Zatímco bude Purkrabí láteřit a hledat domělou ženu, budeš ty stát na svém, že tomu nevěříš, že chceš sám vidět vinici. Patrně se zběhne celý hrad.
1: Ne.
2: A v tom zmatku vstoupí její milost do nádvoří, jako by právě přijela. Půjdeme jí vstříc, její neočekávaný příchod všecky zmate a odvrátí jejich pozornost od hledání dívky, aspoň na chvíli.
1: Ano.
2: A když bude Purkrabí na svém pátrání trvat... Můžeš buď zůstat zde s císařovnou, nebo volně odjeti na Karlík. Jak se ti zlíbí?
1: Král Petr si prohlížel císařovnu v předsíní mé ložnice. Dost dobře si ji prohlížel. Víš, že se chtěl odvážit jí políbit?
2: A.
1: Pozná ji.
2: Nepozná ani on, ani vévoda Štěpán. V předsíní bylo přece pološero. Spolehejme na náhodu a důvěřujme ve štěstí.
1: Ty všecko vysvětlíš a mluvíš.
3: Jděte a hledejte!
2: Slyším hlas Purkrabího.
3: Tam dole!
2: Vede zástup sluhů s pochodněmi. Hledají dívku. Teď opatrně.
3: Stokop tomu, kdo najde tu nešťastnici!
4: Ach, císařský pane, vrhám se na kolena. Milost! Milost, nehodný sluha tvůj skládá v tvé ruce úřad, který tak špatně zastával.
1: Co to slyším? Co se stalo, pane Purkrabí?
4: Milost, milost.
1: Staň, pane z Wartenberka.
4: Co stojí Karlštejn? Co tuto šedivou hlavu nesu na plecích? Nestalo se, co dnes. Jeho milost, král Petra, vévoda Štěpán viděli na vlastní oči. No nelze mi tedy vůbec zapírat. Ale já jsem nevinen, milosti. Já ani tu nešťastnici neviděl.
1: Nešťastnici? Nechápu ani slova, pane Purkrabí.
4: Můj bratr Mikuláš má dceru Alenu. Děvče je po uši zamilováno do tvého šenka, pana Peška hlavně.
1: Proto přece nemusíš přede mnou klečet, pane Purkrabí. Když se mají rádi, ať se vezmou, já Peškovi bránit nebudu.
4: Ale bratr nechce svolit, dokud pan Pešek nezíská rytířské ostruhy.
1: No snadná pomoc, dáme mu je.
4: To já také říkal. Měli počkat a nedělat hlouposti. No, ale již se stalo. Svrhni všechen svůj hněv na mě, ale ty děti netrestaj.
1: Já tu dívku ani neznám, já ji nikdy neviděl. Ale nechápu, kam směřuješ, pane Purkrabí.
4: Viděl jsi, milosti, viděl, stála na stráži ve tvých komnatách.
1: Co? Na stráži? V mé ložnici?
2: Výborně, je na falešné stopě.
1: Nevšímal jsem si stráže. Znáš však rozkazy naše, pane Purkrabí? Když to pravíš, je to asi pravda. Jak tam přišla ta dívka?
4: Její otec vešel v pošetilou sázku s panem Ctiborem z Fuchsenberka, že dokáže, že proti tvému zákazu dívka zůstane přes noc na Karlštejně.
1: Pane Purkrabí!
4: Má vina, že se Alena dostala v přestrojení na hrad, ale v dnešním schonu a víru mohlo se to lehce stát i jinému. Já nevěděl o ničem, zapřísahám se svatým Václavem.
1: Nyní chápu ovšem nemoc pana Peška. Alena byla tedy dnes na stráži v mých komnatách. To je věru. To je věru trestuhodné, pane Purkrabí. V jakém šatu tam byla?
4: V šatu mých barev milosti.
2: Stejné měla císařovna. Výborně jsme zachráněni.
1: Toť dvojí přestupek, pane z Wartenberka. Zjevná neuctivost a nešetrnost k předpisům naším se strany pana Mikuláše a zpupná nedbalost ve službě, pane Purkrabí.
4: Milosti,
1: vidím, že budu muset přísně trestat. I Pešek jest vinen.
4: Trestej mne i jeho. Ale jen ne Alenu. Milostivý císař, jen ne Alenu. Dětský nerozum a pak jedno, co všecko omlouvá.
1: Nevěděl bych co.
4: Láska císařská milosti.
1: Ty ovšem kvůli musíme jít dnes mnoho odpouštět. Co říkáš, Arnošte?
2: Milosti.
1: Uvidíme, co se dá dělat. Pane Purkrabí.
4: Císařská milosti, zapřísahám se.
1: Co je to? Co se zde děje?
5: Drží se to, děvče. Jak pravý šerm.
6: A nepoddáš se?
7: Tu urážku ti splatím, pane vévodo.
8: Já tě neopustím, pane bratře.
1: Stůjte. Chcete se být v mé přítomnosti? Stůjte.
8: Císař.
6: Běda.
4: Však se nepodáme.
1: Jak se opovažujete? Což ani velebnost císaře vaši zběsilou vášeň neudrží na uzdě? Aj, pane vévodo, divně ctíš pohostinství a zachováváš čest rytířskou. Se zbrojnošem se potýkáš a s dívkou.
6: Císař ví všecko.
4: Milost, milost císaři.
5: Byl jsem nucen k boji. Tento panoš mě urazil. Tento panoš, který je přestrojená dívka.
4: Já musel bránit svou nevěstu.
5: Vrdlo lžeš.
1: Ticho! Mluvte bezvášně. Ať mohu klidně soudit.
4: Bezstrážníci se pustili oba pánové do hry v kostky. Přičemž za výhru dával pan vévoda čest mé nevěsty. Tasil jsem, toť vše.
5: Nešlo mi o tvou nevěstu, pane Šenku. Chtěli jsme jen zvědět, kdo je ten spanilý panoš. A pak jsem ti chtěl povědít, jak pěkně šetří zákonů císařských.
4: Tedy věz, mou nevěstou jest Alena, dcera pana Mikuláše z Wartemberka.
3: Nešťastné dítě.
4: A co se rozkazů císařských týče?
1: Nech, já se poděkuji sám panu vévodovi Bavorskému, že tak bedlivě zastával v úřadě našeho milého purkrabího. Teď dosti sporu. Odvážlivou hru si nastrojil Pešku. Nepostrádal jsem tvou službu, bez tvé pomoci nám víno také chutnalo. Jdi! Jdi! Nepotřebuji tě již.
4: Milost.
6: Odpuštění milosti. Klekám před tebou, protože jedině já jsem vším vina. Na mě ať padne všechen tvůj hněv.
1: Neklekej. Nerad bych se sklánil k zemi tam, kde rád se podívám z očí do očí.
3: Císař odpouští.
6: Milosti, díky. Díky.
1: A poněvadž se ukázalo, že nám bez pana rytíře Peška...
3: Rytíře, slyšíš?
1: Rytíře Peška víno také chutnati může. Propouštíme ho ze služeb svých v plné milosti své a dáváme mu v uznání zásluh, jež získal si po léta o naši osobu, dům, který jsme získali od Žida Ebruše na starém městě pražském. Ostatky a jiné zboží postarají se pan Mikuláš i pan Ješek z Wartenberka.
6: O díky.
3: Sláva císaři. Ale nahnal jsi mi strachu, Aleno.
8: Tak co říkáte, pane vévodo? Jsem znalec žen?
5: Škoda, nepovedlo se.
8: Teď věříš, že mi zlomila meč a hodila pod nohy, když jsem ji chtěl v komnatě císařově políbit?
5: Teď nám nezbývá, než si navzájem gratulovat, pane bratře. Gratuluju.
2: Co to znamená?
3: Fanfára oznamující nějakou vznešenou návštěvu.
9: Sláva císařovně! Sláva císařovně! Sláva císařovně!
10: S omluvou, že přicházím tak nečekaně. Hledám přístřeší a pohostinství u svého vládce a pána.
3: Císařovna!
1: Jaká to návštěva? Paní má? A v tuto dobu? Buď vítána!
10: Vyjela jsem časně z rána do lesu kolem Karlíka Nahon.
2: A vzdálila se na neznámých cestách příliš daleko.
1: A zbloudila snad.
10: Jela jsem tryskem za jelenem. A tak se stalo, že jsem pojednou ztratila směr cesty a zbloudila. Až místo Karlíka bleskly mi vstříc věže Karlštejna.
6: Co zbývalo? I hledám útulek u svého vládce.
2: Jaké štěstí, že stojí Karlštejn. A věru stálo by za to zbořit jej hned, jak jej opustíš. Splnil již svůj úkol.
1: Je mi líto, milý Arnošte, že nemohu sdílet ti snad poprvé tvoje náhledy. Nejsem tak dvorný. A i nad zákonodárcem je zákon a ten praví, že nesmí žena ani královna se ubytovat na Karlštejně. Doprovodím sám její milost na Karlík. Zákon je svatý.
6: Ty bys chtěl?
1: Ano. Je to krásný a blažící pocit uvádět zbloudilé na pravou cestu. Budu tě dobře bavit. Povím ti, co se zatím zde stalo mezi milenci, které doporučují tvé zvláštní přízni.
11: Pane Purkrabí, představ je královně.
3: Má neteř Alena a pan Pešek hlavně.
6: Rytíř,
10: strýčku. Dívka v obleku panoše? A v těchto barvách?
1: Cestou ti všecko vysvětlím.
11: Pane Purkrabí, dej osedlat koně.
3: Hned se stane, milosti.
11: Naši hosté, vévoda Štěpán a král Kyperský, vezmou, doufám, za vděk pohostinstvím naším ještě na několik dnů. My se opět vrátíme zítra, abychom společně užili jarních dnů v berounských lesích.
5: A moje záležitost, císaři, nemám naději.
12: Ať nepotká neštěstí tebe nenadále.
11: Právě si slyšel mou poslední odpověď, pane vévodo. A nyní na cestu!
6: Nepodáte mi rámě? Pane rytíři Pešku, mohu se o vás opřít?
3: Můžeš. Však nezapomenu, co živ na tuto noc na Karlštejně.